Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
2: Je naprosto

V letech 1962 až 2023 se Zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky po

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Knowing Me, Knowing You.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVVŠ v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

0: Postřední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.
1: Když zazní píseň z přístavu, noc dá si závoj na hlavu a začne žít.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969, hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74, hostování v divadle Semafor, a to v roli bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s ním se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

A teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974, poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976, první stříbrný slavík. 1977, první zlatý slavík. A v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Štefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči hada.

mi říkal, chci tě. Jednoho jsem chtěla já. A když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá.

stokrát za den padlá pana, tenhle obchod dobře šel. A když potkala jsem pána a ten divný

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: Zu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kde nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní, pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václav.
2: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná. Patrik Rozená vás zdraví, Václav Knop je tu s námi. Máme hodinu před sebou téměř, ukrojeme z ní už každou minutu a ty nejbližší minuty budou patřit komu?
1: Tak já tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi aktivní a působili v divadle Rokoko, tak já byl ještě student na gymnáziu, ale samozřejmě jsem je sledoval a hlavně se mi líbili jako dobrá dvojka, že oni dělají takový blbinky v televizi a tak to se mi líbilo.
0: O Kouli a Krychli mimo jiné bude řeč tedy v téhle dnešní ukázce.
2: Říkám vám, to je úplně jasné. Na mě se dá stavět. Já jsem Krychle. Když to vy nemáte žádnou stabilitu, vy jste šíleně labilní.
3: Už jste se někdy koulel? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte.
2: To jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
3: Já se koulím, no.
2: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou. Ale to nikdy tak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. A budoucnost patří Krychlým.
3: To je hnusný pocit být hranatej. Já někdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Fuj, hranatí, to je pojďte. Já jsem rád koule.
2: Koule? Jaký to hnusný patvar. Hnusný patvar. Kvůli mně museli vymyslet Krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
3: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
2: Jo.
3: Koulíne.
2: Na počátku všeho byla Krychle.
3: Koule. Svět je koule a objevil ho Kolumbus.
2: Krychlov.
3: Ten jistě dřív, ale Kolumbus taky. To byla koule náhodou, Kolumbus.
2: Ne, to byla bedna a to je právě Krychle.
3: Vy to nějak sprošťujete.
2: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
3: Co prosím?
2: No co? Co vlastně? Všechno.
3: Co všechno?
2: Všechno jsou vlastně Krychle. Svět je jedno velké krychloviště.
3: Kouloviště, od jak
2: krychloviště. I vy jste vlastně Krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj Krychlý původ. Skulatěl jste nám! Skulatěl!
3: Neříkejte to na nás. Já jsem původně Krychle. Já se za kouli jenom vydávám, abych zmátl ostatní koule, chápete?
2: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný Krychle.
3: Koule, říkejte všude, koule.
2: Koule?
3: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak koule? Před koulemi koule, chápete?
2: A před Krychlemi Krychle?
3: No.
2: A co tím sledujete?
3: Jak víte, prosím, tak svět patřil Krychlým.
2: Ne, jo. Teď patří Krychlým.
3: No jo, dobře, teď patří Krychlým, předtím patřil Koulím, že jo?
2: Ano.
3: No a teď patří Krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to Koulíma je to, no. Chápete to, jo?
2: Ne.
3: Je, ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá koule, ta má taky takový vykoulený vouči a obouči má namaulouvaný. Co se nám stalo?
2: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
3: Jo.
2: Já jsem v podstatě koule.
3: Vy jste koule, to je báječný, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako koule.
2: Když jste říkal, že vy jste Krychle.
3: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste
2: Krychle. Já jsem říkal, že vy jste koule, tak jsem říkal, že jsem Krychle.
3: Tohle je blbost, víte.
2: Co je blbost, Krychle nebo koule?
3: Ne, ten pojem jako, víte?
2: Pojem od Fibicha.
3: O jakýho Fibicha?
2: O Jízdeňka.
3: Dejte vy si na mě bacha.
2: Jakýho?
3: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká koule. Hoj.
2: To je hrůza.
3: Víte?
2: To by se mi taky mohl dát zavřít.
3: Co pak jsem Krychle?
2: No to jedna koule nikdy neví, dneska...
3: Jak to myslíte to dneska? Já si zapíšu, já.
2: Dneska, jako nevčera, víte?
3: Jako zítra myslíte, jo, zítra?
2: Co já vím, co bude zítra?
3: Budou samý koule, to je domluvený u koulatýho stolu.
2: Jo. A co když budou Krychle?
3: Sakra, že vy jste vážně Krychle?
2: No. Leda, že by jsem byl taková kulatá Krychle.
3: To je možný. Já mám někdy pocit, když jsem takhle sám, tak mám pocit, že jsem taková hranatá koule.
2: Tak to vidíte. Tak co si počnem, když takhle vypadám?
3: Já si vypadám jako víte, ošklivej pohled. No, to...
2: Víte co? Zrušíme geometrii.
3: To je anarchie, to já nechci potom.
2: Tak dobře, tak zrušíme deskriptivní a necháme jenom geometrii.
3: No a tím vůbec nic nevyřešíme.
2: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali.
1: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
0: A přitom 60. léta. Osobně jste je viděl v divadle teda v Rokoku?
1: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali a ve filmu, že jo. No ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo udělali, mu zesky.
0: To bylo takové malé muzikálové divadlo tak, vlastně, takový malý Karlín na Václavském náměstí v podstatě.
1: Ano.
0: Takže tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, že jo. Ano,
1: tam získávali své ostruhy.
0: Ano. No, kam jste chodil vy, mládí?
1: Já jsem byl ve takovém studentském, v Turnově, ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas, a my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu ve Smečkách. A je Erpik a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
0: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
1: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli, i že jsme nějaké představení tam odehráli, takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
0: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
1: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 68. roku volnější. A já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále. A to nás strašně sformovalo. Já jsem šel potom studovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec. Že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom setrval.
0: Co tomu řekli rodiče?
1: No nejdřív nechtěli. Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
0: Všichni si to myslíte.
1: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
0: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím, pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický uzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 01 04. Humor mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už

0: kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat. Přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla s panem Vostřelem a s Jiřím Šačkem a mám je podepsaný.
4: Krásné, máte to štěstí, závidím, tak děkuju i za to.
5: Ale sice už to je asi 50 let.
4: No jo, ale máte tu vzpomínku a tu šanci jste měla se s nimi potkat, já už nesenu z archivu. Tak děkujeme, mějte se krásně. Se daří. Kam teď přepojeme na telefonu 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, tady posluchačka z Nového Města nad Metuji a já bych prosila pana Izera a přeji krásný víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme. Dobrý den zároveň.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
8: Dobrý den.
7: A taky hlasuju pro Zdenka Izera.
4: Dobře, tak taky ho máte mít, tedy když jste si pro něj takhle dali většinu těch hlasů. Rádio S pro seniory začíná vysílat.

0: Vážení posluchači, vítejte na vlnách Rádia S, rádia pro všechny seniory. My jsme si vyslechli první pecku, Slepička Kropenata. No a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior.
1: Dobrý den, tady Marie Zmatlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídá.
0: Tak to mě samozřejmě těší.
1: Jenom vám mám takový problém, už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
0: Ale to paní Zmatlíková, mě je 39 a mám křičák jak horolezecký lana. Takže prostě chce to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky. Oni ty křičáky nějak povolej nebo nepovolej, uvidíte sama, prostě na tohle se těžko něco radí. Samozřejmě ostatní posluchači, pokud máte nějaký problém, třeba jako paní Zmatlíková, nebojte se zavolat, když vám nepomůžem, tak se vám určitě uleví. Já mám tady další pecku, je to písnička v podání Michala Kocába, píseň Stáří, takže něco pro vás. Posloucháte rádio S, rádio pro všechny seniory. Ta frekvence mě z toho hrábne snad. Pozvi mě dál. Já jsem stáří, to mohl vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, tyjo, té diskografie, té gerontopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
2: Tak za 20 vteřiny jdeme.
0: A ty mi taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
2: 3, 2, 1, go!
0: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, Stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme a rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
0: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.
4: Dneska je sváteční den.
0: Ježišmarja.
4: Má svátek, má jediná žen.
0: Tohle nepřežiju týden.
4: Zahradě v tomhletom případě pro ně růže nastříhám jen.
0: Si dělá prdel.
4: Pro ně už mám.
0: Já mám hlad, že šilhám.
5: Prý den, vy jste si objednával pizzu?
0: Já to tady trošku slovím, cože?
5: Jste si objednával pizzu?
0: No jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
5: Ne, s seferonkama.
0: S seferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
5: Teda páni, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiovi.
0: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Fakt od vás teda.
2: Za 15 vteřin jdeme.
0: V lesbě na hrb nejdeme, já obědvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Jetelíče. Uvoli. Carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. To je jasný, ne?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Zdeněk Izer v téhle ukázce možná bude pokračovat, budete-li chtít ukázka z Telebazaru. Tak pracoval někdy se Zdeňkem Izerem?
8: Ne,
7: Václav Knop?
8: Ne, nikdy. Jenom ho z dálky obdivuju.
7: Dokážete si představit, protože u vás ve studiu se natáčí audioknížky, že by třeba nějakou audioknihu natočil?
8: Možná, že ano. A muselo by to samozřejmě být na vlně jeho humoru. No. Řekl bych, že asi bych mu nedával nějakého těžkého remárka nebo něco takového. Ale asi by to byl tak dikčně na tom špatně není.
7: No.
8: Jde o to zvládnout ten rozsah té knížky, že jo.
7: To je, si zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má, jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofonem?
8: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery, ano. A díváme se, kdo čte.
7: Ano.
8: My máme hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechneme si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano, ano. A odhadneme, jestli by byli schopni něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ona to totiž není jednoduchá záležitost, to je opravdu, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen to, tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
7: Trošku toho herectví tedy v sobě mít, že to
8: samozřejmě,
7: musí být herectví,
8: samozřejmě,
7: to
8: protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Že, nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
7: Ten cit.
8: Ten cit. A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo, a když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to, nemusíte na to myslet, a nad to si potom dáte ten prožitek, nějaký, já nevím, nějakou prostě nějaký ty parádičky, který, když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
7: není
8: nedojde.
7: A není to. No. Nebo to je, není to k uvěření.
8: Tak,
7: možná.
8: Tak.
7: Co umělá inteligence?
8: Prosím vás, zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
7: A oni říkají, že ona se učí,
8: ano, no. Ale zatím to, tam chybí to srdce.
7: Chybí ty parádičky.
8: Ty parádičky, který, protože každý z těch herců, který jsou...
7: Má jiné,
8: má své šuplíčky, ze které ano. Vytahuje a myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
7: No jo, ono to může být i takhle.
8: Ano.
7: Že si řeknou a dost.
8: No hejte se, mě je...
7: Co já bych tam chodil, jo, tam pošlu svůj hlas?
8: Mě je kolik jenom. Je, že jo? Ano. A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, tak jo, vlastně, tak jo. Jak dlouho vydržím, no, tak ho tady to máte.
7: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za jeden telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Radio S pro seniory a nebo Lubu Skořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu 6. den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete? Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost? Po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády. A vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, přehozdíla jsem přesídl v Prahy 8, byl bych pro paní Skořepovou. A jak se se bavili o těch hlasech? Pana Klopa, zdravím. Já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidmi, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Svalou jsem se neviděl. A já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klopa, se ví, o koho je Patrik.
1: Ano, taky, ano.
2: A ona by společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listí nad Labem. A víte, že ten tandem se povedl?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, aby spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo, ale to vlastně oba znáte.
3: Ano,
2: to je taková produkční věc. Takže pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře. My děkujeme za zavolání. Co vám daří? Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Choliny, já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bečko.
1: Potřeboval jste Bečko? Automobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr Zahloty a vysadli se pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to, mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on? Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel, jak rota na manévrech. Nakonec škyt. A zhasnul docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakelitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě. No, a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska. Automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme. Ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače. Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli s nesvatbou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru.
1: Ano.
3: A už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. změnila. Ona byla pořád stejná. A byla samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
1: Ano.
3: A že ty skřítky, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký tam kolegové měla. Jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak by se to řeklo, zvláštním uskupení jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala. Ona hledala další a další příležitosti.
1: Hrála v divadlech. Života.
3: Prostě do konce života.
1: Já jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávila na těch divadelních prknech. Tak třeba ještě vyberete i s Tondou Fiatem. A nebo o filmu se rozpovídá Miroslav Horníček, zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Homoriádě, vybírejte dál a hlasujte pro Lubu Skořepovou nebo Miroslava Horníčka. Tak co to bude?
2: Zdravím vás, stop, oba dva, stop, Ljuba, stop,
1: dobře.
2: Radek, stop.
1: Výborně, děkuji.
3: Telegraficky, skvělý.
1: Kdo další hlasuje?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím Patriku, vás i pana Knopa.
3: Díky.
4: A chlapi, já bych dal hlas panu Horníčkovi.
1: Píšu mu bod, je to na střídačku. My děkujeme, ještě někomu přibude bod? Kdo tam je?
5: Tady Roman Michalovič, vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta a zdravím Patriku vás. Dávám 3 hlasy Ačko, Patriku.
1: Dobře, děkujeme, tak i tyhle hlasy pomohly. Zůstaneme u Luby Skořepové.
6: Už týden jezdíme jak po másle. Ovšem, pan Kalousek byl nejen čestný muž, ale i vzorný manžel. Dukát nepropil v myslivecké, věnoval jej paní Kalouskové k výročí sňatku. Paní Kalousková se těšila, že si z něj nechá udělat takový rozkošný přívěsek na krk. Leč už rok marně toužila po finském obývacím pokoji. I vešla do prodejny nábytku a po krátkém srdečném rozhovoru s vedoucí paní Skočnou změnil dukát majitelku a pan Kalousek bydlel po Finsku. Leč neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vedoucí paní Skočnou zaskočil osud v jejím slepém střevě. Ještě před operací projevila svou vděčnost chirurgovi doktoru Vaňkovi. A tak paní Vaňková našla zlatý dukát pod stromečkem. Pířila se, že si z něj nechá udělat takovou spínací brož tady do těch míst. Leč touha po dovolené na francouzském pobřeží v Côte d'Azur u ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit tady ten špičák vlevo. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadní. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou a záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si její s láskou dodnes, nebo tě po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
1: Humoriáda. Máte něco po mamince?
7: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho Turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, to jsem a vše, protože byla paní učitelka, tak napsala komu co patří, ano, a kdo se má o to dál starat, a já mám doma ten seznam, protože ten je pro mě daleko cennější.
1: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména, napíšete, je mi to jasné. No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká, a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
2: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
3: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám, muž, který nehřeší, není muž. Humoriáda.
1: Ta dnešní touhle ukázkou končí a budu se těšit na další vydání.
4: Toto uteklo, tak prosím, brzy naslyšenou.
1: Je to tak, loučí se Václav Knop i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.
5: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Lesníci na Brněnsku kvůli suchu mění postupy v sázení stromů. Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Žďárská průmyslová škola otevře nový obor požární ochrany. A dnes čekáme zpočátku ještě slunečno, během dne oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Správce lesů města Brna po zkušenosti s letošním suchem změní postupy při sázení stromů. Hlavní období výsadby přesunou na podzim. Doteď to dělali více na jaře. Letos ale kvůli suchu desítky procent jarních sazenic nepřežili, vysvětluje vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček.
2: Dřív to fungovalo tak, že jsme dělali 70% výsadeb na jaře a nějakých 25% na podzim. Od příštího roku necháme na jaře tak 10% a veškerou sadbu, která půjde, tak přesuneme na podzim, kdy to ještě nějakým způsobem nějaké srážky přes tu zimu chytne ten stromek.
0: Demoliční firma dnes znovu zahájí bourání zbývající části požárem zničené budovy 34 ve Zlíně. Vlastník budovy, společnost Cream, chtěla spolu s architekty a umělci zbývající část budovy zachránit. Statici to ale s ohledem na bezpečnost nedoporučili. Pokud vše půjde bez komplikací, to rozhodělníci zbourají do konce tohoto týdne. Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun. Někde se blíží i 50 korunám. Podle Babiše mají rafinérie příliš vysoké marže.
3: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě jako dominanci v tom regionu. Tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
0: Právě zastropování marží nebo snížení spotřební daně patřily k opatřením, kterými vláda na jaře reagovala na prudké zdražení pohonných hmot po začátku konfliktu na Blízkém východě. Nový maturitní obor požární ochrany budou moct studovat středoškoláci ve Žďáře nad Sázavou. Tamní průmyslová škola jej otevře poprvé příští rok. Absolventi následně najdou uplatnění například u Hasičského záchranného sboru České republiky. Na Vysočině podobně zaměřený středoškolský obor dosud chyběl.
4: Výuka naváže na obory ze strojírenství, elektrotechniky a informačních technologií. Studenti se budou zároveň věnovat požární ochraně, prevenci, poskytování první pomoci, ale také důležité kondiční přípravě. Nedílnou součástí výuky budou také exkurze a praktická cvičení. Magdalena Machová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne převážně oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynule a hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné ranní cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 5 hodině s vámi Český rozhlas Brno. Dnes je pondělí 7. září roku 2026, začíná nový týden a 7. září je 250. dnem roku 2026. Dokonce do Silvestra už nám zbývá jen 115 dnů a na obloze už je ten tenký ubývající srpek měsíce, osvětlený asi z 18%.

0: 50%. Svátek dnes slaví Regina, písničku budeme posílat po 8. hodině. A jaké na vás čekají teď po 5. To tehdy padal dešť, bude zpívat Helena Vondráčková a vyznání přidá na úvod Bobr s motýlem. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné vstávání a ať se vám celý týden vydaří. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 12 minut, je pondělí 7. září 2026. V roce 1816 se narodil významný český stavitel železnic Jan Perner. Podařilo se mu vybudovat a zdárně otevřít železniční dráhu mezi Prahou a Olomoucí. Už předtím vedl stavbu trati z Břeclavy do Brna na severní dráze císaře Ferdinanda. Vlaky se mu ale paradoxně staly osudnými. Z vlaku chtěl lépe vidět na práce na dráze a hlavou přitom při jízdě narazil na sloup. Bylo mu tehdy pouhých 31 let. 7. září v roce 1836 se ve svatovické katedrále v Praze konala poslední česká královská korunovace. Korunoval byl tehdy císař Ferdinand I., zvaný Dobrotivý. Přesně před 103 lety byla založena Mezinárodní komise kriminální policie, zvaná jako Interpol. 85. narozeniny by dnes oslavila zesnulá režisérka a scénáristka Marie Poledňáková, která je spojena především s rodinnými komediemi. Z nejznámějších třeba S tebou mě baví svět, Jak dostat tatínka do polepšovny, a z těch novějších třeba Líbáš jako Bůh. V roce 1985 zemřel v Brně spisovatel Josef Věromír Pleva, rodák z Moravské Svratky, autor knih Malý Bobeš a také například Převyprávění známého románu Daniela Defoe Robinson Crusoe. Ve 30. letech působil i v brněnském rozhlase a později byl také krátce jeho ředitelem. Svátek má dnes také Google, tento legendární vyhledávač se objevil poprvé přesně před 28 lety a tehdy ho založili dva studenti. 15 let uplynulo dnes od úmrtí textaře Pavla Vrby, rodáka z Brna, k jehož tvorbě patří spousta hitů, třeba Jasná zpráva od Olympiku, psal i pro brněnské synkopy Věru Špinarovou, Lucí Bílou a mnoho dalších a podílel se i na muzikálových textech. Další dvě výročí spjatá s dneškem. V roce 1955, 7. září, měl premiéru film O bůžku z pytle ven s nezapomenutelným brněnským rodákem Ladislavem Peškem. A před 57 lety se na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně veřejnosti představili nové osobní automobily Škoda 100 a Škoda 110 tehdy. Naprosté novinky. A skončíme ve světě muziky. 65. narozeniny dnes oslaví Vilém Čok, rodák z Mladé Boleslavy, který začínal ve skupině Cikurat, jedné z novovlných českých kapel, a v roce 81 se pak přidal k pražskému výběru Michala Kocába a Michala Pavlíčka, což byl zásadní okamžik. Z Čoka se stal nejen baskytarista, ale také jedna z nejvýraznějších pódiových figur českého roku. Když komunisté zakázali pražský výběr, tak působil v řadě projektů třeba skupina Moped, Stromboli a nebo Nová růže, což byl jeho projekt společně s Otou Balážem. A právě tam si Viléma Čoka připomeneme jedním z jejich největších hitů písničkou Anděl fantazie. Vilém Čok, Ota Baláš, Nová růže. A Vilém Čok dnes slaví 65.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 18 minut. Čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy dnes po ránu nízko, chladno bylo venku. Mezi 6 a 10 stupni takové je rozmezí teplot na jihu Moravy. A předpověď počasí očekáváme polojasno až skoro jasno, ojedinělé mlhy. Během dne převážně oblačno, výjimečně slabý dešť. A nejvyšší teploty dnes 24 až 27 stupňů Celsia. Na severu kraje bude kolem 23 stupňů. Slabý proměnlivý vítr do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky přechodně dobré, bioji na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 6 hodin 16 minut, zapadne minutu před půl osmou. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 23 minut. Práci městských policistů v Brně občas přináší i kuriózní situace. 44-letý opilý muž ve společnosti svého známého poleháváním na kapotě auta znemožňoval v pátek odpoledne odjezd řidičce z Bratislavské ulice. Když žena oba upozornila, by to nedělali, starší z nich se prý rozčilil a ve vzteku údajně opakovaně kopl do přední části vozu. Bezradná žena přivolala strážníky a jako důkaz svých tvrzení ukázala viditelně poškozený držák registrační značky. Mladší z dvojice se prý na její žádost přestal o auto opírat, údajně se hned vedle něj vymočil na chodník. Oba muži proto své chování budou muset vysvětlovat také úředníkům. Jeden pro podezření z majetkového přestupku a druhý ze znečištění veřejného prostranství. A z černé kroniky městské policie vybíráme ještě jeden případ. Kvůli sprayerovi vyjížděli strážníci v sobotu večer do Mokré hory. Svědek hlídce po telefonu upřesnil, že došlo k poničení kamenné zítky podél chodníku. Strážníci mladíka odpovědajícího popisu našli na autobusové zastávce. Tvrdili jim, že tu jen čeká na autobus. Odmítal, že by zhruba 1,5 metru široké a 1 metr vysoké grafity vytvořil. Přesto ze svého batohu na vizu strážníků vyskládal spreje stejných barev, kterými byl zjevně čerstvý nápis vytvořen. Stopy černé a fialové měl dokonce i na svých rukách. Strážníci proto nezletilého mladíka předali jako důvodně podezřelého z trestného činu státním policistům. Do půl už chybí jen 5 minut, za chvíli jsou tu zprávy s Davidem Hasmanem. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Mezi brněnským Novým Lískovcem a Bohunicemi má vést nová lávka. Její přípravu schválili radní. Přemostění má překlenout Bíteštskou ulici, která spojuje dálnici D1 a Pisárecký tunel. Úředníci a odborníci teprve na pokyn politiků navrhnou, kudy přesně má vést. Dětský domov v Jemnici se stěhuje do zrekonstruované budovy. Děti bydlely celé prázdniny na odloučeném pracovišti nebo byly na táborech, aby bylo možné dokončit modernizaci vnitřních prostor. Přibyly například dva cvičné byty, kde se zletilí obyvatelé domova připravují na běžný život. Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou dnes začíná mezinárodní cvičení předsunutých leteckých návodčích Ample Strike. Potrvá až do 17. září. Letošního ročníku se zúčastní 26 týmů z 19 zemí, tedy zhruba 600 vojáků. Se zvýšeným letovým provozem musí lidé počítat mezi 9. a 23. hodinou. Pojišťovny v Česku čím dál více využívají umělou inteligenci při likvidaci škod. Nejčastěji nasazují u rozbitých čelních skel aut. Například Direct pojišťovna zrychlila díky umělé inteligenci administrativu skoro o 90%. Co dříve likvidátorovi trvalo zhruba 20 minut, zvládne systém asi za 3 minuty. Podobně AI využívají taky Kooperativa nebo Česká podnikatelská pojišťovna. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne převážně oblačno, nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na silnici 386 u obce Moravské Kninice. Na vozovce tam leží sražená srna. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 40 minut. V Židenicích jako v první městské části v Brně začala plošná likvidace invazního pajasanu žláznatého. Rychle se šířící a obtížně vymítitelnou dřevinu si tam vzal na starost spolek Rezek Vítek. Na projekt získal evropskou dotaci ve výši 3 milionů korun. Minulý týden jeho pracovníci aplikovali jedovatý herbicid do kmenů pajasanu ve Viniční ulici. Do 3 let takto projdou celé Židenice.
1: Sešli jsme se na Viniční ulici, kde je řada garáží a za nimi roste takový lesík a v tom lesíku je ten problém.
2: Prakticky ten lesík je tvořený pajasanem žláznatým a právě to ohnisko je nutné zlikvidovat.
1: Ukazuje Vilém Jurek z Rezek Vítku. Skupina 6 lidí si z auta vyskládává potřebný materiál. Hlavně chemikálie vidím, vrtačku a gumové rukavice.
2: Pracovně jsme to nazvali Komando Altissima, protože Ailanthus altissima je odborný název pajasanu.
1: Práci rozděluje Antonín Nový.
3: Někteří lidi budou navětávat, jiní budou tam se strikovat, aby se to urychlilo. Pak tady máme vlastně škrabky, menší pajasany, příliš malé navětání, tak se naškrábou kmen a ten se natře, takže se vlastně ta chemie bude aplikovat cíleně, abychom zabránili vlastně zbytečnému šíření tomu herbicidu do krajiny.
1: Rezek Vítek na likvidaci pajasanů v Židenicích získal dotaci z Evropského operačního programu Životní prostředí, vysvětluje Vilém Jurek.
2: Celková částka je 3 miliony do roku 2028. Unikátní je to, že my to pojímáme opravdu komplexně, takže ty uhynulé jedince budeme kácet a pařezy budeme frézovat.
1: Při práci využívají vlastní mapy výskytu pajasanů, databázi Agentury ochrany přírody a krajiny a speciální mobilní aplikaci.
2: Ta aplikace se jmenuje Pajasan. Je to na stránkách pajasan.radbych.cz.
1: Když se ta mapa v aplikaci otevře, tak to Brno celé z oranžový, protože těch pajasanů je tady opravdu hodně. Ano. A přiblížit se to dá až na úroveň konkrétního jednoho stromu.
2: Po přihlášení a nějaké kontrole ten uživatel může buď prohlížet, anebo může vkládat přímo ty jednotlivé výskyty.
1: Pro rady, jak správně zatočit s pajasanem na svém pozemku, si přišel Šimon Lightgap.
4: My jsme se přistěhovali asi před měsícem a zjistili jsme, že máme na pozemku pajasan, zjistil jsem, co to je a že je to dobrý likvidovat, takže jsem se tady přišel dneska přiučit, jak se to teda správně dělá a zkonzultovat to.
1: Podle opatření obecné povahy, které před 2 lety vydal Jihomoravský krajský úřad, by měli pajasan likvidovat všichni majitelé nebo uživatelé pozemků v rámci běžné péče. Brno v tom ale moc aktivní není. Starat se o to mají jednotlivé radnice i městské firmy, říká Zdeňka Obalilová z tiskového střediska magistrátu.
5: Veřejná zelení města Brna letos provedla likvidaci náletu pajasanu v parcích Lužánky a Denisovy sady. Aktuálně probíhá likvidace v parku Studánka.
1: Podle odborníků se na regulaci pajasanů musí podílet všichni vlastníci pozemků. Jen tak půjde zabránit jejich nekontrolovanému šíření. Z Brna Židenic Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Krásné ráno vám všem, milí posluchači, 6:45 a minuta k tomu. Tady je Český rozhlas Brno. Neseme vám aktuální předpověď počasí a chystáte-li se vyrazit ven, připravte se na to, že dnešní ráno je studené. Teploty se pohybují mezi 6 a 10 stupni Celsia, takové rozpětí teplot na jihu Moravy. Nejchladněji ve Strážnici, v Nemochovicích, 10 stupňů je teď v Brně, Žabovřeskách nebo ve Znojmě Kuchařovicích. A předpověď? Očekáváme polojasno až skoro jasno, ojediněle mlhy, během dne převážně oblačno a výjimečně slabý déšť. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na severu kraje bude kolem 23 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky přechodně dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vychází v 6 hodin a 16 minut, zapadne minutu před 7:30. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 50 minut. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nabídne zajímavost o mrtvém moři. Přichází Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: rádie Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?

0: Děti z Pozovřic na Brněnsku mají dnes první školní den. Nový systém počítání cestujících v brněnském dopravním podniku pomůže s plánováním spojů. Vláda probere růst minimální mzdy. Příští rok by mohla stoupnout o 2500 korun. A dnes čekáme zpočátku ještě slunečno, během dne oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Pozořicích na Brněnsku začíná školní rok dnes. Žáci tam nastupují o týden později oproti ostatním kvůli pracím na přístavbě základní školy. Dělníci propojují původní budovu s novým křídlem. V něm jsou odborné učebny robotiky, jazyků a informatiky, školní klub a družina. Přístavba má být dokončená v březnu příštího roku a městy za ní zaplatí přibližně 250 milionů korun. Škola díky novým prostorám získá více místa, říká ředitel Jan Dudek.
1: Máme hodně naplněné ty třídy, třeba kolem 30 nebo dokonce přes 30 dětí v jedné třídě bylo, takže tím, že se vytvoří více odborných tříd, tak můžeme více dělit ty třídy na menší skupinky, takže se bude vlastně se zlepší kvalita výuky, nebo s tím jsme do toho vlastně šli.
0: Brněnský dopravní podnik využívá nový systém na počítání cestujících. Na dveřmi všech víc než 700 vozů nechal podnik nainstalovat speciální čidla, která pohyb cestujících zaznamenávají. Nazbíraná data potom dopravnímu podniku pomůžou třeba při rozhodování o posílení nebo omezování spojů, vysvětluje dopravní ředitel podniku Jan Seitl.
2: Abychom dokázali říct, ano, někde je systémový problém a je potřeba tam změnit jízdní řád, anebo se jednalo o lokální výchylku, kdy třeba vypadl z důvodu dopravní nehody jeden spoj a ten následující byl přeplněný, ale nejedná se o chybu v jízdním řádu, že by bylo potřeba nějak navyšovat kapacitu a tak dál.
0: Úpravu jízdních řádů zavedl dopravní podnik na lince 77 při pilotním provozu systému letos na jaře. Vláda dnes bude jednat o výši minimální mzdy na příští dva roky. Podle návrhu by se od ledna měl nejnižší možný výdělek zvednout o 2500 korun na 24 900. V roce 2028 by pak podle odhadů mohl vzrůst o další 2000 korun. S navrhovaným růstem v srpnu na jednání tripartity souhlasili i zástupci odborů a zaměstnavatelů. Minimální mzdu v Česku v současnosti pobírá asi 180 000 zaměstnanců. Zemřel zpěvák, textař a spoluzakladatel kapely Jojo Band Richard Tesařík. Bylo mu 80 let. Informoval o tom jeho syn Štěpán. Skupinu Jojo Band založil spolu se svým bratrem Vladimírem v polovině 70. let. Kromě hraní v kapele vydal Tesařík i několik sólových alb a účinkoval v muzikálech. Na české scéně patřil mezi průkopníky hudebního stylu reggae nebo ska.
3: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne převážně oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Vánt bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný jihovýchodní až jižní vítr. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na D1 na kilometru 195 ve směru na Vyškov. Srazilo se tam osobní vozidlo s dodávkou. Na místě už je policie a tvoří se kolona. Aktuálně od sjezdu na Vídeňskou a prodlužuje se. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste s námi na začátku nového týdne. Je pondělí 7. září 2026, svátek slaví Reginy a možná nevíte, že dnešek je také Národní den salámu. Zakrojte si ke snídani na chleba nebo jen tak samotné tlusté svačinové kolečko. Navíc dnešek je také Dnem vděčných pacientů, což je velmi pěkné výročí, a Den milovníků piva. A k tomu si myslím, že v našich končinách není absolutně co dodávat. K tomu, aby se vám hezky vstávalo a snídalo třeba právě zmíněné kolečko salámu, tak si můžete poslechnout a zacvičit si s fešáky, kteří tajně cvičí, a lásku na inzerát přidá mi Rošbírka. Pavel Kašpar u mikrofonu. Krásné pondělí vám všem.

0: Miroš Birka, písnička Láska na inzerát z jeho první desky sezóny Lásky v 6 hodin a 10 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. V Česku už dnes se nenajdete pojišťovnu, která by nevyužívala nástroje umělé inteligence. A to ať v podobě chatbotů při komunikaci se zákazníky, při výběru vhodného produktu na míru, nebo dokonce při vyhodnocování škod. Například Direct pojišťovna do AI investuje desítky milionů korun ročně a už několik měsíců na ní spolehá při likvidaci škod u aut.
1: Ať si to umíte líp představit. Tak teďka tady konkrétně máme případ klienta, který má škodu na svém skle a jde vlastně o to, že má poškozené zorní pole.
2: Říká za Direct pojišťovnu Hana Finsterlová a rovnou ukazuje i dokumenty, které musel klient doložit. Ať už jde o fakturu nebo fotografie, nic už dnes nemusí kontrolovat samotný likvidátor. Práci za něj udělá právě AI agent.
1: Konkrétně ten agent čte tu registrační značku, takže kontroluje i to, zdali ty fotky náhodou nejsou k jinému vozidlu, než ke kterému ho máme tady nahlášené. Dívá se na to poškození, kde je, jestli to souhlasí s tím, co nám klient hlásil, jestli to poškození není ještě třeba jinde.
2: Co dřív likvidátorovi trvalo 20 minut, zvládne AI za 3 minuty. Výhodné je to i pro samotné klienty, protože po odevzdání všeho potřebného dostanou teď mnohem dříve zpětnou vazbu. Někdy ale i umělá inteligence narazí na problém.
3: U každého z toho procesu je spoustu okamžiků, kdy se AI rozhodne, že na to nestačí.
2: Potvrzuje Pavel Lukeš, který má v Direct pojišťovně na starost právě IT a rozvoj umělé inteligence. Ověřit takové postupy právě na čelních sklech podle něj dává smysl i proto, že se většinou jedná jen o menší částky do 10 000 korun. Podobně uvažovala i konkurence. Na skla používají AI taky u České podnikatelské pojišťovny, říká mluvčí Adéla Janů.
4: Právě na oblasti likvidace pojistných událostí je možné ukázat efektivitu AI či automatizace. Letošní zima se promítla do historicky nejvyššího počtu škodních událostí na autosklech. Delší zima totiž znamená častější údržbu silnic a větší množství posypu a štěrku, který může poškodit sklo.
2: Šlo téměř o 8 000 škod, z toho přes 6 000 bylo zcela bez zásahu likvidátora. Přesto ale v ČPP podle Janů zůstává kontakt s člověkem prioritou. Automatizace je spíš výpomoc. Počet zaměstnanců proto nesnižují. Propouštět kvůli AI se nechystá ani Generali Česká pojišťovna, Allianz nebo Kooperativa.
5: Umělou inteligenci v současné době nevnímáme jako proces, který by měl nahradit samotného člověka. Vnímáme ji spíš jako podporu pro naše odborníky a jako přínos pro zrychlení třeba likvidace pojistných událostí pro naše klienty.
2: Říká mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Letošní report společnosti Softek, která vyvíjí pro pojišťovny software, ale stále ukazuje mezery. Nejtěžšími oblastmi automatizace podle něj zůstávají komplexní produkty pojištění majetku a životního pojištění. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Sledujeme také vývoj teplot venku a pokud jste dnes ještě nevystrčili nos, tak se připravte na chladné ráno. Teploty na jihu Moravy momentálně mezi 6 a 10 stupni Celsia, ale těch 10 stupňů je spíše výjimka, to je ve Znojmě Kuchařovicích, jindy ty teploty oproti předchozí půlhodině spíše klesly. A počasí očekáváme dnes polojasno až skoro jasno, ojedinělé mlhy, během dne převážně oblačno, výjimečně slabý déšť. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Na severu kraje bude kolem 23 stupňů. Slabý proměnlivý vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky přechodně dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vychází, respektive vyšlo před 2 minutami v 6 hodin a 16 minut, zapadne minutu před 7:30. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme.
2: Dopoledním vysílání 8. září po 11. hodině přivítáme ve studiu plachtařskou legendu z Medlánek, Gustava Vrbackého. Je nejstarším aktivním plachtařem u nás a díky tomu byl letos zapsán i do České knihy rekordů. Podělí se o své zkušenosti ze stavby i pilotování kluzáků, ze své instruktorské či inspektorské praxe a řeč bude také o setkání okřídlených veteránů. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 23 minut. Naladili jste si nás v pondělí 7. září 2026. Pětina českých učitelů a zejména učitelek trpí fyzickým vyčerpáním a 6% z nich splňuje diagnostická kritéria pro syndrom vyhoření. Za největší zdroje stresu označují problémové chování žáků, vysoké pracovní vytížení, přetížení administrativou a obtížnou komunikaci s rodiči. Vyplývá to z výzkumu Národního institutu Siri, který zkoumal i to, jak osobní problémy kantorů dopadají na výsledky jejich práce. Zajímavým zjištěním bylo, že žáci, které učili vyrovnaní a spokojení pedagogové, měli lepší výsledky v matematice. Vědci z toho odvozují, že podobně to bude fungovat i v dalších předmětech. Z toho ovšem plyne, že vyčerpanost nebo vyhoření nejsou jen osobním problémem daného učitele, protože ovlivňují výkon celé školy. Více informací si můžete poslechnout, přečíst v článku Zuzany Kopule, to je na našem webu brno.rozhlas.cz a součástí je také rozhovor s Kateřinou Zábrockou o psychických problémech českých učitelů. Rozhovor s ní vedla autorka článku Zuzana Kopuletá. Zprávy, které pro vás chystá David Hasman za 5 minut.

0: Malka. Skrásna zdravá svačina.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Brno. Krátké zprávy.
1: Ochránci přírody začali v Brně-Židincích s plošnou likvidací pajasanu žláznatého. Dostali na to 3 milionovou evropskou dotaci. Židinice jsou první městská část, kde chtějí invazní dřevinu vymítit. Pajasan je původně z Asie. Velmi rychle se množí a utlačuje ostatní rostliny. Proto se k jeho likvidaci používá speciální postup za pomoci herbicidu. Demoliční firma dnes znovu zahájí bourání zbývající části požárem zničené budovy 34 ve Zlíně. Vlastník budovy, společnost Scream, chtěla spolu s architekty a umělci zbývající část budovy zachránit. Statici to ale s ohledem na bezpečnost nedoporučili. Pokud vše půjde bez komplikací, to rozhodělníci zbourají do konce tohoto týdne. V Uherském Ostrohu řemeslníci opravují budovu při zámčí, kde sídlí informační centrum a krojové dílny. Práce za 3,25 milionu korun spočívají především v důkladném očištění fasády a sanaci spodních částí zdiva, které jsou poškozené vlhkostí. Samotné průčelí manieristické zámecké brány ze 17. století si ale na opravu musí počkat. Studentská simulovaná vesmírná mise Zero G2 od dneška přijímá z přihlášky. Oznámil to Národní program Česká cesta do vesmíru. Uchazeče čeká několik vyřazovacích kol podobných výcviku astronautů. Zhruba 20 nejlepších potom poletí ve stavu bez tíže ve speciálním letadle. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne převážně oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Vyškov popojíždí velmi pomalu kolony v Brně. Na kilometru 195,5 na začátku omezení uklízejí po nehodě dvou aut. Auta už jsou na straně, jede se jedním pruhem. Zdržíte se tady asi půl hodiny od sjezdu na výstaviště. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: U raní kávy jste si zatančili s Rohlíkem a se Salámem, také s kapelou ABBA, je 6 hodin 39 minut. Osvěžte si s námi, milí posluchači, pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak si správně počít v připojovacích a odbočovacích pruzích. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná. Je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinný nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
2: A jak je to u připojovacího pruhu?
3: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
2: Dokážete popsat nějaký problém?
3: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, a nebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
2: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
3: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Krásný den vám všem, 6:45 přesně je čas, kdy je s vámi pondělní Český rozhlas Brno. Teploty venku se momentálně pohybují v rozpětí mezi 6 a 9 stupni Celsia, ve Znojmě se teplota blíží 10 stupňům a předpověď počasí pro dnešek slibuje polojasno až skoro jasno, ojediněle mlhy, během dne převážně oblačno, výjimečně se slabým deštěm. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na severu kraje bude kolem 23 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky přechodně dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 6 hodin a 16 minut, zapadne v 19 hodin a 29 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásné ráno přejeme.
2: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Deňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
4: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 49 minut. Ve Znojmě se dnes sejdou zastupitelé, budou jednat o změně jednacího řádu zastupitelstva, prodeji a směně pozemku a také schvalovat výši podpory pro opravy v městské památkové rezervaci. Tradičně před 7 je tu přehled očekávaných událostí dnešního dne. Ve stejný den v 8:30 začíná také výluka vlaků na lince S42 v úseku zastávka u Brna. Náměště nad Oslavou potrvá do páteční 13. hodiny a 15. minuty. Dnes také začínají fungovat nové prostory robotárny, tedy pobočky brněnského střediska volného času Helceletka. Robotárna se zaměřuje především na technické a polytechnické vzdělávání dětí. No a v Pozořicích na Brněnsku dnes začíná školní rok. Žáci tam nastupují o týden později oproti bývalým kvůli zvyklostem, a to kvůli pracím na přístavbě základní školy. 6 hodin a 50 minut je aktuální čas. Zprávy pro vás připravuje David Hasman. A ty další tu budou za 8 minut. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.

0: Dávka. Její přípravu schválili radní. Přemostění má překlenout Bíteštskou ulici, která spojuje dálnici D1 a Pisárecký tunel. Úředníci a odborníci teprve na pokyn politiků navrhnou, kudy přesně má vést, upřesňuje mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
1: Tato lávka vytvoří bezpečné napojení lokality na cyklotrasy, které směřují k Jundrovu a do centra města podél řeky Svratky. Její vznik umožní lidem přesouvat se pěšky a na kole, tedy bezemisně a ekologicky.
0: Od dneška autobusy neobsluhují některé zastávky v Horním Štěpánově kvůli opravě silnice. Výluka se týká linek 277 a 291. Autobusy na pomezí Jihomoravského a Olomouckého kraje pojedou podle výlukového jízdního řádu do 31. října.
2: Linka 277 pojede odklonem do zastávky Nové Sady a vynechá zastávku Útočny. Na výlukové trase obslouží zastávky Horní Štěpánov a U Rybníka. Linka 291 bude jezdit jen do zastávky U Rybníka. Další v obci, včetně zastávky Útočny, neobslouží. Krištof Podaný, Český rozhlas.
0: Stovky žadatelů čekají na peníze od státu za újmy kvůli stíženému hospodaření. Kompenzace dostávají za omezení v chráněných oblastech. Ta zahrnují třeba zákaz těžby v lesích, ale i náhrady za opatření proti vlkům.
3: Stát letos na kompenzacích vyplatil přes 400 milionů korun. Dalších 200 žadatelů ale na peníze čeká. Někteří farmáři se tak podle předsedy Svazu chovatelů ovcí a koz Richarda Konráda dostávají do složité situace.
4: Ať jsou to předpisoví ohradníky, ploty, pastavecký psy i zaměstnanci, které ty stáda hlídají, jsou to velké finanční prostředky.
3: Na výplaty chybí přes 160 milionů korun. S náhradami ale Ministerstvo životního prostředí podle mluvčí Jany Šilerové počítá.
5: Přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty.
3: Kdy a kolik by mohlo na úhrady dorazit, ale ministerstvo neuvedlo. Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou dnes začíná mezinárodní cvičení předsunutých leteckých návodčích Ample Strike. Potrvá až do 17. září. Letošního ročníku se zúčastní 26 týmů z 19 zemí, tedy zhruba 600 vojáků. Se zvýšeným letovým provozem musí lidé počítat mezi 9. a 23. hodinou.
6: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne převážně oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů, biozátěž mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Vyškov se rozjíždí kolona před omezením na kilometru 196. Tam překážela dvě auta po nehodě. Už jsou na straně a volné oba pruhy. Stále ale počítejte s delším zdržením. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 7. hodině, s vámi Český rozhlas Brno. Je pondělí 7. září roku 2026 a písničky, které si dáme ještě předtím, než začne soutěž, jak se u nás mluví, budou duet Marie Rotrové s Pavlem Bobkem, s tím Bláznem si nic nezačínej, a svůj zánovní vůz nám pak představí Karel Zich. Soutěž, jak se u nás mluví, dnes míří na Slovácko, konkrétně do okolí Kunovic, a na výherce dnes čeká CDčko Marty Kubišové. Pavel Kašpar u mikrofonu a ještě připomenu známou linku sem k nám do studia 726465200. Zavolejte, tipněte si anebo vyberte některou z našich možností, které nabízíme. Přejeme vám, ať se vám pondělí 7. září maximálně vydaří. Dobrou chuť ke snídani, šťastnou cestu a hlavně hezký poslech.
6: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 12 minut. Čas na soutěž, jak se u nás mluví. Zamíříme teď na Slovácko a konkrétně do okolí Kunovic a ptáme se vás, milí posluchači, co myslíte, že by mohlo označovat slovo pešuňk? Takže opět dnes máme připraveny tři možnosti, anebo třeba budete vědět. Ptáme se vás, co to znamená, když se v okolí Kunovic řekne pešuňk. Co by to tak asi mohlo být? Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, tady Jirka z Ratiškovic.
0: Jirko, krásné ráno přeju, poprosím vás, jenom vypněte si rádio, aby to nechytalo zpětnou vazbu. Děkuju. Jirko, tak co říkáte na dnešní soutěžní slovo pešuňk? Tušíte, co by to mohlo být, nebo vyberete z našich možností?
1: Netuším, vyberu z těch možností.
0: Určitě. Máme pro vás tři. Pešuňk může být v okolí Kunovic buď za A pronajatý kus louky na svahu, nebo za B vrchní vrstva kompostu v zahradě, anebo za C hromada spadaného listí. No, tak vám držím palce. Já bych teda nevěděl, co vybrat. Pronajatý kus louky na svahu Ačko, vrchní vrstva kompostu v zahradě Bčko, nebo hromada spadaného listí Cčko. Jirko, co myslíte?
1: No, je to asi hádánka, tak zkusíme za A.
0: Zkusíte za A, pronajatý kus půdy. A děláte dobře, Jirko. Ono je to opravdu tak, pronajatý kus louky na svahu, to je perfektní. To byl jenom opravdu tip, nebo jste si na něco vzpomněl, na nějakou souvislost? Jenom tip, výborně, no tak dneska máte šťastnou ruku. Doufám, že toho, Jirko, ještě několikrát využijete, minimálně během dnešního dne. Gratuluju vám a poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Krásné ráno do Ratíškovic, díky, naslyšenou. 7 hodin a 13 minut. Čas na soutěž, jak se u nás mluví, to bude opět zítra krátce po 7. hodině. Teď už si dáme Bonnie M a písnička, teda počasí, ne písnička, písnička začíná počasí hned po písničce. Hezké ráno přeje Pavel Kašpár.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 18 minut. Předpověď počasí vám neseme a sledujeme také, jak se vyvíjí teploty po ránu v našem regionu. Dnes je celkem chladno, ranní rozpětí teploty mezi 6 a 10 stupni Celsia. Nejvyšší teplota ve Znojmě, Kuchařovicích a v Brně Tuřanech. Zmíněných 10 stupňů na většině sledovaných míst je v tuto chvíli kolem 8-9 stupňů Celsia. A předpověď počasí očekáváme polojasno až skoro jasno, ojedinělé mlhy, během dne vážně oblačno, výjimečně slabý déšť. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, takže bude velmi teplo. Na severu kraje kolem 23 stupňů, slabý proměnlivý vítr, povane rychlosti do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky přechodně dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 16 minut, dnes zapadne v 19 hodin a 29 minut. Ať se vám dneska ráno nic nepřipálí a nic neprošvihnete. Hezký den přeje Pavel Kašpar.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 22 minut. Tradičně jako každý den i dnes vám přinášíme několik tipů právě na 7. září. Část unikátního dřevěného vodovodu nebo slezské grešle. Tyto a mnohé další předměty objevili archeologové při výzkumu Tišnovského náměstí Míru, kterému předcházaly práce na jeho revitalizaci. Zájemci si nálezy budou moci prohlédnout na výstavě ve velké zasedací místnosti Tišnovské radnice. Výstava je přístupná do 26. září, vždy v pondělí a ve středu od 13 do 17 hodin. V sobotu 12. a 19. září od 8:30 do 11:30 a 26. září od 9 do 17 hodin. Autor populárního pořadu, jak jsem přežil 90. Josef Klíma, dnes navštíví Kyjov. V divadelním sále Městského kulturního střediska tam bude od 19. hodiny besedovat na téma českého podsvětí a také o tom, jak se setkával s tehdejšími mocnými mafiány od Jonáka až po Krejčíře. Kyjov, město, které pamatuje, to je název výstavy, kterou můžete už jen do posledního zářijového dne vidět v místní knihovně. Vznikla k letošnímu výročí v rámci projektu Kyjov 900 let, představuje osobnosti, které v Kyjově žily v dobách minulých, a také události, které město formovaly. Výstava je umístěna v přednáškovém sále knihovny a je přístupná v provozní době. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou za 6 minut.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo půl osmé.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: V Pozořicích na Brněnsku začíná školní rok dnes. Žáci tam nastoupí o týden později oproti ostatním kvůli pracím na přístavbě základní školy. Dělníci propojují původní budovu s novým křídlem. V něm jsou odborné učebny robotiky, jazyků a informatiky, školní klub a družina. Přístavba má být dokončená v březnu příštího roku a městy za ní zaplatí přibližně 250 milionů korun. Kroměříská radnice nechá zpracovat územní studii krajiny. Dokument pomůže s plánováním protipovodňových opatření v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností. Pomůže i v boji proti suchu. Umožní ovlivňovat úpravy krajiny mimo území města proti proudu vodních toků, plánovat společně s okolními obcemi poldry, retenční nádrže a jiné vodní plochy. Nový maturitní obor požární ochrany budou moct studovat středoškoláci ve Žďáře nad Sázavou. Tamní průmyslová škola jej otevře poprvé příští rok. Absolventi následně najdou uplatnění například u Hasičského záchranného sboru České republiky. Na Vysočině podobně zaměřený středoškolský obor dosud chyběl. Koaliční rada bude dnes jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD požadují nižší schodek, než navrhlo ministerstvo financí. To počítá s deficitem 389 miliard korun. Předseda motoristů Petr Macinka řekl, že podle něj by bylo možné najít úspory až ve výši 20 miliard korun. Ministrině financí Alena Schillerová z hnutí ANO, ale tak výrazné snížení schodku neočekává. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne převážně oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Příjezdy do Brna po dálnici D1 jsou ucpané z obou směrů. Z Prahy postojíte v koloně od Kývalky a z Vyškova se brzdí za Rousínovem. Zdržení v obou směrech okolo 20 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 41 minut. V Židenicích jako v první městské části v Brně začala plošná likvidace invazního pajasanu žláznatého. Rychle se šířící a obtížně vymítitelnou dřevinu si tam vzal na starost spolek Rezek Vítek. Na projekt získal evropskou dotaci ve výši 3 milionů korun. Minulý týden jeho pracovníci aplikovali jedovatý herbicid do kmenů pajasanu ve Viniční ulici. Do 3 let takto projdou celé Židenice.
1: Sešli jsme se na Viniční ulici, kde je řada garáží a za nimi roste takový lesík a v tom lesíku je ten problém.
2: Prakticky ten lesík je tvořený pajasanem žláznatým a právě to ohnisko je nutné zlikvidovat.
1: Ukazuje Vilém Jurek z Rezek Vítku. Skupina 6 lidí si z auta vyskládává potřebný materiál. Hlavně chemikálie vidím, vrtačku a gumové rukavice.
2: Pracovně jsme to nazvali Komando Altissima, protože je Island Altissima je odborný název pajasanu.
1: Práci rozděluje Antonín Nový.
3: Někteří lidi budou navětávat, jiní budou tam se střikovat, aby se to urychlilo. Pak tady máme vlastně škrabky, menší pajasany, příliš malé navětání, tak se naškrábou kmen a ten se natře, takže se vlastně ta chemie bude aplikovat cíleně, abychom zabránili vlastně zbytečnému šíření tomu herbicidu do krajiny.
1: Rezek Vítek na likvidaci pajasanů v Židenicích získal dotaci z Evropského operačního programu Životní prostředí, vysvětluje Vilém Jurek.
2: Celková částka je 3 miliony do roku 2028. Unikátní je to, že my to pojímáme opravdu komplexně, takže ty uhynulé jedince budeme kácet a pařezy budeme frézovat.
1: Při práci využívají vlastní mapy výskytu pajasanů, databázy Agentury ochrany přírody a krajiny a speciální mobilní aplikaci.
2: Ta aplikace se jmenuje Pajasan. Je to na stránkách pajasan.radbych.cz.
1: Když se ta mapa v aplikaci otevře, tak to Brno celé z oranžový, protože těch pajasanů je tady opravdu hodně. Ano. A přiblížit se to dá až na úroveň konkrétního jednoho stromu.
2: Po přihlášení a nějaké kontrole ten uživatel může buď prohlížet, anebo může vkládat přímo ty jednotlivé výskyty.
1: Pro rady, jak správně zatočit s pajasanem na svém pozemku, si přišel Šimon Lightgap.
4: My jsme se přistěhovali asi před měsícem a zjistili jsme, že máme na pozemku pajasan, zjistil jsem, co to je a že je to dobrý likvidovat, takže jsem se tady přišel dneska přiučit, jak se to teda správně dělá a zkonzultovat to.
1: Podle opatření obecné povahy, které před 2 lety vydal Jihomoravský krajský úřad, by měli pajasan likvidovat všichni majitelé nebo uživatelé pozemků v rámci běžné péče. Brno v tom ale moc aktivní není. Starat se o to mají jednotlivé radnice i městské firmy, říká Zdeňka Obalilová z tiskového střediska magistrátu.
5: Veřejná zelení města Brna letos provedla likvidaci náletu pajasanu v parcích Lužánky a Denisovy sady. Aktuálně probíhá likvidace v parku Studánka.
1: Podle odborníků se na regulaci pajasanů musí podílet všichni vlastníci pozemků. Jen tak půjde zabránit jejich nekontrolovanému šíření. Z Brna Židenic Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 48 minut. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 6 a 10 stupni Celsia a předpověď pro dnešek, ta slibuje polojasno až skoro jasno, ojediněle mlhy, během dne převážně oblačno, výjimečně slabý déšť. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na severu kraje bude kolem 23 stupňů. Slabý proměnlivý vítr do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky přechodně dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 16 minut, zapadne minutu před 7:30. Dobré ráno.
2: Hosty v poradně pro zdraví 9. září budou neurolog Pavel Resner a farmaceutka Vilma Vranová a povídat si budeme o komplexním přístupu při léčbě Parkinsonovy choroby. Čeho lze v takové léčbě u pacientů dosáhnout? Jak důležitý je pohyb a rehabilitace? A jaké nové možnosti výzkumu dávají pacientům s Parkinsonovou chorobou naději do budoucna? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
4: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.
1: Řekněte mamce pro Krista,

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 54 minut. Známý signál výherní ohlásil, že je tu další kolo soutěže k narozeninám Českého rozhlasu Brno, ke 102. narozeninám, ve které máte možnost získat, pokud se dovoláte jako první, knihu Temné letopisy moravské. A nejrychlejší volající výherkyní dnes byla posluchačka Marie. Marie, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno přeji vám a všem posluchačům rozhlasu.
0: Gratuluju vám, dneska jste byla nejsvižnější, nejrychlejší, takže dostanete od nás Temné letopisy moravské. My soutěžíme u příležitosti 102. narozenin a vždycky tady v té souvislosti položíme těm výhercům pod nějakou otázku, která s tím nějak nepřímo souvisí. Marie, víte, co by mě zajímalo? Co byste si dala třeba ke snídani ve 102 letech, kdyby vám bylo ráno úplně jedno, co na to doktor? Co byste si dala?
1: Já bych si tak dala dobré kafíčko a koul a koláč.
0: Koláč jaký třeba? Jaký máte nejradši?
1: Tvarohový.
0: Tak to...
1: Obydlí.
0: Je, a s posypkou, že jo, určitě.
1: A s posypkou, určitě.
0: Tak perfektní. Já vás ještě poprosím o jednu takovou informaci. Komu chcete, abychom knížku věnovali, protože ji bude podepisovat i Michal Isteník. Chcete napsat Marii nebo někomu jinému?
1: Dceři Marii, ano.
0: Dobře, ano. Perfektní, tak jo, napíšeme, děkuji. Zařídíme. Marie, ještě jednou gratuluju k dnešní výhře, mějte se moc pěkně a děkujeme za zavolání. Naslyšenou.
1: Taky, děkuji všem a přeji krásný den celému rozhlasu.
0: Děkujeme moc krát, krásné ráno. 8 hodina je tu za 5 minut, zprávy s Davidem Hasmanem, za chvíli.

0: 100 let. Dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové vyšetřují zákeřný útok kyselinou na krásnou mladou ženu. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Někdy je cesta k úspěchu až příliš dlouhá. Robert Redford ve filmu Přirozený talent. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila herce Miloně Čepelky oblíbenou hru divadla Járy Cimrmana Vražda v salonním kupé. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Lesníci na Brněnsku kvůli suchu mění postupy v sázení stromů. V Brně dnes otevře nová pobočka robotárny. Ve věku 80 let zemřel Richard Tesařík, spoluzakladatel skupiny Jojo Band. A dnes čekáme zpočátku ještě slunečno, během dne oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Správci lesů města Brna po zkušenosti s letošním suchem změní postupy při sázení stromů. Hlavní období výsadby přesunou na podzim.

0: na technickém workshopu vyzkouší aktivity, které nabízí. Lektoři ze střediska volného času Helceletka tak využijí nový, větší a variabilnější prostor pro zájmové kroužky nebo tábory. Děti budou trávit čas ve dvou dílnách a v počítačové učebně. V prostoru najdou nově zázemí i pedagogové. Jaké činnosti robotárna pro děti připravuje, popisuje za středisko Vendula Jarošová.
1: Zatím jsme zařadili více výuky robotechniky právě pro menší děti. Otevřeli jsme i nové kroužky zaměřené na baslení, což nějaký kutění s nářadím, pak různá robotika, programování nebo třeba 3D tisk nebo programování vlastních her.
0: Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík. Bylo mu 80 let. Informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil taky k českým průkopníkům reggae a ska. Hledám zase
2: ten nejkou. Právě reggae se stalo jedním z typických prvků tvorby Jojo Bandu. Tesařík v roce 2011 v rozhovoru pro Radiožurnál popisoval, proč si s bratrem právě tento styl vybrali.
3: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně a navíc tam byly úplně nové možnosti v tom skládání. Jako ono je taková veselá hudba, že tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
2: Kromě Jojo Bandu vydal Tesařík několik sólových alb a vystupoval taky v řadě muzikálů. Martin Fischer, Český rozhlas.
0: Územní spor mezi Ukrajinou a Ruskem mohou vyřešit jen prezidenti obou zemí. Včera to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rozhovorech s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Kyjově. V Kyjevě Zelenský dlouhodobě vyzývá k setkání se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem. Kreml to odmítá. Rusko okupuje asi 20% ukrajinského území. Požadavek Moskvy, aby se Kyjev vzdal těchto území, patří k nejcitlivějším otázkám rozhovoru o ukončení války. Počasí. Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne převážně oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Vát bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný jihovýchodní až jižní vítr. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se zdržíte na příjezdech do Brna v obou směrech okolo 20 minut. Navíc ve směru z Vyškova je ucpaná i stará silnice před Rohlenkou. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 8:05 posloucháte Český rozhlas Brno, je pondělí 7. září 2026 a svátek dnes slaví všechny dámy, slečny a paní nositelky křestního jména Regina, nebo také krátce Regina, což je jméno, které se vlastně představí samo, pochází z latinského Regina, což je královna. Takže všem dnešním oslavenkyním Reginám královnám přejeme všechno nejlepší. Milé dámy, buďte zdravé, šťastné a spokojené, posíláme vám písničku Petra Nováka. Já budu chodit po špičkách a doufám, že potěší nejenom Reginy, ale také všechny dnešní narozeninové oslavence, mezi které patří třeba i Zdeněk Izer, ten dnes slaví kulaté 60. Vilém Čok, ten oslaví 65. A věřím tomu, že mnozí posluchači na vlnách Českého rozhlasu Brno dnes budou slavit také. Nenechte se odradit tím, že je pondělí, mejdan může být každý den a klidně od rána. K tomu přidáme ještě holky v písničce Si senzační a pak už na vás čekají brněnští meteorologové. Pavel Kašper u mikrofonu. Krásný den a krásný týden vám všem.
4: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology je na řadě v 8 hodin a 12 minut. U mikrofonu dnes Petr Hruška. Petr, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá teď po 8 hodině s počasím a teplotami? Dnešní ráno mi přijde celkem studené.
2: Ano, ano, studené určitě bylo, minima často v intervale 9 až 4 stupně Celzia, 4 stupně například Malá Stanica, Jevíčko, takže některé údolí a hlavně na severe kraja byly dost studené. V této chvíli už se nám otepluje, většinou máme 9 až 13 stupňov Celzia. K tomu relativně slunečné počasí, vyskytuje se dost oblačnosti, ale je to len taká vysoká priesvitná oblačnost, takže preto ještě slnečno, no a fúka nám většinou slabý premenlivý větor.
1: Jaké počasí přinese 7. září?
2: Zo začiatku teda také slnečnejšie počasie behom dňa, ale mraky pribudnú, mala by prevažovať oblačná obloha, takže už len sem tam sa bude ukazovať slnko. Zrážky v podstate žiadne, len veľmi výnimočne sa môže objaviť slabý dážď. Keby sa niečo vyskytlo, tak by to bolo skôr v severnej časti kraja, ale to len pár dažďových kvapiek, nič podstatného. A potom neskôr večer zase začne sa od západu oblačnosť zmenšovať. Najvyššie teploty 24 až 27 stupňov Celzia, na severe kraja lokálne okolo 23 stupňov, takže tam trochu chladnejšie. No a vietor behom dňa by mal fúkať mierny, juhovýchodný až južný.
1: Když se podíváme na počasí v úterý a ve středu, dojde tam k nějakým zásadnějším změnám? Budou třeba dny teplejší nebo rána teplejší? Jak to vypadá zhruba?
2: Čaká nás výraznejšie oteplenie, začne k nám prúdiť teplý vzduch od juhu, takže zajtra slnečno, minima 15 až 12 v údoliach, výnimočne až 9 stupňov, takže už aj tá noc bude o niečo teplejšia a maxima by mali dosahovať 29 až 32 stupňov na juhu kraja, dokonca výnimočne by sme mohli dosiahnuť až 33 stupňov Celzia, takže tropické teploty a podobné teploty budú aj v stredu, ale tam potom večer, alebo niekedy možno neskôr popoludní, ale hlavne večer a v noci na štvrtok by k nám mala postúpiť studená fronta, takže tam potom sa zvýši pravdepodobnosť na dážď, alebo lokálne sa môžu vyskytnúť i búrky, ale predtým teda veľmi teplo.
1: Poprosím vás ešte o teplotní rekordy pro 7. září.
2: Najvyššia hodnota z roku 1973, Mikulov 32,3 stupňa Celzia a najnižšia hodnota je z roku 1953, Olešnice minus 1 stupeň Celzia.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Petr Hruška na vlnách Českého rozhlasu Brno. Petr, moc krát díky, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, do počutia.
1: Ďakujeme.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
4: Ve čtvrtek 10. září přivítáme Anu Strnadovou, spisovatelku, která nedávno vydala román o zániku obce Mušov. Jak vznikal příběh o zatopené vesnici, kterou dějiny vymazaly z mapy a nad kterou se doslova zavřela voda? Čerpala autorka z osudů své vlastní rodiny nebo ze vzpomínek pamětníků? Přijměte pozvání do literární krajiny Pálavských kopců i do historie nelehkého života v pohraničí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
5: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Brněnská divadla se po letní pauze vracejí k plnému provozu. V sálech i zázemí skončily prázdninové opravy a scény teď otvírají s novým programem. Na co přesně se mohou diváci v nadcházejících měsících těšit, zjišťovala reportérka Kristýna Sedláčková, která už je se mnou ve studiu. Kristýno, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Začněme největší scénou v Brně. S čím do nové scény vstupuje Národní divadlo Brno?
1: Po letních opravách fasády, oken nebo jevištní techniky se diváci Národního divadla vrací zpět do hlediště. Letos lidé uvidí napříč scénami dohromady 16 premiér. Hned první novinkou bude 25. září balet Maska v režii uměleckého šéfa Mária Radačovského. Po třech autorských představeních jde o jednu z posledních prací před koncem jeho působení v Národním divadle. Tentokrát vsadil na hudbu Frederika Chopina a Ference Lista. Vedle hlavního souboru chystá další dvě choreografie i juniorský balet, který se představí koncem října v Redutě.
0: Národní divadlo Brno ale není jen o stálém repertoáru, na jaké festivaly letos láká.
1: Sezónu brněnské opery zahájí festival Janáček Brno. Letos jde o jubilejní 10. ročník, který začne 13. října. Během měsíce pak nabídne několik obnovených oper i nová nastudování. Netradiční premiéru chystá přímo operní soubor Národního divadla, pokračuje umělecký šéf Jiří Heřman.
2: Bude to opera Šárka Janáčkova, kterou ale uvedeme netradičně v Besedním domě. Je to vlastně první verze, která je pouze s klavírem a klavírního partu se ujme významný pianista světového formátu Julius Drake. Rozehráme ten příběh netradičně právě v tomto úžasném prostoru spojené s koncerty vlastně Janáčkova života.
1: V květnu pak Národní divadlo pořádá největší divadelní festival v Česku, Divadelní svět Brno.
0: Podívejme se na další velkou scénu, co se v nadcházející sezóně chystá v Městském divadle.
1: Městské divadlo uvede 7 premiér, což je méně než v minulých letech. Vedení scény se totiž rozhodlo uvolnit program pro osvědčené a vyprodané tituly, jak vysvětluje dramaturgyně Klára Lacková.
3: Diváci nám stále píší, že mají zájem o lístky, takže my, abychom uvolnili prostor těm titulům, které je potřeba reprízovat, tak jsme snížili ten počet premiér v tom sezónním předplatné. Nicméně diváci o nic nepřijdou, máme tam vlastně dvě světové premiéry, české premiéry.
1: Mezi novinkami je i světová premiéra muzikálu Carmen. Španělští autoři v něm známý příběh zasadili do kulis současného New Yorku.
0: Velká jeviště máme za sebou. Jak k nové sezóně přistoupily brněnské experimentální scény?
1: Hadivadlo o víkendu vstoupilo do 52. sezóny, kterou dramaticky opět vede tříčlenný tým. V plánu má 3 premiéry a jejich ústředním tématem budou vztahy, vášeň a lidská blízkost. Divadlo Husa na provázku se v sezóně s názvem Made in Europe zaměří na evropskou soudržnost. Už teď v pátek představí novou kulinářskou show Amore mio Brno. Divadlo navíc pokračuje v hlídání dětí při vybraných představeních, což se osvědčilo v minulé sezóně. Rodiče tak mohou jít do divadla s tím, že se o jejich děti postarají přímo v budově zkušení lektoři.
0: Rodinám se věnují i další scény. Co v nové sezóně čeká přímo dětské publikum?
1: Divadlo Polárka zahájí sezónu příští víkend tradičním festivalem Polárkový dort, který nabídne program pro batolata i dospívající publikum. Divadlo Radost pak celou sezónu staví na dobrodružných titulech. Na podzim uvede adaptaci Hobeta a později přidá také Cestu kolem světa za 80 dní.
0: O nadcházející divadelní sezóně jsme mluvili s reportérkou Kristýnou Sedláčkovou. Kristýno, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Ochránci přírody začali v Brně v Židenicích plošnou likvidací pajasanu žláznatého. Dostali na to 3milionovou evropskou dotaci. Židenice jsou první městská část, kde chtějí invazní dřevinu vymítit. Pajasan je původem z Asie. Velmi rychle se množí a utlačuje ostatní rostliny. Proto se k jeho likvidaci používá speciální postup za pomoci herbicidu. Brněnský dopravní podnik využívá nový systém na počítání cestujících. Na dveřmi všech více než 700 vozů nechal podnik nainstalovat speciální čidla, která pohyb cestujících zaznamenávají. Nazbíraná data potom dopravnímu podniku pomůžou třeba při rozhodování o posílení nebo omezování spojů. Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou dnes začíná mezinárodní cvičení přesunutých leteckých návodčích Ample Strike. Potrvá až do 17. září. Letošního ročníku se zúčastní 26 týmů z 19 zemí, tedy zhruba 600 vojáků. Se zvýšeným letovým provozem musí lidé počítat mezi 9. a 23. hodinou. Umělá inteligence už v některých českých pojišťovnách vyřizuje většinu škod na čelních sklech. Systém dokáže zpracovat například fotografie poškozeného auta a urychlit vyřízení celé pojistné události. Direct pojišťovna uvádí, že AI zvládne některé úkony za 3 minuty místo původních 20. Pojišťovna chce během 3 let automatizovat zhruba 70% všech přijatých škod. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne převážně oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Ucpané jsou dálnice na příjezdech do Brna. Na D1 jak z Prahy, tak od Vyškova se v osobním autě zdržíte kolem 25 minut. Ucpané jsou i souběžné silnice a obě se to nevyplatí. Kolona popojíždí i na silnici 50 ze Slavkova k D1. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 39 minut. Hráli a zpívali vám Gypsy Kings, kteří se představí také na podzim tady v Brně. V Česku už dnes nenajdete pojišťovnu, která by nevyužívala nástroje umělé inteligence. Ať už v podobě chatbotu při komunikaci se zákazníky při výběru vhodného produktu na míru, nebo dokonce při vyhodnocování škod. Například Direct pojišťovna do AI investuje desítky milionů korun ročně a už několik měsíců na ní spoléhá při likvidaci škod u aut.
1: Ať si to umíte líp představit. Tak teďka tady konkrétně máme případ klienta, který má škodu na svém skle a jde vlastně o to, že má poškozené zorní pole.
2: Říká za Direct pojišťovnu Hana Finsterlová a rovnou ukazuje i dokumenty, které musel klient doložit. Ať už jde o fakturu nebo fotografie, nic už dnes nemusí kontrolovat samotný likvidátor. Práci za něj udělá právě AI agent.
1: Konkrétně ten agent čte tu registrační značku, takže kontroluje i to, zdali ty fotky náhodou nejsou k jinému vozidlu, než k kterému ho máme tady nahlášené. Dívá se na to poškození, kde je, jestli to souhlasí s tím, co nám klient hlásil, jestli to poškození není ještě třeba jinde.
2: Co dřív likvidátorovi trvalo 20 minut, zvládne AI za 3 minuty. Výhodné je to i pro samotné klienty, protože po odevzdání všeho potřebného dostanou teď mnohem dříve zpětnou vazbu. Někdy ale i umělá inteligence narazí na problém.
3: U každého z toho procesu je spoustu okamžiků, kdy se AI rozhodne, že na to nestačí.
2: Potvrzuje Pavel Lukeš, který má v Direct pojišťovně na starost právě IT a rozvoj umělé inteligence. Ověřit takové postupy právě na čelních sklech podle něj dává smysl i proto, že se většinou jedná jen o menší částky do 10 000 korun. Podobně uvažovala i konkurence. Na skla používají AI taky u České podnikatelské pojišťovny, říká mluvčí Adéla Janů.
4: Právě na oblasti likvidace pojistných událostí je možné ukázat efektivitu AI či automatizace. Letošní zima se promítla do historicky nejvyššího počtu škodních událostí na autosklech. Delší zima totiž znamená častější údržbu silnic a větší množství posypu a štěrku, který může poškodit sklo.
2: Šlo téměř o 8 000 škod, z toho přes 6 000 bylo zcela bez zásahu likvidátora. Přesto ale v ČPP podle Janů zůstává kontakt s člověkem prioritou. Automatizace je spíš výpomoc. Počet zaměstnanců proto nesnižují. Propouštět kvůli AI se nechystá ani Generali Česká pojišťovna, Allianz nebo Kooperativa.
5: Umělou inteligenci v současné době nevnímáme jako proces, který by měl nahradit samotného člověka. Vnímáme ji spíš jako podporu pro naše odborníky a jako přínos pro zrychlení třeba likvidace pojistných událostí pro naše klienty.
2: Říká mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Letošní report společnosti Softec, která vyvíjí pro pojišťovny software, ale stále ukazuje mezery. Nejtěžšími oblastmi automatizace podle něj zůstávají komplexní produkty pojištění majetku a životního pojištění. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Teploty zvolna stoupají, už přece jenom nejsou tak studené jako brzo ráno. Pohybují se aktuálně mezi 9 a 13 stupni Celsia. Předpověď počasí pro dnešek slibuje polojasno až skoro jasno, ojediněle mlhy, během dne převážně oblačno, výjimečně slabý déšť. A nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na severu kraje bude kolem 23 stupňů. Slabý proměnlivý vítr do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky přechodně dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 16 minut, zapadne v 19 hodin a 29 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
4: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
5: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africky veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, zpíval vám Radek Tomášek, je 8 hodin 49 minut. Nadšení z historie i vztah k Valticím, včetně tradic, které se tady dodržují. To všechno spojuje členy místního muzejního spolku. S mikrofonem se za nimi vypravila Jarka Vykoupilová.
1: Na náměstí ve Valticích, v domě, kde sídlí informační centrum, v prvním poschodí najdete také muzeum. Stačí vystoupat po schodech.
2: Já jsem předsedkyně muzejního spolku Valtice a spolek vznikl v roce 1994. Tehdejší starosta byl tomu nakloněný, aby byl ve Valticích obnovený historický spolek a jednak také městské muzeum.
1: Říká Ladislava Rakovská. Vešla jsem do prostor, které na první pohled připomínají staré časy.
2: Tady se zrovna nacházíme na chodbě městského muzea. Je tady instalovaná nová výstava a to je výstava 30 let zapsání na památky UNESCO.
1: Takže váš spolek se především stará o muzeum, nebo má ještě další aktivity?
2: Děláme přednášky, děláme výstavy i mimo muzeum, hlavně jsme teda dělali, my jsme trošku už takový seniori, chybí nám mladí lidé a bohužel dneska se pohybujeme většina těch členů mezi těmi 70-80 lety, takže ta aktivita trošku klesá.
1: Může to být i výzva.
2: Ano, určitě rádi bychom přijali někoho z těch mladých, kdo by obnovil to, co jsme kdysi dělali. Ale můžu říct, že od roku 2021 jsme v podstatě udělali přes 160 přednášek, že prostě ta aktivita je docela velká.
1: Provedete mě tady?
2: Ano.
1: Je, a tohle vypadá jako u babičky v chaloupce.
2: Ano, to je místnost, která je věnovaná tomu, jak se bydlelo v 19. století, jak bydleli úředníci knížete, jak vlastně bydleli valtičtí měšťané, živnosti, které existovaly ve městě. Mnozí sem přijdou a říkají, je, tady je to jako u babičky, to si ještě pamatuju.
1: Zaujala mě vitrína s žehličkami.
2: Je to o těch obyčejných želez až po žehličky s dřevěným uhlím, žehličky na volský jazyk a později takzvané americké žehličky. Ono tím, že tu bylo to panstvo, tak to žehlení bylo na denním pořádku. My naštěstí tím, že jsme spolek, který vznikl před 30 lety, tak ještě jsme měli možnost získat nějaké věci od těch starších lidí. Takže všechno, co tu vidíte, tak buď je to členu muzejního spolku, anebo jsme to získali jako darem.
1: A dnešní Valtice vnímáte jako hezké místo k životu?
2: To je krásná krajina a pokud není takové sucho jako letos, tak i úrodná. Jo? Letos to trošku máme takové jiné. Ale doufám, že to tak nezůstane.
0: Půvabné muzeum má otevřeno od čtvrtka do soboty mezi 13. a 17. hodinou. Tuto reportáž a všechny další, které vám v tomto čase nabízíme, najdete na našem webu nebo v aplikaci.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut. Začíná nový týden, pondělí 7. září. A dobré ráno končí, ale srdcovky začnou, protože přátelé, sousedé a krajani, Zdeněk Junák je opět tu po víkendu odpočatý, nabitý spoustou energie. To budou srdcovky jak víno. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. No, jestli budou jako víno, to uvidíme, protože má mimo jiné téma vosa.
0: Aha.
1: Podavý hmyz, vosa, já teda musím se ti přiznat, že si pletu včela a vosa. Mm-hmm. Jako oba dva tě bodnou, tedy tyhle ty příšerky, obě tě bodnou, ale
0: včela... Jeden z nich neumře.
1: Včela, když tě bodne, tak umře,
0: no.
1: Vosa ne.
0: No.
1: No a já mám teda zážitek jako s vosou teda, no, ale to si nechám až do srdcovek, protože tam mám to téma, takže to by to řekla zítra ráno.
0: Tak jo, tak se budu těšit na vosu.
1: Víkend byl výborný, byl jako absolutně pohodovej, svítilo sluníčko, lenošili jsme, ale já jsem měl zase za úkol vařit v oběd, tak jsem připravoval v oběd, dlouho nebyly u nás řízky. A jsem se dozvěděl takovej, že si je dobré naložit nejdřív v jogurtu, také ochuceným jogurtu, troškou kurkumou, solí a pepřem. No, tak jsem to dělal a teď nevím, jestli jsem se dopustil chyby. Nebylo to marné, ale pro mě to nebylo bohvěčo.
0: Aha.
1: Jestli jsem ten jogurt měl z těch řízků jako trošku sundat.
0: A jo, masa, ovlivnilo to tu chuť.
1: Já jsem to obalil s tím, jako byla to hňačka, jak se říká, matlanice, ale tak jo, přišel můj zeď, teda zeď, přišel vnuk sebík a ten se nesmírně chválil.
0: To je, no, vidíš to.
1: To je zdárné jedlí. Prosím tě, jak šel z ráno, lepili jste dírky?
0: No, dneska jsem si musel vytáhnout letos poprvé tady po této sezóně taky zimní kalhoty. Nebo ne zimní, ale dlouhý.
1: Dlouhý vlastně, kalhoty,
0: no, protože dneska bylo opravdu studeno, ale Zdeňku, v klidu. Zítra už má být zase 34.
1: Tak já už se těším. Tak užij si dnešek a zítra.
0: Děkuju. Krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie. Dnes z pera minulý týden zesnulého básníka Milana Ohniska. Báseň se jmenuje Maškarní. Půjdu na maškarní bál za vymačkaný citron, za ulomený roh, za sežranou konzervu, za schořelý stoch. Taky za sebe jít bych mohl. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Děti z Pozořic na Brněnsku mají dnes první školní den. Kroměříž bude mít dokument, který pomůže plánovat opatření proti povodním i suchu. Ministerstvo zdravotnictví by podle Adama Vojtěcha mohlo ušetřit miliardy korun na systémových opatřeních. A dnes čekáme zpočátku ještě slunečno, během dne oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Pozořicích na Brněnsku začíná školní rok dnes. Žáci tam nastoupí o týden později oproti ostatním kvůli pracím na přístavbě základní školy. Dělníci propojují původní budovu s novým křídlem. V něm jsou odborné učebny robotiky, jazyků a informatiky, školní klub a družina. Přístavba má být dokončená v březnu příštího roku a městy za ní zaplatí přibližně 250 milionů korun. Škola díky novým prostorám získá více místa, říká ředitel Jan Dudek.
2: Máme hodně naplněné ty třídy, třeba kolem 30 nebo dokonce přes 30 dětí v jedné třídě bylo, takže tím, že se vytvoří více odborných tříd, tak můžeme více dělat.

0: už schválila městská rada. Její zpracování vyjde zhruba na 2,5 milionu korun. 95% částky ale uhradí evropská dotace. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO jedná na úřadu vlády s motoristy o možných úsporách v rozpočtu jeho rezortu na příští rok. Vojtěch při příchodu řekl, že počítá s úsporou 6 miliard korun v úhradové vyhlášce. Další jednotky miliard by se podle něj daly najít na některých systémových opatřeních. Po Vojtěchovi má v rozpočtu vyjednávat ministr školství Robert Plaga za ANO. Navržený schodek 389 miliard korun by chtěli motoristé snížit alespoň o 20 miliard. Podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je možné uspořit maximálně jednotky miliard. Babiš taky odmítl zásahy do výdajů na platy vojáků, policistů a učitelů nebo na investice. Večer bude o návrhu rozpočtu na příští rok jednat koaliční rada. Výši schodku kritizuje i vládní SPD.
2: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne převážně oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: U Brna kolony na příjezdech do Brna po D1, delší ve směru z Vyškova. Brzdí se na 216. kilometru u sjezdu na Rousínov a je to až k Rohlence asi na 25 minut. A ucpaná je v Brně taky Rokytova ulice směr Vinohrady. Je tam nehoda v Žarošické ulici a kolona je už z Židenic. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno, přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Nechci sedět nečinně, když den patří regíně. Na svých veršů podporu stojím skoro v pozoru. S přáním velkou obálku moc rád pošlu na dálku. Doufám v to, že bude snad na dar dlouho vzpomínat. Vždyť je to fakt, doufám, zřejmý, můj dar není obyčejný. Nesu písni výběr skvělý, dojme, ba i rozveselí. Smočí slza spodní řasu při písničce od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 7. září roku 2026, máme hezky, i když ráno bylo tedy svěže. Ano, bylo chladno, ale sluníčko už svítí, takže nakonec i meteorologové říkají, že možná dneska si tady na naší Moravě sáhneme až ke 30, myslím tedy stupňů, plus 30 stupňů, takže u Celzia, takže uvidíme. Dneska mají svátek Regíny, takže všechna děvčata, ženy, dámy, které se honosí tímto křestním jménem, tak jsme už oslavili v úvodní básničce a já vám vinšuji všechno nejlepší. A já ve svém okolí mám jednu Regínu. Ano, mám Regii z Modřic a já řeknu příjmení Regínku Cupalovou, takže Regii, já ti přeji všecko nejlepší, užij si dnešní den. No a už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chtěla bych udělat radost své kamarádce Marušce Lipenské, která tu pro mě byla v době, kdy mi nebylo úplně do zpěvu. Teď bych jí naopak jednu písničku ráda poslala já, jako malé poděkování za všechna ta kafe, telefonáty a obyčejné chvíle, které člověku někdy pomůžou nejvíc. Zdraví ji Eva z Brna. Milá paní Evo, rád splní vaše přáníčko a zahrají vaší kamarádce Marušce, ale vy jste jí nevybrala písničku. Co mi to, Evičko, děláte? Jo, vy věříte na to, že já se trefím do vašeho vkusu, ale co když to tak nebude? Co když to tak nebude? No, tak nevadí, nechala jste to na mě, tak já už posílám písničku.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Písnička dozněla a já tady mám pro vás takový svůj příspěveček, takový letní, bych řekl. Nezvaní hosté každého pozdně letního posezení. Člověk si dá venku kávu, limonádu nebo něco dobrého a během chvilky přiletí vosa, která zjevně usoudila, že jste taky objednali i pro ni. A letos jich máme opravdu dost. Horké a suché léto vosám svědčilo, takže se jim dařilo víc než obvykle. Navíc právě ke konci léta začínají víc vyhledávat sladké, jako třeba ovoce, limonády, zmrzlinu, zkrátka přesně to, co máme na stole my. Vosa samozřejmě ví, co si vybrat. Můžete mít před sebou celý stůl dobrot, ale ona se stejně rozhodne pro ten váš jediný kousek koláče. Já mám takového známého, který je včelař. Jasně, rozumím, mezi včelou a vosou je rozdíl. Když vás píchne včela, no tak ta zahyne, protože ten její bodanec, ten sosáček, který vám vetkne do kůže, tak on je opatřen takovými háčky a když ona chce to vytáhnou, tak si ho vyrve vlastně z těla a tím se zahubí. Zatímco vosa, ta vás může píchnout jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, na tom nefrčí. Ale ten můj známej mi říkal, víš, to jsou, je to bodavý hmyz samozřejmě a on víceméně tě ohrozí jenom, když je rozdrážděný. Když jako prostě ho nějakým způsobem dráždíš, to znamená, naučil jsem se, když kolem mě lítají včely nebo vosy, já to teda nepoznám, jestli je to včela nebo vosa, tak já si jich nevšímám. Já sedím a oni bzučí a až sedne na mě a už to vypadá, že tedy by mě mohla možná bodnout taky odeženu. To moje vnučka Sabinka, my když sedíme na radiově u stolu venku, třeba snídáme, obědváme a teď přiletí vosa nebo včelka, je, minko, teta mává rukama jako větrnej mlejn. No ale musím říci, že samozřejmě mě píchla vosa. Včelí bodnutí není až tak bolestivé jako vosí. No a pozor, nejhorší je sršeň, ale o tom teď mluvit nechci. Vosí píchnutí bolí, ale já nevím, jestli mám v sobě takovou imunitu vybudovanou, nebo nevím, čím to je. V podstatě mě ten bodanec, to bodnutí jako moc nevoteče. Nemám velký puchýř a v podstatě mě bolí jenom ten vpich, ta, já nevím, půl minutka, ale potom to odezní a už nemám žádný problém. Ale ajta policajta, asi před 4 nebo 5 lety, jsme taky takhle seděli, popíjeli kafíčko, byly tam nějaké ty limonádky, že jo, takže vosy přiletěly a já jsem si nevšiml, protože jak je to kafe v tom hrnku černý, tak jsem si nevšiml, že tam taky poletuje vosa. A napil jsem se, jenomže ta vosa se mi nedostala jako až na jazyk a že bych ji chtěl spolknout, ale přilepila se mi na tvář zevnitř, jak my lidově říkáme, na škraň. Tak já jsem okamžitě vrazil palec do pusy, bylo to na levé straně, tak pravou ruku palec do pusy, druhým prstem zvenku jsem to přitlačil a rozdrtil jsem ji. Bolelo to, ale prostě jsem ty zbytky vyplivl ven, takže nedošlo k žádnému nějakému těžkému, bych řekl, zranění, kdyby mě píchla do krku, do jazyku, takže ty otoky prej jsou velké a člověku by mohlo taky hrozit udušení. Ale protože nemám žádnou alergii, tak mě to trošinku nateklo, čekal jsem, že budu mít tu tvář, jako když jdete od zubaře a vytrhne vám 5 zubů, tak nestalo se to. A když tedy se mně tohleto stane, tak já používám recept mé babičky, která vždycky říkala rozřízni cibuli a přilož si to na to, a nebo tedy samozřejmě všechno se u nás léčívalo slivovicí, pěkně na tamponek nebo na tu vatu, tenhle slivovička. Já vím, že je to škoda té slivovičky, ale prostě pomáhalo to taky. Takže přátelé, varujte se vos i včel a vůbec bodavého hmyzu. Nejhorší jsou tedy, když pijete ze sklenic nebo z plechovek, do kterých nevidíte, jako třeba pít brčkem nebo něco takového. To je velmi, velmi nebezpečné. Takže dávejte si na to pozor. No a já už vám pouštím krásnou bodavou písničku Daniela Hůlky.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: si počkám, zpíval Stanislav Procházka mladší. A kdo si počká, ten se dočká, a kdo čeká, tak se taky doví. Mé druhé přání, které teď vypustím do éteru. Přišlo mi formou vyplněného webového formuláře a zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Prosím o písničku pro moji ženu Alenu z Břeclavy, jen tak z lásky. Někdy člověk zapomene říct nahlas, jak moc je rád, že má vedle sebe právě toho svého člověka. Taky chci přes rádio vzkázat, že si vážím všeho, co spolu máme, a že bych neměnil. Děkuji, František. Milý Františku, krásné vyznání pro vaši paní Alenku. No ale zase, co mi to děláte, chlape? Nevybral jste písničku? Jako romantickou, co? Necháváte to na mě. No tak doufám, že Lucie Bílá to zachrání, takže doufám, že potěší vaší paní i vás. Tady je.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byl Louis Armstrong, krásná věc, nádherný svět. No a mám tady, začínáme týden, tak mám pro vás pondělní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak to všechno dáte v pátek dohromady, promyslíte a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních a zpívají třeba Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších operních umělců. Dnešní, tedy pondělní indicie, zní takto. Nic není černého ani bílého. U nás ta černá patří tam, kde se jinde chlubí bílou. Opakuji pondělní indicii. Nic není černého ani bílého. U nás ta černá patří tam, kde se jinde chlubí bílou. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím Jiřího Korna.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: To byla Hanička Zagorová, která mimo jiné slaví 80., tedy nedožité 80. narozeniny. A máme, no, 2 minuty před 9:45 a já tady mám ještě jedno přáníčko z webového formuláře. To zní takto. Milý pane Zdeňku Junáku, prosím o zahrání písničky Nákladák od Petry Černocké pro pana Stanislava Bradáče z vesničky Blízkov. Přejeme mu, ať důchod užívá ve zdraví a písničku posíláme pro radost. S pozdravem jeho přátelé. Tož, moji milí přátelé Stanislava Bradáče, rád splním vaše přáníčko, ale mám tu ještě jedno ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobré ráno, pane Junáku, tady je Jindo. Já vám a kolegům vám chci říct, že máte super pozady na Českém rozhlase. Beno a nashledanou.
0: Jindřichu, moc krát děkuji, vyřídím to svým kolegům, moc nás vaše přízeň těší, doufám, že ji nesklameme. No a tak přáníčka byla vyslovena a přátelé pana Stanislava Bradáče vybrali písničku, tak doufám, že už vás potěší Nákladák.

Tož, moji milí posluchači, Karel Gott dovedl zdárně dnešní srdcovky s datem 7. září do svého cíle. Ale jakým jim dobrým zvykem, ještě než se rozloučíme, tak vám připomenu důležitou první indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Nic není černého ani bílého. U nás ta černá patří tam, kde se jinde chlubí bílou. Tak to byla pondělní indicie, nebojte se, ještě bude úterní, středeční a čtvrteční. Mám pro vás upozornění, že pro tenhle týden budou pouze 4 indicie. A to proto, že v sobotu výjíždí srdcovky na cesty, jedeme do Uherského Hradiště, takže vlastně s editorem Českého rozhlasu Milošem Šenkýřem, který pro vás připravuje každý týden celotýdenní hádanku, tak odtajníme už v pátek. Takže čtvrteční indicie bude ta poslední. Takže dávejte dobrý pozor. Tak, a ještě než se rozloučíme úplně, tak jen připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají písničky na přání, ale to mě musíte dát vědět. Máte tyto 3 možnosti. Buď mi to namluvíte, pokud se vám nechce psát, svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358 nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a k tomu konkrétní písničku, kterou máte rádi, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili, jak se říká, zprodukovat a zařídit a prostě to dát všechno dohromady. Tak, takže to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v úterý po 9. hodině se na vás opět budu těšit. Naschledanou.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Nová lávka má podle plánu brněnského magistrátu spojit Bohunice a Nový Lískovec. Ministři jednají o možných škrtech v rozpočtu na příští rok. Zmenší se třeba podpora obcí. Horké léto nepřežili ani experimentálně vysazené teplomilné dřeviny. A počasí dnes čekáme zpočátku ještě slunečno, během dne oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Mezi brněnským Novým Lískovcem a Bohunicemi má vést nová lávka. Její přípravu schválili radní. Přemostění má překlenout Bíteškovou ulici, která spojuje dálnici D1 a Pisárecký tunel. Úředníci a odborníci teprve na pokyn politiků navrhnou, kudy přesně má vést, upřesňuje mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
5: Tato lávka vytvoří bezpečné napojení lokality na cyklotrasy, které směřují k Jundrovu a do centra města podél řeky Svratky. Její vznik umožní lidem přesouvat se pěšky a na kole, tedy bezemisně a ekologicky.
4: Koaliční politici na úřadu vlády pokračují v jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD požadují škrty. Nesouhlasí totiž s navrhovaným schodkem 389 miliard korun. Na jednání s motoristy už ráno dorazili ministři zdravotnictví nebo školství. A o úsporách dnes bude vyjednávat i ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Podle ní se v příštím roce zmenší třeba podpora obcí.
6: Podpora v příštím roce nebude poskytována malým obcím do 3000 obyvatel ani 10 000 obyvatel, ze kterých se financovaly například obnova místních komunikací nebo veřejných budov. Abychom necukrovali celou

0: konce tohoto týdne. Lesní porosty vysazené v uplynulých letech ve velkém usychají. Podle lesníků je na vině sucho a horko posledních měsíců. To poznamenalo dokonce i exotické dřeviny, které experimentálně vysadili na Vysočině. V Budišově na Třebíčsku umírají i stromky zvyklé na subtropické podnebí, říká tamní lesní správce Rostislav Čech.
1: Dřeviny, které zkoušíme, jako jsou třeba cedry, cipřiše, břestovce, spoustu druhů cizokrajinných jedlí se zkoušelo, borovic, sekvojovec. Tyhle ty dřeviny nás taky zklamaly, protože je tam vysoká mortalita u některých druhů až 80%, což je fakt jako alarmující.
2: Počasí.
0: Na jihu Moravy zpočátku dne čekáme ještě polojasno až skoro jasno, během dne převážně oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 popoždí kolony v Brně v obou směrech. Delší je na Prahu, první část od Rousínova na 216. kilometru a je to až k Rohlence asi na 10 minut. Potom menší kolona i před omezením u D2. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Sedmé září je Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu. No při pohledu na nebe musím dnes dopoledne konstatovat, že ta pondělní modř je dechberoucí. Předvečer svátku narození Panny Marie, což připadá tedy na zítra, se vždy na Moravských Vinohradech zarážela hora, dávný to zvyk. Tak to byly úvodní zajímavosti před startem dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Za okamžik recept nebude chybět ani setkání s naším regionálním stopařem. Zazní Babské rady a věřím, že i díky tomu s námi prožijete pohodový začátek nového týdne. S přáním všeho dobrého vám mává a srdečně vás zdraví Jarka Vykoupilová.

jsem přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: ve přátelství. Přátelství, to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaní.
1: Dopolední receptové okénko pro vás otvíráme i dnes a já jsem moc ráda, že u protějšího mikrofonu sedí Zdeněk Truhlář, můj milý kolega, moderátor, kterého znáte z našeho vysílání, třeba i z reportáží. Zdenku, vítej, ahoj.
2: Dobré dopoledne, milí posluchači, ahoj Jarko.
1: Konečně se také setkáváme tváří v tvář takhle ve studiu,
2: ano,
1: že?
2: Ano, přesně tak a dneska já vlastně v roli respondenta.
1: Respondenta nezvyklé. A navíc přinášíš něco dobrého, protože je mi jasné, že vy pánové jídlo máte rádi obecně.
2: Je to pravda, já jsem z těch pánů, kteří ne, že by nějak extrémně měli vařit, to jako rozhodně se nepovažuji za nějakého šéfkuchaře. Na druhou stranu se považuji za velkého milovníka sýrů, zvláště těch nakládaných a opravdu mou oblíbenou pochutinou je nakládaný hermelín třeba.
1: Tak pojď sem s ním, dej nám svůj oblíbený recept, protože to samozřejmě bude zajímat spoustu posluchačů. Je to taková mňamka, která se hodí třeba i na nějakou rodinnou oslavu a podobně.
2: Je to tak a navíc je to docela jednoduché, takže to jsou zrovna ty recepty, které mám docela rád. Už jsem si párkrát taky nakládaný hermelín nebo kamember udělal. A je to opravdu velmi jednoduché. Dokonce jeden můj kamarád, ten mi radil, počkej, až ten sýr bude těsně před koncem expirace. To je prý nejlepší. No, tak jako prozraje a tak a pak ho nalož.
1: Jo. Aha, takhle, takže, dobře, takže chcete-li zachránit svůj sýr téměř před koncem, tak ho naložte. Dobrá
2: přesně
1: rada.
2: Tak. No tak co budeme potřebovat? Dva kusy hermelínu, dva stroužky česneku, jednu menší cibuli, nové koření, černý pepř, bobkový list, půl lžičky sladké papriky, jednu lžičku plnotučné hořčice, sůl a rostlinný olej. To jsou ty ingredience. No a pak už je ten postup víceméně jednoduchý. Hermelíny podélně rozkrojíme a dáme je na chvilku stranou, to zvládne každý.
1: Ano.
2: Prolisovaný česnek smícháme s paprikou a s hořčicí. Hermelíny promažeme tou pastou z česneku a hořčice a přiklopíme to zpět. No a potom nakrájíme na kolečka cibuli. Do vhodné nádoby postupně vkládáme cibuli na kolečka a hermelíny, pak přidáme pár kuliček nového koření, pepře a bobkový list. No a celé to zalijeme olejem, aby bylo vše důkladně ponořeno. No a potom už čekáme nějaký týden 14 dní, odložíme tady ten nakládaný hermelín do lednice a prostě čekáme a pak už...
1: Pak si to dáme s čerstvým chlebem.
2: Si to dáme, ano, čerstvý chleb je úplně nejlepší k tomu. Mm-hmm. To je velká ňamka, já ještě občas dělám to, že taky tím chlebem ten namáčím trošku do toho oleje.
1: Vláku, dobře, takže velký gurmán.
2: To je velká dobrota.
1: Už jsi snídal dneska?
2: Dneska jsem posnídal kávu a jogurt.
1: Že nic naloženého, ale možná takže jsme tě inspirovali, že
2: nic
1: naložíš.
2: Nic naloženého, ale jak o tom tak mluvím, tak už jsem to úplně vybavuje, že bych si dal nakládaný hermelín.
1: Možná jsme takhle podobně inspirovali i ty, kteří nás poslouchají 15 minut po 10. v pondělí 7. září. Tak to byl Zdeněk Truhlář, můj díky. Milý báječný kolega, který je často na cestách s mikrofonem, tak když ho někde potkáte, poznáte ho podle širokého úsměvu. Tak Zdenko, měj se fajn a díky.
2: Díky, krásné dopoledne.
1: Zatím naslyšenou, no a já vám teď posílám třeba Tinu Turner nebo Ilonu Čákovou a přeji dobrý poslech a pohodové dopoledne.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Úterním dopoledním vysílání 8. září po 11. hodině přivítáme ve studiu plachtařskou legendu z Medlánek, Gustava Vrbackého. Je nejstarším aktivním plachtařem u nás a díky tomu byl letos zapsán i do České knihy rekordů. Podělí se o své zkušenosti ze stavby i pilotování kluzáků, ze své instruktorské či inspektorské praxe a řeč bude také o setkání okřídlených veteránů. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Jan Nedvěd a Igelita, předtím také soutěžní signál pro ty, kteří ví, že naše moravské rozhlasové vysílání si připomínalo 1. září krásných 102 let od počátku vysílání právě z Moravy, a my slavíme celé září, rozdáváme vám výtisky knihy Temné letopisy moravské, a to s podpisem autora i s věnováním. Takže je to taková lahůdková cena, jak se ozve signál, vyvoláte. Já jsem teď moc ráda, že mám na telefonní lince posluchačku Petru, byla nejrychlejší. Krásné dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Já vás moc zdravím a mám takovou speciální otázku. Představme si, že se dožíváte 102 let. Co byste vzkázala blízkým nebo světu v tomto věku?
1: Vy jim popřála hodně zdraví.
0: To je asi to nejdůležitější. Máte pravdu. Tak já věřím, že se ve zdraví dožijete nějakého takového požehnaného věku. Přál bych vám to moc a ještě jednou tedy gratuluji. Doufám, že máte radost.
1: Velkou, děkuji.
0: Že si počtete. My také gratulujeme a mějte se fajn, děkujeme za čas i chuť s námi soutěžit, a tahle ta příležitost, jak už bylo řečeno, potrvá až do konce září. Poslouchejte průběžně ráno, dopoledne, odpoledne, večer, protože ty soutěžní signály se tady ozývají ve vysílání úplně různě, v různé časy, tím pádem máte tedy šanci vy všichni, kteří nás posloucháte rádi a pravidelně.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Seriál našeho regionálního stopaře Vojtěcha Halaše společně hledáme zajímavosti Jihomoravského kraje. Každý týden Vojtovi náhoda určí obec, do které se vydá, aby ji během jediného dne zkusil poznat a představil námi. Minule zavítal do Tasova, kde mu místní vylosovali dnešní cíl. Obec Lesná leží nedaleko Vranovské přehrady. Vojto, co nám o Lesné povíš? Vítej ve vysílání.
2: Ahoj Jarko, hezké dopoledne tobě i posluchačům. Lesná na Znojemsku patří mezi ty mladší obce Jižní Moravy. Její historie začíná v roce 1794, kdy nechal tehdejší majitel Vranovského panství Josef Hilgartner vykácet část lesa mezi Onšovem a Vracovicemi. Na nově získané půdě vznikla osada, která dostala jméno Liliendorf. Do obce přicházeli osadníci z Moravy i Čech. Nejprve vznikla německá ulice, později i ta česká. A zpočátku zde žili především řemeslníci, dřevorubci a dělníci. Lesnou pak poznamenali i velké dějiny. V roce 1805 tudy po bitvě u Slavkova projížděl Napoleon Bonaparte. V roce 1849 získala pak obec vlastní katastr a samostatnost. Významnou dominantou se později stal také kostel svaté Terezie, dokončený v roce 1867. Ještě před první světovou válkou byla Lesná výrazně německou obcí. Po vzniku Československa se ale ty národnostní poměry začaly měnit. Významnou návštěvu si obec připsala v roce 1929, kdy sem zavítal prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Pak ale přišla válka a s ní zásadní změna. Po záboru pohraničí v roce 1938 se Liliendorf stal součástí nacistického Německa. V květnu 45 se tady přímo v obci i bojovalo. No a po válce se historie Lesné obrátila vzhůru nohama. Původní němečtí obyvatelé byli odsunuti a jejich místo postupně zaujaly české rodiny. Zmizel taky název Liliendorf a obec dostala své dnešní české jméno Lesná.
1: Co se chystáš v Lesné okolí navštívit?
2: Viděl jsem, že na návsi je muzeum motocyklů, takže to mě asi bude zajímat. Na okraji lesa jihozápadně od obce pak stojí srubová čirtková hájenka. No a zajímat mě bude taky určitě kostel svaté Terezie i větrný mlýn nedaleko něhož teďka stojím a jako vždy si nechám poradit i od místní, kam se v obci nebo jejím okolí vydat.
1: No tak vítr tam vaje pěkně, slyšíme to i ve vysílání, díky ano. Tomu, jak s tebou mluvíme. Takže točí se ten větrný mlýn nebo už odpočívá definitivně?
2: Teď odpočívá, ale třeba ho probudím k životu.
1: Uvidíme, uslyšíme. Měj se hezky, děkujeme. To byl regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes tráví den v obci Lesná, nedaleko Vranovské přehrady. Vojto, moc děkujeme a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou, anebo tady v Lesné naschledanou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Hledáme signál.
1: Marek Ztracený je jeho originál v našem dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno. Blížíme se ke 10:45 a já bych ráda malinko připomněla, že Marek Ztracený se vlastním jménem jmenuje Miroslav Slodičák. On pochází z Železné Rudy na Šumavě. Sám říká, že vyrůstal v horské vesnici na konci světa. Každopádně se mu podařilo vystudovat skladbu na Pražské konzervatoři Jaroslava Ježka a hned svým debutovým hitem Ztrácíš získal v roce 2008 cenu Český slavík v kategorii objev roku. No a od té doby už jen samé krásné úspěchy. Tak tolik tedy o Marku Ztraceném, my si dáme za okamžik Babské rady. Já samozřejmě opět mohu slíbit, že to bude várka zajímavých informací. Tentokrát se podíváme zblízka na hortenzie, což je samozřejmě krásné kvítí. Já mám takovou živou vzpomínku, dovolte mi ji připomenout, když jsem byla v Portugalsku a tam vlastně tady tahle ta kytička roste tak úplně volně, jako když si představíme, že u nás roste, dejme tomu, třeba zlatý déšť na jaře, takže kudy jdete, tak tam jsou hortenzie, tak to byl takový krásný zážitek, nezapomenutelný, musím říct. Tak my vám právě k péči o tyto nádherné květinky, pokud je chcete mít doma, něco více povíme právě teď a připomenu ráda také to, že se v příští hodině, tedy mezi 11. a 12. budeme věnovat v dobrých radách zdravotnímu cvičení. A věřím, že i to bude dost dobrý důvod k tomu, abyste dál poslouchali naše dopolední vysílání právě v pondělí 7. září roku 2026.
2: Babské rady.
1: Růžové, fialové, bílé, modré, hortenzie hýří barvami. Zajímavostí je, že je barva květů závislá na obsahu chemických prvků v půdě. Tyto zdobné květiny vyžadují zeminu bohatou na živiny, která dokáže zadržovat vlhkost. Hortenzie mají vláknitý kořenový systém blízko povrchu, proto je naprosto klíčové dopřát jim kvalitní mulč. Naopak přímé slunce hortenzím poškozuje listy a květ. Milují spíše stanoviště v polostínu a stínu. Známe jich okolo 80 druhů. Půvabná barevná květina, které se daří divoce růst na exotických ostrovech, se dá snadno pěstovat i ve velkém květináči. Květy hortenzií jsou velmi dekorativní a i když je usušíte, udělají vám v interiéru parádu. Jen při umístění myslete na to, že aby si sušený květ zachoval svoji barvu, nesmí být vystaven přímému slunečnímu svitu. V Japonsku je hortenzie symbolem vděčnosti a omluvy.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Kapela Činesky a jejich víno, řekla bych, téměř taková půvabná reklama na pálavu, tak věřím, že vás píseň potěšila, a to 5 minut před 11. hodinou. Vy víte, že v celou pro vás vždy máme aktuální zprávy, včetně předpovědi počasí, včetně dopravní situace. Nechte si je ujít, obzvlášť posloucháte-li nás za volantem. My si teď dáme ještě Vladimíra Mišíka a jeho 60. léta. Já znovu a ráda připomínám, že v Dobrých radách s datumem 7. září roku 2026 bude hostem cvičitelka a pedagožka Zora Svobodová. A tématem našeho povídání bude zdravotní cvičení, takže si pěkně protáhneme těla, budeme vás, věřím, inspirovat třeba k zdravějšímu životnímu stylu nebo k tomu, abyste s novým školním rokem začali třeba nové, lepší cvičící návyky. Proč ne? Určitě si tohle nenechte ujít.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: V Židenicích jako první městské části v Brně začala plošná likvidace invazních pajasanů. Dneškem začíná výluka některých autobusových linek v Horním Štěpánově. Žďárská průmyslová škola otevře nový obor požární ochrany. A dnes čekáme zpočátku ještě slunečno, během dne oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Ochránci přírody začali v Brně Židenicích s plošnou likvidací pajasanu žláznatého. Dostali na to 3 milionovou evropskou dotaci. Židenice jsou první městská část, kde chtějí invazní dřevinu vymítit. Pajasan je původem z Asie. Velmi rychle se množí a utlačuje ostatní rostliny. Proto se k jeho likvidaci používá speciální postup za pomoci herbicidu. Projekt přibližuje ekolog Vilém Jurek z organizace Rezekvítek.
3: Ten rozsah je přes 500 hektarů, takže je to opravdu velká plocha a bude to mít několik fází. Celé to vlastně bude trvat do roku 2028 a unikátní je to, že my to pojímáme opravdu komplexně, takže ty uhynulé jedince budeme kácet a pařezy budeme frézovat.
1: Od dneška autobusy neobsluhují některé zastávky v Horním Štěpánově kvůli opravě silnice. Výluka se týká linek 277 a 291. Autobusy na pomezí Jihomoravského a Olomouckého kraje pojedou podle výlukového jízdního řádu do 31. října.
4: Linka 277 pojede odklonem do zastávky Nové Sady a vynechá zastávku Útočny. Na výlukové trase obslouží zastávky Horní Štěpánov a U Rybníka. Linka 291 bude jezdit jen do zastávky U Rybníka. Další v obci, včetně zastávky Útočny, neobslouží. Krištof Podaný, Český rozhlas.
1: Nový maturitní obor požární ochrany budou moct studovat středoškoláci ve Žďáře nad Sázavou. Tamní průmyslová škola jej otevře poprvé příští rok. Absolventi následně najdou uplatnění například u Hasičského záchranného sboru České republiky. Na Vysočině podobně zaměřený středoškolský obor dosud chyběl.
5: Výuka naváže na obory ze strojírenství, elektrotechniky a informačních technologií. Studenti se budou zároveň

0: Bylo se taky elektrotechnice, hutnictví a výrobě počítačů. Hodnota nových zakázek meziročně stoupla o víc než 7%, hlavně díky poptávce ze zahraničí. České zakázky naopak klesly.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne převážně oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na silnici 38 u Chvalovic na Znojemsku. Srazila se tam dvě osobní vozidla. A na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova je silný provoz. Zastavíte na 211. kilometru u sjezdu na Slavkov v obou průzích. Za Rohlenkou se potom alespoň osobní auta rozjedou. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čtení je promysl, co je cvičení pro tělo, říká moudrý citát. My se právě zdravotnímu cvičení a vůbec zdravému pohybu budeme věnovat právě v dnešním dopoledním vysílání, kdy bude mým hostem Zora Svobodová. Ostatně neříká se nadarmo ve zdravém těle zdravý duch, tak jak správně. Cvičit a podpořit své zdraví, třeba i když nás trápí nějaké ty bolesti, to všechno probereme v následující hodince. Já bych byla ráda, kdybyste se stali součástí dobrý rad, a to jednoduše přes telefonní číslo 726465200. Ptali se, případně sdíleli své zkušenosti. Jarka Vykoupilová z Českého rozhlasu Brno vám přeje dobrý poslech a dobrou náladu.

0: Ano, o měsíci zpíval Petr Fiala a já věřím, že teď slunce už svítí, má svoji sílu, tak když nás posloucháte někde na sluníčku, buďte na sebe i tak opatrní, dodržujte pitný režim. A teď já rovnou takovým oslým můstkem dodám a prosím pěkně, hýbejte se, cvičte a buďte zdraví. Jsem moc ráda, že v pondělních dobrých radách dnes mohu přivítat cvičitelku a pedagožku Zoru Svobodovou. Krásné dopoledne, dobrý den.
1: Dobrý den všem.
0: S úsměvem přicházíte, to je dobře. To téma zdravotního cvičení, pojďme si možná v úvodu říct, co to vlastně to zdravotní cvičení je, jestli

0: čerpá třeba z jógy nebo pilates.
1: Zdravotní cvičení je cvičení, které je zaměřené na nápravu některých pohybových omylů, který jsme si vybudovali během růstu a během stárnutí. A v České republice máme velkou historii zdravotního tělesného cvičení. Určitě diváci nebo posluchači budou znát spíš starší název, to znamená nápravný tělocvik, anebo zvláštní tělesná výchova, což bylo už po válce rovnou zakomponováno do tělesné výchovy v rámci škol, protože už tenkrát se vědělo a bylo nějak jasné, že ti, co nejsou úplně pohybově v pořádku, tak vlastně ty problémy se kupí potom s tím dorůstáním a s tím stárnutím.
0: To mě napadá otázka, jestli jsme to nezapomněli do dnešních dní, jestli se něčemu takovému školství věnuje.
1: Bohužel ne, že bychom to úplně zapomněli a nezapomněli to ti lektoři a ti odborníci, kteří se tomu pravidelně věnují, ale bohužel to není úplně takové to boom, které my známe, když sem přijde pilates, když sem přišla yoga, takže trošku jsme na to pozapomněli, vracíme se k tomu a myslím si, že bychom se měli vracet čím dál tím víc, protože na těch dětech, hlavně v té školní tělesné výchově a v tom školním věku je vidět, že to správné držení těla a ty různé návyky jsou na nízké úrovni.
0: Pro koho je tedy tohle cvičení vhodné? Začali jsme dětmi, ale předpokládám, že tady že věk není překážkou.
1: Není překážkou, naopak je to cvičení, které je vhodné v každém věku a některým třeba seniorům už nedoporučujeme dělat moc nějaké aktivní věci jako aerobiky, poskakování a podobně a právě zdravotně tělesná výchova a různé specifika toho cvičení jsou velmi vhodné pro všechny.
0: Tak to je dobrá zpráva v úvodu. A ještě možná ťukneme do toho, jaké zdravotní problémy bychom si mohli tímto cvičením vlastně zmírnit nebo pomoci si. Zmínila jste držení těla, to je takové na první dobrou, to asi známe všichni, co jsou ty další oblasti.
1: Já bych se ještě ale trošku zmínila k tomu správnému držení těla, protože my to známe, my jsme to slyšeli, když jsme vyrůstali, tak jsme slyšeli tady ten pojem mnohokrát. Já dost často v tělocvičně říkám spíš optimální držení těla, protože každý z nás, tak jak narostl, tak jak má dlouhé tělo, vysoký je, nízký a podobně, má svalovou hmotu nebo méně svalové hmoty, tak vlastně má takové individuální specifika, že ten lektor by měl mít tu zkušenost, že to vždy aplikuje přímo jakoby konkrétně na toho člověka. Ano, jsou zásady a jsou principy, které budeme používat všeobecně, ale pak je dobré to individuálně nějak odlišit a každému doporučit to, co je pro něho nejvhodnější.
0: Výborně, takže se podíváte tím vaším odborným okem, doslova člověka narovnáte, mu poradíte nějaký způsob cvičení doma, aby si to zafixoval, aby to tělo se změnilo doslova.
1: Na co všichni asi budou narážet, že vlastně jakýkoliv trénink, jakákoliv práce s tělem chce čas. Chce čas a chce preciznost do začátku. A jsou to dvě položky, které jsou dost často příčinou toho, proč někteří se dostanou do toho stavu, že nemají správné držení těla nebo optimální, nemají funkční pohybové návyky. A pak to vlastně přeruste v nějaké zdravotní potíže, nejtypičtější v současné době bolest bederních části páteře. To už se, já se hodně zabývám sociologií, tak to už se hovoří o pandemii, protože už prostě to procento těch zatížených je hodně vysoké, takže narazí na to, že se musí dělat pravidelně ta činnost.
0: Činnost. A navíc tedy dobře, jak bylo zmíněno. Ano. Tak cvičitelka pedagožka Zora Svobodová je hostem našeho dopoledního vysílání v pořadu Dobré rady. Vy samozřejmě můžete volat své dotazy, a to přes telefonní linku 726465200. My se na všechny vaše ohlasy těšíme.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Phil Collins v našem dopoledním vysílání a pondělní dobré rady dnes o zdravotním cvičení. Cvičitelka pedagožka Zora Svobodová si se mnou tady povídá a mě zajímá, jaké složky by mělo zdravotní cvičení mít. Pojďme si je projít, protože to neznamená jen jdu cvičit a cvičím. Uh-huh. To je více vrstevné.
1: Ano. Ty složky jsou typické pro všechny ty hodiny pohybových aktivit, takže rozhodně by to mělo znamenat nějakou aktivaci rozcvičení. Dá se k tomu použít velmi jednoduchá cvičení, i ty, co si pamatujou diváci třeba ze školní tělesné výchovy, nebo prostá chůze na místě v prostoru. A pak by to cvičení rozhodně mělo obsahovat nějaké stabilizační cviky, to znamená budování svalové hmoty, posílení těch částí, které mají tendenci oslabovat, typické břišní svaly, střed těla. A potom tam jsou i mobilizační cviky, kde já vlastně zahřívám a zvětšuji pohyblivost v kloubních spojeních. Takže to musí určitě obsahovat. No a pak tam jsou různé ty nápravné cvičení, které pracují vlastně s těmi svalovými nesrovnalostmi, které jsme si vybudovali. A každý ten lektor vlastně by měl vědět a ví určitě ty základní zásady. Na závěr té hodiny by určitě měly být nějaká relaxace, to znamená zase sklidnění, navození klidového režimu. A celou tou hodinou nám to provází dech. Přesně, což je teď jako velmi diskutované ve všech různých formách. Protože vlastně zjišťujeme, že neumíme dýchat, neumíme využívat potenciálu dechu, nevyužíváme ho a dech ovlivňuje všechny ty složky, které vlastně pohybový aparát tělo, ale i mentální naše nastavení, psychické nastavení ovlivňuje, takže to bych určitě divákům doporučila, aby se, pokud je to zaujalo, tak aby si hledali a našli nějaké informace a začali se zajímat a potom vyhledávali i ty lektory, kteří s tím pracují.
0: Máte nějaké pravidlo na to, jak často by člověk měl cvičit, aby to cvičení mělo účinek?
1: Mm-hmm. Jsou určitá doporučení, se kterými, pokud mohu vyjádřit osobní názor, se kterými úplně nejsem v souladu, protože to doporučení zní 3x týdně. Když si vlastně zvědomíme, ale co my potom tělu všechno chceme, jak aby bylo kreativní, aby vydrželo, aby nás podpořilo, aby nám podrželo v různých situacích, tak vlastně my tu kreativitu a tu zátěž tomu tělu musíme dát a 3x týdně je málo. Hmm. Když si vzpomeneme a není to tak dlouhá doba, co naše babičky, naši rodiče pohybově všechno dělali, zvládali, tak 10 hodin denně sedět a pak i 3x týdně cvičit je málo. Ale je to, bych řekla, jako to minimum, to ten základ. A nemusí to být vždy cvičení ve fitku nebo v nějakých organizovaných lekcích. Stačí nám pravidelně chodit, ti, co jsou ještě zdatnější, lehký výklus a využít věci, které máme dostupné, to znamená schody, kopce.
0: Ano.
1: A dělat si tu zátěž tak, jak vlastně se cítíme, protože my to tím tréninkem vlastně naplňujeme to, co jsme už všechno řekli, ale velká složka toho je, že se poznáváme a že vlastně pracujeme s naším vnitřním prostředím. A to bych řekla, že je další obrovská kapitola, která jak zdravotní tělesná výchova, tak pilates, yoga a další ty cvičení, kde se zapojuje tělo i mysl, vlastně naplňuje.
0: Tak zrovna přišel tady takový zajímavý mail, posluchačka Radka se ptá, co říkáte na využívání venkovních hřišť, kde jsou posilovací stroje, jestli je to vhodné třeba i pro nás starší, píše. Mm-hmm.
1: Určitě ano, protože ten pohyb ve venkovním prostředí má ten benefit toho čerstvého vzduchu a kontakt s tou přírodou. Když se tak dívám na ty všechny přístroje, které tam jsou, tak opravdu souhlasím s tím, jak jsou konstruovány a jak to vychází, ale mám tam jedno velké ale.
0: Ano.
1: Pokud ten člověk nebyl předtím zvyklý cvičit, tak se podívá na ten obrázek, jak to doporučuji ten pohyb udělat a nemyslím si, že to takhle stačí. Takže já bych volila napřed se poradit s nějakým odborníkem, zajít do nějaké hodiny anebo se nechat někým vést
0: a potom
1: cvičit.
0: Aby nějaký odborník ukázal, jak na to.
1: A pohlídal ty pohyby.
0: Pohlídal, abychom si neuškodili.
1: Ano.
0: Tak jsem ráda, že si o zdravotním cvičení povídám s pedagožkou cvičitelkou Zorou Svobodovou v dnešním dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno. Ve čtvrtek 10. září přivítáme Anu Strnadovou, spisovatelku, která nedávno vydala román o zániku obce Mušov. Jak vznikal příběh o zatopené vesnici, kterou dějiny vymazaly z mapy a nad kterou se doslova zavřela voda? Čerpala autorka z osudů své vlastní rodiny nebo ze vzpomínek pamětníků? Přijměte pozvání do literární krajiny Pálavských kopců i do historie nelehkého života v pohraničí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Věra Martinová chce, abychom zůstali srdcem u koní a my vás nabádáme dnes v dobrých radách. Buďte aktivní a hýbejte se. Ostatně už Jan Amos Komenský řekl, lidskému tělu občerstvování potřebí, a to procházením, probíháním, pracemi, hrami a jakýmkoliv těla pohybováním a cvičením, říká doslova. No a já se dívám na mého dnešního hosta. Je to cvičitelka pedagožka Zora Svobodová z katedry společenských věd a tělesné výchovy z Centra univerzitního sportu Masarykovy univerzity. Jestli třeba, když poslouchají posluchači teď to naše povídání a dlouho necvičili, dlouho se nehýbali, mohou začít takzvaně z nuly na 100?
1: Mohou a každý krůček se počítá, ale postupovala bych krůček po krůčku.
0: Postupně.
1: A když nemáte úplně nikoho kolem sebe, kdo by vám poradil, použijte svůj selský rozum, protože ten vás vždycky povede tím způsobem, že budete postupovat právě postupně, nebudete se moc přetěžovat, ale zase budete vycházet trošku z komfortní zóny své. Komfortní zóna je to, že sedím,
0: ležím na gauči.
1: Ano, dívám se na televizi, poslouchám rádio, a venku je hezky, ale já vždycky si najdu ten důvod, proč prostě nevyjdu ven na tu vycházku. Mm-hmm. Takže vystoupení z komfortní zóny tam určitě očekávejte a jděte za ním. Něco, co nás velmi zpevňuje a co třeba menším dětem teďka v podstatě chybí.
0: Výborně. My jsme už tu historii naťukli zdravotního cvičení v úvodu, ale zajímá mě to nejen s ohledem na krásný citát pana Komenského, ale také zda třeba historie ve smyslu sokolství a vůbec toho cvičení, jak tady šla, ano. Konkrétně u nás. Jestli je to doteď vlastně na nás poznat jako na národu? Máme dobrý základ nebo nějaký základ tady je?
1: Určitě ano. Myslím si, že to sokolství jako takové, ten princip toho sokolství a vliv pana doktora Miroslava Tyrše je obrovský. Všechno se nám to tam pospojuje i s tím Komenským. A zdravotně tělesná výchova vychází z takzvaného švédského proudu, kdy vlastně ty severské státy vždycky dbali na to, aby to nebylo přetěžování, aby to bylo funkční zatěžování, aby se vycházelo z té anatomie, biomechaniky a všech těch věd, které se zabývají pohybem. A sokolství spíše vychází tedy z turnérství a vždycky to bylo spíše to nářadové cvičení a ty pořadová. Ale řekla bych, že ti osvícení sokolové tam vždy zapojovali už i ty znalosti vlastně z těch severských států. A kdykoliv se za mnou přijde někdo poradit, kam třeba menší dítě dát, tak vždy doporučuji sokol, protože ten stále drží velmi dobrou strukturu a má tam velkou kreativitu těch aktivit, které nabízí. A bude určitě nabízet i formy zdravotní tělesné výchovy.
0: Vy často máte i zahraniční zkušenosti díky tomu, že pracujete v tom zmíněném centru univerzitního sportu. Kdybychom se nějak srovnali, jak na tom jsme fyzicky.
1: Řekla bych, že ty starší ročníky, a teď to myslím jako velmi pozitivně, stále v sobě neseme právě to sokolství a stále v sobě neseme tu dobrou strukturu českého a československé tělesné výchovy. To, jak to bylo organizováno a my ty složky vidíme i do dneška. Bohužel se nám tam začínají trošičku projevovat takové to ustupování, kdy ty děti nemusí trénovat, není na ně kladen nárok takový, ale ten dobrý, ten zdravý. A pořád bych řekla, že vlastně jsme Češi jako velmi orientovaní v pohybových aktivitách. Ačkoliv jsme malinká země, tak jsme v těch třeba některých těch sportech velmi úspěšní a využíváme nejen té struktury pohybové, ale i té mentality, kterou máme, té hravosti a té spolupráce, protože to si myslím, že máme hodně jako rozvinuté.
0: Tak já jsem ráda, že dnes je v hlavní roli našich dobrých rad právě zdravotní cvičení, jak jste slyšeli, byl tady i exkurs do historie a my se zase vrátíme k těm praktickým doporučením a věřím, že padne i nějaký popis konkrétního cviku pro všechny, co nás právě poslouchají.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a také pondělní Dobré rady. A teď už tady máme na telefonní lince někoho, kdo se chce zeptat na něco mého dnešního hosta, paní Zory Svobodové. Slyšíme se, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je posluchačka z východních Čech. Zdravím.
0: Vítáme vás ze vysílání, zdravíme, máváme. Jsme rádi, že jsme celorepublikoví, díky vám. ptejte se.
1: Poslouchám vás ostražitě.
0: Ano.
1: Já pracuji několik let jako vychovatelka. Mm-hmm. A můžu vám říct, že to je hrůza. A nevíme, jak motivovat ty puberťáky k tomu, aby se pohybovali. To je šílený. Prostě nechcou a musíte jim říct. Dáme ti větší vycházky, jo, víc hodin. Ale prostě i ty maminky, i ty rodiče prostě jim dají omluvenku třeba do tělocviku, uvolnění z tělocviku.
0: Ano.
1: A s tím nic nenaděláte.
0: Ano.
1: Ty holky jsou třeba, většinou holky jsou takový rozkydlí. A ty nebudou ze sebou dělat nic. Ano. Jak je motivovat, aby jsme do toho pohybu
0: smysluplně dostali. No, my děkujeme za sdílení toho profesního příběhu, vážíme si toho moc. Děkujeme za poslech a já poprosím o komentář právě vás. Je vůbec nějaká taková dobrá rada? Já sama mám dvě dospívající dcery. A každá to má malinko jinak. Jedna miluje chození, druhá to nesnáší, takže chápu trošku, o čem je řeč.
2: Ona, ta motivace dětí, zdravím posluchačku a rozumím ji, je opravdu velké umění a my se většinou bavíme o nějaké vnitřní motivaci a vnější motivaci. A ta skladba těch motivací se střídá, ale bez té vnitřní motivace nemůžeme zvenku motivovat 0% motivovaného člověka, ať už je v jakémkoliv věku, na 100%. A bohužel ty rodiče na to mají velikánský vliv a pokud jsou příkladem toho, že sami nic nedělají, sami nesportují, sami se nestarají o to, aby to tělo mělo i v pořádku a dokonce ještě dávají ty omluvenky, tak potom vlastně ten pedagog, ten učitel, ten vychovatel jde vlastně proti tady tomu obrovskému vlivu, obrovskému proudu, takže máte obrovské uznání toho, co děláte a že se snažíte a že se zajímáte. Myslím si, že současným dětem chybí ta výzva, kdy k určitému věku ta výzva vlastně patří. A my se vlastně přes ty výzvy a přes to vystoupení z té komfortní zóny dozvídáme o nás, sami o sobě, to poznávání sebe. Aha, tady v tomto jsem dobrá, aha, tady v tomto třeba mám nějaké slabiny. A to bohužel dnešní pedagogický proces trošku potlačuje nebo nezvýrazňuje. A já bych teda zkusila vlastně se dostat k ním a dotknout se jich. Opravdu přes nějaké emoce, dotknout se jich. Hele holky, myslíte si, že klukům se budete líbit takhle, jak vypadáte, když vám je 15-16? Jsou to někdy, někdo by řekl třeba kruté otázky, ale a samozřejmě budete volit slovní spojení a budete individuálně reagovat, ale myslím si, že toto je šance jít přes ten vnitřní svět, jít přes ten jejich ačkoliv někdy nekomfortní pocit, ale tam se to člověka dotkne a tam teprve je mnohdy to aha.
0: Mě napadá třeba i, že mladí mají rádi hudbu, většinou to mají, takže třeba i motivovat k nějakým tanečním výkonům by bylo fajn, nebo nějakým tanečním setkáním, tohle může být třeba základ. Máme další dotaz, tak já se opět ptám, kdo nám volá. Dobrý den, na telefonní lince čeká.
3: Tady je posluchačka od Brna.
0: Ano.
3: Já patřím spíš do té druhé kategorie těch seniorů, už je mi 70. A chtěla bych vidět jednu věc. Já mám tady hodně kamarádek a já to mám nastavené tak. Vlastně mám svoje zdravotní problémy, artrózu, páteř, kolena, prostě to špatné. A snažím se, podle paní doktorky, mi na rehabilitaci nastavili cviky, které jsou vhodné pro mě, pro posílení svalového korzetu. Takže každý den ráno půl hodiny cvičím tyhle cviky a potom dvakrát denně šlapu 10 minut na šlapadle. To je se kvůli kolenům.
0: Ano.
3: A chtěla bych vědět, jestli to stačí jako pro tu moji kondici, anebo bych měla dělat ještě něco víc. A celý den se hýbu vlastně, tak asi chodím, jsem v domácnosti, ale chodím na procházky a tak.
0: No my vám dáváme palec nahoru už teď, já musím tleskám dokonce, to je krásný příklad pro ostatní. Pojďme na komentář.
2: Určitě chválím vaše nastavení, nasazení a tu vnitřní motivaci, o které jsem právě mluvila. Máte to velmi dobře poskládané, takže mít ty prvky té zdravotní tělesné výchovy a děkuji za to, že jste zvolila a že jste zmínila ten svalový korzet. Někdy také můžeme slyšet názvy hluboký stabilizační systém, core, takže to jsou všechno jakoby ty oblasti, o kterých se hovoří a kombinováno s tím zatížením těch vašich už slabších částí. A zmiňovala jste na začátku ty kamarádky, tak já bych vám jenom ještě doporučila tu socializační část toho pohybu, těch pohybových aktivit. To znamená, když do toho vtáhnete někoho, kdo třeba potřebuje ze začátku podpořit a neví, co má dělat a budete některé aktivity dělat dohromady, tak jste zrovna úplně přesně na tom pravém místě, kde máte být, protože vy už máte ty zkušenosti, máte to nastavení a je na vás určitě vidět, jak vám to prospívá.
0: Děkujeme i za tento komentář, stále posloucháte Dobré rady Českého rozhlasu Brno a povídáme si o zdravotním cvičení.
4: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.
5: Hosty v poradně pro zdraví 9. září budou neurolog Pavel Resner a farmaceutka Vilma Vranová a povídat si budeme o komplexním přístupu při léčbě Parkinsonovy choroby. Čeho lze v takové léčbě u pacientů dosáhnout? Jak důležitý je pohyb a rehabilitace? A jaké nové možnosti výzkumu dávají pacientům s Parkinsonovou chorobou naději do budoucna? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Zvon a Javor je v našem dopoledním vysílání a my se blížíme do finále povídání o zdravotním cvičení. Mým hostem je stále cvičitelka pedagožka Zora Svobodová z katedry společenských věd a tělesné výchovy z Centra univerzitního sportu Masarykovy univerzity. Možná se pojďme dotknout té všestrannosti, protože je tak důležité třeba neulpívat na jednom druhu pohybu a jednom sportování.
1: Ano, ano. Už jsem to tady zmiňovala, že vlastně od toho těla očekáváme a chceme a využíváme jeho kreativitu, to znamená všechny možné pohyby, uvolněnost, ale zas na druhé straně zpevněnost. A s tím vlastně souvisí, že tuto kreativitu já bych tomu tělu v té pohybové aktivitě měla dávat. Takže není úplně dobré nebo vhodné, nebo je dobré si to trošku rozšířit, chodit právě třikrát týdně na jednu pohybovou aktivitu. Třikrát yoga, třikrát pilates, třikrát spinning. Dobré je to střídat, kombinovat a hledat další možnosti.
0: Mm-hmm, přičem se člověk cítí fajn. Na závěr bych poprosila o nějaký konkrétní cvik třeba pro mobilizaci, že byste vysvětlila posluchačům, jak na něj?
1: Tak mobilizace je uvolnění kloubu, protažení svalů, pružnost těch svalů, kterou vlastně všechny tyto parametry také ztrácíme a různě potom nás omezují. Takže určitě posluchači si vzpomenou na různé kroužení, co jsme dělali v tělocviku.
0: Ano, zápěstím.
1: Zápěstí, prstíky, rozpohybovat zápěstí. Už můžeme být prostě třeba méně mobilní, ale tohle můžeme dělat. A potom samozřejmě ramenní klouby, které potřebují hodně velký rozsah, a kyčelní klouby a prošlapávání, losek chodidel, zatěžování kotníků. Můžu dělat i v sedu na židli, ale můžu dělat i ve stoji.
0: Výborně, i já při vysílání. Už, tady, ano, už to ano. Tady probíhá pod mixážním pultem. Tak ještě nějaký cvik pro posílení, ano. Abychom měli svalovou hmotu, tu potřebujeme.
1: Ano, ano.
0: S věkem čím dál víc.
1: Ano. Tak bych uvedla třeba naprosto běžnou věc, kterou posluchači každodenně potkávají a jsou to buď schody, anebo nějaký mírný kopeček. Nevyhýbat se, nejezdit stále výtahem, ale zatěžovat ten aparát právě tím lehkým vystupováním do těch schodů nebo do toho kopečku, když máte Nordic walkingové hole, používat je. Takže to je na celou tu posturu, na celé to zpevnění. A samozřejmě vždycky posilovat střed těla, břišní svaly. A to opravdu už je těch cviků tolik, že si myslím, že tam už si posluchači najdou. Obě dvě tyto aktivity bych kladla důraz na doprovázením. Když už nic jiného nevím, tak volným, plným dýcháním do hrudníku, do břicha, prodýchávat jakoby celé to tělo, že nám to jde trošku lépe. Muži jsou na tom trošičku hůř, protože jsou zvyklí hodně využívat na ten dech jenom, jenom tu hrudní část.
0: A dýcháme nosem.
1: Není to úplně tak, když je to klidový dech, tak nádech nosem, výdech nosem, ale pak je mnoho technik, které využívají právě různých kombinací nádechu, výdechu. Jak se třeba dá řešit stres, akutní stres, leknutí, jak se dá řešit nějaká fyzická diskomfortní zóna a podobně. Jo. Takže ten dech, ten bych řekla opravdu na několik takových vysílání a doporučuji, aby si lidé hledali informace, protože je to opravdu jako oblast, která rozhoduje, mnohdy rozhoduje o našem zdravotním stavu.
0: A možná na závěr ještě nějakou povzbudivou větu, proč tedy začít hýbat se a proč opustit pohodlí gauče?
1: Protože se všichni se snažíme, abychom měli dobrý život, kvalitní život, abychom co nejdále byli samostatní, soběstační, nezávislí na ostatních a abychom při pohybu potkávali kamarády a rozvíjeli i tu složku mentální, psychickou. Takže určitě radost z pohybu a radost z toho, že se nám něco podaří.
0: Tak děkujeme, co na to říct, než třeba zase citát tělesná cvičení a střídmost mohou i ve stáří udržet něco z dřívější tělesné síly a svěžesti, tak to zní jako dobrý návod. Tohle to byl Cicero na závěr, ale Jarka Vykoupilová vám tedy děkuje za pozornost. Děkuji také svému hostu, který byl samozřejmě vzácný, moudrý a byla to Zora Svobodová z katedry společenských věd a tělesné výchovy z Centra univerzitního sportu. Ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání a všechny zdravím.
0: Ano, děkuji. Děkujeme i za to povzbuzení, které zaznělo. Milí posluchači, teď už jen Lucie, tedy kapela, potom Lucie Vondráčková nebo Tomáš Klus a také aktuální zprávy. Mějte se hezky, zvládejte všechno, co vás v tomto druhém týdnu měsíce září čeká. Věřím, že to zvládnete s úsměvem a třeba i ve společnosti našeho vysílání. Naslyšenou.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: možná ze strachu, možná jen tak ze zvyku. Zaplatím útratu, dokud jsem v balíku.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Ministři projednají opětovnou regulaci cen pohonných hmot. V Náměšti nad Oslavou začíná mezinárodní vojenské cvičení. V Brně pak dnes otevře nová pobočka robotárny a bude oblačno až polojasno s teplotami do 27 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Vláda právě teď jedná o možném znovu zavedení regulace cen pohonných hmot. Kabinet tak reaguje na prudký nárůst cen za benzín a naftu v uplynulých dvou týdnech. Ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD před jednáním uvedl, že není možné, aby pohonné hmoty zdražovaly rychleji než ropa. Snížení spotřební daně ale podle něj teď není potřeba.
3: Co se týče stropování cen, pokud se dostáváte do situace, že vám vzroste surovina o 3% a cena na to teme o 7%, tak je něco špatně. Ale určitě bych nešahal na spotřební daň.
1: Litr benzínu v Česku aktuálně podle společnosti CCS stojí v průměru zhruba 43 koruny 60 haléřů. Za litr nafty řidiči zaplatí 47,20. Celková regulace pohonných hmot platila v Česku od dubna do poloviny července. Vláda k ní přistoupila kvůli zvyšování cen po začátku konfliktu na Blízkém východě. Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou dnes začíná mezinárodní cvičení předsunutých leteckých návodčích Ample Strike. Potrvá do 17. září. Letošního ročníku se účastní 26 týmů z 19 zemí, tedy zhruba 600 vojáků. Se zvýšeným letovým provozem musí lidé počítat vždy mezi 9. a 23. hodinou. Od dnešního odpoledne můžou lidé navštívit novou pobočku takzvané robotárny v Kounicově ulici v Brně. Zájemci si na technickém workshopu vyzkouší aktivity, které nabízí. Lektoři ze střediska volného času Helce Letka tak využijí nový, větší a variabilnější prostor pro zájmové kroužky nebo tábory. Děti budou trávit čas ve dvou dílnách a v počítačové učebně. V prostoru najdou nově zázemí i pedagogové. Jaké činnosti robotárna pro děti připravuje, popisuje za středisko Vendula Jarošová.
4: Zatím jsme zařadili více výuky robotechniky právě pro menší děti. Otevřeli jsme i nové kroužky zaměřené na baslení, což nějaký kutění s nářadím, pak různá robotika, programování nebo třeba 3D tisk nebo programování vlastních her.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude dnes oblačno až polojasno, oblačnost bude částečně průsvitná. Později večer se začne oblačnost od západu zmenšovat. Teploty vystoupí na 24 až

0: Hané. Šťastnou cestu přeje ze studia také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písně.

Pěkný den, přátelé, zdraví vás Jiřina Ostrá. No a hned na začátku Moravy krásné země se nám ztratila Andulička. Polku Blahoslava Smišovského a Marie Kolomazníkové zahrála Svárovanka. No ale já věřím, že vy, milí posluchači, jste se nestratili, neboť to by byla škoda. Přišli byste tak totiž o pěkné písničky, které jsem pro vás vybrala. Než si pustíme tu další písničku, tak připomenu, kdo má dnes svátek. U nás to jsou Reginy, na Slovensku Mariany. Přeji jen to dobré, to je jasné.

0: Krásná moravská lidová dozněla, zpěváky doprovodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a já už tady mám první telefonáty, tak z Lechotice dovolala paní Šidlíková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak já taky zdravím všechny posluchače i vás, paní Jiřínko. Dnes otvírá knihu svého života na 80. straně pan Vlado Štefanovič z Lechotic. Milý Vlado, já ti přeji za celou moji rodinu hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody a to ti přeji Šidlíkovi z Lechotic. Mm-hmm. Děkuji moc krát a nashledanou.
0: Nemáte zas. Tak já doufám, že ta kniha života má alespoň 100 stran, paní Šidlíková.
1: No aspoň, tak, aspoň, jo. Nebo možná dělají přes to.
0: No určitě, tak jo, hezký život přeji, nashledanou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
0: A už paní Ivana, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji, že jsem se dovolala.
0: Tak povídejte.
2: A rádi bychom touto cestou chtěli popřát naší mařence Vyhnálkové k její dnešním 75. narozeninám. Milá Maruško, přejeme ti hodně, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a lásku a ještě mnoho krásných dní a chvílek prožitých s přítelem Toňou. A to ti přeji všichni, kteří jezdí do Hartmanic s kamarádem Kájou a vedoucím Petrem. Za všechny kamarády přání posílá Pavel Janů. Toníkovi přejem taky hodně zdraví, víte, nedávno oslavil kulatých 80.
0: Ano.
2: Buďte hodně zdraví a šťastný. Děkuji.
0: Tak
2: moc.
0: Jo, tak živio, pro Mařenku i Toníka, paní Ivano, nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
0: No a přání pro paní Marii Chvátalovou z Hodonic, která se dožívá dnes 92. narozenin. Milá maminko, milá babičko a prababičko, přejeme ti zdravíčko a i když kolena moc zlobí, tak ať ti to šlape jako doposud. To ti přeje za všechny dcera Marie s Marianem. Připraveno je přání pro emeritního trenéra tenisu Tondu Rigala z Přerova. Milý Toníčku, včera si oslavil krásných 80 let. Ať zdravý elán optimismus zdobí tvůj svět. Fotbal, tenis, trenér, to všechno ti šlo skvěle. Tak ať ještě dlouho kráčíš životem v dobré náladě a vesele. Ať po boku své báječné paní, máš stále důvod k smíchu, ať každý nový den přinese radost, pohodu i trochu hříchu. Z rádia ti dnes posíláme přání plné pohody. Toníčku, všechno nejlepší a hlavně zdraví do dalších let. To přejí Hana, Kájka, Soňa a Lenka a já už jenom říkám, hrajte nám z vesela.

0: No a my jsme si zaspívali Vesele s frajárkou. Byla to písnička Václava Smoly. A další milé posluchačky v Zaječí je u telefonu paní Mazurková. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrov, ještě vás jednou zdravím. Já mám takové dvě pěkné přáníčka. Včera oslavila své 85. narozeniny paní Štěpánka Kaňová z Kobylí. A taky její a naše vnučka, pravnučka Marianka Kaňová, která měla 4 roky. Babice přejeme moc zdraví, pohodu. Marianka chodí do školky, tak ať se jí tam moc daří, nebo hlavně líbí, aby tam našla nové kamarády a je spokojená a šťastná. To přejí rodiče, její sestřička Klaudinka posílá pusinku a všichni příbuzní se určitě přidají k nám. Nebudu všichni jmenovat, protože je nás hodně.
0: No, tak abychom tady, že, ukončili tu Moravu krásnou zem před tou 13. hodinou, paní Mazurková. Takže každopádně paní Štěpánka Kaňová a Marianka Kaňová si od vás vyslechli milá slova. No, Mariance to možná někdo vyřídí, protože teď asi bude v té školce, jak jste říkala.
1: Marianka určitě to vyřídí. Určitě.
0: A nebo si to může poslechnout ještě jednou přes náš audioarchiv. To lze tak.
1: Ano, výborně.
0: Dobrý.
1: Moc vám děkuji, paní Ostra, a mějte se moc hezky.
0: Nemáte za co, naschledanou. No a teď už paní Marie z Lanžhota. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, paní Řinko, srdečně zdravím vás a zdravím všech těch, kteří se podílejí a vysívají na tento krásný pořad. Já mám dneska i takové přání. Zajtra se dožívá 82 roku náš kamarád Mirek First z Lanžhota. Mírku, já ti přeju sama za sebe hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. Děkuji ti za naše přátelství a za tu práci za všecku, co pro mě děláš, když potřebuju. Pozdravuju aj tvoju Božku a jenom to nejlepší a nech se ti daří to, co ty si sám přeješ. A hodně zdravíčka a zdraví všech mojich kamarádů, paní Řínko v čele vás a těch mojich, co mám kamarádů z vašeho rádia. Dobře. Já vám velice srdečně děkuju.
0: Není zač, já přidám hudební dárek. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A tady všechno nejlepší našemu tatínkovi, dědečkovi a pradědečkovi Vladimírovi Vaníčkovi k dnešním 77. narozeninám. Ať mu srdíčko slouží ještě dlouhá a dlouhá léta. Máme tě rádi. Anička, Ivetka, Honzíček, Honza a Lenka Bognerovi. S písničkou je připravena Stříbrňanka.

To byla písnička podání Stříbrňanky Živote, živote Ladislava Pruděla a Bohuslava Čtveráčka. No a já tady mám další přání, takže nějaká hezká písnička i pro pana Václava Jagoše z Lipova, který slaví krásné kulaté narozeniny. Přejeme nadále pevné zdraví, málo práce, více klidu, odpočinku, dobrou úrodu ve vinohradech a kvalitní víno. To přejí švagr Mirek a švagrová Aneška z Lipova. No a pěkné přání si vyslechne i manžel, tatínek a dědeček Stanislav Bradáč z Blízkova, který slaví dnes 70. narozeniny. Milý Staníku, přejeme ti v této chvíli hodně síly, pevné zdraví, štěstí dosti, krásný život bez starostí. Pohodu si užívej v kruhu svých blízkých. Do dalších let hodně božího požehnání přejí manželka Anna, dcery Eva a Ivana a syn Stanislav s rodinami, vnuk Staník a vnučky Editka, Adélka, Elenka a Verunka. Písničkou potěší Boršičanka Antonína Koníčka.

0: Pasižská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: No a já zase vás zvu k poslechu Moravy krásné země. Věřím, že si užíváte pěkných písniček. Pokud máte vedle sebe nebo někde někoho blízkého, kterého máte rádi, a to věřím, že ano, tak mu můžete něco milého říct s naším prostřednictvím. Stačí zavolat na telefonní číslo 726 465200. Samozřejmě nemusí to být jenom přání k narozeninám. Může to být i třeba milý pozdrav, milé poděkování. No ale já tady mám další přání. Chtěli bychom zahrát písničku jako poděkování sboru Tetičkám z Dolního Němčí. V sobotu organizovali jako každoročně vaření trnek na mlýně. Opět tak, jak minulé roky, krásná společenská akce, skvělá nálada, krásné počasí. Toto poděkování patří i všem účinkujícím, kteří do svých vystoupení dali kus svého srdce a přispěli k úžasné atmosféře. Poděkování patří všem, kdo se na této akci podílel. Už dnes se těšíme na další rok. A další, dnes 7. září, má svůj narozeninový den i pan Jindřich Janalík z Rimic. Vše jen to nejlepší, moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky a lásky a tě stále těší naše krásné písničky, mnoho hezkých okamžiků s vnoučkem Kubíkem. To všechno přejí kamarádi Pepa a Bohunka Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. No a tato písnička je skutečně krásná, nakonec jmenuje se Moravěnka.

0: Ano, to byla známá, velmi oblíbená Moravěnka, hrála Mistříňanka. No a teď tady mám posluchačku, která nese jméno Alena. Tak paní Aleno, tak teď už tedy můžete přát. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Alena Večerková. A chtěla bych popřát Josefu Jiříčkovi Šalomouce. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně zdravíčka k narozeninám. A aby měl do šíry a taky přeju Renáče Jedličkové ze Šohajky, aby hodně zdravíčka, štěstíčka a aby měla radost ze žáčku.
0: Mm-hmm. Dobrý, tak jo, tak přání jste předala pěkně. Můžeme se tedy rozloučit, nashledanou.
1: Nashledanou,
0: tak a rozblikal se tady ještě jeden telefon, tak já si ho tedy ještě vezmu. Dobrý den, Ostra, kdo pak tentokrát?
2: Dobrý den, tady je Staňka z Blatnice pod svatým Antonínkem. A nechci nikomu přát, ale vidím, že nemáte nával, takže bych chtěla poslat písničku všetkým, co chodili na Vlhkou, a kteří už nemohli se tam dostavit. Ze zdravotních důvodů nebo z nějakých takových důvodů. Bylo nás tam hodně a sedí doma a jsou rádi, poslouchají tento rozhlas, protože mi dechovkáři všetci to tak krásně. Takže všetkým posílám do eteru písničku kamarádům známým a ať nezapomenu, dneska je pondělí a je Vlhká.
0: Ano, já jsem Vlhká. Právě vás chtěla nechat domluvit, že bych ten váš pozdrav spojila právě s pozvánkou na Vlhkou ulici 21. No tak, paní Staňko, já si myslím, že jsou všichni rádi, že tam na ně myslíte a ano? Že si třeba doma zaspívají a vzpomenou
2: ano,
0: si,
2: to
0: jaké
2: zaspívali.
0: To bylo.
2: Jo? My tak si jo. Tam vždycky jsme zaspívali a posíláme písničku i vám samozřejmě.
0: Děkujeme. Pěkný pozdrav. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: No a jak jsem slíbila, tak jako každé pondělí, tak i dnes 7. září vás srdečně zve dechová hudba Moravská kapela na taneční podvečer Dechovka na přání do MK klubu na Vlhkou 21 v Brně. Od 17 do 21 hodin bude pro vás hrát oblíbené melodie. Tak se přijďte pobavit. Třeba zrovna jako paní Staňka, která volala. No a tady čtu hudební pozdrav a srdečné přání posíláme do Orlovic Františkovi Hladkému k jeho dnešním 58. narozeninám. František je skvělý hospodář, který nade vše miluje svou rodinu, má rád lidové písničky a jeho velkou láskou jsou koně. Milý Františku, přejeme ti dny plné radosti a smíchu a tě prožíváš poklidu obklopen těmi, které máš nejraději. A tě láska tvých blízkých vždy hřeje u srdce. Boží požehnání ať nad tebou stále bdí, pevné zdraví tě provází na každém kroku a tvůj život plyne v naprostém klidu, pohodě a spokojenosti. Jako poděkování za tvou neutuchající péči a obětavost ti toto přání a písničku pro radost ze srdce posílají maminka, manželka Renata, synové Tonda a Ondra, sourozenci Zdeněk, Jana a Stanislav a teta Marie s rodinami. No a vzpomínka pak bude až večer. Teď ovšem bude písnička, hrát bude Moravanka, je to Letochova hospůdečka.

0: Tak, Moravanka dohrála, no a tady, milý kozle, k narozeninám ti přejeme pevné zdraví, štěstí a ti dechovka vyhrává od rána do večera, trumpety troubí, basa duní a králíci v králíkárně skáčou pěkně do rytmu. Všechno nejlepší přeje spolupracovník Michal s rodinou. No a Pavel Svoboda píše, ségro zdar, vše nejlepší z Dražůvek do Nesovic. Včera jsem přál mamce, dnes tobě, tak krásný narozeniny. A ještě paní Marii Podzimkové přejí přátelé Radek a Milada a také kamarádi a známí hodně zdraví, životní pohody k svátku a k 85. narozeninám, které slaví právě dnes. No a já už jenom říkám, nikdy se nevrátí pohádka mládí.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla známá písnička Karla Backa staršího, hrála pražská kapela Petra Finka. No a ještě rádi bychom nechali zahrát naší dceři Jarunce a zeťákovi Vlastimilovi Bartíkovým ze Sobělic u Kroměříže pěknou písničku k jejich 30. výročí svatby. Milí naši Jary a Vlastíku, přejeme vám my, rodiče, Liduška a Jaroslav, rodák ze Šumic, Hřibovi, dalších společných 30 let ve vašem manželství. Přejeme lásku, zdraví a společně strávené chvíle s rodinou a s námi. Mějte se rádi a užívejte života naplno. Vaši rodiče. No a písnička i pro kamarádku Hanku Janáčovou z Perné u Mikulova k dnešním kulatinám. Hodně zdraví, štěstí a moře lásky přejí kamarádi z Valašské Senice a Francovy Lhoty Mirek, Jana, Standa, Petr a Iva. Písnička ta také bude, to je jasné, a hrát bude Moravěnka.
1: Český rozhlas Brno.

To jsme si zaspívali s Moravěnkou, písnička Vladimíra Fefra a Miloně Čepelky. No ale ještě tady vidím jedno přání, které dorazilo na studiový mail, takže všechno nejlepší k dnešním krásným 68. narozeninám dědečku Kájo. Hlavně zdravíčko a štěstíčko ti přejí děti, manželka Eva a vnučka Nikolka a písnička ta také nechybí, předá ji Lipovjanka.

0: Tak to byla Lipovianka. Byla to poslední písnička polední části Moravy krásné země. Nevadí, zbývá ještě orchestrální skladba. Z mých stov jste museli si sami usoudit, že Morava krásná zem polední část končí. Neloučíme se, jak je ostatně zvykem, nadlouho. Krátce po 18. hodině se opět setkáme. Těší se Jiřina Ostrá a už prestižní a žadovjáci.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Malka. Skrásna zdravá svačina.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Nový systém počítání cestujících v brněnské dopravě pomůže s plánováním spojů. Vláda schválila růst minimální mzdy o 2,5 tisíce korun. Studentská ulice v Brně je kvůli úniku toxické chemikálie uzavřená a bude oblačno až polojasno s teplotami do 27 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Brněnský dopravní podnik využívá nový systém na počítání cestujících. Nad dveřmi všech více než 700 vozů nechal nainstalovat speciální čidla, která pohyb cestujících zaznamenávají. Nasbíraná data pak dopravnímu podniku pomohou třeba při rozhodování o posílení nebo omezování spojů, vysvětluje dopravní ředitel podniku Jan Seitl.
3: Abychom dokázali říct, ano, někde je systémový problém a je potřeba tam změnit jízdní řád, anebo se jednalo o lokální výchylku, kdy třeba vypadl z důvodu dopravní nehody jeden spoj a ten následující byl přeplněný, ale nejedná se o chybu v jízdním řádu, že by bylo potřeba nějak navyšovat kapacitu a tak dál.
1: Úpravu jízdních řádů zavedl dopravní podnik na lince 77 při pilotním provozu systému letos na jaře. A my se k počítání cestujících v brněnské MHD vrátíme po půl třetí. Minimální mzda by od ledna měla vzrůst o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Koeficient pro její výpočet dnes schválila vláda. Podle něj by měla minimální mzda v příštím roce odpovídat zhruba 44,6% průměrného výdělku. V dalším roce by se pak minimální mzda měla zvednout o další 2 000 korun. V Česku ji pobírá asi 180 000 lidí. V areálu univerzitního kampusu v Brně unikla toxická chemikálie. Záchranáři ošetřili jednoho člověka s popáleninami na ruce a převezli ho do nemocnice. Z budovy se samo evakuovalo asi 120 lidí. Hasiči teď pracují na bezpečném odstranění látky, upřesňuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
4: Jedná se o únik několika desítek mililitrů toxické látky v laboratoři. To nebezpečí se týká opravdu jenom té budovy. Není nutná evakuace o okolních a přilehlých objektů. A my v tuto chvíli vstupujeme v protichemických oděvech do objektu, abychom tu situaci na místě vyřešili.
1: Studentská ulice je kvůli zásahu hasičů uzavřená. Studentská simulovaná vesmírná mise Zero G 2 ode dneška přijímá přihlášky, oznámila to Národní program Česká cesta do vesmíru. Uchazeči čeká několik vyřazovacích kol podobných výcviku astronautů. Zhruba 20 nejlepších pak poletí ve stavu bez tíže ve speciálním letadle.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude oblačno až polojasno, oblačnost bude částečně průsvitná, později večer se začne od západu zmenšovat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, vítr by měl foukat mírný, jihovýchodní až jižní. Biozátěž je také mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 pozor na cestě do Brna na předmět na vozovce na stém 73. a stém 88. kilometru v opačném směru se od Holubic tvoří kolony a omezení po nehodě na náměstí 17. listopadu.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Dnes přijal naše pozvání muž, který stojí za jedním z nejúspěšnějších českých seriálů posledních desetiletí. Je scénáristou, producentem, režisérem i pedagogem. Podepsal se pod seriály Vyprávěj, Co jste hasiči, Všechny moje lásky, filmy Bobule, Rafťáci, Rok podvraťáků, Jak přežít svého muže nebo milion. Je autorem, který dokáže obyčejné lidské příběhy proměnit v příběhy, ve kterých se poznávají statisíce diváků. Mým dnešním hostem je televizní a filmový producent, scénárista a režisér Rudolf Merkner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste si našel čas a dorazil do studia.
2: Já děkuji za pozvání, je to moc milý.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Rudolfe, seriál Vyprávěj se stal fenoménem. Vy jste se ale k tomu scénáři dostal až jako čtvrtý scénarista, kterého producent oslovil. Proč jste do toho šel?
2: Já hlavně děkuji za ten krásný úvod, to mě úplně teď zaskočilo. Jak jste to hezky popsal, ani jsem nevěděl takhle, že se někdo na mě kouká. No, scenáristi obvykle se těší, až budou mít práci. A já jsem čekal skoro 10 let, abych dostal nějakou šanci a psal jsem si do šuplíku. Mm. No a když po 10 letech vám kdokoliv nabídne jakoukoliv práci, tak jste za ní vděčný. A je úplně jedno, jestli jste čtvrtý, třetí nebo druhý. Prostě máte radost, že vám někdo zaplatí za to, co děláte. Což u scenáristů na začátku, když píšete nějaké náměty, když děláte ty první koncepty, tak není prostě obvyklé. Ani dneska to není obvyklé.
1: A proč jste to vzal? Jako bylo to, bylo to jenom, že byla nějaká práce, tak jste po ní skočil? Nebo?
2: Jo, rozumím. Ne. Tam to byla obrovská výhoda v tom, že my jsme s Tomášem Bařinou natočili film Bobule a říkali jsme si, natočíme druhý film a měli jsme takovou touhu natočit film ze svého dětství, protože jsme milovali Amarcord, já nevím, jestli ten film ještě dneska někdo zná, od Federica Felliniho. A my jsme ho prostě milovali a tak jsme si sbírali historky z dětství. Jak mě poštípali včely, jak mě babička namazala sirupem místo toho, aby to byl krém na opalování, jak jsme udělali s

0: ze skřínky králikárnu, když šel děda do hospody. A prostě jsem si sbíral tyhle ty jako krásné historky, které jsme viděli v tom Amarkordu, že fungují a že jsou prostě skvělý, se dobře natočej. I ze školy, jak jsme prostě byli takový jako divoký. No a my jsme asi rok si ty věci střádali a Tomáš Bářa najednou vlastně chytnul takovou vlnu v reklamě. On natočil třeba reklamu Bobika, jestli znáte.
1: Tak to znám, myslím, úplně každý.
0: A prostě najednou byl jako hrozně in a vlastně to pořád jako, najednou ho to tolik nezajímalo, to psaní toho našeho jako filmu. A zavolal Filip Bubinský, jestli náhodou nechce napsat seriál vzpomínkovej, jako z dětství, jako retro. No a já jsem měl vlastně hrozně moc nabito, takže pro mě to vlastně byla jako radost, pro mě to bylo jenom jako pokračování v té jako práci, sice ne filmem, seriálem, ale vlastně bylo to úžasný.
1: A do jaký míry je seriál inspirovaný vaším osobním příběhem a příběhem vaší rodiny?
0: Tak já si myslím, bych se nebál říct, že skoro jedna ku jedný. Protože diváci to vědí, protože my se o tom dost často bavíme na sociálních sítích, oni se mi na to dost často ptají. A tak třeba moje teta Magda, což je Slovenka, má dvě sestry. Eva Kerestešová ve Vyprávě je Slovenka, má dvě sestry. Všechny tři jsou blondýnky. Teta a její segry taky byly všechny blondýnky. Můj táta dělá v Metroprojektu, Karel dělá v Metroprojektu. A já jsem vlastně, víte, ono, když píšete seriál, který má nějaký vývoj, ne, když je to takový ten redundantní seriál, jako jsou třeba kriminálky, kde vždycky jako začínáte zase z nuly a je to jenom jedna kauza, vlastně ty postavy se nikam nevyvíjejí. Ale když se vám ty postavy vyvíjejí, tak vlastně vy to držíte třeba na 10 dílů. Jo, jakoby, co dělá Oscar, co dělá, nevím, Martin, co dělá Pepa. A když tam těch postav máte 20 a má to být třeba za 20 let, tak tam těch kombinací je hrozně moc. A já jsem vlastně si říkal, abych to jako uhrál těch 40 let, tak musím nějaký klíč. Tak jsem zvolil naši rodinu a v podstatě jsem jako obsal ty osudy té naší rodiny skoro jedna ku jedný. Samozřejmě jsou různě promíchané ty postavy, ale držel jsem se toho, kdy se co stalo, abych se v tom zorientoval.
1: Psalo se to takzvaně samo?
0: No, co to je samo? Psaní je, nemyslím teď jako básnička nebo nějaká krátká povídka, ale když píšete jako delší text, tak je to vždycky řehole. Jo? To jako samo nejde, to musíte prostě sedět od rána, od česti.
1: Musíte to vysedět.
0: Musíte vlastně to vysedět, no.
1: Ale já se spíš ptám na to, jestli právě tím, že jste nemusel nic nového jakoby vymýšlet, nebo...
0: Jo, takhle, to se mi psalo samo. To jo, to jako takhle,
1: tak to,
0: to nadšení tam bylo,
1: Tak, ano.
0: Ta radost z toho tam byla a taky hrozná nervozita, protože my jsme vlastně byli nějaký nízkorozpočtový seriál na pátek, jako rodinný. Měli jsme malý rozpočet a museli jsme vlastně si hrozně moc, hrozně vymýšlet a vypomáhat, aby jsme to vůbec natočili, některé ty situace. A naproti nám třeba běžela Zdivočelá země, jo. A já vždycky říkám, tak Zdivočelá země tam má 20 tanků, jak prostě, nebo 10 tanků, jak jedou prostě někde na hranicích a tam Martin Dejdar přijde na koni a vy nám tady nechcete dát ani tank v srpnu, aby byl stál jako někde na ulici. Jo, tak jsme potom si vymodlili jeden tank, ale ten nepoměr byl jako obrovský, jako v těch rozpočtech. A takže já jsem si jako byl nadšený, ale vlastně jsem se hrozně bál, jestli to ty diváci jako vůbec přijmou, jestli to vůbec bude bavit. Protože to byl vlastně skok do takového jako vody, kde jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, se dívat skrz rodinu na tu velkou historii.
1: No, diváky to bavilo nesmírně a neustále ještě baví. A vaši rodinu to také bavilo?
0: Nebyli
1: naštvaní, že se v těch postavách poznávali?
0: Ne, ty jsme zrovna včera mluvili s tetou, tou Slovenkou, tetou Magdou, zdravím jí, která je vlastně předlohou té Evy a ani dneska vlastně i už jí to i ty kamarádi vždycky říkají. My jsme se viděli vyprávěj, ona tam, ta Eva udělala tohle, to si fakt jako udělala a musí to někde jako vysvětlovat, ale ne. Já jsem jim to všem řekl, že to budu psát a vlastně potom se mi používal i takovou studnici nápadu, že jsem se každýho ptal na různý detaily. Příklad, byl tam díl o DDR, tak jsem prostě si svolal rodinu a museli mi vyprávět všechny zážitky z DDR, co tam dělali.
1: Jste si je posadila, tak
0: no,
1: vyprávějte.
0: No a jo. Opravdu jsem si nahrával jako normálně na záznamník a pak jsem to přepisoval, protože to jsou detaily a proto si myslím, že to ty lidi mají rádi, který nevymyslíte, že prostě tam jedna herečka řekne, že tady ty Němci to mají skvělý, oni mají ty malý brambůrky kulatý, jo, který v té době prostě byly jako in A to si máma vzpomněla, tak jsem to tam hned dal, protože my jsme tady neznali žádný jiný než ty velký rozvařený brambory. To jsou takové jako blbosti, ale když jich tam máte prostě 10, tak je to zábavný, a když jich tam máte 100, tak ty lidi to potom začnou milovat.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A v každém díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo? A pak bych si říkal, já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím. A ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli. Ale jak to děláte, tak se vlastně zvyknete, že musíte, že jde o ten příběh, že jde o to téma, o ty charaktery. A máte nějaké jako kontrolní mechanismy, které jsem vždycky dělal, to jsem zapomněl, jsem napsal díl. A pak jsem se dal třeba hodinu a ty jsme se podíval třeba. Takže projedeme si CTRLF OVI, všechny OVI jako, já nevím, Novákovi, Františkovi a ty jsme se kontroloval, jestli to je jako někým i pak SZ, jestli to je s někým nebo z něčeho, pak LI na konci vždycky. A tak vlastně jsem to takhle jako mimo technický pomůcky jsem si potom dělal, abych to celý jako fakt ještě jako zkontroloval, abych nebyl úplně za úplnýho hlupáka. Mm. Takže z hlediska dyslexie to bylo fakt trápení.
1: Já se nemůžu nezeptat na rafťáky, které formovali celou moji generaci. A byl to ten film, jeden z prvních filmů, kde já jsem vůbec třeba zaregistroval nějakou jako teenage, jak to říct, jako erotiku, nebo vlastně podle mě to spoustu kluků mojí generace opravdu jako formovalo a bylo to šokující v té době. Jak napsat takhle kultovní film, kultovní jako teenage komedii?
2: Tady musím říct, že já jsem tam byl přizván.
1: Jste přizván.
2: Já jsem byl přizván k Karlosem, teda Karlem Janákem, protože jsme spolu dělat snowboardňáky, ty nám nějak nevyšly, to je taková legrační historka, ale on umí ty puberťácký komedie a on napsal asi třeba 300 stránek rafťáků a teď říkal, hele, Ruďochu, já to potřebuji nějak jako přepsat, ještě mi tam chybí nějaký jako linky, tak mi to začni prostě jako psát. A současně se to nějak začalo jako natáčet, jo. Takže já si myslím, že jako my chytám takových třeba, troufnu si říct, třeba 40%.
1: No, tak to je ale velký kus.
2: Jasně, samozřejmě, ale jako si říct, jakože ten duch, když jsem jakoby, duch jsem vzal toho Karla, že Karel opravdu, on je starší než já, je to jaderný fyzik, Karle, zdravím tě, ale on je pořád puberťák. On je pořád, jako to je stejně, jako to bylo před těmi vlastně 20 lety. A ty teenage sexy, no já jsem tam taky některý psal, některý jsme společně vymýšleli a myslím si, že tam bylo jako obrovský štěstí v tom, že zaprvé ten Karel jakoby žil jakoby těma teenage jako blbostma, jako byly prcičky a tak. A současně se mu tam povedl jako geniální cast těch dvou kluků. Versus ty holky, protože když se na ty holky podíváte, tak to jsou vlastně dneska všechno většinou nějaký top herečky.
1: Ano.
2: Runka Kubařová, Eliška Křenková, že? Andrejka Kerestešová. A ty všechny byli mladí, my jsme tam všichni, já jsem tam jezdil na to natáčení samozřejmě, my jsme všichni na těch lodích a bylo to něco jako neuvěřitelného. Jako bylo to vlastně, ale my jsme to tak jako v té době nevnímali, my jsme prostě jenom jako blbli a bavilo nás jako blbnout a udělat prostě sex na Vseníku, nebo v té dodávce, že jo, tam takový ty srandičky a tak. Takže my jsme to brali jako nějakou v tu chvíli jako přirozenost, která nás jako bavila, jo, nebo kterou jsme jako žili, nebo chtěli jsme, aby jsme se na to jako dívali, no.
1: No vy jste se stal součástí toho, jak vy říkáte, cirkusu. Vy jste pracoval dlouhý rok jako scenárista, ale teď jste se postavil konečně i za kameru jako režisér. Jaký to byl pocit najednou mít na starosti celý štáb herce, mít to takhle všechno jako na ramenou?
2: Já jsem vždycky chtěl být režisér, jo, protože člověk vlastně ani neví, co to je ten scenárista a dramaturg už neví vůbec nikdo, co to je. A takže já jsem chtěl být ten režisér, jo, v té 7. třídě, no, v 6. třídě. A vlastně pořád jsem točil filmy a pak až ta paní profesorka a tím, že jsem se asi 6krát nebo 7krát dostal na FAMU, jsem začal studovat tu literaturu, abych nešel na vojnu. Tam jsem najednou jakoby zjistil, že ty příběhy jsou vlastně ještě lepší, větší, silnější, je to ta nejdůležitější na tom celém jako v tom systému. A pak vlastně mi vlastně oslovil Tomáš Bařina, pak že Karel Janák a tak další. Takže vlastně jsem se najednou stal scenáristou díky tomu, že vlastně někdo jako chtěl využít ty mý služby a vlastně pak mi to vlastně bavilo a neměl jsem nějak potřebu, když jsem třeba na vyprávě některý díly točil nebo na jiných seriálech, ale vlastně nikdy jsem neměl jako potřebu vyprávět, jako být na tom place, protože mi to vlastně jako zdržovalo od psaní těch příběhů. Teď jsem se to konečně jako splnil, ale vlastně ta doba už vlastně zase jsem zjistili jako dál, že ty filmy už jako nejsou, jak jsem říkal, tím etalonem nebo tím, proč já jsem se stal tím scenáristou a režisérem a ta doba se jako zásadně mění, takže zase vlastně teď jsem třeba napsal knížku, zase jsem se jako vrátil k tomu příběhu, k tomu, co vlastně je to na tom to nejdůležitější a nejzábavnější, když jste v tom příběhu.
1: Když píšete scénář, představujete si už konkrétní herce do těch rolí, nebo to přijde až posléze?
2: Až posléze. Já to mám jako hodně oddělený. Jo, jak jste říkal o tom Jirkovi Bartoškovi, ty tři scénář, tak pak se ještě říká, jeden film napíšete, druhý film natočíte a třetí film sestřiháte. A to jsou tři různé věci. Jo, opravdu to tak je. A já miluji jako tu fázi, když jste v tom příběhu jako ten scenárista, že to je vlastně váš svět a vlastně to musím říct, že mě úplně nejvíc jako baví, když žijete s těma figurama a vlastně teď oni vás nějak jako asi ubližujou nebo se zabíjejí nebo si jsou nevěrní nebo tak dále. A vlastně mě by tam jakoby ty herci jako rušili. Jo, protože to znáte, když chodíte na castingy, jak často je to zvláštní mix, než se jako usadí výběr nějaký.
1: Když ta chemie zafunguje i mezi těma.
2: A já kdyby se třeba upnul v úzovkách na vás a pak jste řekl třeba, že nemáte čas a teď by to hrál, já nevím, teď mi napadá váš kolega, Honza, tak já bych prostě byl úplně z toho zničený, že tam pořád jako vidím Oscara a ne, a přitom to hraje Honza. Takže až když se jakoby ta postava najde ten toho svého herce, tak potom to jako přijmu, ale nikdy dopředu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Vy a vaše bývalá manželka, herečka Jana Bernášková, vy jste, jestli můžu takhle zabrouzdat do osobního tématu, jste se rozešli, ale dodnes o sobě mluvíte s obrovským respektem a našli jste model společné péče. To mě zaujalo, protože to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Co vám pomohlo k tomu, abyste ten rozchod takhle zvládli? A jak ta střídavá péče vypadá?
2: Co mi k tomu pomohlo? Já si myslím, že jako pokora, že je člověk jako věřící a že si říká, že je jenom jednou, jo. A nemá si cenu dělat ještě jako víc špatných věcí, než jako v tom životě potká. Takže tam vlastně k tomu přistoupila nějaká vlastně jako vnitřní vědomá jakoby jako nastavení, že takhle to chci, aby ty mý děti zažívaly něco, co jako vidíme jako v těch jako jiných případech, kdy vlastně jakoby ty rodiče si ty děti vezme jako rukojmí jakoby svých nevyřešených jako konfliktů, jo. A my jsme tu péči nastavili tak, jak jsme si představili, že by to mohlo být pro ty děti nejlepší. Už takhle funguje 2 roky a myslím, že jim to jako doufám teda, že jim to nějak jakoby tolik jakoby nekazí ten jakoby jejich svět, že oni vlastně bydlí v jednom bytě a my se tam s Janou střídáme.
1: Mm, to mně přijde obdivuhodný a přijde mi to jako skvělý nápad.
2: Já jsem mluvil s nějakýma právníkama, který nastavovali tu střídavou péči před třeba 5 lety, jsme nějakým večírku a oni právě vysvětlovali, že takhle oni to zamýšleli.
1: Původně, to je ta původní idea.
2: To byla ta původní idea, že vlastně právě, aby jako ty děti byly jako chráněný, že se tam ty rodiče budou střídat a oni to potom dělali naši dva, jakoby nějaký naši známí podobně. A my jsme to nejdřív jako s Janou říkali, když jsme byli spolu, to je jaký divný, že se tam jako střídají, ale pak jsme vlastně viděli, že jakoby tím dětskám to jako prospívá, ono se to potom samozřejmě časem změní třeba. Ale na tom, jako v tom začátku si myslím, že je to dobrý, protože ty lidi, ty děcka jsou, se cítí doma. Takhle já se stěhuju každý týden. Takže jsem pořád už 2 roky, mám jako kufr. A jako nevím, kde ty věci mám. A teď jako jsem dospělej. A teď, když musí to dělat ty děti, to by mě fakt jako, oni vlastně nemají domov, oni vlastně nevidí, jako podle mýho nemají. A teď ze mě mluví vystudovaný pedagog, že taky učím, že oni nemají vlastně jako takový ty, to první zkušenost s životem je, že nemají domov. Jo? Vždycky ta první zkušenost životní vás nějak formuje dál. To, co vidíte poprvé, vám připadá normální. Takže vlastně pro ně to bude jako pro tyhle ty děti z těch rozvedených rodin, to je jako normální a myslím si, že to mají v tom těžší. No.
1: Tady tu náročnou situaci přemýšlel jste někdy, že byste jí třeba vtisknul do scénáře nebo do nějakého příběhu?
2: Jo, určitě bude, no.
1: Bude tam, jo? Jo.
2: Už je zapsaná. Včetně scény rozchodu. Janí, zdravím tě.
1: V listopadu byla premiéra filmu Milion. Mě zajímá, kde jste přišel na ten nápad, že za první narozené dítě dostane rodič milion. To mně přijde jako dost vtipný, teda musím říct.
2: Myslím, že to byl Tomáš Bařina, že jednou přišel do hospody už před lety a říkal, hele, můj strýc se zbláznil, on chce prodat horu. Já, horu, a kdo by chtěl horu? No, jako náštěrk na dálnici. A vyhlásil takovou soutěž u nás v rodině, že chce dalšího vnoučka a tomu dá ten jako milion za ty.
1: Takže to je zase jako z reálného prostě příběhu, to vás jako nenapadlo někde ve snu, ale prostě opravdu vám to někdo jako zase takhle předměste, řekl, jo, skvělý nápad, tak to dám do filmu.
2: Já jsem jako kubisti, kteří říkají, já nehledám, nebo my nehledáme, my nacházíme ty artefakty, jo. Taký koncept umělecký. To znamená, že já jenom chodím a vlastně ty věci snažím se vědomě nacházet a uchovávat si je. Ale to je spousta historie, které jsou neuvěřitelné, ale jsou prostě, píšu se takový deníček, kde si píšu ty poznámky a už i v Rafťácích to tak bylo, tam je spousta. Třeba taková scéna se sekerkou, jestli jste to pamatujete, tu scénu, jak tam také obtesává takový opilej hasič.
1: Jo, ano. No. To je ten, u toho bálu, že?
2: Tak to je moje historka, kdy jsem byl se svýma synovcima v cirkusu a mě si fakt vyhlí takovýhle opilej jako cirkusák a začal mě obtesávat nožima, že jo? A já jsem byl úplně z toho vyřízený, včetně těch forků, ještě neodcházejí, teď mi zavaž oči a tak, jo. A nebo zase, jak tam máte tu scénu v Rafťácích, jak oni vlezou po ten stůl, jak se tam potkají.
3: No tak, to je taky z reálného předobrazu.
2: To není z reálného předobrazu, ale to je, jestli jste viděl Někdo to rád horké.
3: Asi jo.
2: Což je nejslavnější komedie, ano, černobílá. Ano. Nemůžete se pamatovat, ale tam ta scéna je. A my jsme ji prostě jenom vzali. Já jsem říkal, hele, já to chci jednou zažít, si to natočit, jak se tam oni schovávají pod tím stolem.
3: Jirka Mádl se tam schová, ano.
2: No. Takže vždycky to někde vidíte a vlastně to nějakým způsobem použijete.
3: Mě by ještě zajímalo, když jste psal vyprávy, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že jste během toho psaní vyhořel. Jak takový vyhoření probíhá? Nebo jak byste to popsal? Ten pocit.
2: Šílený.
3: Co se během toho děje? Co během toho cítíte?
2: Nic. Já nevím, nepřeju vám to, nikdy by vás to potkalo, ale vlastně tak moc pracujete, že se jednou neprobudíte a sedíte na posteli a nemůžete se zvednout. A pak vám žena řekne, ty máš jít do práce. Jo? Já řeknu, jo. Teď si nějak vyčistím zuby, dojedu do té kanceláře, kterou tam si zase sednete a koukáte. Pak otevřete takhle ten notebook, vidíte tam ten kurzor toho Wordu. Je vám tak špatně, že jdete na záchod, kde se prostě vyzvracíte. Pak se mete karimatku a jeden spíte. No. Tak takhle to probíhá. Takže vás někdo mluví, tak jenom tak jako cívíte. Jo. Takový zvláštní stav úplného jako totálního odpojení se od těla, od fyzična. No, trval to rok.
3: A jak nahodíte zpátky řemen v takové situaci?
2: Já jsem, ono dneska se tomu říká jako to vyhoření, ten burnout a jsou na to různé jako metody, jo. Ale já jsem vlastně zjistil, že nesmím nic dělat, no, že musím prostě, já jsem byl kolem 20 nemocnej s rukama, já jsem hrál rugby a měl jsem tady v ruce 3x trombózu. A to vždycky se, když vám to jako ta ruka oteče, to je takové jako žilní uzávěr. No. A vlastně, když vám ta ruka oteče, tak máte vlastně vždycky 3 řešení. Buď vám ji uříznou, přežijete to, nebo jste mrtvej. A pro mě to vždycky byly tak, jako poprvé jsem říkal, OK, říkám, doktor, si děláte prdel, jste mi chtěl uříznout tu ruku. On říkal, jo, jsme tím malém uřízli. Po druhé už víte, do čeho jdete. A po třetí už je to fakt jako, to už je konečná, to už prostě vám ten mozek pracuje, co se všechno stane, že ty představy, že se bojíte toho, že v lese se vždycky bojíte toho, co by tam mohlo být. Kdybyste neviděl nic, tak se nebojíte ničeho. Že? Takže to bylo šílený. A já jsem tam měl podobný jako úzkosti, jako v tom vyhoření. A viděl jsem, že jediný, co musím, jako se trvat v nějakým jako vnitřním takovým jako tom standby módu a že to přejde. Jo, takže vlastně já jsem si jakoby modelově to, jsem na to vzpomněl, co se mi stalo v těch 25. A prostě jsem to držel a viděl jsem, že to přijde. Měl jsem docela dost peněz jako z toho, tak jsem to nějak přežil. No.
3: To si vůbec nedokážu představit, že člověk opravdu rok jako...
2: Samozřejmě tam děláte nějaké věci, ale je to takový to, já nevím, jestli to znáte, jste jako mimo. Jo, že prostě nejste ve svý, znáte to, že jste někdy probudíte, nejste ve svý kůži.
3: Takzvaně off.
2: Off, no ale jakože musíte to udělat, ale vlastně, jo, tak já tam sedím, Rudo, jo, dobrý, jo. A ty se tam nebavíš. Ne, já se bavím, jo, dobrý. Jo. A vlastně pořád jako tak jenom, no. Hele, kdyby dneska věděl, že můžu nějakýho psychoterapeutovi, nebo, ale říkám to všem teda, nebo že na to, že dneska se s tím dá pracovat, kdybych to v té době jako věděl, tak to okamžitě udělám. Ale ono to v té době nebylo jako tak jako popsaný, ani to nebylo tak jako definovaný, že to opravdu takhle závažná věc. Já jsem nějaký pocit, jsem prostě jenom unavený, jsem to prostě přetáhl. No. A když to bylo dlouho, tak jsem říkal, tak to nějak prostě musíš vydržet. No.
3: Co vás v současné době vytěžuje? Vy připíšete knížku?
2: Já jsem napsal knížku, teď v říjnu vyjde.
3: Jste ji napsal, už vyjde v říjnu.
2: Teď právě jsme dofinalizovali, teď jsme dodělali obálku, je to detektivka. A já jsem teď dlouhou dobu přednášel na univerzitě detektivní příběhy, abych se to naučil, abych jako si to osvojil. A měl jsem hroznou touhu to vždycky napsat. A tak jsem napsal svůj první díl takového detektiva, který je v roce 45 na barikádách, bojuje vlastně jako povstalec. A současně Němci, když utíkají, tak se za ním staví jeho kamarád Němec a přidá mu složku, že asi někomu přeskočilo, že na těch barikádách se nacházejí rozsekaný kusy těl ženských. A že to chce, že by to chtělo vyšetřit, že on už musí jako zmizet do té Plzně. No, takže on jako vlastně na barikádách a přitom vlastně vyšetřuje takového nějakého masového, respektive sériového vraha.
3: A jak se kniha jmenuje?
2: Případ pražské bestie.
3: Případ pražské bestie.
2: A všem to doporučuje, to napínavý.
3: Rudolfe, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do studia. Já vám popřeju krásný zbytek dne a díky ještě jednou, že jste přišel.
2: Já děkuji za pozvání a přeju krásný den.
3: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl scénárista, producent a režisér Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Turistů na jihomoravských státních památkách o prázdninách ubylo. Pojišťovny čím dál víc využívají při likvidaci škod umělou inteligenci. V Brně začíná umělecké sympozium spojující studenty a absolventy FAVU. A bude oblačno až polojasno s teplotami do 27 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. O letních prázdninách zamířilo na jihomoravské hrady a zámky ve správě státu méně lidí než loni. Ze 13 památek v regionu se meziročně polepšil pouze hrad Pernštejn. Ostatní památky zaznamenaly pokles návštěvnosti nebo podobná čísla jako loni. Nejvíc turistů ubylo na zámku v Lednici. Vysvětlení hledá kastelánka zámku Ivana Holásková.
2: Ten důvod trošku snížené návštěvnosti je především počasí, protože při těch vedrech, která panovaly, vyhledávali lidé spíš koupání a ochlazení. Ta návštěvnost od covidu každý rok se nepatrně snižuje a zřejmě těch faktorů je víc.
0: Umělá inteligence už v některých českých pojišťovnách vyřizuje většinu škod na čelních sklech. Systém dokáže zpracovat například fotografie poškozeného auta a urychlit vyřízení celé pojistné události. Direkt pojišťovna uvádí, že AI zvládne některé úkony za 3 minuty místo původních 20. Pojišťovna chce během 3 let automatizovat zhruba 70% všech přijatých škod. Využití umělé inteligence podle ní zkracuje i dobu, po kterou klient čeká na vyplacení peněz. Studenti a absolventi Fakulty výtvarných umění VUT v Brně se ode dneška setkávají na sympóziu Rooted Everywhere. 4. ročník nabízí prostor pro sdílení zkušeností a společnou tvůrčí práci téměř 3000 účastníků, doplňuje mluvčí fakulty Týmea Vytázková.
3: První týden bude věnován intenzivní spolupráci jednotlivých tvůrčích skupin a společné tvorbě uměleckých děl. Během něj bude mít prostor pro vzájemné poznávání nebo sdílení tvůrčích postupů a hledání způsobu, jak překročit hranice individuální autorské praxe směrem ke kolektivní tvorbě.
0: Výsledná díla pak umělci představí v brněnské galerii FAVU příští středu. Kroměříská radnice nechá zpracovat územní studii krajiny, informoval o tom mluvčí města Jan Vondrášek. Dokument pomůže s plánováním protipovodňových opatření v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností a také v boji proti suchu. Umožní ovlivňovat úpravy krajiny mimo území města proti proudu vodních toků, plánovat společně s okolními obcemi poldry, retenční nádrže a jiné vodní plochy.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude oblačno až polojasno, oblačnost bude částečně průsvitná, později večer se začne od západu zmenšovat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, více už za chvíli s brněnským meteorologem Petrem Hruškou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se na cestě do Brna tvoří od Holubic kolony. Na D2 pozor na odstavenou dodávku na 33. kilometru ve směru na Břeclav. A opatrně projíždějte i místem nehody na Masarykově třídě ve Veselí nad Moravou. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přeji dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Brno. V pondělí 7. září 2026 tímto dnem načínáme 37. týden tohoto roku. Svátek má Regina a Gina. Přejeme vše nejlepší, pokud

0: Vysílání dnes jej pro nás bude mít turista Petr Vejrosta. A to stále není vše, tak rozhodně zůstaňte s námi, protože mám pro vás připraveny i písničky, které nestárnou. Tu dnešní porci už za chvíli načne Karel Zich, který jednou ví, co je paráda, a jednou zase říká, není všechno paráda. No prostě takový je život, ale připraveni jsou i další, a to nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí. Tak si to užijte, Janis Moras u mikrofonu do 16. hodiny. Příjemný pondělní poslech.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: 11 minut po 14. hodině je čas podívat se na počasí, a to s brněnskými meteorology. Dnes za ně bude mluvit Petr Hruška. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak vypadá to teď, alespoň v centru Brna, že máme zataženo, nevidím úplně na oblohu, ale takové tušení mám, jak to vypadá, Petře, na většině území Jižní Moravy?
2: Ano, oblačnost je dosť obloha, oblačná, alebo někde až zamračená, ale zároveň ta oblačnost je na mnohých miestach aspoň čiastočne priesvitná, takže zároveň sa i slnko ukazuje cez tie mraky. K tomu teploty väčšinou v tejto chvíli dosahujú 23 až 27 stupňov, 27 napríklad majú Diakovice na juhu Znojemska, vo vyšších polohách na Drahanskej vrchovine tam máme okolo 20 stupňov a vietor mierny južných smerov.
1: To je aktuální situace, jak bude vypadat v těch hodinách následujících?
2: Bude to pokračovat podobně, takže stále taká skôr velká oblačnost, ale s tím, že slnko stále může cez ňu presvítať a potom neskôr večer celkovo tie mraky by mali začať ubúdať. Maximálne teploty v podstate už dosahujeme, alebo ešte trochu môže teplota stúpať, ale už by to nemali byť nejaké žiadne závratné výkyvy a vietor potom večer zoslabne.
1: Myslím, že nebudu předbíhat, když řeknu, že v noci už je trošku cítit ten přicházející podzim, pomalu přicházející. Jak to tedy bude vypadat v noci a nejen s teplotami?
2: Tá najbližšia noc stále bude relatívne chladná, ale teplejšia než tá predošla. Tá bola veľmi studená, keď v údoliach sa teploty priblížili až k 4 stupňom a dokonca prízemné teploty napríklad na stanici Jevíčko skoro dosiahli prízemné mrazíky na chvíľočku. Takže tá najbližšia o niečo teplejšia, minimá 14 až 11 stupňov, v údoliach lokálne okolo 9 stupňov, polojasná až jasná obloha a vietor slabý, premenlivý alebo bude bez vetrie.
1: Já k dnešku přidám, že biozátěž je mírná, tedy stupeň číslo 1, sluníčko zapadne 3 minuty před 7:30 večer. Vyhlédněme ještě do zítřka, Petře, jak bude vypadat počasí zítra, tedy v úterý?
2: Zajtra slnečné a veľmi teplé počasie, obloha jasná alebo skoro jasná, maxima 29 až 32 stupňov Celzia. Vietor spočiatku slabý, premenlivý, potom behom dňa mierny južných smerov. Vzhľadom k tým vyšším teplotám bude aj biopredpoveď na stupni číslo 2 zajtra, takže potom už stredná záťaž. No a v stredu tam sa to začne meniť, ale u nás pravdepodobne až niekedy večer, keď príde studená fronta a zvýši sa pravděpodobnost na zrážky.
1: Tak na to rozhodně budeme mít prostor ještě minimálně zítra odpoledne. To byl za brněnské meteorologii s podrobnou a aktuální předpovědí počasí Petr Hruška. Děkujeme za ní a těším se tedy příště na slyšenou.
2: Příjemný den prajem, na slyšenou.
1: Petr Hruška prozradil i biozátěž na zítřek, bude na stupni číslo 2 a já už jen dodám, že sluníčko vyjde v 6 hodin a 19 minut. Pěkné odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Láska.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Úterním dopoledním vysílání 8. září po 11. hodině přivítáme ve studiu plachtařskou legendu z Medlánek, Gustava Vrbackého. Je nejstarším aktivním plachtařem u nás a díky tomu byl letos zapsán i do České knihy rekordů. Podělí se o své zkušenosti ze stavby i pilotování kluzáků, ze své instruktorské či inspektorské praxe a řeč bude také o setkání okřídlených veteránů. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: To byla Jitka Zelenková v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno v pondělí 7. září. Máme chvíli před 14:30. No a už se nám blíží čas, kdy zazvoníme na Edův zvonec. Tedy Eda Štatlař se opět přihlásí s nějakým tím dobrým fórem. Ale ještě předtím dostane prostor španělské ženské duo, které se proslavilo hlavně na konci 70. let. A my si teď poslechneme jeden z jeho největších hitů. Sorry, I'm a Lady. Bakara.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Sorry I'm a Lady, to píseň, která právě doznívá a doznívá ve chvíli, kdy už se pomalu chystáme zazvonit na Edův zvonek. Tak schválně, co má pro nás dnes?
1: Edův zvonek.
2: Zcuknou se dva štatlaři. Zdarec, Peťany, jak se máš? Co děláš? Chodím na tu logopedii. No jak ti to jde? Poslouchej. 3333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 3333 stříbrných střech. No to je betální. No, ale ona na to málo kdy přijde řeč.
3: Český rozhlas.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako ty do karty uspokojili moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnu, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
2: Balíček karet jsme otevřeli s Rangers a máme 4 minuty po 2:30. Posloucháte Český rozhlas Brno v pondělí 7. září 2026. Ať už teď cestujete tramvají šalinou, dalo by se tady říci, a nebo ne, tak občas třeba přemýšlíte, kolik cestujících právě jede v tramvaji, pokud už jedete, a nebo v kolik hodin jsou spoje nejvytíženější. Dopravní podnik města Brna má odpovědi. Do dveří svých vozů totiž nainstaloval počítadla cestujících. S čím data pomůžou, reportáž uslyšíte už za chvíli. Teď nás uspí, no já myslím, že neuspí, ale Šípkovou růženku určitě, Jiří Schellinger.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Aktuální obsazenost spojů hromadné dopravy, vytíženost v různých hodinách nebo nápor cestujících při sportovních akcích. To všechno zjistí pracovníci brněnského dopravního podniku díky novému systému počítání cestujících. Nad dveřmi všech jeho vozů nově nástupy i výstupy cestujících zaznamenávají více než 3000 čidel.
1: Teď nastupujeme do autobusu předními dveřmi a jakmile těmi dveřmi projdeme, tak už jsme načtení jako ten cestující a už jsme započítáni.
2: Vysvětluje mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková. Nad námi je takový bod, vypadá to jako kamera, respektive je to kamera s čidlem a právě ta rovnou do toho systému zanese, že jsme nastoupili a už s námi počítá.
1: A stejně tak potom zaznamená i náš výstup a ten systém je schopný započítat i kočárky, kola, případně koloběžky.
2: Stejná čidla nad dveřmi má nově všech víc než 700 vozů dopravního podniku. Data z nich pomáhají třeba s tím, kde je potřeba posílit linky nebo kde naopak může spojů ubít, vysvětluje dopravní ředitel podniku Jan Seitl.
3: A abychom dokázali říct, ano, někde je systémový problém a je potřeba tam změnit jízdní řád, anebo se jednalo o lokální výchylku, kdy třeba vypadl z důvodu dopravní nehody jeden spoj a ten následující byl přeplněný, ale nejedná se o chybu v jízdním řádu, že by bylo potřeba nějak navyšovat kapacitu.
2: Data z počítadel ukážou třeba i to, jak velký je nápor na dopravu při mimořádných akcích, jako jsou třeba fotbalová nebo hokejová utkání, anebo u kterých zastávek má smysl režim na znamení a v jakých dnech nebo hodinách.
3: Třeba přijdeme i na to, že v některých oblastech a v některých obdobích místo třeba velkého nebo standardního autobusu je možné zavést systém poptávkové dopravy.
2: Systém v pilotním režimu dopravní podnik zkoušel od letošního jara. Díky němu a taky připomínkám lidí upravil jízdní řády linek autobusu 77, doplňuje Jan Seitl.
3: Byla připomínka na to, že některé spoje jezdí přetížené a některé naopak ne, takže během nějakých 14 dnů jsme upravovali jízdní řády na Černovické terase, protože jedna z firm posunula o půl hodiny pracovní dobu a tím tam vznikla ta disproporce, kdy my jsme měli dimenzovanou dopravu na jinou špičku.
2: Informace o tom, jak moc jsou jednotlivé spoje zaplněné, nově můžou vidět i cestující v aplikaci DPMB Info.
3: Tím by se mohl třeba i rozhodnout, že pokud vidí, že za tou jednou jedničkou jede ještě další tramvaj, obsazená výrazně méně, tak ty 2 minuty posečkat a mít jistotu, že si v tom voze třeba i sedne.
2: Nový systém vyšel brněnský dopravní podnik na víc než 60 milionů korun. Přes 3/4 pokryla dotace z evropských fondů. Šimon Franz, Český rozhlas.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Čím to je, se ptala slovenská kapela No Name v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno. Chvíli po 3:15 dnes máme pondělí 7. září 2026. No a je opět čas dát si nějaký ten typ na výlet. Počasí nám ještě poměrně přeje, jsou takové příjemné teploty na túry. No a v dobrém odpolední je právě teď ten pravý čas na pravidelný turistický tip. S turistou Petrem Vejrostou natáčel Borek Kapitánček, tak se pojďme podívat, kam se s nimi vydáme.
1: Pěkné odpoledne, vážení přátelé, společně s Českým rozhlasem Brno a v tuhle chvíli i s Petrem Vejrostou. Petře, vítám tě u mikrofonu.
2: Děkuji za přivítání, Borku.
1: Petr je tady proto, aby vás pozval na výlet, jak už velí tradice v tomto čase. A my se chceme, tedy ty se chceš vydat na Kyjovsko.
2: Byl jsem tam před časem a rád připomenu sobě a nabídnu posluchačům procházky, místa. Vlakem totiž lze jet od Brna ke Kyjovu a vystoupit třeba jednu stanici před Kyjovem, to je v Bohuslavicích, a od nádraží, když se vydáme kolem silnice, tak asi 200 až 300 metrů po červené turistické značce a u pomníku obětem druhé světové války, potom odbočíme vpravo, tak takhle může začínat ta naše cesta. Kdo by ovšem chtěl poznat více centrum Bohuslavic, musí od té značené cesty maličko odbočit. No, pojďme zpátky na tu červenou, přejdeme říčku Kyjovku a budeme se rozhodovat, zda budeme pokračovat po červených značkách, anebo využijeme značení naučné stezky, to je naučná stezka s názvem Bohuslavice Kyjov. Já bych spíš doporučil tu naučnou stezku. Ta nás povede kolem pomníku obětem první světové války, kolem hřbitova s kostelem svatého Jakuba. No a za chvilku už se setkáme s tou červeně značenou turistickou cestou a půjdeme po ní dál k Bukovanům. V Bukovanech je celá řada zajímavostí. Upozorním na kapli svatého Jana Pavla II. Ta byla vysvěcena v roce 2013. A dál doporučuji pokračovat k Bukovanskému mlýnu. Tam je možno vystoupat na rozhlednu a pokračovat k aleji českých panovníků. Je to zajímavé místo, jsou to lípy a také sochy panovníků. Prvním je praotec Čech a posledními jsou František Josef I. a Karel I. A u kaple Panny Marie odbočíme vlevo, tam jsou zelené turistické značky, půjdeme přibližně k jihu a před Sobulkami přejdeme na žlutě značenou cestu a dáme se vlevo k městu Kyjov. No a co nabízí Kyjov? Má pěkné centrum s Masarykovým náměstím, kostelem, sochami, mariánským sloupem. Kdo bude pozorný, tak najde v chodníku také kameny zmizelých, také několik pamětních desek, také informační tabuly tam najdeme, takže co se dá přečíst. No a kdo má rád klid, tak ten najde v některém kyjovském parku. A ještě možná na závěr, zavadil jsem o informaci, že v Kyjově je ve vlastivědném muzeu do 30. září výstava Kyjov v 9 stoletích.
1: A já bych si dovolil dodat ještě jeden poznatek, který jsem sice načerpal z googlovských map, ale přece jenom ta alej českých panovníků má v podstatě 0,5 kilometru dlouhá.
2: Ano, je to tak.
1: Stojí za návštěvu. Stejně jako ostatní místa, na která vás v té dnešní pozvánce na výlet pozval Petr Vejrosta. Děkuji za ni.
2: Naschledanou a naslyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: V Židenicích jako první městské části v Brně začala plošná likvidace invazních pajasanů. Vláda marže prodejců pohonných hmot zatím regulovat nebude. Silničáři uzavřeli kvůli opravám sjezd z dálnice D46 u Držovic na Prostějovsku. A zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Ochránci přírody začali v Brně Židenicích s plošnou likvidací pajasanu žláznatého. Dostali na to 3milionovou evropskou dotaci. Židenice jsou první městskou částí, kde chtějí invazní dřevinu vymítit. Pajasan je původem z Asie, velmi rychle se množí a utlačuje ostatní rostliny. Proto se k jeho likvidaci používá speciální postup za pomoci herbicidu. Projekt přibližuje ekolog Vilém Jurek z organizace Rezekvítek.
2: Ten rozsah je přes 500 hektarů, takže je to opravdu velká plocha a bude to mít několik fází. Celé to vlastně bude trvat do roku 2028 a unikátní je to, že my to pojímáme opravdu komplexně, takže ty uhynulé jedince budeme kácet a pařezy budeme frézovat.
1: Vláda teď nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj ministerstvo financí marže sleduje a drží se nízko. Hlavní příčinu současného zdražování paliv vidí Babiš u rafinérií. Problém je podle něj globální, a to kvůli válkám na Ukrajině a v Hormuzském průlivu. Řidiči jedoucí po dálnici D46 se ode dneška musí připravit u Prostějova na komplikace. Silničáři uzavřeli kvůli opravě Římsy mostu sjezd u Držovic. Práce za 2 miliony korun si také vyžádají zúžení dálnice. Potrvají zhruba měsíc, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Doprava po dálnici povede vždy dvěma pruhy ve směru do Vyškova a jedním pruhem do směru do Olomouce. Komunikaci pod mostem čeká bohužel úplná uzavírka, ale jen po dobu demolice dosluhující Římsy. Objízdná trasa povede přes další, nejbližší mimoúrovňovou křižovatku.
1: Muzeum Kroměřížska chystá na příští rok velkou výstavu děl výtvarnice Jany Horáčkové i následujících dvou generací žen z její rodiny, její dcery Kláry Klose a vnučky Rebeky Klose. Muzeum se nyní hledá majitele, kteří by byli ochotni díla umělkyň krátkodobě na výstavu zapůjčit. Mluvčí muzea Martina Malá Českému rozhlasu potvrdila, že by těchto děl mohlo být víc právě v Kroměříži, kde se Horáčková narodila.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně mírný vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, přes den pak dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Holubic na D2 od 3. kilometru. S omezením po nehodě počítejte na Komenského ulici ve Veselí nad Moravou a na silnici 52 pozor mezi Novomlýnskými nádržemi. Zůstává tam nákladní auto s defektem. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ještě jednou vám dnes přeji krásné dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Brno. V pondělí 7. září 2026 máme 4,5 minuty po 15. hodině a začíná 2. hodina odpoledního vysílání. V té už tradičně budeme soutěžit, čeká nás trefa, dnešní témata, ze kterých budete vybírat Brno, přírodopis, sport a vědní obory. Cena? Kniha z nakladatelství Kazda. Přiznávám, možná spíše pro ženy, Žena v ohni, co vám o menopauze neřekli, ale pokud vyhraje muž, může ji samozřejmě darovat, tomu se meze nekladou. Číslo do studia je 726465200. Už po úvodních písničkách, které nestárnou, se budu na jednoho z vás.

0: Čas utíká, čas plyne, il tempo se ne va. Italský Adriano Celentano nám zpříjemnil odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Vydali jsme se tedy tím pádem trošku ještě do Itálie, do těch jižnějších teplejších oblastí, ale vydáme se teď na západ naší republiky, protože tam už je připravená na telefonu naše dnešní soutěžící paní Lenka z Mariánských Lázní. Lenko, já vás vítám v našem vysílání, ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne do Mariánských Lázní.
1: Dobré odpoledne, zdravím do velký dálky a držte palce.
0: Určitě budeme, jenom mi řekněte, jak máte v Mariánských Lázních?
1: Dneska nádherně.
0: Máte
1: dneska nádherně.
0: Jo. Tak snad
1: opravdu
0: se to...
1: No. Slunečno, opravdu příjemně.
0: Tak snad se to odrazí i v tom vašem výkonu dnes v soutěžní trefě, tak. Čtyři témata ještě zopakuji a zopakuji také, že pokud správně odpovíte na dvě otázky ze dvou témat, která si vyberete, tak na vás čeká kniha z nakladatelství Kazda, žena v ohni, co vám o menopauze neřekli, to je dnešní cena. A ta čtyři témata, tedy Brno, což nevím pro obyvatelku Mariánských Lázní, jestli bude úplně to pravé téma, ale uvidíme, třeba zkusíte své štěstí. Přírodopis, sport a vědní obory, tak na co to vidíte?
1: Vědní obory a řekněme přírodopis, i když teda ani v jednom nejsem kovaná. No, zkusme.
0: Neskusíte to Brno?
1: Ne, mám obavu.
0: Dobře.
1: Ať se mi tam líbí u vás, tak mám obavu.
0: Rozumím, takže se omezíme na vědu, přírodopis a vědní obory, jo. Dobře, pokud jste připravena, já jsem a spouštím časomíru, můžeme?
1: Zkusme.
0: Tak pojďme na to. Takže nejprve otázka z přírodopisu. Plody jabloně jsou buď to peckovice, nebo peckovice, nebo malvice? Tak to je jedna otázka.
1: Okay.
0: A potom mám pro vás druhou otázku z vědních oborů. A ta zní následovně. Měkkýši se zabývá lymfologie, malakologie a nebo bionika. Tak ještě jednou ta přírodopisná otázka, která je zapeklitá v tom, že má dvě stejné možnosti, respektive má jenom dvě. Peckovice, peckovice, malvice. Tak co volíte?
1: Tam bych řekla, že to budou malvice.
0: A vědní obory měkkýši se zabývá podle vás lymfologie, malakologie a nebo bionika?
1: Ještě to první je lymfologie. Já bych řekla Bčko. Já bych řekla Bčko. Bionika, ne?
0: No. Takže no, ta malakologie.
1: No, řekla bych, že tak, ale opravdu to je fakt tip.
0: Tak zvonec zazněl, to znamená, já to beru jako závazné odpovědi. Pojďme se podívat, jestli byly správné. No, byly správné, to je potlesk pro vás, do Mariánských Lázní, paní Lenko. No tak zjednodušil jsem vám to tím, že jsem tam nabídl u plodu jabloně jenom dvě možnosti v podstatě a vy jste správně zvolila malvice. To si možná
1: tam
0: ještě...
1: Nemusela.
0: Jasně.
1: Ne, tam jsem si byla jistá, ale u těch měkkýšů. Tam teda to byl ty.
0: Ale vybrala jste správně a já vám jenom takovou drobnost a pro ostatní posluchače taky takovou mnemotechnickou pomůcku přispěchám tady s radou z řečtiny tím svým původem, protože vlastně měkký se řekne řecky malakos a tím pádem malakologie je věda o měkkýších, takže od teď už si to budete moci pamatovat navždy a můžete dělat frajerku někde. Každopádně, kniha je vaše, já vám moc blahopřeji a prosím vydržte ještě na linku. Domluvíme se, kam výhru pošleme, nepředpokládám, že byste si ji vyzvedávala tady u nás v rozhlasu, takže ji moc rádi do Mariánských Lázní pošleme. Děkujeme, že nás posloucháte až na západě Čech a no zase za dva měsíce, kdy uplyne ta doba, kdy budete moci zase soutěžit, tak se opět určitě přihlaste a zkuste své štěstí. Zatím díky a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: A pro vás ostatní je už připravená kapela Shalom, Bonsoir, Mademoiselle Paris.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Ve čtvrtek 10. září přivítáme Anu Strnadovou, spisovatelku, která nedávno vydala román o zániku obce Mušov. Jak vznikal příběh o zatopené vesnici, kterou dějiny vymazaly z mapy a nad kterou se doslova zavřela voda? Čerpala autorka z osudů své vlastní rodiny nebo ze vzpomínek pamětníků? Přijměte pozvání do literární krajiny Pálavských kopců i do historie nelehkého života v pohraničí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Motel Nonstop Petra Spáleného nám celkem jde do noty, protože teď si s námi osvěžíte pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám Český rozhlas Brno každý den nabídne jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak si správně počínat v připojovacích a odbočovacích pruzích. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná. Je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinen nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
2: A jak je to u připojovacího pruhu?
3: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
2: Dokážete popsat nějaký problém?
3: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, a nebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
2: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
3: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, kdo má přednost při najíždění do prostředního pruhu. Poslouchejte nás i nadále, za chviličku se spojíme s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem. Schválně, odkud se nám přihlásí. Možná už někteří tuší, ale někteří třeba ne. Teď opět trocha muziky.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, 4:05 je v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno čas pro našeho regionálního stopaře Vojtu Halaše, který zamířil do obce Lesná nedaleko Vranovské přehrady. Vojto, pěkné pondělní odpoledne.
2: Ahoj, Janice, hezké odpoledne tobě i posluchačům.
1: Ty pokračuješ v poznávání obcí Jihomoravského kraje. O historii obce Lesná u Vranovské přehrady si mluvil dopoledne, ale kam ses během dne stihl podívat a co tě v Lesné zaujalo?
2: Tak podíval jsem se například k větrnému mlýnu, ten v současnosti už neslouží tomu původnímu účelu, ale funguje jako restaurace. Dokonce tomu svému účelu sloužil jen krátce a v 80. letech dokonce unikl plánované demolici. Byl jsem se podívat i do místní školky, kde zrovna děti zkoušeli nový velký bublifuk, takže jsem si ho samozřejmě musel vyzkoušet i já, bez toho by to nešlo. No a jedním z míst, které stojí za návštěvu tady, je například muzeum motocyklů. To vzniklo v roce 95 a patřilo mezi vůbec první soukromá muzea motocyklů svého druhu v Česku. Ovšem dnes nebylo otevřeno, takže tady se budu muset vydat někdy příště. No a přímo kolem obce vede přibližně 3,5 km dlouhá naučná stezka, na které jsem taky já teďka a za chvilku ji budu mít projitou. A kdybych tu byl třeba za půl roku, už by byla určitě dostavená i vyhlídková plošina, na kterou se zatím můžu jen smutně dívat ze spodu. Ta stezka vytváří pomyslný prstenec kolem celé vesnice, vede především po polních cestách, v lese a mimo hlavní provoz, takže je vhodná i pro klidnou procházku nebo projišťku na kole. Pobavil mě tady třeba rozcestník, který ukazuje i vzdálenost nejenom okolních obcí nebo do Vídně, ale i třeba do mnohem vzdálenějších světových metropolí. Na trase vůbec najdete 10 infopanelů vztahující se k obci, a to například i o bývalém koupališti za obcí, které tu sloužilo i pro Vídeňáky, ale bylo zrušené už v 50. letech minulého století. Stále je však po něm patrná taková prohlubeň.
1: Zjistil jsi mezi tím, jak se žije v Lesné místním?
2: Z toho, co jsem se dozvěděl, tak dobře, je tu blízko do přírody, do Národního parku Podyjí, což je opravdu pár set metrů za obcí. A je tu také dobré spojení dopravní. Hodně místních jezdí za prací do Znojma, zároveň ale žijí uprostřed přírody. Místní jsou také patřičně hrdí na to, jak vypadá jejich náves. Je poměrně nově spravená, stejně taky i kostel. A když měli místní zmínit nějakou nevýhodu života tady, tak to bylo nejspíš to, že v létě, převážně v létě, je tu někdy až příliš rusno. Turistický ruch směrem k Vranovské přehradě přináší mnohem větší provoz a taky zátěž pro obec.
1: No, to my turisté, nebo když někam jedeme jako turisté, vnímáme to místo, že je nádherné, ale už nevíme, jak je to tam je, když tam člověk žije. No tak tolik náš regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes tráví den v obci Lesná, nedaleko Vranovské přehrady. Vojto, děkujeme, těším se opět někdy příště, měj se hezky, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou, anebo v obcích naschledanou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: humorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: Minutku po 3:15 dohrála kapela Smoky, posloucháte pondělní odpolední Český rozhlas Brno a dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem nám nabídne zajímavosti o Mrtvém moři.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

Tak to zpracoval podvod Honza Nedvěd mladší. Písnička právě doznívají její poslední tóny ve odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno v pondělí 7. září 2026. Máme 7,5 minuty do 16. hodiny, to znamená, že se naše odpolední vysílání blíží ke svému závěru. Co vás čeká po zprávách? Humoriáda dnes vám scénky bude nabízet s Patrikem Rozehnalem Carmen Majerová. Po 17. je tu Den v kraji a po 18. Morava krásná zem opět s Jiřinou Ostrou. Máte se rozhodně na co těšit. Já se na vás budu těšit opět zítra po 14. hodině. Janis Mora se s vámi loučí a přeje vám, ať se máte hezky. Těším se opět naslyšenou.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V brněnském Novém Lískovci začala stavba parkovacího domu. Volné vstupy do muzeí a galerií přilákaly tisíce návštěvníků. Budovu přízámčí v Uherském Ostrohu poškodila vlhkost. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Stavba parkovacího domu v Brně Novém Lískovci začala. Dnes ji zahájili zástupci magistrátu. Dělníci postaví garáže pro skoro 300 aut na místě neoficiálního parkoviště mezi Svážnou, Oblou a Jihlavskou ulicí. Brno za to zaplatí přes 126 milionů korun.
2: Stavební firma budovu zapustí do svahu. Dohromady v garážích zaparkuje 294 aut nebo motorek, 130 míst na střeše a v ulici zároveň dostanou k dispozici rezidenti, protože budou zapojené do režimu modrých zón. Čtyřpatrový parkovací dům mají dělníci dokončit v příštím roce. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
0: První zářijovou neděli navázalo Ministerstvo kultury na jarní pilotní program a umožnilo navštívit vybraná muzea a galerie zdarma. Na některá místa přišlo o stovky lidí více než v běžnou neděli. Například Pražské národní muzeum hlásí 6300 návštěv. Do Moravské galerie přišlo více než 500 lidí. Minister kultury Otto Klempíř za motoristy si výsledky chválí. Finanční kompenzace muzeím a galeriím bude ministerstvo řešit individuálně. Program je naplánovaný do konce roku, ale očekává se, že bude pokračovat i v příštím roce. V Uherském Ostrohu řemeslníci opravují budovu přízámčí, kde sídlí informační centrum a krojové dílny. Práce za 3,25 milionu korun spočívají především v důkladném očištění fasády a sanaci spodních částí zdiva, které jsou poškozené vlhkostí. Samotné průčelí manýristické zámecké brány ze 17. století si ale na opravu musí počkat.
3: Brána obsahuje cenné kamenné a umělecké prvky, takže nebylo možné její obnovu provést standardním zednickým způsobem. V nejbližší době proto bude vypracován specializovaný restaurátorský záměr a samotné práce se v budoucnu uskuteční pod dohledem restaurátorů. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Lesní porosty vysazené v uplynulých letech ve velkém usychají. Podle lesníků je na vině sucho a horko posledních měsíců. To poznamenalo dokonce i exotické dřeviny, které experimentálně vysadili na Vysočině. V Budišově na Třebíčsku umírají i stromky zvyklé na subtropické podnebí.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty tak vystoupí na 29 až 32 stupňů, foukat bude slabý, proměnlivý, postupně mírný vítr jižních směrů, biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte u Holubic s kolonami. Na 206. kilometru pak došlo k nehodě. S omezením po nehodě je třeba počítat na Přímědické ulici ve Znojmě, na křižovatce s Únanovskou, tam zasahují záchranáři. Pozor i v místě nehody na Svitavské ulici v Blansku, na Dlouhé ulici ve Velkých Opatovicích a u Kostelan. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Trochu toho povídání, ukázky z archivu, humor ukrytý tedy mezi komiky, které známe, znali jsme, jsou tu anebo už tu také byli. A taky úsměv, laskavost a moudrost to vstoupilo dnes do vysílání a do studia s příchodem Carmen Majerové. Zdravím, Carmen.
5: Dobrý den, děkuji, jste strašně moc milý, Patriku, a já srdečně zdravím všechny posluchače.
4: A za malou chvíli pro vás vybereme první ukázku.
1: Humoriáda.

0: můj hrát.
1: Xindl X zahájil hudebně vysílání Humoriády, teď to vezmeme slovem mluveným. Ano. Vybírá Carmen Majerová ze Seznamu.
2: Ano, tak já bych s velkou radostí vybrala Naděnku Konvalinkovou.
1: Dobrá, byla kdysi hostem i s Karlem Černochem, se svým kamarádem, když to takto můžeme říct, v Volkovinách. A vyprávili.
3: Mně se splnil životní sen, já jsem pracovně musela cestovat na lodi po moři. Úžasnýho něco. A teď ještě ke všemu to byla nádherná, jakoby pirátská plachetka ze dřeva, byla vyrobená v Turecku.
4: Ne? Jako pirátská loď, to jako tady...
3: No, vypadala tak, víš, taková ta...
4: Říkala, jsem strávila tak krásné prázdně, já jsem tady s pytlákama lítali po hlitel po lese s pirátama.
3: Ne, ale... To tak vypadalo, že ta romantika...
5: To byl trojstěžník, vypadalo to opravdu krásně. Ne. A my jsme točili takový film pro nějakou cestovní kancelář a bylo tam 12 lidí, byl tam celý televizní štáb a zpěváci, zpěvačka, já a Naďa hrála průvodkyni a já jsem hrál Poseidona.
3: A Jana hrála Helenu.
5: A samozřejmě krásno. Vyrazili jsme z Pátrasu a hned ten náš kamarád, který tu loď vlastnil, tak že se podíváme na moře a uvidíme Zákynthos, kam jsme pluli, že to bude nádherný zapadající slunce a Zákynthos. A ten kameraman řekl v pravou chvíli, nemohl byste, prosím vás, blíž k tomu břehu, já bych si to natočil po břeží. A my jsme prostě udělali takový úhybný manévr a ujeli jsme, já nevím, čtvrt hodiny a se a uvízli jsme na Mělčině. A teď normálně zmatek, tak se zkoušelo. On říkal, ten kamarád, ty máš papíry na potápění, tak pod vodu a zjistí, jak jsme hluboko, tak já jsem tam vlít. 45 cm v písku, ježišmarja. Tak vyjel s člunem, hodil kotu, že se vytáhneme na motor, na kotu. Samozřejmě ta kota se přetrhla. A když jsme se tam takhle lopotili chvíli, tak najednou jsme viděli, jak se od břehu blíží člun, který je, na kterém je po zuby ozbrojených asi 6 řeckých vojáků. Napředku stojí velitel, nějaký nadporučík a jedou kulomety na nás namířený normálně a teď zastavili a co tady děláte, tady je vojenský pásmo a teď jsme zjistili, že on se ten náš kamarád blázen jeden nepodíval vůbec do mapy, protože tam nebyla žádná hloubka, protože to bylo vojenský pásmo, takže nás nejdřív chtěli

0: museli zatknout. Teď ten kamarád zval na holky. Holky, sundejte si to, co máte nahoře. Ať je odvedeme, ať se trošku pobaví. Jo. Tak, co bychom jim ukazovali. A tak jim dejte láhev. Tak tomu nadporučíkovi se dala láhev whisky, ten se hned napil. Ten byl za chvíli totálně ožralý. No prostě strašný zmatek. Museli jsme přivolat celní loď. To vypadalo jako malý křižník, co přijelo. To nás chtělo vytáhnout z té mělčiny. Nešlo to, protože když nás uvázali, tak všechny ty lana vytrhali ty bobiky, na kterých se to přivazuje. Tak nakonec nás vytáhli za předek a za zadek, po boku. My jsme stáli jak debilové Noemova archa nahoře. Oni nás vytáhli. A teď přišlo to nejhorší, protože zaplatit za to vytažení to stálo 4000 marek. Ale ten polovožralej důstojník zjistil, že ta loď je v řeckých vodách, ale má tureckou vlajku. No to vypadalo opravdu, že
1: nás postřílej. Ten nechal vyrobit v Turecku a ještě tady měl vlajky.
0: Takže zbývaly jediná možnost. Ty vojáci celkem byli hodní, ale ten důstojník, ten šel teda, tak ten, že jsme ho teda ještě dovožrali teda. My jsme teda podpluli na Zákynthos, kam jsme přijeli samozřejmě ne v podvečer, nezapadalo slunce, byla temná noc, před náma hora černá, vůbec jsme nevěděli, kde je přístav. Já jsem cestou zjistil, že ten můj kamarád vůbec neuměl navigaci, takže jsem se to učil.
1: Karel bledej, když zešílel, že ten Werner vůbec neví, jak navigovat, že tou lodí vlastně neví, nemohli jak manipulovat.
0: Nemohli jsme se trefit do toho přístavu.
1: V angličtině studoval, jak navigovat s lodí. Jo.
0: No tak a nakonec to dopadlo tak, že když jsme byli u toho ostrova, byla tma, tak najednou jel kolem nějaký rychlej člun a ten začal řvát, ten Werner, tak oni k nám přijeli, mysleli, že se něco stalo, a on dělal na ně takhle, jako že stopuje. A řval na ně, jak se dostaneme do Zákynthosu? A oni říkali, 3 kilometry rovně doprava jste v přístavu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: No na moři je Naděja Konvalinková jako doma, musíme říct. A na lodi jela někdy, plula Carmen Majerová?
4: Na moři, ano. Ano. Je to sice už hodně dlouho, ale svého času, když ještě moje maminka žila a ona svůj poslední čas, než tedy přišla k nám, dožila, žila na Ibize.
3: Ano.
4: A my jsme za ní jezdívali a já si pamatuju nádhernou cestu lodí z Barcelony, kam jsme dojeli autem s dětmi a pak lodí jsme jeli na Ibisu a já si jako nesmírný zážitek pamatuju, jak jsem stála na přídi té lodi a my jsme k ránu přijížděli k tomu ostrovu Ibiza. On je romantický, on vypadá prostě fantasticky, on má to centrum,
3: ano.
4: Starodávné, nádherné,
3: v podstatě tam arabské. Ano, přístavu,
4: pevnost, ale teď je to prostě fascinující, tak to mám jako veliký zážitek. Miluju moře,
3: jo,
4: i lodě.
3: Nedělá se tam špatně. Mořská nemoc nepřichází nikdy.
4: Ne, nepoznala
3: asi,
4: jsem.
3: Asi, že to
4: zase tak dlouho jsem na té lodi. Možná, kdybych tam byla déle, že by se něco dostavilo.
3: Jo. A to moře natolik, že třeba tak jako Naděja Konvalinková, byste, Carmen, se i potápěla třeba?
4: Ne, potápět. Ne, já prosím, jsem takový ten plavec. Já jsem milostivá paní lékárníková. Ano?
3: Ta, co s hlavou plave, na dlaní.
4: Ano, hlavičku hezky nahoru a pravidelná tempa a tak.
3: A nenamočit vlasy ani uši.
4: Ano, ale ne, že by mi vadilo zničit si účest. Já na to nejsem háklivá, ale já jsem se svého času jako malé dítě topila. A to mi zanechalo následky skutečně. Jednak jsem se naučila plavat až ve 20 letech. A jsem teda tím pádem takovej ten plavec, jako opravdu neskáču do vody hezky krůček po krůčku.
3: A zase a pak, vylézt. Ano, a na loď raději.
4: Ano.
3: Carmen Majerová, náš dnešní host. Vybrala vyprávění Karla Černocha Nadi Konvalinkové. Můžeme ještě pokračovat, ale co se o Nadi dozvědět? A nebo si dáme imitátory Dalimila Klapku, třeba jak imituje kolegy. To je ze Silvestra roku 1970 ukázka. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Taková jsou pravidla a k tomu tedy Karel Černoch i v písni, když už tu byl taky slovem.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: S Carmen Majerovou vysíláme dnes Humoriádu a vracíme se k prvnímu boji, souboji Naďa Konvalinková proti Dalimilu Klapkovi. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, s námi je tu dnes tedy Carmen Majerová. A kdo je na telefonu?
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Já vás oba zdravím, zvláště Carmen, její hlas je pohlazení.
4: Děkuji.
3: A pak bych chtěl pozdravit humoriádnici Růženu, která všechny vždycky zdraví, ale ano. Nikdo.
2: Dobře.
3: Zrychnovka.
2: Dobrá, tak, ano.
3: A Konvalinkovou.
2: Vy jste dal Ačko tedy. Dobrá. Kdo další tam je?
5: Hezké odpoledne. Vám přeje posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím paní Carmen, které si vážím a dovolím si vám popřát hodně zdraví a úspěchu.
4: Děkuji.
5: Je a i pozdravuji s dovolením vašeho pana manžela.
4: Ano, já to ráda vyřídím. Jste moc milá, děkuju.
5: Nemáte zač a Patriku vybírám Ačko. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky zapsáno. Ještě další hlas, už slyšíte, že telefon máme zase v éteru.
6: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhé-Cibové, já vás zdravím Patriku a i paní Majerovou.
4: Děkuji.
6: Jako hosta a chtěl bych pokračování.
2: Tak jo, máte ho mít tedy, když chcete. Ty hlasy proto rozhodli Naďa Konvalinková, Karel Černoch a Na lodi v Řecku.
7: Jestli někdo z vás byste chtěl zážitek opravdu s Naďou Konvalinkovou na moři, Naďa se totiž vůbec moře nebojí, tak vám můžu říct, že Naďa v té největší
8: bouři,
7: takzvaný severní vítr je krutý, to znamená, že svítí sluníčko a severní vítr, jsou 6-metrový vlny.
8: Všichni Naďa, byli.
7: Všichni zvrací dáma, promiň. A Naďa stojí na tom předku, má v ruce knížku s veršema a řve k obloze: Posejdone, pojď si mě vzít, jsem tady celá pro tebe. A nikdo nepřichází.
9: Ano, víte, že Naďa je takzvaně na cestě. Že ona je obrovsky založená mysticky, spirituálně. To víte, Naďo?
4: No, na dálnici jsem, víš?
9: Na jaký dálnici?
4: No, meditační.
9: Je takhle na cestě, na dálnici.
4: No.
9: Trošku v protisměru. Všichni jsou blbci. A ona je v protisměru.
4: Ne.
9: Já si to umím představit, taková duchovní cesta, že chceš dozrát, vyzrát.
4: No, dozvědět se a prostě se poučit. Letos kamarádka moje řekla, že pojede v létě meditovat. A já jsem si říkala, tak třeba nazrál čas, pojedu taky meditovat. No, ona mě přihlásila a než jsme ale vyjeli, tak asi 3 dny předtím mě volá pořadatel toho meditačního, říká se tomu zásad, byl to buddhistický zásad, že paní Konvalinková, ale vy jste neabsolvovala předtím aspoň 3denní kurz, abyste věděla, o co se jedná. Protože jako jestli nevíte, o co jde, tak vlastně ta meditace v sedě může působit skutečně bolest. To velkou, jako, jestli se na to cítíte, když nevíte, o co jde, tak já jsem jako znejistila. Mně se říkala, jako, že ale to moje přítelkyně řekla, že to můžu absolvovat v sedě na židli, protože jinak se sedí v tureckém sedu, že se lze sedět na židli, což jsem si říkala, tak to přece zvládnu.
9: Na turecký židli?
4: Na normální židli. No, takže jsem prostě jela. Nebudu se šířit o té metodě. Dozvěděla jsem se o buddhismu, o metodě, jak meditovat, všechno. A v podstatě cílem je vyčistit mysl. A tak jsem to také jako přednesla Květě Fialový a říkala, ale Naďo, to je přece zbytečný, ty jsi myšlenek prostá.
2: Krásně. Nás pobaví Naděja vždycky i vzpomínky na ní, i když vypráví někdo o ní. Tak nějakou meditaci takovouhle, Carmen, prožila jste? Nebo něco takové?
10: Ne, já.
2: Dokážete si představit, že by se třeba 3 dny seděla na židle a nemeditovala?
10: Ne, prosím, ne. Je mi to velmi vzdálené a tak jako jsem ochotná si o tom něco přečíst,
2: ano,
10: což tedy činím, ale teda tu odvahu, jakou má Naděnka, to...
2: Jo.
10: To
2: no
10: ne.
2: Ono svým způsobem nějak pracovat s tou meditací a s tou hlavou člověk v rámci herectví musí.
10: Ale ano, ale já tomu neříkám. Ano, no. Tak to samozřejmě.
2: Carmen, jak si natlučete ten text nějaké hry do hlavy?
10: No já většinou při práci. Jakože u toho žehlím, meju nádobí,
2: prknu
10: podlahu.
2: Žehlička a vy si opakujete roli.
10: No, ano, já se to učím.
2: Takže
10: ano,
2: meditace
10: žehličkou. Nebo svého času, když jsme měli pejska, tak na procházkách s pejskem samozřejmě. Nebo ráda chodím přírodou, parkem a prostě si o tom přemýšlím a říkám si to nahlas a... Takže těm chodcům připadám třeba malinko.
2: Vyšinutá.
10: Malinko cákla, protože vedu samomluvu.
2: Nadhazoval někdy Petr třeba nějaké repliky?
10: Ne, já to nemám ráda. Ne.
2: Ne?
10: Mě nemusí nikdo nadhazovat.
2: Protože to jde samo i bez toho, nebo tak? Nebo to Petr neumí?
10: Musíte vlastně znát i ten text toho.
2: Ano. Partnera.
10: Naopak je to velmi důležité a pro mě je velmi důležité, co ten partner povídá. Takže to nemám tak jako, že si jenom zapamatuju jeho poslední větu a pak jedu svůj text.
2: No ale aby se ten dialog třeba člověk naučil, takže by třeba Petr pomohl i celými replikami, nejenom
10: ano,
2: ta poslední
10: rozumím.
2: Slova, ty šlagvorty.
10: Ne, já to nechci.
2: Ne. Každý se to učí jinak a jinde.
10: Ano.
2: Jo. Kdy naposledy jste se učila něco nového? Takhle bylo potřeba?
10: Aha, no vlastně už já to dlouho hraju.
2: Ty
10: svá představení, která mám. Takže...
2: No ale teď hrajete ve filmu o svého vnuka, ne? Tak tam jste se roli musela naučit.
10: Ano, to je pravda. Ano, hraju ve filmu svého vnuka. Ano, byl to jeden velmi krásný výstup. No, takže to je vlastně v červenci jsem se učila. Máte pravdu. Ano?
2: Říká Carmen Majerová, náš dnešní host. A my si pustíme další písničku a pak Carmen vybírá další ukázku zase z našeho archivu. Poslouchejte Humoriádu dál.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Na každé vysílání Humoriády připravíme seznam několik interpretů, dvojic ukázek, aby si i ti, co jsou ve studiu dnes, tedy Carmen Mayerová, mohli vybrat a vy pak rozhodujete taky, jestli dáte té ukázce přednost nebo byste udělali změnu a výhybku jinam do jiného šuplíku archivu. Tak z čeho teď vybereme?
2: Já bych prosila Ivu Janžurovou a Petra Nárožného.
1: Dobrá. I s Milanem Nedělou v ukázce ve scénce nazvané Červánky nových dnů.
3: Janíku, bude za 5 minut 7.
4: No a co?
3: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
4: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
4: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chcete, Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
3: Ano, totiž ne.
4: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
3: Ale to on právě chce.
4: Ale prosím tě, děti, která by si ho vzala? Já, když vidím ten jeho vepřový ksicht.
3: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
4: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
3: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
4: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
3: V tangu.
4: No tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
3: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
4: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Vždyť jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
3: Ano.
4: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupoval limonádu?
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
4: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
3: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
4: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak krásná dvojice, zatím tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný. Potkali jste se pracovně?
2: Pracovně bohužel ne.
1: Ani s jedním?
2: Ne. Ani s Ivuškou. Jo, s Ivuškou jsem točila už o tom mnoho let. Televizní inscenaci. Ona hrála s Petrem, jako je jeho ženu. Já nějakou její kamarádku. Už je to moc dávno.
1: Tehdy točily ty televizní inscenace?
2: Ano. Taková ta komedie. Ano.
1: A byl čas na to zkoušení. Někdy jsem slyšel, že třeba dokonce byly prostory, kde se trénovalo jak divadelní představení, taková inscenace, a pak se to šlo načisto natočit třeba do televizního studia. Takhle to fungovalo? Tak
2: ano, zkoušeli jsme, ano, zkoušelo se a pak se šlo do studia. Ano.
1: Aby si vlastně i kameramani, osvětlovači, zvukaři natrénovali ty pohyby od vás,
2: tak
1: hercou.
2: To byly tyhle ty takové ty typicky televizní inscenace. Ano.
1: Na jakého televizního režiséra, nebo i režiséra obecně, ale pro televizi pracujícího vzpomínáte ráda, Carmen?
2: No... Ježišmarja,
1: z takových těch velikánů, jako já nevím, František Filip, Zdeněk Podskalský.
2: Ano, u pana režiséra Filipa jsem točila, u Podskalského taky. Mm-hmm. U toho jsem začínala, myslím, úplně čerstvě, když jsem přišla do Prahy. Nějaký, to byla směs hudebních písniček.
1: To on měl rád, to je pravda,
2: ano,
1: tyto pořady.
2: Ano, u něho často, u pana režiséra Kachyni. Mm. ještě, no, teď u pana režiséra, myslím, Bělky. No.
1: S Krejčíkem jste točila?
2: Ne, taky bohužel.
1: Bohužel ne.
2: Bohužel ne.
1: Možná štěstí.
2: Ne. Já myslím, že byl úžasný. Jo. Já to vím od Petra,
1: ano.
2: Že byl úžasný.
1: Petr to
2: a
1: říká.
2: A dítěm jeho, no, takovým, ano, jak herci vypráví, že škrtil a dusil a toho já bych se nebála.
1: Ano, a herečka měnil zuby.
2: Ale
1: a
2: on byl, dokonce nás poctil, pro mě to byla velká čest, protože se přišel podívat. My to do dneška s Tereskou hrajeme ve Viole představení o Betty McDonaldové a on tenkrát, hrajeme to 20 let.
1: Úžasný.
2: A on tenkrát, když jsme to hráli z čerstva, se na nás přišel podívat a pamatuju si, že to byla veliká pocta. A že tak, my jsme se úplně osobně jsem ho, jo, jinak předtím neznala. Takže on toho moc neřekl, jen mě objal.
1: To
2: bylo hrozně hezký.
1: To nejhezčí gesto, které řekne
2: všechno. To bylo nádherný. Ano, on mě tak objal.
1: Carmen Majerová je naším hostem. Vybrala Ivu Janžurovou s Petrem Nárožným. Vyberete i vy, když vám nabídnu tuhle variantu jako Ačko do dalšího souboje. A proti postavím trojici Kamila Magálová, Milan Lasica a Julius Satinský. Mohou se ocitnout v Žaláři v ukázce z pořadu Kto si je za dverami. A nebo ty Červánky nových dní jako Ačko. A nebo B, pište za slovem humor, píšete-li SMSky a odesíláte je tedy na číslo 90 011 04, nebo se s námi spojíte přímo naživo ve studiu. Je tu telefonní linka 731 800 900.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ještě se můžete přidat do řady těch, kteří hlasují a vybírají další ukázku do vysílání. Ve hře je tedy Iva Jenžurová, Petr Nárožný, Milan Neděla. V ukázce, kterou jsme rozjeli, tak dokončíme ji, anebo si dáme dnes poprvé Milana Lasicu, Julia Satinského a Kamilu Magálovou. Jenom vy rozhodujete, protože voláte na telefon 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef. Zdravím paní Karmer Majerovou.
3: Dobrý
2: zdravím
3: den.
2: Zdravím aj vás, Patriku.
1: Dobře, děkuju.
2: Hlavně pěkný počasí. A hlavně máme pěkné počasí. A přál bych si pokračování Ačka.
1: Dobře, děkujeme a šťastnou cestu. Mějte se pěkně. Kdo je tam dál?
4: Taky zdravím paní Karmen, jak jsem pozdravili pana Petra Kostku minulý týden, Ivan z Ostravska.
3: Ano, děkuji.
4: A jedu na jedničku. A paní Majerová, vy jste krásná. Vy jste nádherná žena.
1: Potvrzuju.
4: Mamka, počkejte, mamka miluje platonicky vašeho Petra a ano. Já miluju vás platonicky.
3: A to je krásné.
1: Vy jste si to v rodině rozebrali. Vy taky, ano, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Mějte se, kdo dál, dobrý den.
5: Dobrý den, Braňu z Martina, pozdravím paní Majerovou a vás do studia.
1: Ano.
3: Děkujem.
5: A hlasím za Bčko.
1: Varianta B? Ano, jasně, ano. Slováci pro Slováky. Ano, dobrý, mějte se pěkně. A ještě jeden hlas přidáme, od koho a komu. Dobrý den, vítejte v Humoriádě.
6: Já mám myslím vysoký, já vás zdravím, paní, zdravím.
1: Ano,
6: já děkuji. Já taky chodím s pejskama.
1: A?
6: Jdu na procházku na vysokou a dávám Ačko Patriku, nebudu to zdržovat. Ačko, tři hlasy, jo?
1: Dobře, zapsáno. Ano. I tyhle hlasy rozhodly o vítězství. Eva Jenžerová, Petr Nárožný, Milan Neděla a Červánky Nový dní pokračují.
7: Jeníku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
8: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
7: Proč? Co myslíš?
8: Aby nás otravoval.
7: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco Červánky Nových dnů?
8: To je nějaká básnička nebo co?
7: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
8: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
7: Jeníku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
8: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádný modíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
7: No, i mě. Mě taky.
8: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
7: Jeníku, ne, ciferník, to ne. To je on. Jeníku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
8: Ale co to plácáš, prosím tě, jdi otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
9: Dobrý den.
8: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
9: No a jaký na to máte názor?
8: Že je to blbost. Jak jste oba starý.
9: Někdo začíná nový život třeba v 50.
8: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
9: Tandem? Jaký tandem?
7: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
9: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
8: No, no, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak probrali jsme účinkující, jenom by mě zajímalo, jestli někdy s Petrem Kostkou jela Carmen Majerová v tandemu, na tom dvojitém kole.
3: Ne, ne.
1: Ne, ne. A na kole jste někdy někam jeli?
3: Na kole, tam jsem jezdívala v mládí, ale s Petrem taky ne.
1: Ne, s Petrem žádný sport.
3: Ne, my jsme takový antitalenti, sportovní, no, oba dva.
1: Jo. Mm. Nikdy takhle jste nepodnikali.
3: Ne, buďme pěšky já vám na procházku, na procházku, anebo autem.
1: Jo.
3: Nebo vlakem, nebo autobusem, to všechno.
1: Tak jinak, šli jste někdy puťák?
3: Ne.
1: Mládí, nebo že byste spali pod čirákem?
3: Ale ne, no to vůbec, no to vůbec ne.
1: Vás to úplně rozesmála, ta představa.
3: No,
1: já a Petr pod čirákem, tak teď ne, ale...
3: Ani, to už ani tenkrát, když jsme byli mladí,
1: jo.
3: Ne, jedinkrát jsme jeli s Teringou, když byla malinká a holky už byly vdané a jeli jsme do Jugošky autem a cestou jsme přespali, takže, no a Petr měl sebou stan, já teda vůbec nechápu proč. A nakonec to dopadlo tak, že jsme spali všichni v autě, no spali. Petr a Tereska se rozložili a já jsem se stočila do klubička v koutě, protože na mě nevybylo místo, tak to je takový jediný naše dobrodružství.
1: Jo.
3: Tak jako pod širákem, jo.
1: A to na vás tak zapůsobilo, že dodnes takhle v tohle skvadře i jezdíte na dovolenou autem třeba i do ciziny.
3: No.
1: Jo. No byli jste i letos, ne? V Itálii.
3: Ano.
1: No.
3: No to nás veze, ale už teďka Tereska.
1: Jo, jo.
3: No, my už to máme zařízený. My jsme jenom zavazadla. Terinka to všechno vymyslí, zařídí, zorganizuje.
1: Taky zdravíme.
3: A my jedem.
1: Ano. My pojedeme taky dál za poslední ukázku a vy nám vyberete, protože vy se zapojíte do hry, milí posluchači. Dalimil Kopka zpátky do hry je vrácen a taky Milan Lasice, Julius Satinský a Kamila Magálová. Koho z nich, kterou ukázku si vyberete? Dejte nám to vědět. 731 800 900, hlasovací telefon přímo do studia, ať si s námi popovídáte. A nebo pošlete SMSku, když se vám to nepodaří, tedy provolat se do studia. 90 011 04, humor mezera A pro Dalimila Klapku, imitátorské dovednosti a nebo Cenka v žaláři s Milanem Lasicou, Julím Setinským a Kamilou Magálovou. Humor mezera B. Hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Patrik Rozehnal a Carmen Majerová jako dnešní host ve studiu Humoriády. Vy na telefonu s číslem 731 800 900 vybíráte si poslední dnešní ukázku. Tak kterou?
2: Dobrý den, Patriku. Karel z Bojkovi, zdravím paní Majerovou.
3: Ano, dobrý den.
2: A přál bych si jáčko.
1: Zapisuju, děkuju zároveň. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobré dopoledne, dámo a pane.
3: Dobrý den.
4: Petr Zelhoty.
1: Ano.
4: Přál bych si ukázku ze Silvestra.
1: Ze Silvestra? Dalimil Klapka, anebo Milan Lasica a Julius Satinský, když to zjednoduším.
4: Tak, pana Klapku.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň. Dobrý den po telefonu.
5: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Carmen.
3: Dobrý den.
5: A já bych se přidal k předchozím posluchačům a hlasoval tež pro pana Klapku. Díky.
1: Dobře, my taky děkujeme za to a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den, kdo vybírá teď?
6: Dobré odpoledne, Standa Zedník vás, Patriku. Zdraví paní Majero. Já bych chtěl pokračování.
1: Pokračování nemáme. Teď máme buď Dalimila Klapku nebo Lasicu a Satinského.
6: Tak to první.
1: Tak to první. Dalimila Klapku. Dobře, tak jo, tak
6: děkuju,
1: můžu to říct. Imitátorské schopnosti vyhrály. Dalimil Klapka vyhrál poslední dnešní souboj. Tady je.
7: Lovecká podkrkonošská anekdota od národního umělce Stanislava Neumanna.
8: Věda pořalej sotva chodí. A přeci mu pytlácký řemeslo nedá spát. On jehdá z Délškovskýho lesa a na zádech vám nese sérnku jako tele. Potká jinýho a ten mu poudá: strejdo, strejdo, co pa mi střílíte v revíru sterny? Říkal, pane lesní, na to děda, já ji netřelil, já ji uštval.
7: Motoristická anekdota od národního umělce Jana Pivce. To vám takhle jede po silnici auťák a hrozně vám mu klape blatník. Za ním si to řídí motocyklista, kouká, slyší, klape mu blatník, já ho upozorním, tak přidá, dohání ho, už je vám u toho okýnka, křičí: haló, pane, klape vám blatník. Ten vidí, že ho dohnal, no tak honem přidá a trdá dopředu, ten ho zase dohání a zase: pane, klape vám blatník. Ten takhle kouká ven, se šroubuje v okýnko a říká: člověče, já vás neslyším, mě klape blatník. Motoristická číslo 2 od Vlasty Buriana.
9: Když vám takhle nosí mistra automobil po ulici a šíleně prudce vám svítí tyhle ty baterky vepředu. Strašný šajn od toho byl. A teď vám proti němu jde člověk, no v podstatě byl zpitej k nepotřebě. A takhle vám ho zastavuje. Ten řidič zastaví, sešroubuje v okénko, říká: co chcete, člověče? Ten se zapozdácí, ten podroušenec, a praví: prosím vás, pane řediteli automobilu, kdybyste tak laskav a mohl mě pustit ty světílka tadyhle na tu zeď, já bych si hrozně rád udělal králička.
7: Vzpomínka na taneční od Ference Futuristy.
10: Teda já jsem vám chodil jako mladý kluk do Lucerny tancovat. Já jsem byl blonďák a jednou vám tam přišla taková krásná brunetka. Taky vám děkuju. Ona řekla: smím prosit? A už jsme to točili. On to byl půlhodinovej valčík, tak já v závěru povídám: slečno, já bych měl taky províst vaší paní Matinku, že ano? A ona povídá: no tamhle sedí v rohu, já pám kerálo, tamhle v rohu tam kehrála, to byla ženská, měla 1,50 m v pase. Tak já tam jdu, říkám, milostivá paní, smím prosit? A ona se vám na mě podívá takovýma uhrančivýma očima a povídá, dovolte, já s dítětem netančím. A promiňte, madam, já jsem nevěděl, že jste v jiném stavu.
1: Humoriáda. Poslední ukázka a ta dnešní za námi. Dalimil Klapka to uzavřel. Na vaše přání my moc děkujeme za pomoc a velké díky Carmen Majerové za návštěvu.
3: No, bylo to fajn. Ano, milý Patriko, já děkuji vám za pozvání a všem milým posluchačům za krásná slova a přeju krásné dny.
1: Já děkuji ještě dodatečně za léto i za tu zlatou lásku, kterou jste s Petrem provázeli. Pořad, který jste tu měli.
3: Bylo nám ctí.
1: Ano, bylo to moc příjemné a budeme se těšit na návštěvu vás obou zase někdy v Humoriádě, ať se daří. Krásný zbytek léta.
3: S radostí, děkuji.
1: Mějte se moc pěkně, zítra poslouchejte taky. Nezapomeňte, že Humoriáda je tu každý všední den po 16. hodině a zítřejším hostem bude Pepa Fousek. Moc se na vás těší, stejně jako Patrik Rozehnal. A do té doby, než přijdou další zprávy, posílám ještě jednu písničku patřící do Humoriády. Víťa Vávra, právě teď.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Minimální mzda bude v příštím roce 24 900 korun. Vláda schválila její výpočet. Uherské Hradiště opět půjčí lidem na opravu bydlení. V Brně začíná umělecké sympózium spojující studenty a absolventy FAVU. A zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který dnes schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce na 26 900 korun. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce.
4: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%, o rok později by měl být 45,8%.
2: Za minimální mzdu pracuje v Česku zhruba 5% zaměstnanců. Město Uherské Hradiště znovu půjčí lidem peníze na opravu bydlení. Zastupitelé města dnes jednomyslně schválili poskytnutí úvěru 6 žadatelům v celkové výši přes 2 miliony 700 tisíc korun. Radnice půjčkami s nízkou úrokovou sazbou dlouhodobě pomáhá obyvatelům se zvelebením bytů, domů, rekreačních objektů nebo zahrad. Studenti a absolventi Fakulty výtvarných umění VUT v Brně se ode dneška setkávají na sympóziu Rooted Everywhere. Čtvrtý ročník nabízí prostor pro sdílení zkušeností a společnou tvůrčí prací téměř 30 účastníků, doplňuje mluvčí fakulty Týmea Vitásková.
5: První týden bude věnován intenzivní spolupráci jednotlivých tvůrčích skupin a společné tvorbě uměleckých děl. Během něj bude mít prostor pro vzájemné poznávání nebo sdílení tvůrčích postupů a hledání způsobu, jak překročit hranice individuální autorské praxe směrem ke kolektivní tvorbě.
2: Výsledná díla pak umělci představí v brněnské galerii FAVU příští středu. Řada budov v Česku se dnes rozsvítí červeně, zapojí se tak do podpory Světového dne Duchennovy svalové dystrofie. Vzácné onemocnění způsobuje odumírání svalů, pacient končí na vozíku a může mít problémy s dýcháním a polikáním. Zpomalit nemoc dokáže nový nákladný lék, který loni schválila Evropská komise. V Česku se zatím běžně ze zdravotního pojištění nehradí.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty pak vystoupí na 29 až 32 stupňů. Podrobnosti za chvíli přidají brněnští meteorologové.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 pozor u nehody na stém 94. a 5. kilometru ve směru na Vyškov. V opačném směru se od Holubic tvoří kolony. S omezením po nehodě počítejte na silnici 38 na okraji Znojma u nájezdu na Přímětickou ulici a také na Čechově ulici ve Šlapanicích a na ulici 23. dubna v Pavlově. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne, milí posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Je pondělí 7. září roku 2026. 4 minuty po 17. hodině začíná zpravodajsko-publicistický pořad Den v kraji. Už za malou chvíli vám nabídneme přehled aktuálních informací z našeho kraje. Krátce poté se spojím s brněnskými meteorology a pár minut před 17:30 budu mluvit s naším regionálním stopařem, který dnes zavítal do Lesné nedaleko Vranovské přehrady. Tak určitě zůstaňte s námi.
3: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. 7 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Pavlem Chaloupkou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Povíme právě teď. Dobré odpoledne. V Pozořicích na Brněnsku dnes začal školní rok. S týdenním zpožděním tam žáci nastoupili kvůli pracím na přístavbě základní školy. Dělníci propojují původní budovu s novým křídlem. Přístavba má být dokončena v březnu příštího roku a městy za ní zaplatí přibližně 250 milionů korun. Škola díky novým prostorám získá víc místa, říká ředitel Jan Dudek.
3: Máme hodně naplněné ty třídy, tím, že se vytvoří více odborných tříd, tak můžeme více dělit ty třídy na menší skupinky, takže se zlepší kvalita výuky, nebo s tím jsme do toho vlastně šli.
2: O letních prázdninách zamířilo na Jihomoravské hrady a zámky ve správě státu méně lidí než loni. Ze 13 památek v regionu si meziročně polepšil pouze hrad Pernštejn. Ostatní památky zaznamenaly pokles návštěvnosti nebo podobná čísla jako loni. Mezi brněnským Novým Lískovcem a Bohunicemi má vést nová lávka. Její přípravu schválili radní. Přemostění má překlenout Bítežskou ulici, která spojuje dálnici D1 a Pisárecký tunel. Úředníci a odborníci teprve na pokyn politiků navrhnou, kudy přesně má vést, upřesňuje mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
4: Tato lávka vytvoří bezpečné napojení lokality na cyklotrasy, které směřují k Jundrovu a do centra města podél řeky Svratky.
2: Od dnešního odpoledne můžou lidé navštívit novou pobočku takzvané robotárny na Kounicově ulici v Brně. Lektoři ze střediska volného času Helce Letka tak využijí nový, větší a variabilnější prostor pro zájmové kroužky nebo tábory. Děti budou trávit čas ve dvou dílnách a v počítačové učebně. V prostoru najdou nově zázemí i pedagogové. Ode dneška autobusy neobsluhují některé zastávky v Horním Štěpánově kvůli opravě silnice. Výluka se týká linek 277 a 291. Autobusy na pomezí Jihomoravského a Olomouckého kraje pojedou podle výlukového jízdního řádu do 31. října. A ochránci přírody začali v Brně Židenicích s plošnou likvidací pajasanu žlaznatého. Dostali na to 3 milionovou evropskou dotaci. Židenice jsou první městskou částí, kde chtějí invazní dřevinu původem z Asie vymítit.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
5: Na dva zámky zamykám.

0: hosty v poradně pro zdraví 9. září budou neurolog Pavel Resner a farmaceutka Vilma Vranová a povídat si budeme o komplexním přístupu při léčbě Parkinsonovy choroby. Čeho lze v takové léčbě u pacientů dosáhnout? Jak důležitý je pohyb a rehabilitace? A jaké nové možnosti výzkumu dávají pacientům s Parkinsonovou chorobou naději do budoucna? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš regionální stopař Vojtěch Halaš ve svém seriálu představuje obce Jižní Moravy. Dnes zavítal do Lesné nedaleko Vranovské přehrady. Vojto, jak je to v obci se společenským životem? Jaké akce si místní rozhodně nenechají ujít?
2: Ahoj Eliško, hezké odpoledne tobě i posluchačům. Lesná je sice malá obec, rozhodně v ní ale není mrtvo. Místní obchod tu sice nenajdete a s občerstvením je to hlavně mimo hlavní turistickou sezónu poněkud skromnější. V létě se ale Lesná výrazně probouzí. Do obce míří turisté, cyklisté i návštěvníci nedalekého národního parku Podyjí. No a živo je také mezi místními. Ti jsou rádi, že se v obci pravidelně konají společenské akce, nejčastěji v prostoru za místním kostelem. Velmi aktivní jsou například dobrovolní hasiči, kteří mají okolo 45 členů, a kulturnímu životu pak slouží také bývalá školní budova, ze které vzniklo takové malé obecní kulturní zařízení. Během roku se tu koná třeba pálení čarodějnic, dětský den, setkání u loveckého letohrádku, vánoční dílny nebo tradiční posvícení. No a asi největší oblibě, jak jsem se dozvěděl, se těší lampionový průvod spojený s Dyňovou stezkou. Místní jsou na svou obec i její okolí patřičně pyšní, čehož důkazem je i třeba to, že se Lesná přihlásila do soutěže Vesnice roku. No a k místním chloubám patří také Kaštanová alej na okraji obce. Ta byla v roce 2023 vyhlášena památným stromořadím. A až na podzim začnou kaštany padat, věřím, že místní děti už si určitě poradí, co s nimi dělat.
1: Na závěr prozradíš nám, co ti los určil a do jaké obce se podíváš příště?
2: Příští týden se podívám do obce Hvozdec, nedaleko Veverské Bytýšky. Ještě jsem tam teda nikdy nebyl, takže už se tam těším a rád se zase něco nového dozvím a poznám další obec.
1: Tak my se určitě taky něco nového rádi dozvíme. Tolik náš regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes přibližoval obec Lesná na Znojemsku. Vojto, děkujeme, já ti přeju ještě pěkný den, naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořád Den v kraji. Je otevření muzeí a galerií zdarma bohulibým činem či něčím, co je nespravedlivé vůči jiným kulturním institucím? I to musíme vzít v úvahu při hodnocení nedělních prohlídek zdarma, které svým institucím nařídilo Ministerstvo kultury. Připomíná ve svém glosáři editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř.
1: Zdá se to jako bohulibý krok. Vybrané státní kulturní instituce začaly v rovněž vybrané dny otevírat zdarma. To, aby umožnili přijít i těm, kterým jinak na návštěvy nezbývají peníze. Ten pokyn Ministerstva kultury se zdá být pozitivní. Konečně v některých státech mají tamní muzea a galerie otevřeno celoročně zadarmo pro domácí i pro cizince. A jinde zase aspoň ve vybrané státní svátky. Tak proč ne o prvním zářijovém víkendu? V našem případě je však kouzelné, když se v zápětí ministerstvo podivuje, že si překupníci pořídili balíky vstupenek a nabízejí je na internetu. Za peníze. Zástupce úřadu zaráží, jak někteří lidé reagují. Jenomže to oni povolili ta pomyslná stavidla. Zvolenou formou slevy umožnili takovým vychytralcům fungovat. Do brněnských muzeí a galerií přišlo o několik stovek lidí více než o týden dříve, kdy se platilo vstupné. Důsledkem ovšem také je, že mnoho vstupenek nikdo nevyužil. Vzdělávání lidí s neúplně plnými kapsami se tak nekonalo, jak mělo. Instituce přišly i o tu jinak jistou tržbu od těch, kteří by dorazili i tak. Ano, ministerstvo jim slibuje nahradit ušlý výdělek. Nabídne ho ale například soukromým provozovatelům památek, kteří přišli o návštěvníky, kteří šli za vstupy zdarma. A budeme také v zápětí něco podobného dělat i ve veřejných divadlech či v koncertních sálech. Pokud má Ministerstvo kultury peníze na podobné dotace, lze je určitě rozdělit transparentnějším způsobem. Zařídit, aby vstupenky další rok nezdražovaly. Podpořit i instituce spravované městy, kraji, spolky, nadacemi či soukromníky. Aby mohli někdy, nikoliv jenom zdarma, ale za rozumnou cenu otevřít všechny.
0: To byl pravidelný pondělní glosář Miloše Šenkýře.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 52 00 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Český rozhlas Brno 1. září oslavil 102 let a vy při té příležitosti můžete po celé září vyhrát knihu Temné letopisy moravské. Jako první se k nám dnes dovolala paní Věra. Vítejte ve vysílání, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji.
0: Tak já jen připomenu, že vyhráváte knihu Temné letopisy moravské a já vám k této výhře moc gratuluji.
1: Děkuji, jsem ráda.
0: Prozraďte mi, jste faninka Temných letopisů?
1: Poslouchám to, ano, poslouchám, jo.
0: Tak to jsme rádi, tak doufáme, že kniha vám udělá radost. A já mám pro vás ještě, ano?
1: Já myslím, že mě udělá radost, ano, určitě.
0: A ještě mám na vás jednu otázku. Co byste vzkázala blízkým nebo světu, až vám bude 102 let?
1: Ale to si nedovedu ani představit, ale... Kdyby to tak bylo, no tak to bych vzkázala. Aby se prostě měli dobře, aby nebyla hrozba válek, aby byl mír, aby byli zdraví, šťastní, spokojení, aby se jim žilo tak dobře, jak se žije nám teď.
0: Tak to je krásné přání. Já vám ještě jednou moc gratuluji, děkuji, že jste zavolala a že nás posloucháte. Přeji vám ještě krásný den.
1: Já vám děkuji a vám taky přeji pěkný den.
0: Naslyšenou. Český rozhlas Brno.

0: Je 17 hodin a 51 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Je čas na naši pravidelnou rubriku s názvem Černá kronika. V laboratoři ve Studentské ulici v Brně dnes unikly desítky mililitrů žíravé toxické látky. Likvidovali ji hasiči. Z budovy samo odešlo asi 150 lidí. Záchranáři ošetřili jednoho zraněného muže. Toxická chemikálie zasáhla jeho ruku. V péči měli i ženu, která se látky nadýchala. Podle dostupných informací se nehoda stala v budově budoucího sídla farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity. Chemikálie podle vedoucí oddělení komunikace rektorátu Masarykovy univerzity Simony Polcarové někomu při manipulaci vypadla z rukou. Nepříjemné pocity vzbuzoval v Klemdoucích v neděli odpoledne mladý muž v Brně-Bystrci. Močil na chodník a polehával na jednom z odstavených aut, které poškodil. Hlídka strážníků muže odpovídajícího popisu našla na sídlišti u zamčené koje s popelnicemi, ke kterým se snažil marně dostat. Na oslovení strážníky nereagoval, neodpovídal jim na otázky a mluvil s fiktivními osobami. Jeho nekoordinované, těkavé pohyby a rychlé změny nálad nasvědčovaly tomu, že by mohl být pod vlivem drog, což následně potvrdil i test. Podle výsledků však intoxikace pozvolna ustupovala. Přesto 21-letý muž tvrdil, že žádné omamné či psychotropní látky nepožil a poničení vozidla taktéž odmítal. Na Volkswagenu, po kterém se údajně válel, byl ale vytržený znak. Vyšetřování tak bude pokračovat. A to je z pořadu Den v kraji pro dnešek všechno. Další zajímavé reportáže a důležité informace vám nabídnu opět zítra po 17. hodině. Od mikrofonu se loučí a pěkný podvečer vám přeje Eliška Zárecká. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Turistů na jihomoravských státních památkách o prázdninách ubylo. Evropská komise dočasně pozastavila proplácení části dotací firmám Agrofertu. Nový systém počítání cestujících v brněnské dopravě pomůže s plánováním spojů. A zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. O letních prázdninách zamířilo na jihomoravské hrady a zámky ve správě státu méně lidí než loni. Ze 13 památek v regionu si meziročně polepšil pouze hrad Pernštejn. Ostatní památky zaznamenaly pokles návštěvnosti nebo podobná čísla jako loni. Nejvíc turistů ubylo na zámku v Lednici. Vysvětlení hledá kastelánka Ivana Holásková.
3: Ten důvod trošku snížené návštěvnosti je především počasí, protože při těch vedrech, která panovali, vyhledávali lidé spíš koupání a ochlazení. Ta návštěvnost od covidu každý rok se nepatrně snižuje a zřejmě těch faktorů je víc.
1: Evropská komise dočasně pozastavila proplácení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Informovala o tom mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva. Důvodem je pokračování prošetřování možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle komise jde o dočasné opatření. Komise pozastavila vyplácení dotací ve výši zhruba 77 milionů korun. Premiér Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Brněnský dopravní podnik využívá nový systém na počítání cestujících. Nad dveřmi všech více než 700 vozů nechal nainstalovat speciální čidla, která pohyb cestujících zaznamenávají. Nazbíraná data pak dopravnímu podniku pomohou třeba při rozhodování o posílení nebo omezování spojů, vysvětluje dopravní ředitel podniku Jan Seitel.
4: Abychom dokázali říct, ano, někde je systémový problém a je potřeba tam změnit jízdní řád, anebo se jednalo o lokální výchylku, kdy třeba vypadl z důvodu dopravní nehody jeden spoj a ten následující byl přeplněný, ale nejedná se o chybu v jízdním řádu, že by bylo potřeba nějak navyšovat kapacitu a tak dál.
1: Úpravu jízdních řádů zavedl dopravní podnik na lince 77 při pilotním provozu systému letos na jaře. Řidiči jedoucí po dálnici D46 se ode dneška musí připravit u Prostějova na komplikace. Silničáři uzavřeli kvůli opravě Římsy mostu sjezd u Držovic. Práce za 2 miliony korun si tak vyžádají zúžení dálnice, potrvají zhruba měsíc.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty tak vystoupí na 29 až 32 stupňů. K tomu bude foukat slabý proměnlivý, postupně mírný vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Holubic tvoří kolony, podobně je tomu na D2 od 4. kilometru. S omezením po nehodě počítejte na Masarykově ulici ve Strážnici a také na okraji Pavlova, tam došlo i k úniku provozních kapalin. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Tentokrát už dobrý večer přeje Jiřina Ostrá. Doufám, přátelé, že jste si užili dalšího pěkného dne a nyní si budeme společně užívat pěkných písniček, které zazní v Moravě krásné zemi. Morava krásná zem začala polkou Františka Kohoutka a Dalibora Kozmíka Od srdéčka hrála Trnkovjanka. No a mám tady pro vás nachystané i písničky ze srdéčka, tedy písničky ze srdce. Paní Helču Jurčíkovou z Uherského Hradiště dozajista potěším písničkou Jiřího Zmoška Lásko, moje lásko. No a další písnička poputuje až do Prahy pro paní Ladu Vackovou, bude Soběkurská. No a dále připomínám, kdo má svátek, jsou to u nás Reginy, na Slovensku Mariany. A i oni by si určitě zasloužili hezké rozhlasové vinčování, tak nyní alespoň ode mne. Milé dámy, mějte se moc hezky a užívejte si života, který vám určitě přinese ještě mnoho pěkného. Teď ještě telefonní číslo 726465 200 a teď cymbálová muzika Linda.

0: Tak to byla cymbálová muzika Linda a teď už to bude paní Marta. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá, tady Marta z Helenkovic a mám takové velké přáníčko pro svoji opravdu dlouholetou, dá se říct od dětství, kamarádku, spolužačku Ivetku Váhovou, která oslaví zítra krásných 55 let. Takže Ivčo, všechno nej, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, spokojenosti a jdeme tady aspoň do staroku.
0: Nejméně, že jo, paní Marta?
1: Nejméně.
0: No jo.
1: Takže to přeje celá moje rodina Karlčáková a určitě 100% i kamarádka naša věrná Petra Mrhálková s manželem Alešem.
0: Takové dlouhé kamarádství se cení, paní Marto.
1: Ano.
0: Když má člověk kamarádku, na kterou se může spolehnout, která jí pomůže, podrží třeba v nesnázích, no tak
1: přesně
0: to je
1: tak.
0: Úplná výhra. Takže vy
1: to
0: máte
1: je.
0: Ivetku, paní Marto, a já k vašim pěkným slovům přidám písničku za chviličku. Nashledanou.
1: Tak děkuji moc. Nashledanou.
0: Nashledanou. Paní Zito, jste už na řadě. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Jiřinko. Já vás srdečně zdravím všechny posluchače tohoto pořadu a všechny své přátelé rozhlasové a pana zvukového mistra. A chtěla bych poblahopřát paní Marušce Švaříčkové ze Židlochovic, která má zítra sváteček, a paní Maruška Smetáková z Prosiměřic. A obě dvě děvčata si užijte ten váš krásný sváteček s láskou vašich nejbližších a všech ostatních, kteří mají vás rádi, a přeju vám co nejvíce zdravíčka. Já bych chtěla pozdravit ještě paní Marušku Uhrovou. No já, vy víte všichni, odkud je, paní, já si nemůžu vzpomenout.
0: Myslíte Zlanžota, že?
2: Zlanžota, děkuju. Víte, co mě v mém prastáři, paní Jiřinko, už utíkají jména, tak já se moc všem omlouvám. Tak paní Uhrovou, moc, Marušku, moc a moc zdravím a doufám, Maruško, že si vzpomínáte na toho motýlka, kterého se vám tenkrát před lety nakreslila a poslala.
0: Mm-hmm.
2: A taky pozdravuju Jarouška Wolfa. Jaroušku, měj se krásně a buď taky zdrav. Tak to je všechno, děkuji vám za prostor.
0: Ano, tak abychom to upřesnili, paní Zito, Marie svátek mají tuším 12. září a zítra mají svátek Mariany, Mariola.
2: Ano, jo. To je v kalendáři, tak. Ale mám napsaný, že oni mají to 8.
0: Církevní kalendář. Asi.
2: To je narození paní Marie.
0: Ano, tak se to myslela. Dobře, no, takže no. Paní Maruška Smetáková, Švaříčková, vyslechli si přání už dnes. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No a na řadě je písnička podání Šohajky.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak Šohajka dohrála, byla to písnička Ladislava Prudíka a Hany Čihákové Můj kraj laskavý. No a já už mám na telefonu paní Františku. Tak paní Františko, teď už můžete přát nebo pozdravovat někoho. Dobrý večer.
1: Tak pěkně děkuji. Všem posluchačům posíláme pozdrav z malebné vesničky Sentice a moc poprosíme jménem pana Vladimíra Juračky ze Sentic o zahrání písničky Do penzionu do Tišnova pro paní Kučerovou a samozřejmě i všem ostatním. On si přeje sdělení tohoto takového, že jí má hrát na ní vzpomíná, ať je zdravá celá její rodina a že si přeje, aby se jí zahrála nějaká pěkná písnička a že na ní myslí všichni, kdo ji měli rádi v Senticích. Takže bych moc poprosila
0: tak to je
1: a vám
0: moc
1: přeji krásný podvečer.
0: Pěkná, pěkné přání, pěkná slova a jsem ráda, že bude těch písniček přímo několik, protože v penzionu samozřejmě žijí další mnozí klienti a jsou určitě potěšení tím vaším pozdravem. Tak z polky do polky tak za chviličku se vypravíme, paní Františko. Nashledanou.
1: Tak pěkně děkujeme.
0: Nashledanou. No a paní Ludmile Kučerové z Jamného blahopřejí k narozeninám dcera, syn, vnoučata a pravnoučata. Přejí moc zdraví, spokojenosti, lásky a veselou mysl. No a teď už z polky do polky.

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: No ale teď už Morava krásná zem, Jiřina Ostrá, vám přeje krásný večer, ještě připomínám telefonní číslo 726465200. A jestli jste poslouchali, přátelé, polední Moravu krásnou zem, tak určitě si uvědomíte, že v poledne jsem předávala vinčování jistému panu Františkovi Hladkému k jeho dnešním 58. narozeninám. No a byla tam připojena i vzpomínka. Takže posíláme také tichou vzpomínku tam nahoru tatínkovi, který sice už není mezi námi, ale jistě by byl na tebe jako na dobrého pracovitého hospodáře moc hrdý a v tento slavnostní den by ti s láskou popřál všechno nejlepší. Tak určitě pan František Hladký a jeho blízcí vzpomínají na tohoto pracovitého a milého, dobrého tatínka a mohou vzpomínat i při písničce. A je to první písnička ze srdce. Tak paní Helčo Jurčíková, já věřím, že nás posloucháte, protože vy jste jednou z těch pravidelných posluchaček Moravy krásné země a vůbec vysílání Českého rozhlasu Brno a Zlín. A já tady mám pro vás písničku Lásko, moja lásko.
3: Český rozhlas Brno.

Vacenoviaci dohráli písničku ze srdce pro paní Helču Jurčíkovou z Uherského Hradiště, kterou moc zdravím, a paní Helčo, držte se, věřte, že bude alespoň trošičku líp. No a za chviličku přijde na řadu ta druhá písnička ze srdce, ale předtím ještě jednou vinčování, které poslal Pavel Svoboda. Tentokrát však zazní i jméno oslavenkyně, a tou je Petra Petulová. Takže ségra zdar, vše nejlepší z Dražůvek do Nesovic. Včera jsem přál mamce, dnes tobě. Tak krásné narozeniny. No a písnička ze srdce pro paní Ladu Vackovou z Prahy, kterou zdravím, a je to známá Soběkurská.

Tak, to byla písnička ze srdce pro paní Ladu Vackovou z Prahy, kterou zdravím. Byla to známá sobě kurská Karla Waldaufa a Ladislava Jacury hrála Waldaufinka. No, písnice se zpívalo, jak je spokojen, a já věřím, že i vy ostatní posluchači jste spokojeni s naším vysíláním, a vím, že spokojená je velmi paní Miladka z Jarošova, která mě před maličkou chvilkou volala. Já jsem si vyslechla pro nás, pro všechny samá slova chvály, jak naše vysílání přináší radost a přináší pohodu, a to vlastně splňuje účel. Protože na tom světě je tolik zla, tak jsme rádi, že alespoň my vám můžeme přinést nějakou tu radost do toho vašeho života. Co my, vaše milá slova a pěkné písničky. Takže paní Miladko, moc děkujeme. Paní Miladka zdravila i Ivanu Slabákovou. Samozřejmě já to nechci zakřiknout, ale už se brzy vrátí mezi nás a vůbec posílá pozdrav všem milým pracovníkům Českého rozhlasu Brno a Zlína. Určitě také všem milým posluchačům. A já moc paní Miladce z Jarošova děkuji, a pro ní bude i ta další písnička, tak doufám, že si ji užije stejně jako ty předešlé. Ale předtím ještě vzpomínka. 7. září 2016 zemřel pan Jiří Suchý z Brna ze Starého Lískovce. Rád jezdíval do Budkovic na chalupu, miloval chalupu a pejska Elišku, vzpomíná Honzík, a ještě tady píše, rád chodíval na pivo, byla s ním sranda. No a já ještě jednou moc Honzíkovi za všechno děkuji. No ale teď už slíbená písnička, kterou bude hrát mistřiňanka.

Tak to byla písnička Josefa Uhra. Zpívali Jana Uhrová s Josefem Uhrem a také mužáci z Lanžhota. Doprovodila je mistříňanka. No a já tady mám další přání. Zahrajte prosím písničku pro paní Terezii Blahovou z Dolních Bojanovic. Dnes slaví krásných 89 let. Vše nejlepší, hodně zdraví přejí synové Jan, Vladimír a Stanislav s rodinami i se všemi vnoučaty a pravnoučaty. Tak a ještě se podívám na studiové maily. Tady čtu. Posílám přáníčko pro svou manželku k dnešním narozeninám, píše Radek Šles. Milá Marcelko, všechno jenom to nejlepší k tvým dnešním narozeninám. Hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, osobní a pracovní pohody, radost dětí i vnoučátek. To ti ze srdce přeje Radek Šles z Jezeřan Maršovic. Přání se připojují děti Miška a Radek s manželkou Alenkou a vnoučátka Viktorka a Radeček, dále babičky Mařenky, Mašová a Šlesová a čtu dál. Dnes má také narozeniny paní Jana Klusáčková z Pravlova. Všechno jenom to nejlepší k dnešním narozeninám, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, radost dětí, vnoučátek a radost ze hry naší Komety Brno. Ti milá Janičko přeje bývalý spolupracovník a kamarád Radek Šles. A ještě prosím o blahopřání a pěknou písničku pro paní Hanku Janáčovou z Perné, která dnes slaví krásné 50. narozeniny. Do dalších let vše nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spoustu lásky od nejbližších, trpělivost, boží požehnání a ochranu Panny Marie. To jí ze srdce přejí maminka, sourozenci Ivetka a Petr s rodinami a její rodina. Ano a její dcera Eliška oslavila 5. září krásných 21 roků a Silvinka Obadalová z Lačnova neslaví 18. narozeniny. Oběma oslavenkyním ze srdce přejeme hodně štěstí, hlavně zdraví, úspěchů ve studiu, co nejvíce lásky a boží ochranu. Za celou rozvětvenou rodinu posílají babičky, rodiče, sourozenci a všichni ostatní toto přání. No a tuto písničku pak hraje Stříbrňanka.

tak to byl sen Iva Horkého a Marty Horké, hrála Stříbrňanka. No já doufám, přátelé, že vy budete mít dnes v noci jenom samé krásné sny. A já věřím, že vás potěší i následující písnička, která patří vám všem, všem milým posluchačům našeho vysílání. Takže i Štvánci.

No a my jsme si tady přáli. Přáli jsme krásnými slovy si navzájem. Zpívalo se v písničce podání Ištvánku. Františka vystoupila a Stanislava Pěnčíka chystají děvčice. No a je 18 hodin 56 minut, přátelé, takže Morava, krásná zem, končí. Vysílání pokračuje zprávami a pořadem Na pěknou notečku. Čeština a česká písnička se ozývá i daleko za mořem. Anna Jagošová vás skrze amerikánské písně a pozdravy přímo od krajanů zve na výlet do USA. Já se s vámi loučím. Pěkný večer, klidnou noc přeje Jiřina Ostrá. No a zítra vás pozdraví Květa Navrátilová. Ale teď už Vlado Kumpan a jeho muzikanti nastrojená Miroslava Procházky.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V brněnském Novém Lískovci začala stavba parkovacího domu. Rekonstrukce velkého kina ve Zlíně má přijít na 640 milionů. Do českých lesů se vrací kůrovec a zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobrý večer. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Stavba parkovacího domu v Brně Novém Lískovci začala. Dnes ji zahájili zástupci magistrátu. Dělníci postaví garáže pro skoro 300 aut na místě neoficiálního parkoviště mezi Svážnou, Oblou a Jihlavskou ulicí. Brno za to zaplatí přes 126 milionů korun.
2: Stavební firma budovu zapustí do svahu. Dohromady v garážích zaparkuje 294 aut nebo motorek. 130 míst na střeše a v ulici zároveň dostanou k dispozici rezidenti, protože budou zapojené do režimu modrých zón. Čtyřpatrový parkovací dům mají dělníci dokončit v příštím roce. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
0: Zlínští radní vybrali firmu, která zrekonstruuje velké kino. Musí to 17. září ještě potvrdit zastupitelé. Cena přestavby je 639 milionů korun. Součástí bude i podzemní parkoviště. Radní vybírali ze dvou nabídek. Památkově chráněný objekt postavila firma Baťa v roce 1932. Kvůli špatné statice je 10 let zavřený. Z kina má být multifunkční centrum se dvěma sály. Kdy přesně stavba začne, zatím není jasné. Kino má být podle plánu zprovozněno do poloviny roku 2029. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát nenapadají jenom smrky, ale také stromy s hlubším kořenovým systémem, vysvětluje krajský ředitel Lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
3: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt líkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek v příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
0: Umělá inteligence už v některých českých pojišťovnách vyřizuje většinu škod na čelních sklech. Systém dokáže zpracovat například fotografie poškozeného auta a urychlit vyřízení celé pojistné události. Direct pojišťovna uvádí, že AI zvládne některé úkony za 3 minuty místo původních 20. Pojišťovna chce během 3 let automatizovat zhruba 70% všech přijatých škod. Využití umělé inteligence podle ní zkracuje i dobu, po kterou klient čeká na vyplácení peněz. Nový maturitní obor požární ochrany budou moci studovat středoškoláci ve Žďáru nad Sázavou. Tamní průmyslová škola ho otevře poprvé příští rok. Absolventi následně najdou uplatnění například u Hasičského záchranného sboru České republiky.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Vítr by měl foukat slabý proměnlivý, postupně mírný jižních směrů. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D52 počítejte s omezením po nehodě na 10. kilometru. Stala se ve směru na Pohořelice. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Vážení a milí, srdečně vás zdravím z rozhlasového studia a těší mě, že jste si i dnes naladili naše vysílání. Dnešní notečka bude svým způsobem speciální. Z mnoha pozdravy. Ty skrze rozhlasové vlny pošlou domů krajané. Češi, kteří se vypravili za štěstím do Spojených států amerických. Podíváme se s nimi do čtvrtého největšího českého města co do počtu obyvatel, do Chicaga a do jižněji položené Kalifornie. A abychom se na tu cestu dobře připravili, Verbuňk, americká brána malovaná, nám zahraje muzika folklorika a zaspívá Martin Hrbáč. Příjemný poslech dnešní krajanské pěkné notečky vám od mikrofonu přeje Anna Jagošová.

0: Romanem Bobčíkem.
1: Zdravím všechny posluchače, jmenuji se Roman Bobčík a pocházím z Uherského Brodu na Moravě. Do Spojených států města Chicago jsem odcestoval v roce 1996 a později jsem začal působit jako předseda Ústřední moravských spolků, která mimo malé muzeum a českou školu a předškoličku také vyučuje folklorní tance a zpěvy pro všechny krajanské generace. V minulém roce 2025 jsme měli tu čest se vám přijet představit na Mezinárodní folklorní festival do Strážnice v programu Naši za mořem. A pokud se vracím zpátky do své vlasti, tak se pochopitelně nejvíc těším na to nejcennější, a to jsou přátelé a rodina. Takže možná jednou naschledanou.
0: Romanovi děkuju nejen za pozdrav do vlasti, ale hlavně za pomoc s přípravou dnešní pěkné notečky. S písničkou se teď podíváme do Dolního Němčí. Zahraje Harafica a tento výběr rozhodně není náhodný. Právě oni mají za sebou několik amerických turné mezi krajany a pravidelně navštěvují také Čechy sdružené pod Ústřednou moravských spolků. Harafica a písně z Dolního Němčí.

0: pořadem na pěknou notečku dnes bloudíme po Americe. Mnohým Čechům se podařilo propojit díky různým pracovním příležitostem obě země svého působení. Rodnou Českou republiku a Spojené státy, které jsou jim teď také domovem. Ovšem ještě častěji taková propojení vznikají v partnerství mezi Čechy a Američany. Krásným příkladem toho je Milena Harvey, která aktuálně žije v Kalifornii.
1: Ze slunečné severní Kalifornie zdraví Milena Harvey. Jsem z Prahy a poprvé jsem se podívala do Ameriky hned v létě po revoluci na prázdniny a pak v roce 1993 jsem si na staroměstské radnici vzala svého amerického manžela. Od té doby žijeme kousek od San Franciska spolu s našima synama a dnes už i s jejich manželkami a s vnoučátky. Přes 20 let jsem do Ameriky vozila české pivo z pivovaru v Havlíčkově Brodě a moravské víno z vinných sklepů Lechovice. Jsem členem rady naší sokolské jednoty San Francisco a mimo jiné mám na starosti náš měsíční e-věstník. Při cestě do Čech se vždycky těším asi na to, co všichni, na setkání s rodinou a s kamarády a nikdy si nenechám ujít návštěvu nějakého divadla malých scén a letos už mám koupené lístky do divadla na Jezerce.
0: Ze studia zdravím do Kalifornie a děkuji i za tento vzkaz domů. A znovu si poslechneme Haraficu. Tentokrát instrumentálně Jeden čardáš.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Z Kalifornie, znovu do Chicaga. Ráda bych vás, posluchače pořadu Na pěknou notečku, na vlnách Českého rozhlasu skrze další pozdrav pozvala do České katolické misie Velehrad, Chicagu. Ta sídlí v městské části Brookfield v římskokatolickém kostele svatých Cyrila a Metoděje. Každodenně se tu konají mše svaté v českém jazyce a mnoho dalších kulturních programů. Sama jsem misii pravidelně navštěvovala při svých pobytech v Chicagu. Po 25 let jí vedl monsignor Dušan Hladík, s nímž jsem se velmi ráda setkávala a těšila se na jeho kázání. Dnes má české farníky na starosti otec Libor Churý, který velmi úspěšně navazuje na tradici radostného setkávání Čechů nejen při modlitbách.
2: Dobrý večer, jmenuji se Libor Churý. Pocházím ze střední Moravy, konkrétně z Morkovic na Kroměřížsku. Jsem knězem olomoucké arcidiecéze a do Chicaga jsem přišel teprve nedávno, před rokem, abych se ujal vedení místní české misie. To znamená jako kněz, abych se staral o duchovní potřeby těch, kteří přichází pravidelně, i těch, kteří přichází jenom občas. Česká misie v Chicagu patří mezi důležité základny českého života v chicagské oblasti. A na co se těším, když přijedu na Moravu? Po své poslední zkušenosti jsem nejvíc ocenil točenou kofolu a samozřejmě český chleba.
1: Poděkování za pozdravy z druhé strany zeměkoule patří otci Liboru Churému. V podání Martina Prachaře a muziky folkloriky teď zazní sada písní, kterým říkáme amerikánské. Vymýšleli si je sami krajani v zahraničí nebo po návratu do vlasti. A všimněte si v závěru, jak umně se potkává horňácké nářečí s anglickými slovy a názvy míst, které autor písně zřejmě důvěrně znal.

Ameriky jsme doputovali zase domů. Ještě jednou děkuji Romanu Bobčíkovi, Mileně Harvey i otci Liboru Churému za sdílení jejich krajanského příběhu a za pozdravy domů. Domů se vrátíme i s poslední písničkou. Zaspívá a zahraje Břeclavan. Ej vy páni Zemanové. A pokud byste se chtěli znovu vypravit za krajany, zvu vás k tomu třeba skrze aplikaci Můj rozhlas a opětovný poslech tohoto dílu. Za vaši přízeň pořadu na pěknou notečku vám děkuji a ze studia se loučí mistr zvuku Jana Meluzinová a od mikrofonu Anna Jagošová. Pěkný večer.

0: dopoledním vysílání 8. září po 11. hodině přivítáme ve studiu plachtařskou legendu z Medlánek, Gustava Vrbackého. Je nejstarším aktivním plachtařem u nás a díky tomu byl letos zapsán i do České knihy rekordů. Podělí se o své zkušenosti ze stavby i pilotování kluzáků, ze své instruktorské či inspektorské praxe a řeč bude také o setkání okřídlených veteránů. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: O podobě státního rozpočtu jedná koaliční rada. Investiční podvod za 1,5 miliardy korun začal řešit krajský soud v Ostravě. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle premiéra rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto Babiš řešit na evropské úrovni.
2: My samozřejmě to sledujeme, jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
0: Koaliční rada jedná o podobě rozpočtu na příští rok. Zástupci hnutí ANO, SPD a motoristů se sešli před hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO navrhuje, aby stát příští rok hospodařil se schodkem 389 miliard korun. Podle motoristů i SPD je ale takový schodek příliš vysoký. Šéf sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura má připravené dvě varianty úspor. Buď škrty ve výši 8 miliard, anebo 25 miliard. Korun. K části z nich by ale byly nutné změny zákonů, které by mohly platit až příští rok. Chce se škrtat hlavně výdaje cizincům a do zahraničí, například poplatky mezinárodním organizacím. Motoristé navrhují snížení schodku rozpočtu o 20 miliard korun. V Ostravě dnes začal soudní proces, který odkrývá pozadí údajného investičního podvodu za 1,5 miliardy korun. Obžaloba viní Ondřeje Janatu a společnost Growingway z poškození víc než 4000 klientů. Janata vinu odmítá a tvrdí, že svému obchodnímu modelu věřil. Podle státního zástupce Alexandra Dadama se peníze nových investorů používaly mimo jiné k udržování systému vchodu.
3: Ve skutečnosti peníze byly spotřebovány v podstatě na chod samotné společnosti, na potřebu obviněných a nákup automobilů. Spatřujeme tady takovýto klasické Ponziho schéma, že vklady pozdějších klientů byly použity na výplatu vkladů, které si vyžádali původní klienti.
0: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou dnes začalo mezinárodní cvičení předsunutých leteckých návodčích Ample Strike. Potrvá až do 17. září. Letošního ročníku se zúčastní 26 týmů z 19 zemí, tedy zhruba 600 vojáků. Se zvýšeným letovým provozem musí lidé počítat mezi 9. a 23. hodinou.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 98. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchaný kamion. A v Praze opatrně v Dobronické ulici. Osobní auto tam havarovalo do dopravního značení. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česká s Oskarem Hesem a jeho hostem. Je naprosto...

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Dnes přijal naše pozvání muž, který stojí za jedním z nejúspěšnějších českých seriálů posledních desetiletí. Je scénáristou, producentem, režisérem i pedagogem. Podepsal se pod seriály Vyprávěj, Co jste hasiči, Všechny moje lásky, filmy Bobule, Rafťáci, Rok podvraťáků, Jak přežít svého muže nebo Milion. Je autorem, který dokáže obyčejné lidské příběhy proměnit v příběhy, ve kterých se poznávají statisíce diváků. Mým dnešním hostem je televizní a filmový producent, scénarista a režisér Rudolf Merkner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste si našel čas a dorazil do studia.
2: Já děkuji za pozvání, je to moc milý.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Rudolfe, seriál Vyprávěj se stal fenoménem. Vy jste se ale k tomu scénáři dostal až jako čtvrtý scénarista, kterého producent oslovil. Proč jste do toho šel?
2: Já hlavně děkuji za ten krásný úvod, to mě úplně teď zaskočilo. Jak jste to hezky popsal, ani jsem nevěděl takhle, že se někdo na mě kouká. No, scenáristi obvykle se těší, až budu mít práci. A já jsem čekal skoro 10 let, abych dostal nějakou šanci. A psal jsem si do šuplíku. No a když po 10 letech vám kdokoliv

0: touhu natočit film ze svého dětství, protože jsme milovali Amarcord, a nevím, jestli ten film ještě dneska někdo zná, od Federica Felliniho, a my jsme ho prostě milovali, a tak jsme si sbírali historky z dětství. Jak mě poštípali včely, jak mě babička namazala sirupem místo toho, aby to byl krém na opalování, jak jsme udělali se skřínky králikárnu, když šel děda do hospody. A prostě jsem si sbíral tyhle ty jako krásné historky, které jsme viděli v tom Amarcordu, že fungují a že jsou prostě skvělý, se dobře natočej. I ze školy, jak jsme prostě byli takový jako divoký. No a my jsme asi rok si ty věci střádali a Tomáš Bářa najednou vlastně chytnul takovou vlnu v reklamě. On natočil třeba reklamu Bobika, jestli znáte.
1: Tak to znám, myslím, úplně každý.
0: A prostě najednou byl jako hrozně in a vlastně to pořád jako, najednou ho to tolik nezajímalo, to psaní toho našeho jako filmu, a zavolal Filip Bobinský, jestli náhodou nechce napsat seriál vzpomínkovej, jako z dětství, jako retro. No a já jsem měl vlastně hrozně moc nabito, takže pro mě to vlastně byla jako radost, pro mě to bylo jenom jako pokračování v té jako práci. Sice ne filmem, seriálem, ale vlastně bylo to úžasný.
1: A do jaký míry je seriál inspirovaný vaším osobním příběhem a příběhem vaší rodiny?
0: Tak já si myslím, bych se nebál říct, že skoro jedna ku jedný. Protože diváci to vědí, protože my se o tom dost často bavíme na sociálních sítích, oni se mi na to dost často ptají. A tak třeba moje teta Magda, což je Slovenka, má dvě sestry. Eva Kerestéšová ve Vyprávě je Slovenka, má dvě sestry, všechny tři jsou blondýnky, teta a její segry taky byly všechny blondýnky, můj táta dělá v Metroprojektu, Karel dělá v Metroprojektu a já jsem vlastně, víte, ono, když píšete seriál, který má nějaký vývoj, ne, když je to takový ten redundantní seriál, jako jsou třeba kriminálky, kde vždycky jako začínáte zase z nuly a je to jenom jedna kauza, vlastně ty postavy se nikam nevyvíjejí. Ale když se vám ty postavy vyvíjejí, tak vlastně vy to držíte třeba na 10 dílů. Jo, jakoby, co dělá Oscar, co dělá, nevím, Martin, co dělá Pepa. A když tam těch postav máte 20 a má to být třeba za 20 let, tak tam těch kombinací je hrozně moc. A já jsem vlastně si říkal, abych to jako uhrál těch 40 let, tak musím nějaký klíč. Tak jsem zvolil naši rodinu a v podstatě jsem jako obsal ty osudy té naší rodiny skoro jedna ku jedný. Samozřejmě jsou různě promíchané ty postavy, ale držel jsem se toho, kdy se co stalo, abych se v tom zorientoval.
1: Psalo se to takzvaně samo?
0: No, co to je samo? Psaní je, nemyslím teď jako básnička nebo nějaká krátká povídka, ale když píšete jako delší text, tak je to vždycky řehole. Jo, to jako samo nejde, to musíte prostě sedět od rána, od česti.
1: Musíte to vysedět.
0: Musíte vlastně to vysedět, no.
1: Ale já se spíš ptám na to, jestli právě tím, že jste nemusel nic nového jakoby vymýšlet, nebo...
0: Jo, takhle, to se mi psalo samo. To jo, to jako takhle,
1: tak to, myslím,
0: to nadšení tam bylo, to nadšení tam
1: tak,
0: bylo.
1: Tak, ano.
0: To, ta radost z toho tam byla a taky hrozná nervozita, protože my jsme vlastně byli nějaký nízkorozpočtový seriál na pátek jako rodinný. Měli jsme malý rozpočet a museli jsme vlastně si hrozně moc hrozně vymýšlet a vypomáhat, aby jsme to vůbec natočili, některé ty situace. A naproti nám třeba běžela Zdivočelá země. Jo. A já vždycky říkám, tak Zdivočelá země tam má 20 tanků, jak prostě, nebo 10 tanků, jak jedou prostě někde na hranicích a tam Martin Dejdar přijede na koni a vy nám tady nechcete dát ani tank v srpnu, aby byl stál jako někde na ulici. Jo, tak jsme potom si vymodlili jeden tank, ale ten nepoměr byl jako obrovský, jako v těch rozpočtech. A takže já jsem si jako byl nadšený, ale vlastně jsem se hrozně bál, jestli to ty diváci jako vůbec přijmou, jestli to vůbec bude bavit. Protože to byl vlastně skok do takovýho jako vody, kde jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, se dívat skrz rodinu na tu velkou historii.
1: No, diváky to bavilo nesmírně a neustále ještě baví. A vaši rodinu to také bavilo?
0: Nebyli
1: naštvaní, že se v těch postavách poznávali?
0: Ne, ty jsme zrovna včera mluvili s tetou Slovenkou, tetou Magdou, zdravím jí, která je vlastně předlohou té Evy a ani dneska vlastně už jí to i ty kamarádi vždycky říkají. My jsme se viděli vyprávěj, ona tam, ta Eva udělala tohle, to si fakt jako udělala a musí to někdy jako vysvětlovat, ale ne. Já jsem jim to všem řekl, že to budu psát a vlastně potom se mi používal i takovou studnici nápadů, že jsem se každýho ptal na různý detaily. Příklad, byl tam díl o DDR, tak jsem prostě si svolal rodinu a museli mi vyprávět všechny zážitky z DDR, co tam dělali.
1: Jste si je posadil.

0: byla, tak
1: no,
0: vyprávějte.
1: No a jo? Opravdu jsem si nahrával jako normálně na záznamník a pak jsem to přepisoval, protože to jsou detaily a proto si myslím, že to ty lidi mají rádi, který nevymyslíte, že prostě tam jedna herečka řekne, že tady ty Němci to mají skvělý, oni mají ty malý brambůrky kulatý, jo, který v té době prostě byly jako in. A to si máma vzpomněla, tak jsem to tam hned dal, protože my jsme tady neznali žádný jiný než ty velký rozvařený brambory. To jsou takové jako blbosti, ale když jich tam máte prostě 10, tak je to zábavný a když jich tam máte 100, tak ty lidi to potom začnou milovat.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A v každém díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i teď bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo. A pak bych si říkal, já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím. A ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli. Ale jak to děláte, tak se vlastně zvyknete, že musíte, že jde o ten příběh, že jde o to téma, o ty charaktery. A máte nějaký jako kontrolní mechanismy, který jsem vždycky dělal, to jsem zapomněl, jsem napsal díl. A pak jsem si dal třeba hodinu a teď jsem se podíval třeba. Takže projedeme si, co TRLF ovi, všechny ovi, jako já nevím, Novákovi, Františkovi, a teď jsem si kontroloval, jestli to je jako něký i pak SZ, jestli to je s někým nebo z něčeho, pak li na konci vždycky. A tak vlastně jsem to takhle jako mimo technický pomůcky jsem si potom dělal, abych to celý jako fakt ještě jako zkontroloval, abych nebyl úplně za úplnýho hlupáka. Takže z hlediska dyslexie to bylo fakt trápení.
1: Já se nemůžu nezeptat na rafťáky, které formovali celou moji generaci. A byl to ten film, jeden z prvních filmů, kde já jsem vůbec třeba zaregistroval nějakou jako teenage, jak to říct, jako erotiku, nebo vlastně podle mě to spoustu kluků mojí generace opravdu jako formovalo a bylo to šokující v té době. Jak napsat takhle kultovní film, kultovní jako teenage komedii?
2: Tady musím říct, že já jsem tam byl přizván.
1: Jste přizván.
2: Já jsem byl přizván k Karlosem, teda Karlem Janákem, protože jsme spolu měli dělat snowboardňáky, ty nám nějak nevyšly, to je taková legrační historka, ale on umí ty puberťácký komedie a on napsal asi třeba 300 stránek rafťáků a teď říkal, hele, Ruďochu, já to potřebuji nějak jako přepsat, ještě mi tam chybí nějaký jako linky, tak mi to začni prostě jako psát. A současně se to nějak začalo jako natáčet, jo. Takže já si myslím, že jako my chytám takových třeba, troufnu si říct, třeba 40%.
1: No, tak to je ale velký kus.
2: Jasně, samozřejmě, ale jako si říct, jakože ten duch, když jsem jakoby, duch jsem vzal toho Karla, že Karel opravdu, on je starší než já, je to jaderný fyzik, Karle, zdravím tě, ale on je pořád puberťák. On je pořád, jako to je stejně, jako to bylo před těmi vlastně 20 lety. A ty teenage sexy, no já jsem tam taky některý psal, některý jsme společně vymýšleli a myslím si, že tam bylo jako obrovský štěstí v tom, že zaprvé ten Karel jakoby žil jakoby těma teenage jako blbostma, jako byly prci, prci, prcičky a tak. A současně se mu tam povedl jako geniální cast těch dvou kluků. Versus ty holky, protože když se na ty holky podíváte, tak to jsou vlastně dneska všechno většinou nějaký top herečky.
1: Ano.
2: Runka Kubařová, Eliška Křenková, že? Andrejka Kerestešová. A ty všechny byli mladí, my jsme tam všichni, já jsem tam jezdil na to natáčení samozřejmě, jsme všichni na těch lodích a bylo to něco jako neuvěřitelného. Jako bylo to vlastně, ale my jsme to tak jako v té době nevnímali, my jsme prostě jenom jako blbli a bavilo nás jako blbnout a udělat prostě sex na vseníku, nebo v té dodávce, že jo, tam takový ty srandičky a tak. Takže my jsme to brali jako nějakou v tu chvíli jako přirozenost, která nás jako bavila, jo, nebo kterou jsme jako žili, nebo chtěli jsme, aby jsme se na to jako dívali, no.
1: Vy jste se stal součástí toho, jak vy říkáte, cirkusu. Vy jste pracoval dlouhý rok jako scenárista, ale teď jste se postavil konečně i za kameru jako režisér. Jaký to byl pocit najednou mít na starosti celý štáb herce, mít to takhle všechno jako na ramenou?
2: Já jsem vždycky chtěl být režisér, jo, protože člověk vlastně ani neví, co to je ten scenárista a dramaturg už neví vůbec nikdo, co to je. A takže já jsem chtěl být ten režisér, jo, v té 7. třídě, no, v 6. třídě. A vlastně pořád jsem točil filmy a pak až ta paní profesorka a tím, že jsem se asi 6krát nebo 7krát dostal na FAMU, jsem začal studovat tu literaturu, abych nešel na vojnu. Tam jsem najednou jakoby zjistil, že ty příběhy jsou vlastně ještě lepší, větší, silnější, je to ta nejdůležitější na tom celém jako v tom systému. A pak vlastně mi vlastně oslovil Tomáš Bařina, pak že Karel Janák a tak další. Takže vlastně jsem se najednou stal scenáristou díky tomu, že vlastně někdo jako chtěl využít ty mý služby a vlastně pak mi to vlastně bavilo a neměl jsem nějak potřebu, když jsem třeba na vyprávě některý díly točil nebo na jiných seriálech, ale vlastně nikdy jsem neměl jako potřebu vyprávět, jako být na tom place, protože mi to vlastně jako zdržovalo od psaní těch příběhů. Teď jsem se to konečně jako splnil, ale vlastně ta doba už vlastně zase jsem zjistil jako dál, že ty filmy už jako nejsou, jak jsem říkal, tím etalonem nebo tím, proč já jsem se stal tím scenáristou a režisérem a ta doba se jako zásadně mění, takže zase vlastně teď jsem třeba napsal knížku, zase jsem se jako vrátil k tomu příběhu, k tomu, co vlastně je to na tom to nejdůležitější a nejzábavnější, když jste v tom příběhu.
1: Když píšete scénář, představujete si už konkrétní herce do těch rolí, nebo to přijde až posléze?
2: Až posléze. Já to mám jako hodně oddělený. Jo, jak jste říkal o tom Jirkovi Bartoškovi, ty tři scénář, tak pak se ještě říká, jeden film napíšete, druhý film natočíte a třetí film sestřiháte. A to jsou tři různé věci. Jo, opravdu to tak je. A já miluji jako tu fázi, když jste v tom příběhu jako ten scenárista, že to je vlastně váš svět a vlastně to musím říct, že mě úplně nejvíc jako baví, když žijete s těma figurama a vlastně teď oni vás nějak jako asi ubližujou, nebo se zabíjejí, nebo si jsou nevěrní, nebo tak dále. A vlastně mě by tam jakoby ty herci jako rušili. Jo, protože to znáte, když chodíte na castingy, jak často je to zvláštní mix, než se jako usadí výběr nějaký.
1: Když ta chemie zafunguje i mezi těma.
2: A já kdyby se třeba upnul v uvozovkách na vás a pak jste řekl třeba, že nemáte čas a teď by to hrál, já nevím, teď mi napadá váš kolega ten...
1: Honza.
2: Hrál by to Honza, tak já bych prostě byl úplně z toho zničený, že tam pořád jako vidím Oscara a ne, a přitom to hraje Honza. Takže až když se jakoby ta postava najde ten toho svého herce, tak potom to jako přijmu, ale nikdy dopředu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Vy a vaše bývalá manželka, herečka Jana Bernášková, jestli můžu takhle zabrouzdat do osobního tématu, jste se rozešli, ale dodnes o sobě mluvíte s obrovským respektem a našli jste model společné péče. To mě zaujalo, protože to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Co vám pomohlo k tomu, abyste ten rozchod takhle zvládli? A jak ta střídavá péče vypadá?
2: Co mi k tomu pomohlo? Já si myslím, že jako pokora, že je člověk jako věřící a že se říká, že je jenom jednou, jo? A nemá si cenu dělat ještě jako víc špatných věcí, než jako v tom životě potká. Takže tam vlastně k tomu přistoupila nějaká vlastně jako vnitřní vědomá jakoby jako nastavení, že takhle to chci, nechci, aby ty mý děti zažívaly něco, co jako vidíme jako v těch jako jiných případech, kdy vlastně jakoby ty rodiče si ty děti vezme jako rukojmí jakoby svých nevyřešených jako konfliktů, jo. A my jsme tu péči nastavili tak, jak jsme si představili, že by to mohlo být pro ty děti nejlepší. Už takhle funguje 2 roky a myslím, že jim to jako doufám teda, že jim to nějak jakoby tolik jakoby nekazí ten jakoby jejich svět, že oni vlastně bydlí v jednom bytě a my se tam s Janou střídáme.
1: To mně přijde obdivuhodný a přijde mi to jako skvělý nápad.
2: Já jsem mluvil s nějakýma právníkama, který nastavovali tu střídavou péči. Před třeba 5 lety jsme nějakým večírku a oni právě vysvětlovali, že takhle oni to zamýšleli.
1: Původně, to je ta původní idea.
2: To byla ta původní idea, že vlastně právě, aby jako ty děti byly jako chráněný, že se tam ty rodiče budou střídat a oni to potom dělali naši dva, jakoby nějaký naši známí podobně. A my jsme to nejdřív jako s Janou říkali, když jsme byli spolu, to je jako divný, že se tam jako střídají, ale pak jsme vlastně viděli, že jakoby tím dětskám to jako prospívá, ono se to potom samozřejmě časem změní třeba. Ale na tom, jako v tom začátku si myslím, že je to dobrý, protože ty děcka se cítí doma. Takhle já se stěhuju každý týden. Takže jsem pořád už 2 roky, mám jako kufr. A jako nevím, kde ty věci mám. A teď jako jsem dospělej. A teď, když musí to dělat ty děti, to by mě fakt jako, oni vlastně nemají domov, oni vlastně nevidí, jako podle mýho nemají. A teď se mi mluví vystudovaný pedagog, že taky učím, že oni nemají vlastně jako takový ty, to první zkušenost s životem je, že nemají domov. Jo? Vždycky ta první zkušenost životní vás nějak formuje dál. To, co vidíte poprvé, vám připadá normální. Takže vlastně pro ně to bude jako, pro tyhle ty děti z těch rozvedených rodin, to je jako normální a myslím si, že to mají v tom těžší. No.
1: Tady tu náročnou situaci přemýšlel jste někdy, že byste jí třeba vtisknul do scénáře nebo do nějakého příběhu?
2: Jo, určitě bude, no.
1: Bude tam, jo? Jo.
2: Už je zapsaná, včetně scény rozchodu. Jani, zdravím tě.
1: V listopadu byla premiéra filmu Milion. Mě zajímá, kde jste přišel na ten nápad, že za první narozené dítě dostane rodič milion. Mně přijde jako dost vtipný, teda musím říct.
2: Myslím, že to byl Tomáš Bařina, že jednou přišel do hospody už před lety a říkal, hele, můj strýc se zbláznil, on chce prodat horu. Já, horu, a kdo by chtěl horu? No, jako na štěrk, na dálnici. A vyhlásil takovou soutěž u nás v rodině, že chce dalšího vnoučka a tomu dá ten jako milion za ty...
1: Takže to je zase jako z reálného prostě příběhu, to vás jako nenapadlo někde ve snu, ale prostě opravdu vám to někdo jako zase takhle předvěděl, jste řekl, jo, skvělý nápad, tak to dám do filmu.
2: Já jsem jako kubisti, kteří říkají, já nehledám, nebo my nehledáme, my nacházíme ty artefakty, jo. Takový koncept umělecký. To znamená, že já jenom chodím a vlastně ty věci snažím se vědomě nacházet a uchovávat si je. Ale to je spousta historie, které jsou neuvěřitelné, ale jsou prostě, píšu se takový deníček, kde si píšu ty poznámky a už i v Rafťácích to tak bylo, tam je spousta. Třeba taková scéna se sekerkou, jestli jste to pamatujete, tu scénu, jak tam také obtesává takový opilej hasič.
1: Jo, ano. No. To je ten, u toho bálu, že?
2: No. To je moje historka, kdy jsem byl se svýma synovcema v cirkusu a mě si fakt vyhlí takovýhle opilej jako cirkusák a začal mě obtesávat nožema, že jo? A já jsem byl úplně z toho vyřízený, včetně těch forků, ještě neodcházejí, teď mi zavaž oči a tak. Jo. A nebo zase, jak tam máte tu scénu v Rafťácích, jak oni vlezou po ten stůl, jak se tam potkají.
3: No tak, to je taky z reálného předobrazu.
2: To není z reálného předobrazu, ale to je, jestli jste viděl Někdo to rád horké.
3: Asi jo.
2: Což je nejslavnější komedie, ano, černobílá. Ano. Nemůžete se pamatovat, ale tam ta scéna je. A my jsme ji prostě jenom vzali. Já jsem říkal, hele, já to chci jednou zažít, si to natočit, jak se tam oni schovávají pod tím stolem.
3: Jirka Mádl se tam schová, ano.
2: No. Takže vždycky to někde vidíte a vlastně to nějakým způsobem použijete.
3: Mě by ještě zajímalo, když jste psal vyprávy, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že jste během toho psaní vyhořel. Jak takový vyhoření probíhá? Nebo jak byste to popsal? Ten pocit.
2: Šílený.
3: Co se během toho děje? Co během toho cítíte?
2: Nic. Já nevím, nepřeju vám to, nikdy by vás to potkalo, ale vlastně tak moc pracujete, že se jednou neprobudíte a sedíte na posteli a nemůžete se zvednout. A pak vám žena řekne, ty máš jít do práce. Já řeknu, jo. Teď si nějak vyčistím zuby, dojedu do té kanceláře, kterou tam si zase sednete a koukáte. Pak otevřete takhle ten notebook, vidíte tam ten kurzor toho Wordu. Je vám tak špatně, že jdete na záchod, kde se prostě vyzvracíte. Pak se mete karimatku a si jeden spíte, no. Tak takhle to probíhá. Takže vás někdo mluví, tak jenom tak jako cívíte. Jo. Takový zvláštní stav úplného jako totálního odpojení se od těla, od fyzična. No, trval to rok.
3: A jak nahodíte zpátky řemen v takové situaci?
2: Já jsem, ono, dneska se tomu říká jako to vyhoření, ten burnout a jsou na to různě jako metody, jo. Ale já jsem vlastně zjistil, že nesmím nic dělat, no, že musím prostě, já jsem byl kolem 20 nemocnej s rukama, já jsem hrál rugby a měl jsem tady v ruce třikrát trombózu. A to vždycky se, když vám to jako ta ruka oteče, to je takové jako žilní uzávěr. No. A vlastně, když vám ta ruka oteče, tak máte vlastně vždycky tři řešení. Buď vám ji uříznou, přežijete to, nebo jste mrtvej. A pro mě to vždycky byly tak, jako poprvé jsem říkal, OK, říkám, doktor, si děláte prdel, jste mi chtěl uříznout tu ruku. On říkal, jo, jsme tím malém uřízli. Po druhé už víte, do čeho jdete. A po třetí už je to fakt jako, to už je konečná, to už prostě vám ten mozek pracuje, co se všechno stane, že ty představy, že se bojíte toho, že v lese se vždycky bojíte toho, co by tam mohlo být. Kdybyste neviděli nic, tak se nebojíte ničeho. Že? Takže já jsem, to bylo šílený. A já jsem tam měl podobný jako úzkosti, jako v tom vyhoření. A viděl jsem, že jediný, co musím, jako setrvat v nějakým jako vnitřním takovým jako tom standby módu a že to přejde. Jo, takže vlastně já jsem si jakoby modelově to, jsem na to vzpomněl, co se mi stalo v těch 25 a prostě jsem to držel a viděl jsem, že to přejde. Měl jsem docela dost peněz jako z toho, tak jsem to nějak přežil. No.
3: To si vůbec nedokážu představit, že člověk opravdu rok jako...
2: Samozřejmě tam děláte nějaký věci, ale je to takový to, já nevím, jestli to znáte, jste jako mimo, jo, že prostě nejste ve svý, znáte to, že jste někdy probudíte, nejste ve svý kůži.
3: Takzvaně off.
2: Off, no, ale jakože musíte to udělat, ale vlastně, jo, tak já tam sedím, Rudo, jo, dobrý, jo. A ty se tam nebavíš. Ne, já se bavím, jo, dobrý. A vlastně pořád jako tak jenom, no. Hele, kdyby dneska věděl, že muži nějakýho psychoterapeutovi, nebo, ale říkám to všem teda, nebo že na to, že dneska se s tím dá pracovat, kdybych to v té době jako věděl, tak to okamžitě udělám. Ale ono to v té době nebylo jako tak jako popsaný, ani to nebylo tak jako definovaný, že to opravdu takhle závažná věc. Já jsem nějaký pocit, jsem prostě jenom unavený, jsem to prostě přetáhl. No. A když to bylo dlouho, tak jsem říkal, tak to nějak prostě musíš vydržet. No.
3: Co vás v současné době vytěžuje? Vy připíšete knížku?
2: Já jsem napsal knížku, teď v říjnu vyjde.
3: Už jste ji napsala, už vyjde v říjnu.
2: Teď právě jsme dofinalizovali, teď jsme dodělali obálku, je to detektivka. A já jsem teď dlouhou dobu přednášel na univerzitě detektivní příběhy, abych se to naučil, abych jako si to osvojil. A měl jsem hroznou touhu to vždycky napsat. A tak jsem napsal svůj první díl takového detektiva, který je v roce 45 na barikádách, bojuje vlastně jako povstalec a současně Němci, když utíkají, tak se za ním staví jeho kamarád Němec a přidá mu složku, že asi někomu přeskočilo, že na těch barikádách se nacházejí rozsekaný kusy těl ženských a že to chce, že by to chtělo vyšetřit, že on už musí jako zmizet do té Plzně. No, takže on jako vlastně na barikádách a přitom vlastně vyšetřuje takového nějakého masového respektive sériového vraha.
3: A jak se kniha jmenuje?
2: Případ pražské bestie.
3: Případ pražské bestie.
2: A všem to doporučuje, to napínavý.
3: Rodolfe, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do studia. Já vám popřeju krásný zbytek dne a díky ještě jednou, že jste přišel.
2: Já děkuju za pozvání a přeju krásný den.
3: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl scénárista, producent a režisér Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Keby bylo něco,

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Evropská komise dočasně zablokovala 77 milionů korun firmám z Agrofertu. Do českých lesů se vrací kůrovec. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Jde o zhruba 77 milionů korun. Informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Komise to podle něj odůvodnila tím, že stále prověřuje možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie koncernu do svěřenského fondu RSVP Trust. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský řekl Českému rozhlasu, že se o rozhodnutí dozvěděli z médií.
2: I nadále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a dotačním pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
0: Premiér Babiš dlouhodobě tvrdí, že vložením akcí do svěřenského fondu svůj střet zájmů vyřešil. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát nenapadají jenom smrky, ale taky stromy s hlubším kořenovým systémem, vysvětluje krajský ředitel lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
3: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt líkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
0: Pardubické dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště. Areál za téměř 51,5 milionu korun patří k největším v Česku a využívá nejmodernější technologie, včetně zavlažování pod povrchem. V budoucnu by měl sloužit i pro významné parkurové závody. Letos ho ale čeká pouze zkušební provoz, potvrzuje ředitel závodiště Jaroslav Miller.
4: V letošním roce děláme takové zkušební závody. Za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkurové závody v měsíci. Říjnu tady bude ještě jeden. Je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii. Ten ostrý provoz bude v roce 2027. Sport.
0: Fotbalisté Zlína mají nového trenéra. Vedení klubu odvolala Bronislava Červenku, který s týmem v úvodních 7 kolech šance ligy ani jednou nebodoval. Zlín je proto v tabulce poslední. Červenku nahradí na pozici kouče současný sportovní manažer Pavel Hovtych. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy zvyšte pozornost u Nového Strašecí. Na kilometru 31,5 pojedete kolem odstaveného kamionu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na odstavená vozidla. Za Větrným Jeníkovem na 98. kilometru stojí kamion v pruhu pro pomalá auta. Vybočuje se tam v zatáčce. Větší komplikace na D1 do Prahy způsobuje další kamion za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru dostal defekt a částečně blokuje i pravý pruh. Vybočuje se a tvoří se kratší kolona. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Becherovka. Původní český likér vyráběný podle přísně tajného receptu. Jméno Becher údajně pochází z německého slova pechr, tedy smolař. Ovšem rodina karlovarských Becherů žádný pech rozhodně neměla. Z původních mlynářů na říčce Teplé, kteří zde zapustili kořeny v 16. století, vzešla pokolení krejčích, obchodníků, mistrů puškařského řemesla, ale také nejstarších karlovarských lékárníků a uznávaných lázeňských lékařů.
1: Co se vám vybaví, když vám řeknu Becherovka?
2: Večer, pátek, kamarádi.
3: Becherovka, byliný nápoj.
1: Mám ji ráda.
4: Becherovka, no to je alkohol.
1: Dobrý zdraví. Pití.
5: Likér z Karlových Varů.
6: Nejznámější exportní likér.
7: Raní bolehlav.
1: A z kolika bylin se vyrábí, typnete si?
8: 13.
9: Hodně, samý dobrý určitě jsou.

0: už ve druhé polovině 16. století. Jeho syn se tu pak stal městským mlynářem. Jeho potomci získali v polovině 17. století Karlovarskou lékárnu a její provoz udrželi ve svém vlastnictví skoro 250 let. Becherové se stali nejbohatší a nejváženější rodinou v lázeňském městě. Zastávali významné funkce, byli městskými radními i purkmistry. Právě tato rodina dala ve městě postavit například takzvaný Český sál, který se později stal základem slavného Grand Hotelu Pup. Jedním z nejznámějších členů rodiny Becherů byl doktor David Becher. Žil v 18. století, byl to slovutný lázeňský lékař a nejen to. Určil také základní chemické složky karlovarských pramenů a zdůraznil význam kysličníku uhličitého v minerálních vodách. Zasloužil se o vznik karlovarských lázeňských pavilonů a kolonád, které se od té doby staly pro město tak typickými. Právě on totiž doporučil pacientům a lázeňským hostům pít léčivé vody přímo u pramenů. Na poznatcích doktora Davida Bechera, přezdívaného Hippokrates Karlových varů, staví balneologie dodnes. Mužem, který na začátku 19. století proslavil Karlovy vary a rodové jméno po celém světě, byl Davidův synovec Josef Vitus Becher. To on je pravým otcem Becherovky.
1: Tady jsou typické láhve, do kterých se Becherovka plní, ale každá má úplně jiný obsah.
2: Tady jsme v první místnosti výrobního závodu, kde jsme představili výstavku jednotlivých ingrediencí a polotovarů, jak se Becherovka vyrábí.
3: Za ředitelem Tomášem Brizgalem do Karlových varů Bohatic vyrazila kolegyně Světlana Lavičková.
1: Voda, to je jasné. Směs bylin a koření, to mi určitě neřeknete, jaká to je.
2: Určitě vám neřekneme konkrétně, ale můžeme prozradit, že se míchá zhruba 20 různých druhů bylin a koření. Byliny jsou především z České republiky, z střední Evropy, ale samozřejmě koření jsou spíše z exotických zemí Asie, Afrika a tak dále.
1: Víte, o vás se říká, že vždycky to složení těch bylinek ví jenom dva lidé a když odchází, tak jsou vázáni těžkým slibem mlčenlivosti.
2: Je to pravda, zrovna já i můj kolega tady Bohuslav Pich, tak jsme ti dva, kteří recepturu známe a není to jenom slibem mlčenlivosti, ale v současné době i smlouvou o mlčenlivosti.
1: Takže kdybyste to porušili, tak vás čeká čtvrcení, lámání v kole a podobně.
2: A věřím, že ještě něco horšího.
1: Také jsem se dočetla, že třeba objednáváte i úplně jiné byliny, abyste zmátli stopy.
2: Samozřejmě tak neprozrazujeme úplně všechno a využíváme více dodavatelů bylin, od kterých objednáme různé byliny i různé množství, aby samozřejmě žádný z dodavatelů nevěděl, jaké konkrétní množství potřebujeme na rok a jaké konkrétní typy bylin. Takže i to je součástí tajemství, že není možné poslat někomu kompletně recepturu a pošlete nám vzorky bylinek o tomto množství.
1: Pak líh, vinný destilát, to je vínovice?
2: Předestilované víno má to zhruba okolo 75% alkoholu a je to vlastně základ brandy a všech možných vinných lihovin.
1: Pak je tady pomerančová silice, ta už má takovou světle zlatavě medovou barvu, cukr, co to je digerát, tmavá tekutina, hodně možná tmavozelená, já to nevidím proti světlu, možná do hněda.
2: Digerát to je vlastně první polotovar, který vychází ze smíchání bylinek, které dáme do speciálních pytlů z filtrační látky. Vytvoříme jakýsi čajový sáček. Čajový sáček s bylinkami dáme do speciálních extraktorů, zalijeme ho právě lihem. Líh používáme čistě české provenience z cukrové řepy. Vytvoříme něco jako by alkoholový čaj. A právě po dobu extrakce, kterou specificky tady nazýváme v našem procesu digerace, takže zhruba po jednom týdnu digerace právě získáme první polotovar digerát, což je vlastně čistý bylinný extrakt v lihu. Má to zhruba asi 95% alkoholu a je to silně bylinný roztok srdce Becherovky.
1: Pak je toho tedy koncentrát, začeřený polotovar, přefiltrovaný polotovar a pak už ta Becherovka.
2: Přesně tak. Celkově asi bych zmínil, že třeba v té fázi toho koncentrátu tak Becherovka zraje zhruba 2 měsíce a zároveň v rámci toho výrobního procesu, tak to je taky typické a moc se to o Becherovce neví, ale v současné době je standardní, že probíhá 3stupňová filtrace a jedna filtrace probíhá na odstranění nějakých základních bylinných kalů, druhá na odstranění takzvaných chladových zákalů a třetí, aby se byli 100% jisti, že Becherovka bude jiskrná bez jakýchkoliv stop bylinných kalů nebo jakýchkoliv jiných částeček. A když už je Becherovka jiskrná,

0: tohoto prostoru, vlastně kde se teďka nacházíme, výroba polotovaru, putuje potrubím, není to vodovod, ale Becherovkovod, putuje na plnící linku, kde ji stáčíme právě do lahví.
1: Teď jsme si to pěkně řekli tady teoreticky, no a pustíme se do té výroby, tedy jestli mě tam pustíte.
0: Určitě něco vám podhalíme, ale určitě ne všechno.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Josef Vitus Becher byl obchodník s koloniálním zbožím, ale zajímal se také o chemii, experimentoval s léčivy, v 25 letech si zařídil vlastní vinopalnu a začal s výrobou likérů. A pak se přihodila ta zvláštní náhoda. V létě roku 1805 se v jeho domě u Tří skřivanů na tržišti ubytoval jistý významný říšský hrabě, který byl ve Varech na léčení. Jmenoval se Maximilian Friedrich von Plettenberg-Wittem zu Mietingen. Jeho jméno už dávno zapadlo v hlubinách zapomnění, ale nebýt toho, že tento pán do Karlových Varů přivedl svého osobního lékaře z Anglie, doktora Christiana Frobriga, a nebýt toho, že se ti dva ubytovali právě u Tří skřivanů, kde měl v přízemí svůj krámek s kořením Josef Becher, nejspíš by ani nebylo slavného likéru. Seběhlo se to takto. Josef Vitus Becher si s doktorem Frobrigem padli do noty a spřátelili se. Oba byli velcí nadšenci do žaludečních likérů. Celé hodiny spolu po večerech rozmlouvali o síle bylin. Když pak Frobrig odjížděl směr kanál La Manche, věnoval Becherovi lístek se zázračnou recepturou, s elixírem života. Namíchal ho z 20 bylin, které v okolí Karlových Varů nazbíral, a přičinil poznámku: s tímto jsem byl docela spokojen. Josef celé 2 roky elixír vylepšoval a recept piloval, než tu dobrotu začal prodávat jako kapky na žaludek. Měli podporovat dobré trávení. V lázeňském městě, kde se v té době léčili zejména neduhy zažívacího traktu, to byl naprosto ideální nápad. V květnu roku 1807 započal historicky první prodej léčivých kapek v krámku v domě u Tří skřivanů. Josef Vitus je nazval English Bitter či Karlsbader English Bitter na památku svého přítele, Angličana doktora Frobriga. Později svůj výtvor přejmenoval na originál Karlsbader Becher Bitter, no prostě původní karlovarská hořká. Josef Vitus Becher šel ve stopách svých předků. I z něj se stal karlovarský městský radní a purkmistr. 2x se oženil, první žena mu zemřela na zápal plic a zplodil celkem 16 dětí. Ale jen 5 dcer a 2 synové ho přežili. Tajemství výroby lahodné tekutiny svěřil pouze svému synovi Johanovi, který po něm převzal firmu a vedl ji přes 3 desetiletí.
2: Tady si připadá možná i trochu jako ve vinařství. Jsou tu ocelové tanky a v nich je už becherovka.
3: Ne, v těchto tancích není becherovka, v těchto tancích právě připravujeme ten bigera, to je ten bylinný výluh.
4: Prozrazuje výrobní manažer Bohuslav Pich.
3: Do těchto tanků dáme ty sáčky s těma bylinama a přidáme k tomu alkohol, kde to potom necháme přibližně 1 týden macerovat, nebo takzvaně digerovat, a získáváme ten digerát. To je vlastně ta složka, která tvoří jak chuť, tak barvu, tak i vůni becherovky.
2: V té době, kdy digerát tady v těch tancích, řeknu neodborně, zraje, kontroluje ho někdo, očichává, ochutnává?
3: V té době, pokud je to v tancích, tak se neochutnává, pouze se kontroluje teplota, která tam má probíhat, a čas, který je na to vyčleněn. Můžeme říct, že ta teplota se pohybuje mezi nějakým 20 až 50 stupni. Digerát přečerpáme do vedlejší místnosti, do dalších nádrží, kde z něj připravíme koncentrát.
2: Jdeme kolem dveří, které jste mi zahradili, že tam nemohu. Tam se skrývá to největší tajemství.
3: Dneska se tam provádí míchání nebo příprava té bylinné směsi. Dříve ve starém závodu byla dokonce stejné dveře, kde byl název Drogikammer. Ne, že by se tam dělali drogy, ale protože se tam zpracovávaly drogy jako bylinné, kde se připravovala ta samá směs. Když si vlastně vezmeme srovnání staré výroby a nové výroby, tak nevidíme rozdíl, co se týká technologického postupu jako takového, nevidíme rozdíl v používání složek. Jediný rozdíl, který je, že používáme modernější zařízení, které je daleko výkonnější než to původní.
2: Když teď tady ten digerát zraje nebo se vytváří v těch ocelových tancích, tak v minulosti to bylo?
3: V minulosti to bylo tak, že byl nejdřív měděný ta nádrž a potom byly ty ocelové, protože dokonce tyto čtyři ocelové tanky, které tady vidíte, jsme si přenesli ze spodního původního závodu.
2: Ty zakázané dveře minem, jdeme tedy tam, kde vzniká koncentrát. Tady už jsou dřevěné obrovské tanky, další ocelové, ale mně tady pořád chybí takový ten výrobní šrumec, tady nepobíhá spousta zaměstnanců.
3: Nepobíhá spousta zaměstnanců, protože tím, jak jsme se přestěhovali do nového moderního závodu, celou tady tuto výrobu dělají pouze tři lidé, kteří mají na starosti od přímo základních surovin přes zpracování na různé polotovary až po vlastní expedici do stáčecí linky.
2: Ve třech lidech vyrábíte tady Becherovku?
3: Ano, ve třech lidech. Další lidi samozřejmě máme potom na stáčivně, další lidi jsou ve skladech a tak dál, ale tady přímo jsou jenom tři lidé. V těchto dvou předních dřevěných tancích vytváříme ten koncentrát. To znamená, že tam načerpáme ten digerát, který jsme připravili, přidáme k tomu cukerný roztok, vodu, přidáme k tomu ten vinný destilát, tu pomerančovou silici, zamícháme, no a máme připravený koncentrát. Koncentrát leží po určitou dobu v tom dřevěném tanku, potom se přečerpá.
2: Po určitou dobu, co to je?
3: Určitá doba je cirka 14 dnů. Po ukončení těch 14 dnů se to přečerpá do dalších nerezových tanků, kde Becherovka zraje dalších 4 až 6 týdnů. No a potom už jdeme vždycky jenom část toho koncentrátu, přečerpáme do některé z těch předních nerezových tanků, kde doplníme vodou, lihem, cukerným roztokem a máme hotovou Becherovku.
1: Roku 1838 převzal Johann otcův koloniální obchod i výrobu likérů v rodném domě u Třískřivanů. Právě on je považován za zakladatele firmy v pravém slova smyslu. Rozvíjel výrobu Becherovky téměř 40 let a rodinné firmě zajistil budoucnost v podobě tří dědiců, synů, s celkem tří manželství. Janův podpis jako stvrzenku tradiční kvality a chuti najdeme i dnes na každé lahvi Becherovky. Rostoucí poptávka ho přiměla postavit novou, větší továrnu a když už inovoval, vzal to od podlahy. Továrnu vybavil moderním zařízením a požádal svého švagra Karla Laubeho, zda by nenavrhl na originální likér originální láhev. Tak vznikly dnes již typické ploché lahve s vlastními vinětami. Pro novou továrnu si vybral zdánlivě naprosto nevhodné místo na Steinberkách. Nejen jeho švagr Karel Laube veřejně pochyboval o smysluplnosti tohoto kroku. Oblast se zdála být stranou městského dění. Všechny pochyby ale ukončilo zahoukání prvního vlaku na novém karlovarském nádraží, které vzniklo krátce na to. Karlovy Vary, Steinberky i Becherova likérka se rázem ocitly v přímém spojení s vyhlášenými lázněmi a železnice jim otevřela cestu do světa.

0: Pánové sundali bundy, berete si krásné bílé fráčky. Moment, já se budu taky oblíkat.
1: Ano, vy si vezmete také, protože jsme v potravinářském provozu a tady už se Becherovka plní do lahví, ze kterých se následně konzumuje, takže se musí dodržovat jistá pravidla hygieny a potravinářské výroby. Mimo slušivého pláště budete mít i krásnou slušivou čepičku a samozřejmě špunty do uší, abyste nás neslyšela.
0: Jsme oblečeni, jsme v předsálí.
1: Přímo za stěnou jsou tři nádrže, kam ústí Becherovod. Každá z nádrží má 5000 litrů. Přímo z těchto nádrží putuje dalším menším potrubím do plníček, kde už se plní Becherovka do lahví.
0: To všichni známe, takové ty ploché zelené lahve, od snad litrová je největší až k těm maličkým kapesním. Ten tvar těch lahví se měnil v historii.
1: Největší lahve je 3-litrová dokonce. I díky velikosti se musí vyrábět ručně a není možné ji dělat na strojích. Oválná lahev je pro Becherovku typická od začátku výroby Becherovky, no minimálně od poloviny 19. století. A zelená barva se přidala zhruba v druhé polovině 19. století. Zelená barva více ochrání ten bylinný roztok a samozřejmě nedochází k žádným negativním vlivům, které by mohly být, když by lahev čirá a slunce ji mohlo negativně ovlivňovat. Ale tvar lahve jako takový je charakteristický pro Becherovku a myslím si, že i kdyby člověk viděl jenom stín té lahve, takže pozná, že to je Becherovka.
0: Je to zvláštní, ale ta Becherovka mi tady vůbec nezavoněla.
1: Z pohledu nějakého řízení rizik tak je nejlepší, když Becherovka není cítit ve výrobě, protože když Becherovka je cítit, tak to znamená, že někde musí unikat a to zvyšuje riziko nějakých možných požárů, či nedej bože explozí.
0: A kde to z toho Becherovodu teče do těch lahví?
1: Ze skladu dostáváme prázdné lahve na paletách přímo ze sklárny a tamhle na stěně můžeme vidět cestu Becherovodu, který jde do nádrží, které jsou zde. Na prvním stroji fundáváme palety automatickým strojem depaletizátorem z palet na dopravník, po kterém putují do toho hlavního stroje, kde se dělá plnění, uzavírání, lepení etikety.
0: A mám radost, že už tady člověk potká i nějaké ty živáčky.
1: Tady je to mnohem živější. Plnící linku obhospodařuje, řekněme, 8 lidí, včetně mistra a jeho zástupce taky do 10 lidí.
0: Tady už běží ty láhve. Na ty lahve se také lepí etikety. Proměnil se vzhled té etikety v průběhu těch desítek let?
2: Základní tvar těch etiket je neustále stejný. Měnila se trošku barva, měnily se na tom různé ornamenty, měnily se nápisy, státní podnik, potom národní podnik, že jo, dneska je to společnost nadnárodní a tak dále. Ale jinak se snažíme, jako se udržel tvar lahve, tak na to se samozřejmě musí udržet ten tvar té etikety.
3: V té době už ovšem vedení firmy přechází do rukou další generace. Johanův nejstarší syn Gustav pojmenoval firmu po svém otci, Johann Becher, a nechal u obchodní komory v Chebu zaregistrovat ochrannou známku. Byl to šikovný obchodník. Přišel třeba na nápad zvyšovat poptávku jednoduchým psychologickým trikem, formou umělého nedostatku. Svým zákazníkům totiž neprodal víc než 5 litrů Becherovky měsíčně a začal vyrábět také známé bílé porcelánové kalíšky.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Světová výstava v Paříži 1900. Největší vyznamenání Grand Prix. Becherovka Karlovarská, anglická hořká, již po 90 let známý oblíbený zdravotní likér.
2: Gustav úspěšně vedl firmu 3 desetiletí a pak ji prodal svým nevlastním bratrům. Co ho k tomu vedlo? I tady platí staré známé cherche la femme, za vším hledej ženu. Patrně za to mohla krásná Crescencia Doyle, dcera bohatého obchodníka. Ačkoliv mezi nimi byl obrovský věkový rozdíl, Gustavovi bylo 64 a mladé krásce pouhých 24, slavila se svatba. V roce 1904 v italském Bolzánu. Gustav prodal svůj rodný dům u 3 skřivanů na tržišti, dnes na tom místě najdete Palác Atlantik, a z utržených peněz postavil rodinnou vilu v nově se rozrůstající vilové čtvrti. Možná doufal, že obrovský honosný dům časem zaplní klubko potomků, ale nestalo se tak. Crescencie děti neměla a manželé v novém paláci strávili jen pár let. Gustav zemřel v roce 1921 a vilu získal Spolek pro chemickou a hutní výrobu. Za války tu bylo krajské velitelství SS, pak ji potkalo znárodnění, sloužila jako dům pionýrů a mládeže, v 90. letech se z ní stala hudební škola. Už měla skoro na mále. Opakované vykrádání, vandalské ničení cenných částí dochovaného mobiliáře, devastující přestavba, chátrání. Nakonec ale naštěstí neskončila v rozvalinách. Dnes, po rekonstrukci, v ní sídlí Galerie umění Karlovy Vary. A ze sídla bývalé továrny je Jan Becher Muzeum.
3: Přinesu si domů láhev Becherovky, chci si ji večer otevřít, mám ji dát do ledničky nebo ne?
4: Celkově je doporučovaná spíše jí pít chladnou, ale řekl bych kolem té 0 stupňů, ale někdo ji může pít vymraženou, to má skladový mrazák, někdo v lednici a někdo naopak nedá dopustit na teplou Becherovku, když takových asi moc není. Určitě doporučujeme spíše chladnější, ale tu konkrétní teplotu, jestli mrazák nebo lednice, tak to by si měl každý spotřebitel najít sám, aby mu to co nejlépe vyhovovalo.
3: Co je podstatnější, když popijím Becherovku? Ta chuť anebo ta vůně?
5: No tak já si myslím, že se musí doplňovat, protože nejdřív ucítíte vůni, při které se podíváte na tu barvu, podíváte se na tu čirost a jiskrnost a to vás vybídne k tomu, abyste ochutnala. A když potom ochutnáte, tak si kontrolujete, jestli ta chuť je opravdu taková, jako jste čekala podle té vůně a podle toho vzhledu.
3: Hodí se Becherovka i do různých míchaných nápojů?
4: Já bych řekl, že to je jedna z největších předností Becherovky, protože nejenom v Čechách, ale můžu říct po celém světě, ve velkých významných barech Becherovka má vždycky své místo. Protože Becherovka tím, jak je hořká, zároveň sladká, má svoji typickou chuť a vůni, tak ve velkém množství koktejlů dokáže přinést to, co ty barmani potřebují. To znamená, barmanská komunita jako taková má Becherovku velice ráda a velice ráda z ní experimentuje a vytváří i nové koktejly mimo nějakých tradičních, jako je třeba Beton, který už byl vytvořený v roce 1967 při příležitosti Expo v Montrealu. Teďka je to, dá se říct, číslo 1 koktejl z Becherovky. Dá se přidat k tomu cokoliv dalšího. Může to být bezový sirup, může to být bílé víno, červené víno. Na stejném základu funguje dobře Becherovka koktejlu i s plzeňským pivem. Ale musím říct i z osobní zkušenosti, že vždy je dobré, když to připraví profesionál, protože když to člověk připravuje sám doma, z vlastní zkušenosti vím, že kolikrát nedosáhne stejné chuti.
2: Úspěšně zavedená firma se dědila z otce na syna a spolu s ní zázračná receptura. Poptávka po výrobku se stále zvyšovala a od poloviny 19. století se jeho sláva začala šířit za hranice monarchie. To už měla typická placatá zelená láhev také novou etiketu v modré a žluté, kterou známe dodnes. Prodej likéru pomohlo i to, že zachutnal stařičkému mocnáři Františku Josefu I. Díky tomu se na lahvi mohlo objevit C a K dvorní dodavatel. K císařskému dvoru putovalo z Varů na 50 litrů likéru měsíčně. V době svého založení měla Becherovka už 12 000 pravidelných odběratelů a několik filiálek. Proslulá námořní dopravní firma Lloyd začala Becherovku prodávat na všech svých lodích. Osvědčila se prý jako pomocník pro zmírnění obtíží zažívacího traktu, pálení žáhy, nevolnost, žaludeční křeče a mořskou nemoc. Mezi významnými gratulanty ke století Becherovky byla jeho královská výsost, velkovévoda Ferdinand Karl. Za první světové války se likér vozil i vojákům na frontu. Becherovka se dostala do Španělska, Itálie, Turecka a Egypta. Spojené státy americké však dobyla až v roce 1934 po zrušení prohibice a Anglii dokonce ještě o 4 roky později. Bylo to po neuvěřitelných 133 letech od jejího zrodu. Tou dobou už se přitom běžně vyvážela do 50 zemí světa. Zásluhu na tom měl Lord Walter Runciman, který byl reprezentantem Anglie a Francie při vyjednávání s nacistickým Německem o sudetoněmecké otázce. Část jednání se vedla přímo ve sklepních prostorách firmy, ve sladké komůrce, dnes nazývané Kristýnka. Posledním členem, respektive členkou rodiny, která stála v čele továrny a která znala tajemství unikátní receptury, byla Hedda Becherová. Ta vedla továrnu po celou druhou světovou válku. Než byla po válce za zvláštních okolností odsunuta, byla donucena vydat rodinný poklad k režimu. Původní kurentem psanou recepturu na Becherovku z pera doktora Christiana Frobriga. Tak se receptura dostala do rukou úřadů a podnik byl znárodněn. Becherovka byla jedním z vůbec nejúspěšnějších vývozních artiklů socialistického Československa. V roce 2001 byla dokončena privatizace společnosti.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Minimální mzda bude v příštím roce 24 900 korun. Vláda schválila její výpočet. Lesníci na Brněnsku kvůli suchu mění postupy v sázení stromů. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který dnes schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce na 26 900 korun. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce.
2: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%, o rok později by měl být 45,8%.
0: Za minimální mzdu pracuje v Česku zhruba 5% zaměstnanců. Správci lesů města Brna po zkušenosti s letošním suchem změní postupy při sázení stromů. Hlavní období výsadby přesunou na podzim. Doteď to dělali víc na jaře. Letos ale kvůli suchu desítky procent jarních sazenic nepřežili. Vysvětluje vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček.
3: Dřív to fungovalo tak, že jsme dělali 70% výsadeb na jaře a nějakých 25% na podzim. Od příštího roku necháme na jaře tak 10% a veškerou sadbu, která půjde, tak přesuneme na podzim, kdy to ještě nějakým způsobem nějaké srážky přes tu zimu chytne ten stromek.
0: Odborná porota soutěže Stavba roku navštívila 150 přihlášených objektů napříč Českem a 50 z nich nominovala. Je mezi nimi třeba Dvorecký most v Praze, rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích, obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Hlavní trofej, stejně jako cenu veřejnosti a další ocenění, si vítězové odnesou z gala večera, který bude 16. listopadu v pražském Rudolfi.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v příštím roce zápasem proti Norsku, které na minulém turnaji získalo bronz. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila program světového šampionátu v Německu na svém webu. Úvodní duel čeká Čechy den po oficiálním zahájení, tedy 14. května. Postupně národní tým vyzve v Düsseldorfu taky Kazachstán, Spojené státy americké, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a na závěr skupiny Kanadu.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 207. kilometru ve směru do Brna stojí na krajnici porouchaný kamion. Na dálnici D5 je mezi 7. a 8. kilometrem ve směru do Plzně kvůli práci silničářů uzavřený levý jízdní pruh. A na nehodu dejte pozor na silnici 58 u Lichnova na Novojičínsku. Havarovalo tam osobní auto, které zůstalo převrácené a na místě teď probíhají vyprošťovací práce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel doajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmá a čte Homola Hemala, Nidrle Hebrle, Pik, Beck, Bejvl Bulejko. A Rudolf Dale prý jen zakroutil hlavou s poznámkou, no to je mi teda divadlo, na nic nečekal a odešel rovnou domů. My se ale naopak za některými zmiňovanými pány dnes vypravíme. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěkný lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: Halo, moment, kapa, zpátky.
3: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
3: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona tady těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: K soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha, tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
3: K Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpitlemu.
3: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte na všemní lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
3: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzdat do ruky.
3: Ano, to vím.
2: Do Vejmelku, ne, rozumíte, do ten lístek. Rozumíte.
3: Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte teda podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
3: Ano, to všechno vím.
2: No.
3: Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
3: Ale abych ten lístek

0: tak musím říct svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvý Sihák.
0: Ježiši, co to bylo?
1: Hlustvý Sihák.
0: Když prchaných Čechyš?
1: Já vám to povídám česky, svoje jméno, Hlustvý Sihák.
0: Co, hustý?
1: Ale ne hustý. Hlu, hlustvis, hlus, hlus.
0: Hlu, hlu, jo?
1: Ne hlu, hlu, jenom jednou. Hluství.
0: Hlu.
1: Hluství.
0: Svi.
1: Hluství.
0: Ježiši, člověče, s takovým jménem choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: Přijďte zítra v 8:30.
1: Ale kde pán? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste.
1: H jako Heine.
0: H, jo?
1: Jo.
0: Jako Heine, jo?
1: Heine.
0: Heine, ale s velkým H.
1: Právě.
0: Dál, dál.
1: L jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to. Řeknete svoje jméno! Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. A halejte se, přijďte zítra v 7:30.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal? Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
0: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Lust, vy, si, hák. No a je to.
0: Už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
0: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménu přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: Ne, to je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: No, buďte tak láska vzpěcha.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl 30 minut žít nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete, pulpitel, jo?
1: Ne, ve Jmelkovi.
0: Jo, ve Jmelka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. Je totiž úřední tajemství. Je to 1:40. Haló? Na vrátnice u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló? To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstek?
0: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: A.
0: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějaký? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Luství si
0: ha. Ha? To je křesní tohleto. Lustvisia. Lustvisia.

0: Až žádný šmihák. Prosím, já to budu hláskovat.
1: No, hláskovat.
0: H, jako hlávkový salát.
1: L.
0: L, jako ledvinky.
1: U.
0: U, jako undatra. No, undatra. Ano, to je jako ondatra, jenom že má na začátku U. Slanina.
1: A nechte to, mě už pálí žás.
0: Tak si vemte sodu. Jo, s jako soda. On zas nerozumí soda. S jako soda, O jako oda. Hojte se, přijďte zítra v půl šestý.
1: Já se budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra v půl šestý.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Hláskujte.
0: 50, P jako pišišvoj.
1: Hláskujte moje jméno.
0: Moment, haló. Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustný slihák?
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, jo, v pořádku. Já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak mou náru.
0: Moment. Napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No dobrá.
0: Tak, jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvy si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co, soudrouti tam bez lístku.
1: No to jsem rád. Už jsem myslel, že tady budu stát do rána, tak teď letím k soudru Vejmelkovi, doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já!

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Josef Beck, to byl další z té skvělé party tehdejšího divadla ABC s panem ředitelem a režisérem Ottou Ornestem v čele. Ornestinum se jim tehdy taky přezdívalo. Josef Beck se dnes představí pod postelí, a to doslova. Totiž v adaptaci jedné z povídek Fjodora Michajloviče Dostojevského o tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
2: Kdo? Kdo je to? Kdo jste?
3: To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a načte, když už jsme se do té Brandy dostali.
2: Ale stejně.
3: Ticho.
2: Nectěte, pane. No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičet.
3: Jen to zkuste.
2: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
3: S pánem, který leží pod postelí.
2: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás, nemýlím-li se nemorálnost.
3: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi neshal na obličej.
2: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvic, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny, já přece v takovém postavení zůstat.
3: Sám jste se do něho vecpal. Tak se pošoupněte. Udělám vám kousek místa. Já už nemohu.
2: Děkuji. Šlechetný, mladý muž, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postavení, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás. Ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.
3: Bude to už stila. Chápete, že bude zle, jestli nás uslyší.
4: Drahoušku, tady jakoby předlí kočky, ne?
5: Jaké kočky? Co vás to napadlo, já nic neslyším.
4: Opravdu předou, drahoušku.
5: Ale ne, to asi bude něco nad námi.
3: Cože? Nad nimi? K čertu? A já myslel, že je to poslední patro. Opravdu jsme v prvním.
2: Mladý muži, co to povídáte? Proč vás to pro Bůh zajímá? Já jsem taky myslel, že je to poslední patro. No, bože můj, za čím to trestáš?
3: Pst, zase mluví.
4: Tak ti potkám fešandičku.
5: Jakou fešandičku?
4: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička. Takováhle kukadla v modrém kloboučku.
2: To je ona má modrý klobouček, bože můj.
3: Ona, jaká ona?
4: Taková šelmička. Chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zase jiní známí.
5: No dovolte, oč se to zajímáte?
3: Ty pak jsi to potkal. Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu.
2: O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká?
3: Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
4: Co je to? Jako bych zas slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu, drahoušku, hluk? A to vykraval? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
5: No, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
4: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
5: Ale mám, prosím vás, nechte to. Probůh, já jsem tak unavená.
4: Tak už
3: dává dobrou noc. Odejte a my hned po něm slyšíte. Radujte se přece.
2: Bože, mě se chce kýchnout.
3: Něco upovažte.
2: No, co si mám počít? Tady to tak páchne myšinou a já se nemohu. Vytáhněte mi z kapsy kapesní, probůh, já se nemohu ani hnout.
3: Tak, tady ho máte.
2: No, děkuji. Bože, zač mě tak trestáš?
3: Já vám hned povím zač. Jste žárlivý manžel. Kdo ví, z jakého důvodu se ženete jako splašený, násilím vniknete do cizího bytu, uděláte výtržnost.
2: Znáte, muži, výtržnost jsem neudělal. To na vás lpí pečet nemorálnosti, mladý muži.
3: Zas s tou nemorálností. Jak pak můžete vědět, proč tu vůbec jsem? Jsem tu omylem. Spletl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
2: Co?
3: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero. Aha. On jste směšný, žádlivý dědek, pane.
2: No dovolte.
3: A víte, proč nevylezám? Jen ze soucitu k vám. O koho se tu beze mne opřete? Ha? Vždyť před nimi budete stát jako pařez. Nebudete si vědět rady.
2: Ale proč pak jako pařez? Proč jste si vybral zrovna tento předmět? Což jste mě nemohlo přirovnat k něčemu jinému, mladý muži? A proč si nebudu vědět rady? Já si budu vědět.
3: Pozor! On je teď na druhé straně postele. Já lezu. S Bohem!
5: Kde je to? Co? Pomoc!
3: Poručím se, madam, poručím se.
4: Je. Tady je ještě jeden. Tady je něčí bota.
5: Vrazi! Pomoc!
4: Tak ven. Vylezte. Dopak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
5: Lupiči!
2: Probůh, vaše excelence, nevolejte služebnictvo, vaše excelence, nevolejte jej. Hned vám vysvětlím, vaše excelence, to všechno žena. Já tak, to byl můj přítel, kamarád z dětství.
4: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj, chtěl jste nás okrást. A žádný kamarád z dětství.
2: Vaše excelence, já nejsem takový. Mýlíte se. Říkám, že je to krutá mělka, vaše excelence. Pohlejte na mě. Podívejte se. A z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk. Piju kalich.
4: Ale prosím vás, co je mě do toho, že pijete kalich? Ptám se vás, jak jste se sem dostal?
2: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. No. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
4: V jakém věku?
2: Snad jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu taková mladá dáma a váš věk. Je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let. Podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence.
5: Bože můj, jak směšný člověk.
4: Ano. Směšný. Ano. A takový umazaný. Drahoušku, to nemůže být zloděj.
2: Ne.
4: Ale jak se sem dostal?
2: Tedy opravdu podivně, vaše excelence. Je to skoro jako román. Jak? Za temné noci. V hlavním městě. A člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To nic. To vůbec nic se dělá. Vaše excelence. Co? Ano.
5: Ano. Bože můj, já snad dostanu záchvat.
4: No a ano. Směšný ano. A takový umazaný.
2: Ne, vaše excelence, tak já teď jsem zcela šťastný. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, já věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezřívá, neprávem.
4: Drahoušku, víš, kdo to je?
5: Ne, kdo?
4: To je ta fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
2: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
5: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete. A běžte. Ne. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
2: Ne, s Bohem, vaše excelence, s Bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že ji vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste? Co chcete, člověč? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přečtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježiši Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Víte, to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
2: Jeho parta.
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteličku.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Stapan, to je nějaký holidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Kriste.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
2: tak,
1: z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři talafúsové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem tomu udělal?
1: Pepíček, závorka brečí.
2: Já se lidi vyměl tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držet.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi proti hlivu.
1: Vždyť on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci 8. jednání.
2: Tak přeci.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návaly! To je...
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 500 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli,
2: počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověče.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pick, Beck, Bulejko, herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pick, Beck, Bulejko, gól! Hned ten první, Jiří Pick, bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Picka. A přitom taky zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všudy na světě tři páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakírky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nehněvejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad.
5: A jak si to vykládáte vy?
4: Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehován a je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledování?
3: Sledování? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nože, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.
4: Doktor Mortimer však má praxi, které si musí hledět. A jeho dům je na míle vzdálen od vašeho bydliště. Přes nejlepší vůli by vám nemohl přispět ku pomoci. Nikoliv, Sir Henry. Musíte vzít někoho sebou. Důvěryhodného muže, jenž by byl neustále po vašem boku.
3: A koho byste mi doporučil?
4: Kdyby se tady můj přítel, doktor Watson, podjal tohoto úkolu lepšího druha pro chvíle tísně, byste na celém světě nenašel. A nikdo to nemůže lépe posoudit, než já.
3: Výborně, jste skutečně nadmíru laskav, doktore Watsone.
2: Bude mi potěšením doprovodit vás, Sir Henry.
4: Tak tedy dojednáno. Doktore Watsone, budete mi podávat velmi zevrubné zprávy.
2: Ano.
4: Až dojde ke krizi, jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyn, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni tři připraveni k odjezdu.
6: Hodilo by se vám to, doktore Watsone?
2: Naprosto.
6: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10.30.
7: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
5: Usta hromu, Holmesi. To má pohřešovaná bota.
8: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
5: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
8: A určitě tam žádná bota nebyla.
7: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
2: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
7: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímnějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti sra Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona Jakub Desmond, farář, je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali sra Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
2: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
7: Jste, doufám, ozbrojen.
2: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
7: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
2: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s kokršpanělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek, pozdravil sra Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo, do večerního nebe melancholický obrys blat, z něhož strmněly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
8: Hola, co pak to tamhle je?
2: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
8: Co to, Perkinsi?
9: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží, ale ještě ho okem nespatřili.
2: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. Dvě vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina myhl zámek.
6: Stalo se to zde?
8: Ne, Tisová, ale je na druhé straně.
4: Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalír elektrických lamp a nepoznáte to tady.
10: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
11: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
10: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
8: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
4: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimere, a povečeříte s námi, ne?
8: Nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Zbohem tedy, a neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
10: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se ocitli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry i já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
4: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval. Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovémhle domě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka,
1: pondělně úterní, právě otevírá, 23. hodina odbíjí, no a krásný pozdní večer je před námi. Každopádně všechny vás zdraví Jitka Lukešová, všechny, kteří ještě nespíte, moc se na vás budu těšit. A 2 hodinky jsou před námi, společného setkávání se, společného povídání. No a také pro vás máme, jako vždycky, připravenou spoustu muziky pro vaší večerní pohodu a takový ten relaxační odpočinek. No a o čem to dnes bude? Dobrý přítel člověka. Kniha. Čtete rádi? Čtete hodně? Jací jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry? A vydržíte číst třeba klidně i celou noc, pokud vás knížka uchvátí? No a co pěkného jste četli v poslední době? Doporučte i nám ostatním. A vracíte se k nějaké knize třeba už po několikáté? Myslím, že každý z nás v životě určitě alespoň pár knížek přečetl. Minimálně povinnou četbu ve škole, co říkáte? Ale určitě jste mnozí náruživými čtenáři a dobrou knížku si obohacujete svůj život a třeba si i rozšiřujete obzory. Ne nadarmo se říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Telefon k nám na téma Dobrý přítel člověka, kniha. Telefon k nám na toto téma tedy 731 800 900. Pak máme také náš web a tam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka a samozřejmě i pro dnešní pozdní večer a noc platí i tradiční e-mailová adresa nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pohodový pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Václav Neckář, který si vypůjčil slavný hit od skupiny Bee Gees se stejným názvem Method Juices. Jinak 4 minutky po 23. hodině, to je čas, kdy pozdravíme prvního hosta, kterým je Zdeněk z Prahy. Krásný pozdní večer, Zdenku.
1: Dobrý den, dobrý večer. Tady je třeba Zdeněk z Prahy. Je třeba plno titulů, který by mě zajímaly jako z oblasti sci-fi nebo z oblasti přírodovědy vědný nebo tak, ale vzhledem k tomu, že jako mám problémy jako se zrakem, jako ne, že bych byl nevědomý, ale prostě jako to jako míň vidím, nebo prostě to hodně těch vydavatelů jak bych to řekl, zapomíná na to, že existují taky audioknihy.
0: Počkejte, a co nám teďka chcete sdělit? Chcete nám sdělit to, že vám chybí právě knížky v těch audioverzích, nebo co mi chcete sdělit?
1: Že mě chybí knihy taky v audioverzích, ano.
0: Dobře. Dobře, a povíte mi něco o třeba té nějaké vaší oblíbené knížce právě třeba v té audioverzi? Našel jste něco v poslední době, co vás zaujalo?
1: Stefan King třeba vůbec jako prostě různý ty jeho tituly, nebo Terry Pratchett, nebo takovýhle jako různý tituly.
0: Pánečku.
1: No a pak jsou třeba různý přírodopisní nebo různý podobní knihy a to teď jako si nespomenu přesně. Jako,
0: tak to všechno vás zajímá a baví tedy, jo?
1: Jo.
0: Čím je pro vás knížka, když říkáte, že vlastně máte Zdenku vlastně zrakový problém, tak čím pro vás v životě ta knížka je, ať už tedy v té zvukové verzi nebo v té tištěné klasické, když třeba by vám někdo četl nebo tak?
1: Jako i zábavou, i ponaučením. No a chtěl bych říct naštěstí, že existuje, je to slepecká knihovna pro nevědomí a jako tam mají hodně jako titulů jako na audio, na audio, je to bezplatný, jako, že se tam může člověk učovat jako prostě
0: takovým
1: postižením knihy, ano. No a je to knihovna ve smečkách. Na Praze 1. A je to bezplatný.
0: Takže ostatním, kteří by takhle potřebovali, tak doporučujete tuhle tu knihovnu, pokud rádi čtou a mají třeba podobný handicap trochu jako vy, jo?
1: A stačí jenom přinést od lékaře potvrzení, že jako člověk má jako vizi, že prostě je slabozraký a že si tam člověk půjčovat jako hodně audio knih.
0: Rozumím.
1: A nebo i jako v rovém písmu, no, ale jo. Jako převážně tam mají ty audioknihy.
0: Mm-hmm. A co je pro vás příjemnější? Ten zvuk a nebo to speciální písmo pro vás, abyste se zkrátka zorientovali?
1: No to speciální písmo já neumím, nebo to jako tak nějak jsem schopen jako si i přečíst knihu v normálním jako provedení, ale to jako je pro mě dost
0: namáhavý.
1: No, spíš ty, převážně ty audioknihy, no.
0: Co byste tak doporučili ještě těm, kteří mají před sebou dovolenou, zabali do kufru? Co vás zaujalo teď třeba v poslední dny, týdny?
1: No, bylo něco? Dokážu přesně říct. Jak říkám, já jsem převážně na tu sci-fi.
0: Jasně.
1: Jak říkám, třeba ten Terry Pratchett, nebo ten Stephen King, nebo tak podobně, no a to, no, takže jako...
0: Dobře.
1: Jsou různý další, samozřejmě různý další tituly, který...
0: Prostě jako si vyberete prostě v té vaší knihovně, třeba, jak jsme zmiňovali, v té speciální knihovně, která se nachází v Praze ve Smečkách, to můžeme sdělit pro všechny ty, kteří by náhodou nevěděli, ale já myslím, že to je ve všeobecném povědomí, tahle ta známá knihovna s těmi audioknihama. No.
1: Taky jsem se setkal s pár nevědomýma, který jako... Nevěděli.
0: Tak určitě já myslím, že i třeba jejich přátelé, nebo zkrátka i třeba ošetřující lékař poradí. Dobře, Zdenku, moc vám děkuju, ať se vám daří a přeju vám hezké dny a děkuju moc krát, jo?
1: Naschledanou, děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jitka Zelenková, máme si co říct a já doufám, že si budeme mít co říci i s naším dalším hostem, kterým je Pavel ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Taky přeju krásný pozdní večer všem posluchačům a i vám, paní Jitko.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. Tak co vy a knihy a vůbec čtení jako takové?
1: Tak protože taky patřím mezi ty zrakově slabší.
0: Ano.
1: Tak ne, že bych jako přečetl nějak mnoho knih, ale přečetl jsem samozřejmě nějaké knížky. Jsem chtěl říct jenom, že si pamatuju, že nám vždycky před spaním četli vychovatelky na internátě knížky.
0: Aha.
1: Když se na tom těšili, jako tam se slyšeli třeba od Řihy o Letadelku Kánětí, jo, nám četla paní Jarošová.
0: Jasně.
1: A třeba Bubáci a Hasrmaní a podobné tituly, tak jsme se na to vždycky těšili, to bylo takový pěkný. Pak se za to hajdi spát.
0: Jo.
1: To bylo takový pěkný. No samozřejmě, že jsem taky využíval audioknihovnu toho Karla Emanuela Macana, což bylo na Krakovské ulici, já nevím, jestli je to v těch Smečkách, nebo jestli to před...
0: To bude ještě možná něco jiného, no.
1: No, aha. Tak tohle bylo, to si pamatuju, že bylo, myslím, v Krakovské ulici Karla Emanuela Macena. Tak takový, potom, že jsem se hodně zabýval divadlem, tak jsme hodně jezdili. A i tady ze Židlochovic vlastně soubor náš, tak se hodně jezdilo do Celetné. Tam byla Dilia, která byla divadelní a literární agentura,
0: která
1: vlastně učovala texty divadelní a to jsme taky pročítali samozřejmě, když jsme potřebovali se naučit nějakou tu hru.
0: Jo.
1: Já jsem se dostal pak ke knižce od Marka Twaina, to se jmenovalo Dopisy z planety Země, což bylo velmi působivé, kde psal vlastně archanděl Satan, který se dostal vlastně jakoby na zem a psal archandělovi Gabrielovi a Michaelovi a tak psal prostě poznatky o tom, jak se žije tady na zemi a jak lidi mají představu, jak to vypadá v nebi. Uh-huh. A druhá část byla vlastně výpisy z deníku Adama a Evy.
0: Ano.
1: A bylo to opravdu velmi, velmi takové pěkné, to jsem četl. A já jsem z toho pak vlastně udělal takový výcud, takový texty, udělal jsem z toho vlastně divadelní hru. Uh-huh. Tak jsme se taky tak pokoušeli hrát. No a velmi se mi líbila knížka o Neználek, ať už na Měsíci nebo
0: jo.
1: Na Měsíci prostě. A jinak jsem hodně prohlížel hlavně obrázky, jo, jako, jo, než text, kolikrát jako malej prostě obrázky, ohníček jsem rád, ta barbánka, nebo já nevím, takový ty kreslený věci.
0: Ano.
1: Do těch štíků.

0: a takové ty věci. A pak jsem se dostal později, mě hodně zajímá literatura faktů.
1: Ano.
0: Taková ta historie, hlavně naše.
1: Ano.
0: Tak jsem se dostal ke knižce o Albrechtovi z Valdštejna, který vlastně byl první držitelem titulu generalissimo. A tam jsem se dověděl, jako, že to byl opravdu pěkný pásek.
1: Jo.
0: No a teďka nedávno v balíčku mě došlo od kamarádky, od Jančí, že jo, z Noční linky.
1: Ano.
0: Tak mě poslala krásnou knížku. Je to teda velmi těžká, velká bichle, taková od Ludmily Vaňkové, Král železný, král zlatý, což je vlastně o Přemyslovi, že jo.
1: Takže tak máte co dělat teďka v blízké budoucnosti, jo?
0: Takže bych měl co dělat. Ještě jsem se teda do toho nezačetl.
1: Rozumím.
0: Ale až se pustím, tak mě to zase nepustí, to se vsadím, no.
1: Jo.
0: A tak jako no, tak, mm-hmm. Tak asi co se týče knížek, ještě jsem u nějaké, my jsme říkali všem tady těm známým od rodičů teta, strýc, že jo, tak u tety Brzo Bohaté si pamatuju, že jsem narazil na knížku od J.M. Matrosky Kapitán Nemo, on to vlastně jako udělal překlad, tak to bylo taky jako zajímavý čtení, jako hodně, no.
1: Rozumím. Dobře, Pavle, no tak já myslím, že ten záběr je velmi široký, každopádně literatura faktu, něco málo trošku i fantazy a tak dále a všecko, co je poutavé, tak vás určitě jak si zajímá a rád se do toho pustíte, tak ať se daří, ať se vám líbí i tahle ta poslední kniha, co máte teď připravenou. No a jinak přeju hezký večer a hezké dny a děkuju moc krát.
0: Já taky přeju hezké dny, ještě jestli můžu, bych pozval paní Inku a pana Bohumila. To je tak všechno. Samozřejmě Jančů taky.
1: Dobře, ráda vyřizuju a zase příště se budu těšit. Mějte se hezky.
0: A to máme krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

tři města. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne

0: upřímně stál. Když při mě stál. On při mě stál.
1: Tak tolik Jaromír Nohavica a písnička Mám je z Vunartu. A během písničky se k nám dovolala paní Miroslava z Plzně. Tak paní Miroslavo, hezký pozdní večer přeju i vám.
2: Dobrý večer. Tak. Nemajíc jiný technický zařízení, nemám internet, takže čtu přes 80 let. Nespočetla bych, kolik knížek jsem přečetla.
1: Rozumím.
2: Začínala jsem v 6 letech a všechny pohádky Boženy Němcové, Nerudu a postupně, bylo nás 5, moje srdcová záležitost.
1: Jasně.
2: A pak od 18 let jsem byla v klubu čtenářů.
1: Aha.
2: Takže dokud nezanik klub čtenářů, tak všechny knížky Iga, Balzaka, Steindala, všechno možno. A postupně mě vždycky mi zajímaly dějiny a cestopisy, takže dějiny, hlavně dějiny. Mm-hmm. Habsburkové, Normandie, Anglie, velká moje láska, všichni krále. Ale mám ráda i detektivky. A děti a vnučky mě zásobují na Vánoce, když už jsem stará a už mi čtení dělá potíže, tak už říkám, nekupujte mi nic, ale přece jenom zase jsem dostala povídky Marka Erbena a moje předposlední knížka byla Bohemia Avion, nádherná knížka taky o Anglii, doporučující. Mám ráda Vondrušku, to snad jsem přečetla všechno, co kde vyšlo.
1: No tak vy jste velký čtenář, to vám řeknu.
2: Velký čtenář jsem, ano. A bohužel, no, už mi to nechodí, takže chodila jsem ještě před covidem do knihovny pravidelně každý měsíc, vždycky na celý měsíc knížky tady v Plzni u nás. No, bohužel věk a chození už mi nejde, takže si občas otáhnu z knihovny, si vytáhnu nějakou knížku. Mám ráda Ságu Rogu Forsythů.
1: Ano.
2: Různě to bych jmenovala hodně dlouho. Víte, dělám, že jdu si, mám rozsáhlou knihovnu a dělám, že si jdu uklidit a vytřít prach z knihovny. No,
1: jo.
2: A vytáhnu si knížku a je po uklízení.
1: A čtete. Kdy nejradši čtete? Kdykoliv přes den nebo pozdě večer?
2: Kdykoliv, protože bohužel už jsem stará nechodící, takže mám akorát knížky, křížovky a televizi.
1: Jasně.
2: Nic jiného mi nezbývá, takže si tak akorát uvařím. No a každý volný čas věnuju čtení. Kupuju si časopisy, kupuju si Téma, Reflex, Reple, no dějiny, to mě děti mi předplatili, když si mi vnuk předplatil. Historii a prostě teď už hodně časopisy, no.
1: A dokázala byste odhadnout?
2: Jenom mýmu tatínkovi, že mě naučil, tatínek byl velmi sečtelej.
1: Ano.
2: A že vlastně od prvních leporel a obrázkových knížek jsem přešla k pohádkám a no a všechno prostě.
1: Všechno zkrátka postupně, ano, přesně tak. Dokážete odhadnout, kolik třeba knížek máte ve své vlastní knihovně?
2: Ježiš, to no, takových 300 určitě.
1: To je hodně.
2: A to už jsem, no, je mi to líto někam dát pryč, protože to už je dneska, Dickensa už bych nemohla číst, nebo některé věci, teď ještě to mám pohádky Erbena a už to, ale jsou nádherně ilustrované,
1: tak si je chcete nechat.
2: Nedám to pryč, ale číst už se to nedá. No a jsem ráda, že to poděděl můj syn, jo. Takhle ten čte, velmi čte.
1: Že si z toho vybere taky něco pro sebe a použije samozřejmě.
2: No on má ještě rozsáhlejší knihovnu, že já je publicista, nebudu říkat jeho jméno.
1: Ano, rozumím.
2: Jsem ráda, že to, no to víte, čtou všichni v rodině, no ale vnuci a pravnuci, ty už mají jenom mobil. A
1: mají to trochu jinak, tak oni se k tomu určitě
2: to
1: taky dostanou
2: jinak,
1: obloukem.
2: No, ale já už nechci tyhle ty možnosti. To už, já jsem technicky taky nezdatná, ale říkám, knížka, to je můj životní úděl.
1: Tak to je dobře, to je
2: a
1: dobře.
2: A dokud na to jakž takž vidím, no tak čtu.
1: Tak si to užíváte. Tak paní Miroslavo, moc vám děkuju, samozřejmě ať vám slouží zdraví, přeju krásné dny a ostrý zrak na ty knížky.
2: Děkuji, no to víte, brýle už mám dávno, to už mám ještě ze zaměstnání, když jsem dělal.
1: No je, to máme mnozí, ano.
2: No, ale přece jenom ještě něco, nesmím už ty nejmenší písmena někdy, když už tím křížovky, tak už na to moc nevidím,
1: jo,
2: ale
1: je potřeba.
2: No,
1: tu správnou pořád. Velikost. Dobře, tak děkuji moc a hezké dny a mějte se moc pěkně.
2: Děkuji vám, děkuji.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Dobrou noc, naschledanou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková a písnička jménem Růže. No a přesně v půl dvanácté se k nám dovolal Olin z Kopřivnice. Krásný večer, Oline.
1: Já vás všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: Jak ve studiu, tak i posluchače.
0: Děkuju za všechny. Tak odkud to vememe, Oline?
1: Od malička asi,
0: od malička, dobře. Může být.
1: Takové ty tvrdé skladací,
0: jo.
1: Tam byly a tak dále, tak dál. Letadel kokáně povinné samozřejmě s Kociánkem, Neználkovy příhody, trilogie Vinetou, Olče Trend a Poklad na středem jezere, to jsem dostal kdysi, jako, nevím, kolik mě bylo na Vánoce.
0: Vánoce.
1: Ale je taková poznámka k tomu byla, nebo je, že jsem to měl přečtené ještě dřív, než byly ty Vánoce, protože jsem
0: našel jste, ano.
1: Když, kde to bylo, a tak jsem si to prostě přečetl.
0: Mm-hmm.
1: Fascinuje mě, nebo mám, to je snad moje nejoblíbenější, Karel Poláček byl nás pět.
0: Jo, to už tady padlo to taky mám, jednou, to, já vím, oblíbená
1: to
0: knížka.
1: To mám podmaněné tím, že pan Filipovský to krásně namluvil do rádia a to, jak já jsem slyšel vždycky večer, někdy jsem to ulovil, třeba takový to pajda za námi utíkal, už mu plandali a on se smál a to jsou... On to tak nádherně prostě četl, že to se nedalo jinak.
0: Mm-hmm.
1: Bylo to skvělé. No a další potom, jak už člověk jsem přibýval na těch letech, tak zajímaly mě špionážní knížky od Borovička, to napsal, že ten měl několik těch špionážních knížek. Potom o ponorkách jsem rád četl, o letadlech.
0: Takže taky fantazii trošku, aby to bylo.
1: Ano. Gerneovky samozřejmě tam museli, určitě do toho taky patřili a potom jsem se dostal do takového, nevím, jaký zvláštní období, kdy jsem propadl takovému, neříkám, lamaistickému podvědomí, o těch nižších jsem četl Lobsang Rampa, Jeskyně předků, protože tam jsou takové fantastické věci, které údajně, jestli to je pravda, že existuje na světě tři místa, kde kterými se dá dostat do podzemí naší země koule, kde jsou nějaké vynálezy. Prostě jsou tam předměty, které budou vynalezeny, které teprve budou třeba takové vznášení se místo výtahu, tak vznášení se ve vzduchu a tak dále. Prostě to mě fascinovalo, to fascinuje do dneška. Potom jsem přešel. Člověk, jak má spoustu kamarádů, kteří mu něco nadhodí nebo něco takového numerologie, tak to jsem si dělal takové ty břížky, data narození svých kamarádů nebo dětí a tak dále, tak jsem si pomocí těch čísliček v těm břížce zjišťoval, jestli to na ně sedí třeba ty charakteristiky, jak jestli jsou nervózní nebo jsou klidní, čemu propadnou, co se stane jejich takovým tím jakoby budoucím posláním a podobně, protože ta numerologie má opravdu... Je to zvláštní, protože jsou takové věci, které člověk se nad tím zamyslí, řekne si, jak je to možné, že pár čísel ho může odhalit dopředu a tak dále, a tak dále. Takže ono, je tady toho strašně moc. Taková knížička třeba, to bylo nějaké téma taky, myslím, u vás, jestli ty věříte na náhody nebo nemíříte, tak já říkám, žádná setkání nejsou náhodná, jak jsem vysvětloval kdysi, že potkáte nějakého kamaráda třikrát na ulici a nevíte proč, tak se zastavte s ním, on vám to vysvětlí, nebo vám přinese nějakou informaci o tom, co vyhledáte a tak dále. Takže bez toho, ani by se lidi kolem sebe všímali, tak měli by tomu trošičku jakoby podlehnout, ale to je samozřejmě názor každého. Jednotlivce, já nikomu nic nemnucuji.
0: Ano, ano.
1: Já vždycky říkám, nabízím nějakou radu nebo nějakou informaci, když chceš, nechceš. Jako včelař, když tam víte, že jsem včelař, takže produkty včely jsou propolis, vosk, med hlavně. A takže když mám toho medu, nebo mám, když mám med, zeptám se někoho, chceš med, je takový, nabízím, nenutím, protože letos jsem toho měl hodně, teda
0: dost málo. Dobře, tak pojďme trošku zpátky k těm knížkám, prosím.
1: Knížky, hodně jsem těch knížek měl právě o tom včelství, protože...
0: Rozumím, potřebujete znát fakta.
1: Říkal, Když jsem čtvrt 25 roku vedl vlastně včelařský kroužek.
0: Takže odborné knížky, ano.
1: Proti děcka jsem to sáněl. A když jsem sehnal nějakou krásnou knihu, ilustrovanou fotografii a podobně, a když jsem to teď ke konci, jak už ten takový ty Google nás doběhly, tak jsem se snažil těm dětskám nutit, nějak je přesvědčit, aby se ty knížky zkusili otevřít a zjistit, že opravdu v té knížce se dá něco najít.
0: Ano.
1: Narazil jsem prostě na to. A proč? Když to vygooglíme, no tak to mě to jako tento fenomén mě trošičku jakoby nedělá dobře, nebo nedělá.
0: Tak oni si na to taky postupem času přijdou, no.
1: Takže jsem nad tím mávnu rukou a nechal jsem to tak, no.
0: Ano. Každopádně ale knížky vás baví, ať už ty odborné, nebo ty pro zábavu. Jsou to vaši kamarádi. Dobře, Oline, děkuju moc krát taky. Přeju krásný večer, ať už s knížkou, nebo bez ní.
1: Já děkuji také za prostor. Zdravím své kamarády, kteří oni vědí,
0: ano.
1: Které myslím a
0: dobře.
1: Ať vám to dopadne dneska krásně.
0: Děkuju moc krát.
1: Ať vás nerozčílí.
0: Budu se těšit.
1: Třeba řekne, já nečtu.
0: No to se taky může stát, no.
1: Samozřejmě. Mějte se moc hezky.
0: Taky. Nashledanou, naslyšenou, krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na Činasky a písnička jménem Kapradí a během písničky se k nám z jižních Čech dovolal Martin. Krásný večer, Martine.
1: Dobrý večer i vám, posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak povězte, jaký jste čtenář, jste nebo nejste, prozraďte na sebe něco.
1: No, momentálně moc velký ne, protože čas a povinnosti prostě nedovolej.
0: Jo.
1: Ale určitě svoje začátky, kdy jsem začínal číst čtyřlístky, ty byly nádherný od těch prvních dílů. Teďkon teda už teda zahlínul jsem novodobý čtyřlístky a už to není vončo. Už ten příběh tam postrádá nějaký vývoj. Potom určitě první knížka, kterou jsem si nějak tak pamatuju, co jsem už četl potom sám, tak byla od Gostříneho Sempého Mikulášovi Patálie.
0: Ano, ano.
1: Nádherná knížka. Ta mě strašně moc bavila. Určitě bych potom pokračoval Harry Potter, od Rowlingový, tak to jako čtená kniha oproti filmům.
0: Radši knížku než film, říkáte, jo.
1: Určitě knížku, ano.
0: Je pravda, jo, že ty knížky mají samozřejmě širší záběr, protože to všechno se tam nemůže vyjít, že, z časových důvodů a tak. Takže možná mnozí, když pak vidíme film i knížku, jsme si přečetli, tak možná pak radši volíme tu knížku, no, kvůli dlouhému příběhu.
1: Ano, určitě. Tam jsou určitě rozepsané jejich pocity a různý prostě situace víc rozvedený. Jo, takže knížka rozhodně jako lepší. No a potom bych pokračoval třeba Bratří Čapku, různé knihy, Krakatec, Továrna na absolutno, úžasný knížky, RUR, potom poslední dobou teda už moc nečtu, jak jsem říkal, ale jsem strašně rád, že existují audioknihy. Já jsem řidič, když na cestách si najdu
0: nějakou audioknihu. Berete na cestu sebou, jo?
1: Ano, ano, ano, rozhodně. A jednu z posledních třeba Bílá nemoc, jo, a našel jsem nějaký nový autora, Charlie Greenberg,
0: jo,
1: je to český autor, ten čte vlastně svoji tvorbu do těch audioknih, taky jako nádherný příběhy a různý sci-fi knihy, který napsal, tak rozhodně doporučuji.
0: No tak máte přehled v konec konců, co se kde natáčí a tak. Takže na tu cestu, jaký žánr? Má to být hodně odpočinkové, anebo třeba i nějaké drama, když teda při tom řídíte a musíte se soustředit?
1: Spíš to drama, který mě trošku víc drží při
0: smyslech.
1: určitě jako nějaký úkolé bavky by byly horší. Něco nezajímavého a taky hlavně je důležitá věc u těch audioknih, kdo to čte. Musí vám být příjemný
0: ten hlas.
1: Ten jeho hlas.
0: Rozumím, rozumím, rozumím. Poznáte třeba herce, kteří načetli tu knihu, kterou jste si vybral? Aniž byste si to tam přečet, teda na tom obalu.
1: jestli si dobře pamatuju, to byla, myslím, Bílá smrt. A tu určitě byla načtená snad od pana Hručínskýho. Staršího.
0: Jo, jo, jo.
1: Nebo jestli už to byla předělávka do nějaký rádiové hry, to nevím teďkon, paměť už tady na to nemám, na ty konkrétní informace. Jo, takže pan Hručínský určitě jako krásná jako přednes, jo, tak si dba.
0: A co když je nějaká ta dovolená prázdniny, zkrátka tam, kde víte, že třeba nebudete chtít každý večer být někde, nevím, ve společnosti a budete si chtít třeba i sednout s knížkou nebo na večer pod strom někam do chládku. Co byste si tak vzal sebou?
1: Já se přiznám, že dovolený moc nepěstuju. A když jsi s dovolenou, tak většinou s přítelkyní trávíme na zahrádce a občas nějaký vejlet po českých radech nebo zoologická a tak. Ale těším se, jestli se dotkám důchodu.
0: No.
1: A strašně rád bych si přečetl určitě nějaký knížky. A doufám teda, že se toho dočkám.
0: Určitě, držím vám palce, přeju samozřejmě hlavně hodně zdraví, radosti, spokojenosti i dobrých knížek. A jinak děkuji moc za návštěvu, Martine, a šťastné cesty tam i zpátky. Mějte se pěkně.
1: Vám moc krát děkuji a jestli mi dovolíte, chtěl bych pozdravit svoji babičku, jestli můžete.
0: Určitě můžete, ano.
1: Tak, hele, mojí milou babičku Helenku Bojnovskou z Teplic.
0: Dobře.
1: Ona poslouchá, tak,
0: tak to je fajn.
1: Chtěl moc krát pozdravovat. Děkuji moc krát.
0: Není vůbec zač. Já taky a zase příště u nás. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vaša Patejl, mal som rád býtníkou, tolik písnička a teď pozdravíme Boženku do Hradce Králové. Hezký večer, Boženko.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A chcete, mám ráda knížky už od té doby, co jsem se naučila číst, a to bylo ještě než jsem šla do školy ve 42. roce. A dostala jsem první knížky takový ty dětský, Kubíček, kluk ze samoty, Hanička, její družky a prostě tyhle ty dívčí romány. Pak mánky, že pak jsem měla ráda Broučky od Karafiáta, ty jsem četla několikrát. No později, jako když jsem už si sama mohla koupit knížky, protože to bylo ve válce, že jo, a to těch knížek tolik nebylo, tak jsem prohlížela ty starý zemědělský kalendáře, tak z roku 1926 tam byly prostě i takový ty příběhy a to všechno, co jako se dělo. A začala jsem knížky jsem měla ráda, jak ty romány, měla ráda jsem četla od Světlý a od Němcový Divou Báru, pak jsem měla ráda i Jindřicha Bára, i Hanči Bárovou, tak, takový ty od Křenka, a mám knížku ještě, která byla napsaná roku 1882. A nedávno jsem četla od Františka Dědiče, to byly taky taková sága rodiny, a to bylo okolo Mladý Boleslavy, jak jezdili do Prahy ještě s vozama pro vápno a přešlo se to přes válku 1866 a to jako jsem četla už asi po třetí, moc se mi to líbilo. No a z těch novějších tak jsem četla tu Šikmou věž a od Křenka Vesnicopis a nedávno jsem taky přečetla knížku ve slovenčině.
0: Aha.
1: Kde si sa vydala, tam si mléko pýtaj. To je taky prostě takovej román z toho z období války až do těch jako těch 50. 60. let.
0: Uh-huh.
1: No, knížek mám hodně a co jsem nejlepší, co ráda čtu, knížku na Vánoce vždycky od Gibralsona, to je Věčně zpívají lesy,
0: tako,
1: trilogie. No, není jiné cesty a prostě takhle, a to je norský román, to no, o životě na takový farmě a prostě to se mně strašně líbilo.
0: Takže doporučujete, jo, kdyby to někoho zajímalo,
1: no,
0: to téma.
1: A u nás ve vesnici rušili knihovnu a knížky dovezli do školy, do sklepa. No já to nemohla přenést, v té době moje mamka zaskakovala ze školníka a já jsem chodila u přestávkách a ty knížky jsem z toho sklepa nosila. Takže já mám spoustu těch románů ještě z minulého století a takže ještě čtu, už mě bude příští měsíc 90.
0: Pánečku.
1: A pořád ještě byla jsem na operaci s očima, tak zase vidím, no tak strašně ráda čtu a vydržela jsem až do 2-3 hodin do rána. No takže já jsem velký milovník knih, akorát začínám mít obavu, co s nima bude, až tady nebudu.
0: Jo, jo, jo. No každopádně, Boženko, taky vám přeju ostrý zrak, ať vám oči slouží a dobře se vám čte, ať už večer nebo za dne, ať máte pořád z čeho vybírat a líbí se vám to. Jo, a moc děkuju za návštěvu.
1: A všem přeju dobrou noc.
0: Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to lásko vážně relí poslední.
1: Věra Martinová a s ní také Jan Kaniza. Poslední relí, tolik písnička, blížíme se k půlnoci a pojďme se před půlnocí také těsně podívat na chvíli do pošty, jinak za všechny odkazy, ať už e-mailové nebo na našem webu, děkuju moc. A paní Inka k tématu píše: Dobrý večer, Jitko, já jsem naprostý knihomol a mám své oblíbené autory jako Hanna Marie Kornerová, Markéta Harasimová, Klára Janečková, Joy Fieldingová, Sandra Brown, Nora Roberts, G. Day, Rob, Julia Garwood, Daniel Steele, Michaela Klevisová, Jeffrey Deaver, Lars Kepler, David Capps alias Alexander Steinford, Lucie Kunešová, Tess Gerritsen, Mary Higgins, Clark, Barbara Erskine a tak bych mohla pokračovat. Čtu stále, když mám volnou chvilku a všude, u lékaře, ve vlaku, v MHD, no a nejvíce doma, a mám obavy, že nestačím všechny zakoupené knížky přečíst, protože ještě navíc chodím do knihovny. Mám ráda také thrillery, psychologické, lékařské, historické i humorné romány a bez čtení si nedokážu představit svůj život. Jinak moc zdravím všechny, Inka z Hradce Králové. Tak paní Inko, ať se vám dobře čte, ať vás stále baví to, co vám tam čeká na stolku nočním nebo na jakémkoliv pracovním třeba ve frontě, tak ať na to dojde také řada. No a budu se těšit samozřejmě zase na vaše další tipy, po čem třeba sáhnout a co se vám moc a moc líbilo, co by se mohlo líbit i nám ostatním. No a teď se s písničkou od mistra Roye Orbisona přehoupneme do nového dne, kterým bude úterý.

0: S písničkou o Troje Orbisna jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý s datem už 8. září. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, aby nám šla práce dobře od ruky, aby nám ty povinnosti všechny, které máme třeba před sebou, tak se zkrátka všechny podařilo vyřešit a odpracovat zdárně s radostí a úsměvem. A pokud vás čeká den volný, tak si jej užijte také přesně podle svých představ a také s těmi, které máte rádi. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme a můžeme povídat na téma Dobrý přítel člověka, tedy kniha. Čtete rádi, čtete hodně, jaký jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry. A vydržíte číst třeba klidně i celou noc, a pokud vás knížka uchvátí. No a co pěkného jste četli třeba v poslední době a vracíte se někdy k nějaké knize už po několikáté? Každý z nás v životě určitě alespoň pár knížek přečetl, minimálně třeba povinnou četbu ve škole, co říkáte, ale věřím tomu, že jste mnozí náruživými čtenáři a že si dobrou knížkou obohacujete svůj život a také třeba možná i rozšiřujete obzory. Ne nadarmo se přeci říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Takže na toto téma i teď po půlnoci telefon k nám 731 800 900. Máme i web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak krásnou noc, pěkný nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a písnička Okno mé lásky, to vše krátce po půlnoci na Prahu stále nového dne, kterým je úterý s datem 8. září, ale ne každý už má den úterní, protože teď se spojíme přímo s paní Nikolou, která se dovolala z Chicaga. Krásné odpoledne nebo podvečer u vás.
1: Děkujeme, také vám přejeme krásnou, krásný večer.
0: Krásné popůlnočí, ano, nebo popůlnocí.
1: Krásné popůlnočí, ano.
0: Každopádně vás slyším, jako kdybyste seděla se mnou ve studiu. Nádherné spojení máme, to neuvěřitelná věc. Co vás tak zaujalo na těch knížkách, Nikolo, prozraďte.
1: To mě zaujalo. Mě zaujalo to, že my rádi čteme a mám malou dceru a čteme pořád. Čteme každý den.
0: Pánečku, klobouk dolů, jste příkladem. Příkladem pro všechny ostatní, kteří nečtou a koukají na televizi a podobně jenom třeba. Tak co rádi, co
1: máme
0: tak si vybíráte?
1: Ze školy.
0: Jo, ze školy už. Co si vybíráte ráda pro sebe a co pro vaší malou dceru?
1: Tak pro moji malou dceru vybíráme nejradši příběhy, které jsou tak pro děti okolo 5 až 6 let. Teďka momentálně má nejoblíbenější knížku Justinka a asistenční jednorožec, která je o fantazii dětí. A potom máme rádi od Patrika Hartla Andulku Andulu, která je vtipná.
0: Jo.
1: Tak to je naše velmi oblíbená knížka a jinak já sama pro sebe mám ráda autobiografie.
0: Aha.
1: Teď jsem momentálně přečetla o paní, která založila vlastní značku Bot, takže celá její cesta od začátku až po vlastně jako úspěšný konec, kdy ty boty se stále prodávají. Ještě, co jsem teďka četla, ještě to byla teďka poslední knížka.
0: Takže v Americe jste si četla o americkém snu, jak se říká, jo, vysloveně. Od
1: o
0: nuly
1: americkém snu,
0: až
1: jo, vyloženě o ano.
0: Jo, ale to se hezky čte, protože to dobře končí většinou, tak to je fajn tohleto.
1: Ano, ano, ale nevěděla jsem, jak to skončí. A vlastně ještě jedna knížka, která mě zaujala, tak byla česká knížka Josefíně, jmenuje se, teď nevím, jestli to řeknu správně, a myslím si, že je to knížka, která se jmenuje Josefíně všichni lžou. A teď nevím, jaký na Karolína a nepamatuju si příjmení.
0: Jo, tak to já jsem neslyšela tenhle ten titul, ale určitě půjde do

0: už teďka se přiznám, že angličtina.
1: Radši angličtina je vám bližší v tuhle tu chvíli, rozumím.
0: Teďka už tu všecko anglicky, ale ráda si přečtu českou knížku, takže když mi tady někdo daruje nebo nabídne k přečtení českou knížku, tak si moc ráda přečtu.
1: Jo, a čím je pro vás knížka? Pro mladou ženu v
0: Mladé. Knížka relaxem.
1: Relaxem.
0: Relaxem. Absolutním relaxem.
1: Dobře.
0: A vydržím číst dlouho.
1: Dobře. Tak já vám moc děkuju za příspěvek do noční linky z vašeho odpoledního času teď. Tam. Jinak vám přeju samozřejmě hezké dny, mnoho příjemného načtení, ať najdete, ať už v angličtině nebo v češtině. A budu se těšit, že se zase někdy uslyšíme. Třeba takhle v tomto čase našem tady.
0: Děkujeme.
1: Jo, děkuji moc krát. Mějte
0: ano,
1: se hezky.
0: Jsme moc tady rádi, že jsme se dovolali. Taky.
1: Naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

ave se me ne zdá, že chtěl bych jenom jít.

0: Petrová a Pavel Bobek a jejich duet Znáš mě nejlíp. No a během písničky se k nám dovolal z Valašska Josef. Josefe, krásnou noc vám přeju.
1: Taky všem, co nemůžou spát, nebo se probudili a poslouchají naši linku.
0: Dobře.
1: Téma ten náš přítel či kniha, jo? No. To pěkný, to, o tom se dá mnoho a mnoho mluvit.
0: To máte pravdu.
1: Já mám takový příběh, nebo příběh k tomuto tématu vyprávění knize, která mě potěšila, která mě vede dost dlouhým životem. Mm-hmm. No a ta se jmenuje od Františka Rachlíka Pozdrav pánbu, pane Randák. Mm-hmm. A jestli jste to nečetli někdo, nevím, naposledy to vyšlo v nějakých 70. letech. Mm-hmm. Jsou tam kapitoly ze života, no prostě co kapitola, to příběh životní Františka, který prožívá svoje dětství až po svou smrt. Takže zkuste si to najít, už to dlouho asi nevyšlo, a kdyby to vyšlo, kupuju znova.
0: Jo, takže doporučujete, ano.
1: Doporučuju. Slavný trumpetistou proti své vůli, to je nejpěknější kapitola, která pojednává. No a aby jsme nezapsali o jedné knihy.
0: No je.
1: Samozřejmě, že mám přečtených více, takový ty tenké, které tady vzpomínali Šikmý kostel a potom třeba Egyptian Sinuhet, anebo ještě co tam, Vovádis a takový ty světové, co ještě jsem měl hrozně rád a mám rád, Alchymistu. Jo, takže to jsou knihy, které se čtou jedním dechem, takzvaně.
0: Jasně, jasně.
1: No, a jenom mě mrzí, že už ti naši vnuci už moc k té knize nesahají, což si myslím, že je velká chyba. No,
0: a myslíte si, že si k té knížce cestu nenajdou v budoucnosti, až třeba zkrátka léta poposkočí trochu?
1: Možná sami, ale když rodiče k tomu moc nejsou, takže nevím, jak to k tomu je. Spíše ten počítač, jak to víme všetci, že u toho dokážu sedět celé hodiny a nic jim to nedá, kolikrát přijdu za mojima vnukama a řeknu, prosím vás, co sledujete a tak dále, to znáte, jo?
0: Jo.
1: No a je to samé, honí tam po obrazovce nějakou postavičku. A
0: jo, takže hrajou hry spíš, jako by dalo by se říct.
1: Já bych tam, že to opravdu nepochopím. No a knížku si samozřejmě nevezmou, potom to její čtení taky vypadá.
0: Tak zatím je nepochválíte, říkáte, jo?
1: Nemůžu, rád bych.
0: Rozumím.
1: No, protože jak se říká, kniha dobrý přítel člověka.
0: Říká, ano, ano.
1: No, tak je to nepřichází Bůh, aby zatím chválil. No. Nejsou všetci sice možná stejní, jako mám dceru nebo děcka, který jako rádi čtou, ale zase jsou někteří, kteří si nevezmu knížku celý život. Takže tak asi je to
0: dobře.
1: O těch našich knížkách.
0: Chodíte do knihovny taky, Josefe, někdy, nebo spíš si koupíte knížku, nebo máte doma zásobu?
1: Já si spíše kupuju a mám tolik knížek, že kolikrát šáhnu do knihovny a řeknu, tak tu jsem ještě nečto.
0: No, ale vidíte.
1: Člověk třeba i dostane od kamaráda a podívá se, nebo přečti si to. Zaujme to. Potom uteče ten den jak voda.
0: To je pravda, když se člověk začte, tak najednou nevnímá čas a je to všechno zase jinak. No dobře, tak vám taky moc děkuju za váš literární příspěvek.
1: Aby děcka více čtli, nevím, jak ji donutit, no ale tak to musí ho na to přijít sami.
0: To je pravda, protože nějaké donucování, vynucování, to asi moc nefunguje, to víme asi mnozí, že to spíš možná často vede k opaku.
1: Ano, vždycky si vzpomenu na mládí, že naši nás spíše hnali na pole nebo prostě dělat něco, než aby jsem si sedl a čistil.
0: Jo, taky proto neměli pochopení zase jinak, ano.
1: No a to jsem asi tenkrát pochopil, že knížka je dobrý přítel člověka.
0: Ano, tak, ano, ano. Dobře, Josefe, tak děkuju moc krát a hezkou noc.
1: Taky a všetky zdravím.
0: Ať se vám pěkně čte, zase něco nového, příjemného a zase se někdy stavte na kus řeči. Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploupe a všechny písně křídla.

Co zbylo z té krásy, jen vzpomínání asi na nalepený řasy.

0: 60. let a Petr Spálený a po písničce pozdravíme do Brna paní Jindru. Krásnou noc, ano. Jindro.
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Děkuju.
1: A mám velkou radost, že tohle téma zrovna teď je, protože já jsem dřív čítávala týdně tak tři knížky.
0: No panečku, to jste velká čtenářka. No.
1: Do městské knihovny jsem chodila. A zrovna, když teď si o tom mluvit, tak mě syn zařídil ještě starou průkazku, která mě platí v té městské knihovně. A zařídil mě, že budu, vyzvedl mě tři knížky a říká mě, mamko, budeš poslouchat. Takže jsem poloslepá, takže nic nemůžu absolutně. Mám trochu vidění, ale na čtení to není.
0: Na knížku to není. Takže zvukové zkrátka nahrávky. Ano.
1: Ano, ale nemám to ještě tady. Zrovna zítra říkal, že přijede, že mě to přiveze, že si to vyzkouším. A má i seznam knížek, který by třeba měla chuť. Tak jsem se musela teď pochlubit, že budu mít taky jako možnost číst, protože to je prostě jako něco, když čtete, tak se v jiném světě ocitne člověk úplně někde jinde a zapomene na všecko možný dokola. Tak to jsem jenom chtěla říct, tu moji radost z toho, že budu moct číst. A tu paní, která volává slepá chudina. Možná, že by se jí to shodilo taky. To není nic tak náročného, zdraví, teda drahýho, jako ty knížky, když poslouchá. Přeci jenom by si jako ulevila do toho, od toho všeho. No, já vám děkuji mnohokrát.
0: Já taky, paní Jindřiško, ještě mi prozraďte třeba, na jakou knížku se těšíte.
1: No,
0: co máte vyhlídnutýho teď?
1: On mě neřekl, co mě přinese. Řekl mě, že mě vybral tři knížky, nějaký ženský román.
0: A jaký žánr vy máte sama ráda, aniž byste si teda zatím ještě mu řekla, aby přivezl, jsem posehnal? Co máte ráda? Historii nebo právě ty ženské romány? Co vás baví?
1: Ty ženské romány a co tady prostě zrovna jako mám knížku, to má několik dílů, 4 díly.
0: Aha.
1: Tak to jsem měla a je to Taylor Bradfordová a je to zámužná žena. A to má 4 díly.
0: Jo.
1: A to jsem četla 2x za sebou, protože se mě to prostě muselo vlézt tak jako pod kůži. Takže to jsem ráda jako četla. No a teď čekám, co mě ten syn přiveze.
0: Tak
1: jako,
0: to bude překvapení, nevím. Teďka, no jo.
1: No, budu jako ráda, že mě to konečně přiveze. A jsem ráda, že můžu jako sdělit, že konečně si taky budu přečíst, protože je to hrozný pro člověka, který četl.
0: Já vím, pak to chybí, to je jasná věc samozřejmě, když přijde zrakový handicap.
1: Já jsem četla, ano, a teď mě to bylo, ale já tu dlouhou dobu, co nečtu, nemám, protože já jsem přestala vidět tak po novém roce. Takže jsem v loni ještě z jara
0: sama si četla normálně, klasicky.
1: A teď to prostě spustilo po novém roce a já jsem prostě úplně zůstala proto, jako to trvalo, než to syn vyřídil, než si člověk uvědomil, že jsem úplně někde jinde.
0: Rozumím.
1: No, takže jako prostě teď už jako děkuji vám za prostor.
0: Já děkuji moc za návštěvu, paní Jindřiško, ať se vám ty knížky, co vám přinese syn, přiveze, tak ať se vám líbí moc a jinak přeju hodně zdraví. Jo.
1: A děkuji moc a všechny zdravím.
0: Ráda vyřizuju. Mějte se krásně, zase někdy naslyšenou.
1: Taky děkuji pěkně,
0: dobrou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Habera, kým pri mne spíš? No a krátce po půl jedné pozdravíme Janu, která volá z Prahy. Janu, krásnou noc.
1: Já vám všem přeju hezkou noc, hezké časné ráno. A to téma je úžasné. Mm-hmm. To lahodí, tedy to je nádhera. Já tedy knihy mám ráda od jak živá.
0: Ano.
1: Jako malá. Mám ještě dokonce 3 dětské knížky.
0: Jo, jo.
1: Eva Kluka Pes, Oblázek z Petřínské stráně a Údolí zpívajícího ticha. No to si jako mám poklady. A ten pan, jak volal z toho Valaška,
0: ano.
1: Pozdrav pánbu, pane Randák, tak tu knihu vlastně
0: taky.
1: Dostala jsem ji od babičky, od dědečka.
0: Aha.
1: To je od nich. No tak jo, ale tak teď knihám.
0: Uh-huh.
1: To je moje velká radost. Mám ráda samozřejmě hudbu, obrazy. A vlastně kniha může vyprávět i o obrazech, i o hudbě. Ta může nám povídat o všem. A už tady bylo mnoho titulů řečeno. Takže se nebudu opakovat. Ale kniha vlastně vás také poučuje a tříbí vám ducha. A někdy i když jste na nějaký mrzutý náladě, tak vám pomůže vyřešit vaše problémy.
0: To je pravda, že pomáhají knížky.
1: Stalo, ano, to potěší a to se mi stalo nedávno. Řešila jsem takové... No, ono se říká někdy, když člověk některý vás vysává, říká se tomu, že máte vysavač, jako, já nevím, rozumíte mi to. Tak jsem si přečetla všechny možný, asi 6 knih byly a tam jsem se dozvěděla, že člověk musí takový lidi okamžitě se snažit s nima přestat komunikovat. Ale to jsem odbočila, to jsem ani nechtěla. Ale kolik mám knih doma v knihovně, já vám nevím. Já si to musím někdy spočítat, ale knihy, no knihy, to je rozsáhlý. Mám strašně ráda poezii. A teď jsem dostala od kamarádky 2 knihy, z těch jsem měla obrovskou radost.
0: Mm-hmm.
1: Od Františka Novotného, Jak se hladí duše. No, úžasný. Mm-hmm. Já jsem si tu knihu, už jsem ji asi před 4 roky darovala jednomu kamarádově, pak jsem si řekla, že bych ji taky chtěla. A ona mi udělala ta kamarádka radost. Ještě jsem od ní dostala od Ivanky 9. Na vše připravila a tu jsem právě teď dočetla před chvilkou.
0: Aha.
1: Ač mám hodně práce, protože ve středu jedu na dovolenou našemu na jich, no ale tak dočetla jsem do konce. Na poslední stránce je usměvavá Ivanka 9. a říká: Svět jsem viděla vždy z té lepší stránky. Tak to se mi taky líbilo. To je takový obohacující. No a mnoho autorů, nebudu to tady vyjmenovávat,
0: ano, ano.
1: Ale třeba Karel Čapek, tak toho vzpomenu, to byl všestranný člověk. To je, ten měl ve všech sférách. Si věděl, že on i přebásnil francouzské básníky a to tady úžasné. Dokonce i Kainar básník přebásnil francouzské básníky.
0: Mm-hmm.
1: No a jeden pan doktor z Moravy, to byl učitel na gymnáziu, ten dokonce v té francouzštině ta báseň je. A vedle toho jeho překlad. No to bylo, to je úžasné.
0: Jak si to užíváte vysloveně tyhle poklady, no. Ano.
1: Ano. A někteří básníci, to bylo teď zrovna tady v rádiu Pohoda, tak Jiří Kasal z Český Budějovic mluvil a dával k lepšímu třeba Kainarovi básně, jak je Karel Plíhal a no úžasný přehled těch písniček.
0: Ano, ano.
1: No tak knihy to je prostě něco, co člověka potěší.
0: Tak to jsem moc ráda, že to zdůrazňujete i pro ostatní, aby třeba kdyby se náhodou měli potřebu nudit, tak aby sahli po nějaké pěkné knížce, že jo?
1: Určitě a obohacuje to
0: ano.
1: Slovní zásobu, to by bezesporu. No je to, kniha je doopravdy, jak bylo řečeno, tím pádem z toho z té Moravy, z toho Valašska, kniha je přítel člověka, ano, a je to tak.
0: Ano, tak paní Jano, taky vám moc děkuju, jinak přeju hezkou noc, ať máte stále něco pěkného, co vás zaujíme ke čtení.
1: Hodně radosti v života hlavně.
0: Ano, ano, děkuju moc krát a nápodobně, mějte se hezky.
1: Mějte se všichni dobře a vy vzlášť.
0: Děkuju moc krát, dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Kolář navzdory hříchům. No a máme na telefonu z Prahy opět paní Helenu. Krásnou noc, Heleno.
1: Krásnou noc. A já chci říct, že zdravím teda všechny.
0: Děkuju.
1: Na noční linice a já taky strašně ráda čtu. A můj tatínek měl, já jsem měla teda starší rodiče a můj tatínek měl rád Zane Greje a Dima. Mm-hmm. A jako rád mi z toho předčítal, když jsem byla třeba hlavně, když jsem byla nemocná a já jsem opravdu od malička měla ráda cokoliv, jo, i to, co jsem neměla číst, tak jsem tajně četla, nebo to, jo, to mi vždycky maminka musela prostě jako ty knížky úplně jako brát, jo, protože já pořád s knížkou, třeba jsem přečetla 3 knížky za týden a mám ráda třeba i antickou literaturu, básně, prostě všeho chuť, jo. Třeba i western, jako kovbojky a indiánky a jo, hlavně, kdy jsou všichni jako takový ty hrdinové a opravdu, když mi je nejhůř, tak sahám po knížce moudrosti starých Římanů. Mm-hmm. Tam jsou jako zajímavý takový postřehy ze života, že co se vlastně teďka, to je věčný, to jako, to už bylo i tenkrát, jo, takže to se stále opakuje, no, lidi prostě jsou jako v jádru pořád stejný. Jako člověk se dočte a vlastně takhle si myslím, že i ta fantazie, jako kdo čte, tak má jako nějakou větší fantazii, než lidi, který nečtou.
0: Jo, tak určitě knížka v tomhle tom pomáhá velmi, aby se to zkrátka nějak tak vylepšilo a člověka přivedli k určité představivosti a tak, že jo?
1: Já bych třeba strašně ráda poslední, jako, no, už jako díl teda, knížky Marlo Morganový Poselství od protinožců, jestli jste to někdo čet, to je skvělá kniha, jako o těch původních obyvatelích v Austrálii. Uh-huh. A doporučuji, anebo od Roberta Fulghuma. To opravdu to jako, to, jsou to krátké takové příběhy ze života a kolikrát opravdu humorní a je to třeba opravdu na 2 stránky a člověka to pobaví a rozveselí. Uh-huh. A to člověk někdy potřebuje. Nemyslím si, že jako hodně lidi říkají, že teďka je jako hrozná doba.
0: Ne, jo, jo,
1: doba
0: jo.
1: Ještě horší, jo. Já měla opravdu ty starší rodiče, oni zažili válku a to byla hrozná doba. Teďka myslím, že se máme moc dobře. A že lidi to svádějí prostě na dobu, ale to je o lidech, jo.
0: Tak všechno je o lidech, samozřejmě, to víte, že... Lidech,
1: aby prostě lidi byli k sobě hezky, jako, aby se k sobě hezky chovali, aby prostě byli slušní, tolerantní, aby na sebe nebyli zlí. Já vím, že to je opravdu uspěchaná doba. To je určitě uspěchaná doba. Já jsem to taky zažila ke konci svý jako pracovního procesu, jo, kdy jsem opravdu, když jsem pomalejší člověk, tak jsem byla nucená se naučit rychle pracovat. A to jsem byla někdy v takovým stresu, že chápu někdy ty lidi, že jsou vystresovaní.
0: Jasně, jasně. A to už teďka odbočuje přeci jenom paní Heleno. Prostě knížky vás baví a určitě jsou důležité pro život, shodněme se na tom, ano? Tak já musím poděkovat, protože čas začíná být neúprostný. Každopádně vám přeju také krásnou knížku do ruky, ať se vám dostane nějaká, která vás potěší. A hezkou noc a děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Mějte se pěkně, všechny zdravím.
0: Děkuju moc krát. Tak to byla paní Helena z Prahy. No a my popojedeme, teď už je nachystána s písničkou, jestli se dobře koukám, Iveta Bartošová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Iveta Bartošová a písnička Nápis. No a jsme ve finále pondělně úterní noční linky. Pojďme se podívat do pošty. Sváťa z Brna třeba k tématu dodává: dobrý večer vám, Jitko, i všem linkařům, čtenářům. Kniha mne provází od doby, kdy jsem se naučil číst. Chodil jsem do místní knihovny v Kácově a měl jsem na starosti i školní knihovnu. Na JSŠ Ledeč nad Sázavou jsem byl nejlepším čtenářem počas studia. Mám mnoho knih různého charakteru a neustále se k ním vracím. No a teď tu známý Decameron od Bogačia a ohromně se bavím. Doporučuji všem však se podívat na Stručné dějiny lidstva a Stručné dějiny zítřka. Autor je Zuval Noah Harari a doporučuji moc. Pac a pusu, dobrou noc, váš Sváťa. Sváťo, tak moc děkujeme samozřejmě za doporučení a jinak přeju také, ať se k vám dostávají samé pěkné knížky, které vás potěší a udělají vám radost a zaujmou vás. Ano, a to samozřejmě přeju také nám všem, protože jak jsme se tady dnes večer v noční lince shodli, dobrá knížka potěší, pomůže i od starostí, od nějakých třeba i smutků a zkrátka třeba i hodně poučí. No a patří se poděkovat, protože jsme na konci, za společnost, za pozornost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju krásnou noc. Jdete-li spát, nádherné sny, budete-li bdít, máme pro vás spousty nočních pořadů. No a já se zase budu těšit někdy velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc a děkuju moc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. Spisovatel, kterému bude patřit to dnešní divadlo, jednou řekl moc pěkně: já chci ve svých pohádkách povědět, že člověk nemá nikdy žádnou situaci pokládat za neřešitelnou. Proto bych chtěl, aby se lidé pohádkou posilovali pro ten obyčejný nepohádkový život. Tak nám to i po letech vzkazuje Václav Čtvrtek.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já vím, že pohádky spisovatele Václava Čtvrtka patří všem, kteří si listují v jeho knížkách, ale sám pan spisovatel možná trochu víc patří nám tady v rozhlase, protože tu 10 let pracoval a tady se taky v různých rozhlasových hrách objevily jeho pohádkové postavy ještě dřív, než jsme je poznali z knížek. A propos knížky, víte, které měl Václav Čtvrtek sám v dětství nejraději?
1: Tenkrát vycházelo sešitové vydání pohádek z celého světa. To byly špatně tištěné svazečky s takovou barevnou obálkou. V každém byla jedna pohádka. O čem už byly ty pohádky, to vím, že to bylo o princích, princeznách, králích. Víc už bych o tom říct taky nedovedl. A myslím si, že ty pohádky byly asi velmi špatné, když to teď člověk tak dovede odhadnout, když si ten svazeček představí. A ty jsem měl taky velmi rád a to už jsem chodil do první třídy a ke konci roku jsem si dovedl zkrátka něco z toho přečíst. Potom, když jsem byl už takovým trošku vyspělejším čtenářem, tak jsem měl velmi rád pohádky. A měl jsem rád hlavně Erbenovy pohádky. Ty na mě vždycky působily takovým zvláštním kouzlem, docela jiným než ostatní pohádky, než třeba pohádky ostatních našich klasiků nebo než ostatní soubory, řekněme, národních nebo lidových pohádek. Ten Erben, ten pro mě měl takovou zvláštní vůni. Do té pohádky jsem nějak dovedl dobře vstoupit. To, co jsem čet, jsem si uměl představit krásně, barevně a mluvilo to, hrálo to. Bylo to takové plné a pěkné. No a toho Erbena, ten patří k mým nejmilejším autorům dodnes.
0: Divadlo pro vaše uši. Jakmile hrdinové pohádek Václava Čtvrtka zdomácněli na gramofonových deskách, kazetách, ale hlavně na televizní obrazovce, tak už asi nikdo nespočítá, které příběhy z Pařezové chaloupky nebo Lesa Řáholce vyšly dřív na stránkách dětských knížek, než jsme je mohli vidět později jako večerníček v televizi. Ale přinejmenším jeden z těch příběhů, těch dvou, Křemílka a Vochomůrky, zůstal asi jen v rozhlase. Příběh o tom, jak měli trápení s vírem.

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařizové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď asi zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko. Počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
0: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
1: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
1: Zkrátka je pryč, že jo? To je moc vážné, Vochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
1: Počkej, datličko, to už víme. Jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
0: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
1: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej, na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre, slyšíš?
3: Kdo? Já?
1: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
1: No my, Křemílek a Vochomůrka.
3: To víte, ve dne jsem jako slepý.
1: Za to v noci vidíš moc dobře, ty. A kradeš. Hned nám vrať pro datličku jejího datlíka.
3: A to zas ne. To teda ne.
1: Takhle s ním, Vochomůrko, nic nesvedeš. Na to se musí něco vymyslet. Jenže co? Třeba ti to...

0: že na oplátku jim taky ráda pomůže, kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do Pařizové chaloupky. Jenže zrovna před Prahem Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, někdo je v chaloupce. Ale ty pořád něco máš.
2: Já jsem tu.
1: Faj, až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
2: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
1: A je to.
2: To máte za datlíka vy, dva chytráci.
1: A je to.
2: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
0: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u Pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku. A v tom na ně někdo zavolal.

0: там пак ви два смутні.
1: Але аси до світа.
0: А проч пак то?
1: Але в халупці нам сиді вір. Його там од рогу к рогу.
0: То он оплаткав задатліка. А я то так не нехам.
1: Где пак, датлічко, проти вірови ніц не зможеш. Где пак?
0: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva k motřičci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna. A datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese. Co tam bylo datlů, každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařezové chaloupce.
2: Už jste tu zas, vy dva?
1: V lese je to pro každého.
2: Jenže tahle chaloupka je teď má.
1: Všechno se ještě uvidí.
2: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
1: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
0: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
1: Myslivci jdou! A je jich zrovna 7 a 17 a 70. A střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
2: To já... Abych radši, no, zkrátka, radši, abych snad šel.
0: A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč. A navždycky. Potom tam přiletěla datlička a všichni datlové, co ťukali, až to střílelo, jako 70 myslivců. Křemílek s Vochomůrkou jim pěkně poděkovali, pak se nastěhovali zpátky do pařezové chaloupky a spokojeně tam bydlí dál.

0: Jakoby nás tahle melodie známá z televizních večerníčků rázem přenesla do lesa Řáholce, někde u Jičína, kde kolem jezdí povozem forman Šejtroček, u rybníka sedí vodník Česílko nebo Volšoveček a všemu v lese vévodí rodinka loupežníka Runcajse. Ale než si poslechneme rozhlasovou dramatizovanou pohádku s Runcajsem, jak ho kníže pán chytal na hrušky, přidávám ještě předtím pár dětských otázek pro spisovatele Václava Čtvrtka.
1: Mě by zajímalo, jestli budou dneska vysílat v televizi Runcajse.
2: To tě nemusí zajímat, můžeš si ho klidně dát hned.
3: Já být tebou, tak bych se spíš zeptala spisovatele Václava Čtvrtka, jestli je Runcajs jeho kamarád.
4: No, Runcajs je můj nejlepší kamarád, ačkoliv taky někdy hrozně zlobí. To si nemyslete, že s takovým loupežníkem je vždycky dobré pořízení, že? Někdy je takový, vyvádí věci, které mám nerad. Třeba, že ho někdy až moc začne se vyskytovat na různých hrnečkách a Runcajs se jmenuje, já nevím co, kde co, a to není dobré. I salát jeden, jak jsem se doslech, se jmenuje Runcajs, no to je trošičku silné už koření a já vždycky budu stát a snažit se o to, abych toho Runcajse dochoval jako literární postavu, jako takového loupežníka, rozhodného, spravedlivého, aby ho zkrátka mohli mít lidi rádi a ne, aby na ně koukal ze všech rohů a nakonec se na mou duši i strašil snad, nebo já nevím co. Přesto přeze všecko je opravdu dobrý kamarád. Je s ním dobré popovídání. Když k němu přijdu do lesa Řáholce na návštěvu, vždycky mě tam uvítá s tou mankou, s cipískem, dají mi tam napít dobré vody, k tomu přidají nějaký žalud nebo bukvici, no tak to skovám do kapsy, přirozeně to dělám jako, jen abych neurazil, zkrátka. No a já tam rád zajíždím do Jičína, rád zajíždím, tam se narodila moje maminka, jsem tam začal chodit do školy a mám zkrátka Jičín opravdu rád.

0: kníže pán, co bydlel v jičínském zámku, nikdy neměl Rumcajse rád. A když se mu doneslo, že Rumcajs má synka Cipíska, kníže pán se náramně rozlobil.
1: Donky, jako by mi nestačil pro zlost jeden. K loupežníkovi přibyl ještě loupežníček. Hned by sem zavolejte richtáře.
2: Dal, prýste mě zavolat, pane kníže.
1: Musíš mi tu dupat jako v šatlavě? Jsem s tebou, richtáři, moc nespokojený. Moc! Víš ty vůbec, že se nám po lese Řáholci prohánějí už dva loupežníci?
2: Ale vždyť ten druhý je ještě docela maličký, pane kníže.
1: Maličký. Co je dnes maličký, zítra vyroste. A ty si myslíš, že se mi chce čekat, až Rumcajs vychová z Cipíska velkého loupežníka?
2: No, pan kníže má sice pravdu, jenže co proti tomu dělat?
1: Já to vymyslel.
2: Ale to snad ne.
1: Já to vymyslel. Půjdeme na to jako na medvěda.
2: Aha, ale jak?
1: A jak? Když se chytají medvědi, lapí se nejdřív starý a mládě to už se přibere. Chytíme Rumcajse a Cipíska k němu přibereme.
2: Aha. No jo, jenže to bychom nejdřív museli chytit toho Rumcajse.
1: Jsi ty vůbec richtář nebo Rumcajsův advokát? Nech mě aspoň domluvit do konce.
2: No, jak si pan kníže přeje. No.
1: Vymyslel jsem to moc chytře. Nastrojíme Rumcajsovi pas.
2: Aha.
1: Já se přestrojím za zloděje.
2: Zač, prosím?
1: Za zloděje. A zajdu za Rumcajsem a pozvu ho, aby se mnou šel krást hrušky. A víš kam?
2: Do aleje?
1: Ne. Do knížecí zahrady. Ty už tam někde budeš schovaný. Až Rumcajs vyleze na strom a větve se začnou třást, pěkně přiběhneš
2: a lapnu ho.
1: Rovna tak.
0: Potom kníže pán zavolal sloužící a ti ho převlíkli za zloděje. Dali mu roztrhané šaty a obuli ho do děravých střevíců. Jen punčochy si kníže pán nechal hedvábné, protože vlněné ho dřeli do lítek. I trochu klít kníže pána naučili, aby prý se jemnou řečí před Rumcajsem nepodřekl. Když to všechno bylo hotové, vypravil se kníže pán za Rumcajsem do lesa Řáholce.
3: Stoj!
1: Pfuj, mordi je sapristý, co na mě křičíš?
3: Takový odrhanec a mluví málem po francouzsku. Co jsi vlastně zač?
1: Zloděj. A co ty jsi zač?
3: Já jsem Rumcajs.
1: Já zloděj, ty loupežník.
3: Tak s tímhle pomalu.
1: Ty loupežník a já zloděj. Půjdeme spolu krást.
3: Nějak moc se do toho hrneš. Měl bys být opatrnější. Víš co? Pojď se mnou do jeskyně. Tam to spolu projednáme.
4: Stoj!
1: Fidonk! Každý si tu na člověka křikne jako na honáka. A co ty jsi vůbec za kloučka?
4: Já nejsem klouček, já jsem Cipísek.
1: A vida.
3: Je ještě maličký, ale jeskyni už ohlídá. Tak se posaď tamhle za stůl, pane zloděj, a budeme se spolu radit. A ty, Cipísku, vklouzni pod stůl a dávej na všecko dobrý pozor. Tak, pane zloděj, kam pak se spolu vypravíme na ten lup?
1: Do knížecí zahrady.
3: Aha, a co tam?
1: Budeme tam krást hrušky.
2: Hrušky?
1: Rád bych kníže pána pořádně dopálil. Pardieu, vím o stromě, na který kníže pánovi nikdo nesmí ani sáhnout.
4: Runcaj si, nevěř tomu odrbovi ani slovo. Střevice má nad ranc, ale punčoch z hedvábí.
1: Co pak to máš pořád pod tím stolem, Runcaj si?
2: Ale mám tam malého pejska a chce pořád drbat mezi oušky. Jestli má cipísku hedvábné punčochy, tak je to sám kníže pán. Tak, a jdeme na ty hrušky do knížecí zahrady, pane zloději.
1: Co tak najednou?
2: Já se vždycky rozhoduju po Runcajsím. Najednou.
0: A Runcajs pošeptal pod stůl cipískovi ještě několik slov, posadil si na hlavu borový klobouk a řekl odrbanci, aby ho tedy vedl do knížecí zahrady. Cipísek tajně běžel před nimi. Než tam odrbanec a Runcajs došli, cipísek už si nazbíral do kapes 3 spadané hrušky a schoval se do rybízu. Ale to nevěděl ani cipísek, že na druhé straně zahrady už dávno číhá rychtář.
1: Tak jsme tu, Runcajsi. Tohle je kníže pánova nejmilejší hruška.
2: Tak, pěkná. A co dál?
1: Teď ty vylezeš na strom a pořádně zatřeseš. Já budu dole sbírat.
2: A proč bych tam lezl?
1: No sakr blí, kdo chce hrušky, musí přece zatřást, ne?
2: A co když nemusí?
1: Jak to?
2: Já si na hrušku zavolám a ona sama se skočí dolů.
1: To bych tedy rád viděl.
2: Tak dávej pozor. Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole první hruška.
1: Spadla. Ale snad to byla jen náhoda.
2: Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole druhá hruška.
1: Lala, vletěla mi málem na nos. No to je div, to je zázrak. Jak to, Runcajsi, děláš?
0: Jak by to Runcajs dělal? Vždycky na zavolání sáhl cipísek schovaný v rybízu do kapsy a hodil po knížeti hruškou.
1: A třeba i po druhé to byla náhoda.
2: Do třetice nic nemůže být náhoda. A já si zavolám na hrušku po třetí.
1: Ty, počkej s tím. Já bych moc rád viděl, co dělají ty hrušky, když na ně zavoláš.
2: No jo, ale to bys musel nahoru na strom.
1: No jo, jenže já to neumím.
2: Ty jsi mi ale extra zloděj. Tak počkej.
1: Co?
2: Vysadím tě. No tak les. Les, povídám.
1: Já se chytím.
2: Člověče, v tobě je šikovnosti jako v pytli otrup.
1: Vždyť už jsem tady.
2: Až nahoře?
1: Až skoro nahoře.
2: A hrušky tam vidíš?
1: Vidím. Tak už zavolej.
2: To víš, že zavolám. Rychtáři! Rychtáři! Máš Runcajse na hruškách!
1: Co? Na hruškách? No, ty knížecí hrušky ti přijdou draho. Runcajsi! Hned se zdolu, hned! Rychtář, to si rychtář, hlupák si. Co pak nepoznáš, že na hručce sedí tvůj kníže pán?
5: Na toho kníže pána já se podívám. Mně se, Runcajsi, nevymluvíš.
1: Rychtáři!
5: Setřesu tě jako hrušku!
1: Rychtáři, mordi je, Filok, když já si narazím.
5: No asi dole.
1: Rychtáři.
5: A ty kníže.
1: Rychtáři.
5: Fuj, takový otránec. Do šatlavy jsem řekl.
0: A rychtář popadl čínského kníže pána, co tak dobře vymyslel past na Runcajse, a přestrojil se za zloděje, popadl ho a rovnou s ním do šatlavy. Kníže pán si v šatlavě moc neposeděl, ale chytat rumcaj se s cipískem na hrušky, to se mu už nikdy nechtělo.

Václav Čtvrtek si pro nás stvořil svůj vlastní moderní pohádkový svět a zabydlel ho tolika postavičkami, za kterými se tak rádi občas vracíme i po letech. Ale jako správný pohádkář to uměl i jinak. Třeba v knížce Císařská vojna se sultánem. Tu napsal na motivy lidových písniček. Tak teď třeba o tom, jak to smutně začalo, ale konce byly veselé.

0: O Jandejskovi se říkalo, že nosí trakař na zádech, aby se u něho neokutálelo kolo. Měl kamenné stavení, tři lány polí a kus louky a ženu Alžbětku. Jednou Alžbětce povídá:
1: vezmi srp a nůši a nažni trochu trávy, sekej ale radši na mezi, aby nám z louky neubilo.
0: Alžbětka hodila srp do nůše a nůši na záda a jde. Bylo ráno, tou dobou se zrovna budily vlaštovky a Alžbětku z toho všeho najednou napadla písnička.

0: nenažala, kravičkám nedala zelené travičky.
1: Když Alžbětka dospívala, měla ještě klouce daleko, jenže už z té dálky vidí, že na louce někdo divně hospodařil.
0: Pro pánička, to mě Jandejsek požehná čertem.
1: Alžbětka se tam hned rozběhla a opravdu. Louka byla zdupaná, ne jako od zvěře, spíš jako by se tam válel sud. Alžbětka zkusila podetnout srpem aspoň hrst stébel, ale tráva byla ulehlá na mlad.
2: Ráda bych věděla, kdo nám tohle nadělil.
1: Pomyslela si. A v tom jí za zády někdo mírně povídá.
3: Já, Alžbětko.
1: Alžbětka se otočila jako větrnička a za ní stojí Hejkal. Mechem je porostlý jako starý došek a odpad až po hlavu se po něm honí mravenci. Hubu širokou jako vrata si zakrývá dlaní, aby mu z ní nevílo zahejkání a Alžbětku to k umření nevylekalo.
3: To já, Alžbětko, já musel.
1: A dál Alžbětce pověděl, že ho mravenci tak tuze soužili v mechovém kožichu, že se musel odrbat o zelenou louku. Inu, co teď udělat? Jen když se ti ulevilo, povzdychla Alžbětka a v prázdné nůši přinesla domů jen srp. Jandejsek hned na ní, proč nenese trávu? Alžbětka nechtěla Hejkalovi k trápení s mravenci nadělit ještě nové soužení s Jandejskem a proto povídá:
2: táhla krajem nepohoda a kroupy nám zdupaly louku.
1: Jandejsek měl louku na stéblo spočítanou a málem by se byl z té ztráty roztonal. Povytahoval trávu, list po listu a v hlavě se mu líhla myšlenka.
4: To je mi ale divná věc, že potlouklo jen na mém díle louky. Sousedovi přece nelehlo ani stéblo.
1: Druhý den mu slepice zanesly na čtvrt kopy vajec. Jandejsek je musel hledat po půdách a na louku pozapomněl. Až zas na podzim se stala jiná věc, co Jandejskovi spěnila krev. Toho dne poslal Alžbětku do kůlny pro motyku a pro kožík.
4: Dojdi pod les nakopat trochu brambor. Menší sníme a větší uložíme na pozítří.
1: A bylo to zas jako tenkrát s loukou. Už na dálku Alžbětka viděla, že záhon je přerytý. Ne jako od zvěře, ale jako by pod keříky hospodařili neohrabané ruce. Hejkal ani nečekal, až Alžbětka obejde řádek. Vystoupil z šípkového keře a povídá:
3: to zas já, Alžbětko. Odnosil jsem si brambory do lesního sklípku, abych měl co loutat, až padne sníh.
1: Ať ti chutná, Hejkale, povzdychla si jen Alžbětka. Nabrala do koše trochu zbylých brambor a nese to domů. Jandejsek už zlostí převrhl košík.
4: Víc jich na poli nebylo?
2: Nebylo. V noci vyšla z lesa černá zvěř na bramborové hody.
1: Jenže Jandejsek si řekl, že teď se na to podívá líp. Vzal v komoře pušku a vypravil se pod les. Chodil z hora dolů po bramborovém záhonu, pušku nesl opatrně, aby netřeskla, ale očima střílel na všechny strany. Hejkal tiše seděl za šípkovým keřem. K hubě si tiskl kus drnu, aby mu neujelo zahejkání. Ale to už Jandejsek věděl své. Na každého půl druhého lidského kroku byla na poli Hejkalí tlápa a hemžila se mravenci. Jandejsek natáhl u pušky kohoutek a křikl:
4: když si neměl strach zválet mi louku a napást se na mých bramborách, tak se ukaž.
1: Hejkal za keřem ani muk. Myslí si, že by Hejkalí kůže bylo škoda pro lakomce Jandejska. A tak Jandejsek nakonec sklapl kohoutek a šel domů. Doma se na Alžbětku mračil jako z komína. Když usnula, zamkl světnici na klíč, vzal skvelbu hrneček a rovnou s ním do stodoly. Ten hrníček byl plný medu. Jandejsek ho položil na mlad, otevřel vrata, aby průvan táhl přes hrneček k lesu, připravil si koňskou ohlávku a oprať a schoval se s tím za vráteň. Tou dobou už Hejkal spal. Mravenci mu pokojně obcházeli v mechovém kožichu. Mravenci to jsou hejkalí hodinky. Až půjdou 9 minut před půlnocí nejhustší řadou, vystrnadí to hejkala z pelechu a musí do služby. Tu noc, když mravenci měli jít nejhustší řadou, se stala divná věc. Navětřili medovou vůni a už se sypou hejkalovi z kožichu a míří z lesa rovnou k Jandejskově stodole. Hejkal vyskočil z pelechu jako na péru. Rozběhl se za mravenci, sbíral je po hrstech a sypal si je zpátky do kožichu, jenže ti vpředu už vběhli do Jandejskovy stodoly.
5: Zastavte, za vteřinku mi začne služba.
4: Už ti začala.
1: A Jandejsek hodil Hejkalovi na krk ohlávku a zapřáhl ho na oprať. Svobodný Hejkal má sílu dobře za 2 jeleny, ale pod ohlávkou a na oprati v něm není víc síly než v králíkovi. A aby bylo hůř, pro zmeškanou službu už jen chraptěl jako překřiklá trumpetka. Jandejsek ho uvázal ke sloupu a povídá:
4: tu ohlávku a oprať budeš nosit tak dlouho, dokud mi nenahradíš louku trávy a záhon brambor.
1: Doma ve světnici podtrhl Jandejsek Alžbětce polštář pod uchem a rozkřikl se na ni:
4: mám ho uvázaného ve stodole na oprati. Protože si mi 2x zalhala, povedeš ho na té oprati o pouti na teátrum. Já půjdu s kloboukem kolem a budu vybírat krejcary.
1: Sedl si ke stolu a při svíčce počítal, kolik klobouků peněz musí Hejkal odsloužit, aby to vydalo zaslehlou trávu a vyhrabané brambory.
2: Jandejsek spí dubovým spánkem. Skloň hlavu. Já ti schodím ohlávku a vysmeknu tě z oprati.
1: Hejkal nejdřív jen něco ukazoval mechovýma rukama, pak v sobě shledal trochu hlasu a zasípěl:
5: Jandejsek by tě vyhnal z domu. Mně stačí, když mu nevyzradíš, že teď nemám víc hlasu, než překřiklá trumpetka.
1: I když nevěděla, k čemu by to mohlo být dobré, Alžbětka slíbila. Vyšla ze stodoly a vrátila se do stavení. Ráno vstal Jandejsek ještě před prvním kohoutem. Tak byl nedočkavý, až se mu posypou do klobouku krejcary. Když Alžbětka vyšla ze stavení, stál už s Hejkalem na dvoře. Držel ho na oprati.
4: A ty mu nepovol.
1: Poručil Alžbětce a strčil jí oprať do ruky. Pak jí ukázal po cestě, kudy má vést Hejkala na pouť. Když došli do městečka, farář se díval z okna. Jandejsek se mu uklání.
4: Bude to nobl představení i pro pana faráře.
1: O kousek dál stál richtář a Jandejsek znova.
4: Bude to nobl představení i pro pana richtáře.
1: Ještě o kousek dál se špacíroval starosta a Jandejsek zas tak.
4: Bude to nobl představení i pro pana starostu.
1: Hejkal klopítal na mechových nohách po tvrdé dlažbě a Alžbětka se před celou poutí styděla, že ho vede na oprati. Uprostřed rinku bylo dřevěné teátrum. První si tam vylezl Jandejsek a za ním musela Alžbětka s Hejkalem. Hned pod teátrum stojí farář, richtář a starosta. Kolem nich lidí až dozadu k podloubí. Hejkal z toho byl vyjevený, podrbával se, jak mu mravenci přecházeli v kožichu a víc nevěděl.
4: Velevážené publikum, na teátrum tu stojí se mnou pravý Hejkal z lesa. Já tomu Hejkalovi poručím a on strašně křikne. Bude to křik tak neslýchaný a silný a vzácný, že to každému bude stát nejmíň za krejcar.
1: A Jandejsek maličko nadlehčil Hejkalovi ohlávku, aby mu tolik netiskla krk. A silně mu naporučil.
4: Ela, hej, hej, hej!
1: Jenže Hejkal stojí jako trouchnivý a bez hlasu. Jandejsek znovu Hejkalovi naporučil. A zase nic.
4: Tak sebou hejni! Aspoň nějak pohejkal jim ty kůže jedna líná, mechová.
1: Hejkal se otřásl a mravenci se z něho vysypali. Pan farář jich nakoupil přehršel, richtář 2 a starosta ten 3. Všecko podle hodnosti. Na ostatní pouť už nezbylo. Ti 3 se drbali drbárům, protože mravenci na nich pracovali jako kleštičkami. Pak křikl farář pro kostelníka, ten přiběhl s kropáčem, odkropil s farářem mravence a začal světit jandejska. Richtář si houkl pro dráby. Vytřásli z něho mravence a pak začali klackem vyhánět jandejskovi nerozum z hlavy. Starosta si pískl pro písaře, aby mu pomohli od mravenců a brčkem napsali vyhazov pro jandejska. Alžbětka, co tam stála na kraji teátru, povídá hejkalovi.
2: Sehni hlavu.
1: A schodila mu z krku ohlávku a odpásala oprať. V hejkalovi zas bylo síly jako ve dvou jelenech. Alžbětka ho vedla za mechovou tlapu do lesa. Radoval se hejkal, že zas našel hlas. On totiž hejkalý trest nikdy netrvá přes 2 půlnoci. Za to jandejsek kulhal z pouti až poslední a mířil rovnou na tu svou ulehlou louku, aby si tam v trávě ochladil richtářskou nadílku.

Skoro se mi teď chce říct milé děti, to byla pohádka o lakomém Jandejskovi, hodné Alžbětce a popleteném Hejkalovi. Ale teď už dobrou noc a někdy brzy zase v divadle pro vaše uši naslyšenou.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát, i špunt

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.